0: Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Hvězdné návraty.
2: Tím dnešním pořadem bychom měli poděkovat těm, kteří se starají o to, že se máme dobře, můžeme se smát a žít ve zdraví. Říká se jim lékaři, doktoři, felčaři nebo také mastičkáři. Ti všichni se dnes objeví v televizních, rozhlasových i filmových ukázkách a písničkách. Ta následující hodina může být pro vás takovou pilulkou na špatnou náladu. Berte ji každý den a budete zdraví a veselí. To doporučuje Patrik Rozehnal. No a vyrazíme do první ordinace, ne? Pane doktore, já vám řeknu, z toho archivu jsem někdy tak unavenej.
3: No to já taky, co tam máš dál?
2: No, mám pocit, že z toho, jak furt klečím u některých těch polic, tak mám křečový žíly.
3: Podívej se na moje. Gumový punčochy nosíš?
2: No nosím, ale to nepomáhá.
3: A na venol beriš?
2: No beru.
3: Tak dál.
2: No tak třeba někdy paní knihovnice zavolá, už jsem pro vás našla ten starý analogový pás. Já se otočím a už tu hlavu nedám naspátek.
3: A celý se otočit můžeš takhle?
2: To jo.
3: Tak neotáčej hlavu, otáčej se celý. Povídej.
2: Nespím. V noci se probudím, začnu uvažovat o tom, co použiju v dalším díle tohoto pořadu a nemůžu na to přijít. No a pak už neusnu.
3: To je v tomhle věku normální a nespím od půl čtvrtý. Co dál?
2: Klouby. Kolikrát ani nemůžu vstát od těch polic v archivu, kde jsem skloněný nad tím, jak hledám nejrůznější ukázky.
3: Ale vstaneš.
2: No nakonec jo, protože musím. Kdo by to udělal a kdo by vysílal?
3: Tak si nestěžuj. Jsou lidi, co nevstanou.
2: Pane doktore, vy to zlehčujete. Má to být pořád o doktorech a vy si furt z toho děláte legraci. No jo, ale vlastně o to bude.
3: Další.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.

0: To dnešní povídání a ukázky ze všech možných archívů se budou točit jen a jen kolem doktorů.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: S doktory máme zkušenosti už jako děti. Mnohdy si to ani nepamatujeme, že nás kontrolují, váží, dávají nám injekce, otevírají ústa a kontrolují reflexy. Když už si to uvědomovat začneme, bývají to také okamžiky, hrůzy, na které vzpomínáme celý život. Dokáže vám to i Mirek Donutil v ukázce ze svého pořadu. Vzpomínat bude na své dětské lékařské peripetie.
2: Jednou jsme lezli sousedce na hrušky a já jsem se napíchnul na plot. Oni měli na špičkách toho plotu takový hroty vlastně, možná si to pamatujete, byly to kovový ploty a bylo to velmi ostrý a jak jsem uklouznul, tak jsem se napíchnul a kluci mě chtěli pomoct a tahali mě neustále dolů. Takže to zajíždilo dovnitř a já řval jak tur a maminka to slyšela přes 6 ulic a nechala tam žehličkou a přišla si pro mě. Pak mě to šili a do dneška tam mám velkou jízvu. Nebo si vzpomínám jenom třeba na to, jak jsem vlastně začal s divadlem, když mě byly 2 roky, protože jsem měl naučených několik vět, které byly velmi osvědčený. Maminka na to byla pyšná, vždycky za mnou přišli nějaký lidi a říkali, kolik pak je tím vědečku roku? A já jsem říkal, v unou 2 oky. A to mě pak 5 let vydrželo. A to už maminka zase tak pyšná nebyla. No a pak těch úrazů samozřejmě přibývalo, že jo. Dospěl jsem do stádia, kdy už jsem hrál fotbal a basketbal a už toho bylo víc, pak mě operovali meniskus a tady byl výborný doktor v Brně jeden, vynikající doktor, oni mě tam k němu vedli tenkrát, já jsem měl zaseknutý ten meniskus, nohu nenarovnáte, ani neohnete, bolí vás to strašně, otec mě tam vynesl, seděli jsme na chodbě, rozrazili se dveře, vyjel vozíček, na vozíčku ležel děda, takovej, tlačila to sestřička a vedle toho vozíku šel doktor, který měl takový velký chlupatý černý ruce a takhle s něma mával podél těla a najednou uprostřed chodby se zastavil, rozhlídnul se, vzal tomu dědkovi ruku a vorantl toho vozíku ji zlomil. Ten děda udělal a omdlel. A můj otec říká, to je ten pan doktor, co tě bude operovat. Já jsem málem omdlel taky, že jo. A pokračovalo to dál, on mě vzal do ordinace a tam mě prohlížel, říkal, kouřil doutník a pil rum, jo. Úžasný doktor to byl. A říkal,
3: říkáš meniskus?
2: Říkám, ano, meniskus, vnitřní nebo vnější. Říkám, já nevím, tak si šáhneme. Šáhnul mě tam, já zařval, on říkal, neřvi hajzle, řvi do zvíru. A takhle mě léčil těma dle metodama a nebyl sám, že jo, tam byla i, on na to měl celou metodu vypracovanou, byl to skutečně perfektní doktor, za 14 dní jsem byl zdravej z té nemocnice, ale tam třeba přišla sestra, usmála se, přišla do pokoje a řekla, Donutil na převaz. Já jsem si říkal, no převaz, no co to může být, jo. A tak mě naložili na vozík, odvezli mě a ona měla jeho metody v krvi, vzala ty nůžky, nasadila to, udělala. Já jsem zařvala, ona, nechte toho, přece nebudete řvát, že jo. A šli jsme na rehabilitaci a tam on měl jiný sestřičky. Zatímco ty sestřičky, co byly u něj, to byly takový ty normální sestřičky, jak je všichni známe, tak ty rehabilitační sestry měly obrovský výstřihy a byly krásný. A my jsme tam chodili všichni takový ty zbídačili po těch operacích a neměli jsme svalstvo a oni nám zavěsili ty sestry 10 dekagramový závaží na nohu a řekli, zvedněte to. A já jsem dělal, já to nezvednu. No to nemyslíte vážně. To letělo nahoru. Ani nevím, čím jsem to zvedl.
0: Léčebné metody doktorů někdy bývají opravdu zajímavé. Mezi začínajícími doktory a na školách také koluje spousta doporučení od těch starších. Mezi základy terapie řadí takové poučky jako leukoplast dokáže hotové zázraky. Diazepam také dokáže zázraky. Čím exotičtějším názvem prý lék nazvete, tím účinnější bude. Na složení vůbec nezáleží. A mladí doktoři také slýchávají radu, smiřte se s tím, že blbost je nevyléčitelná. Vrátíme se ale do dětského období, ve kterém se s doktory trápil i Jiří Lábus. Vzpomínal na to kdysi v pořadu Všechno párty u Karla Šípa. Režii měl v televizi Viktor Polesný.
4: Teda já byl v nemocnici před strašně mnoha lety. To mě bylo 2,5 roku a... Skutečně. A... musím teda zaklepat, nevím teda na co, že tam jsem byl zatím naposled v nemocnici a to bylo tak, že jsem měl kýlu. Operace kýly, protože jsem u babičky zvedl žehličku. Ale takovou tu krajčovskou, opravdu to hodně těžkou žehličku jsem zvedl. A Víte, ale že to jsou zážitky, co řekneš tak 2,5 roku, že to si můžu pamatovat. A víš, že to byl pro mě tak intenzivní zážitek, mm-hmm. že si to opravdu do dneška pamatuju. Určitý situace, jak mě tam otec do té nemocnice přines, jako takhle, jo. Pak jak jsem tam moc nejdřív nechtěl bejt, jo. No a potom se stalo to, že člověče po té operaci, mě se tam strašně nějak zalíbilo. A já jsem tam člověče, to, když pro mě pak rodiče přišli po týdnu, tak já jsem začal řvát, že nechci domů, že tam chci bejt dál, protože já jsem už od dětství byl takový zvláštní jedlík a oni vám tam měli strašně dobrý kokosový sušenky. A na to, ale skutečně tu chuť toho kokosu, já tady nevěděl, že to je kokos, ale pak jsem se to dověděl po 15 letech. Takže vlastně já jsem si tu chuť pamatoval a mě to tak strašně jako, a řval jsem, a teďka ty sestřičky říkali, no co to je za rodiče, teď každý dítě se těší domů a tenhle ten řve, že chce být u sestřiček a že chce jít z kokosový sušenky. Ano, ano. Takže to opravdu, tak to bylo taková, pro ty rodiče to bylo hrozný v té chvíli, že jo.
5: A ty jsi od té doby opravdu nebyl v nemocnici?
4: No byl jsem tam třeba na návštěvě. Jako to jo, ale jo, nebyl.
5: Jako nebyl.
4: Ne, nebyl.
5: A přesto máš takovej strach o svoje zdraví?
4: No tak já to mám jako prevenci. Víš, jako, že co, já užívám léky, já ti řeknu.
5: Všechny, co užíváš.
4: Tak ne? Užívám. Troje na tlak, pak mám na podagru, já mám dnu taky, víš, to je dna. Potom beru na cholesterol taky léky, pak beru ještě vitamíny, pak beru preventivně na prostatu, pak beru...
5: Ty bereš všecko preventivně.
4: No, tak ono to je dobrý, ale že, pak se to nepřekvapí nakonec. No, takže, no, proto jsem byl jednou nemocnici zatím taky ano. Možná. No,
5: a ty tak. Bereš 8 druhů prášku různej?
4: Asi tak, no, po barvách 9, takhle, to mám jako složené. Jednou se mi stalo, já přišel do lékárny a mě se strašně líbí lékárny. Já mi to přitahuji, oni to mají dneska hezký design, že jo, ty krabičky všechny a takový, já tam přišel a říkám, prosím vás, co je tam toto? To je nějaká novinka, to jsem ještě, a říká, to je na menstruaci. Takže tak to jako, ne, tak to jsem, takže, no, takže.
5: To byl prášek, který jsi neznal.
4: Ten jsem ještě právě neznal.
5: A chtěl jsi ho zobnout.
4: Chtěl jsem si zobat.
5: Chtěl jsi ho zobnout, no. Ale ty máš...
4: No já už stejně u jedný známý ochutnal.
5: A zastavilo se to, jo?
4: Jo, mám tady...

a svoje starosti a často divné nálady. Víte však sám, jaký vzít lék, zda trochu medu, zda pelinek.

narodil se člověk pán. Malý jako zrnko písku, bude Abel nebo Kain, bude lež a nebo pravda, bude křišťál nebo kál. Nejhezčí je první pláč, čistý jako nová křída, tvůj svět přišel přivítat. Čistý jako nová křída, kterou teprv začneš psát, první sloky básně život, jak

Řekněte, doktore, co vám vlastně závidím? Tu spoustu černých káv,

0: A nebo dětský smích, co k vašim vrázkám náleží. Posuďte sám.
1: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Doktoři by měli pomáhat. Skládají taky kvůli tomu Hippokratovu přísahu. A já přísahám, že se nad jejich činy budete i dál na vlnách Českého rozhlasu bavit. Právě jim je věnován ten dnešní díl. Když to tak člověk slyšel u těch ukázek předchozích, kdy Jiří Lábus a Miroslav Donutil vzpomínali na svá dětská léta a zkušenosti s doktory, bylo by asi lepší naučit se v případě potřeby ošetřit své zranění sám nebo umět pomoci i druhým. Od toho jsou takzvané kurzy první pomoci. Na jeden takový pozval i ve svém semaforském pořadu Miloslav Šimek, Luděk Sobota a Petr Nárožný. Jak to dopadlo, to si poslechněte právě teď. Instruktorem byl Miloslav Šimek. Figuranty si sehráli Luděk a Petr.
3: Vidíte, jak nám to jde, už se nám to rozbíjí.
4: Copak, zrovna na odlehlé místě a v takovém hlubokém lese a tady se válí někdo jak raněné zvíře. To bych poskytl nějakou tu první pomoc. Nejste bezvědomí?
3: Zatím ne.
4: To je škoda. Kdybyste byl, tak bych se vás nemusel ptát. Takhle se vás musím zeptat. Tak copak, jak se máte, dobrý muži? Jak se máte?
3: Ale ani se neptejte, dobrý muži, dobře. Ještě ke všemu jsem se nechal zapsat do kurzu první pomoci. Máme tam hodného pana instruktora.
5: Čeče, takovýhle nesmysly si vykládejte někde u kafíčka v kavárně. A ne v hlubokém lese. Vyberte si zranění a pokračuje.
3: No tak, já mám...
5: Co máte?
3: Mě bolí... Mně se dělá...
5: No co se vám dělá?
3: Já nevím.
4: Jak ho mám ošetřit, když neví, co se mu dělá?
5: A vidíte stranou, tak mu vyberu zranění sám. Ostatně, přátelé, to bývám běžným zjevem, že raněný je tak trochu v šoku a nedovede přesně stanovit diagnózu svého poranění.
3: No, tak vidíte.
5: Vymlčte, vy jste v šoku a jestli ne, tak já vás do něj brzy dostanu. Abyste to věděl, máte běžný druh zranění. Máte trojitou zlomeninu lýtkové kosti, komplikovanou navíc ukopnutým palcem. Tak, jděte mi na ní.
4: Copak, zase v hlubokém lese. Na odlehlém místě se tady válí nějaké raněné zvíře. Jak se tady válí jako raněné zvíře. To abych poskyt nějakou tu první pomoc. Tak co vám schází, dobrý muži?
3: Dobrý, ani se neptejte, dobrý muži, jsem tady na ohlodaném místě.
5: Na odlehlém místě
3: v lese, jako to zvíře, a když a jdu takhle v lese,
4: ano.
3: A nic nečekám, a když to v tom najednou bum, prásk, a z ničeho nic, jak když utne na třikrát ukopnutá líková kost.
5: Lítková? Nejsme v sadu, jsme v lese.
3: Na třikrát lítková. A když jsem to viděl, tohle to všechno, dobrý muži, tak vstetí kopnu do prašivky.
4: Ano.
3: Byla to muchomurka hlízovitá, zelená, naše nejjedovatější houba.
5: Čověče, nevykládejte nám tady o houbách a nechte se ošetřit.
3: A ukopnu si palec. To už se mi dlouho nestalo. Taková vám smůla. Ošetřte mě, prosím, děkuji pěkně.
4: To vám musím říct, že to je hotový neštěstí. Víte, to se stát mě tak nevím. No, na druhé straně možná, že se vám to zahojí. Podívejte se, kolikrát se v životě stanou horší věci. Požár leze do baráku, lidi přijdou o majetky. Naschledanou.
5: Taky naschledanou, kvůli čemu jste asi v lese?
4: No kvůli houbám, jak jsme říkali.
5: To si myslíte vy, kvůli poskytnutí první pomoci. Tak to si počínáme.
6: Ale, neklesejte na mysli, milí raněný, vaši nohu znehybníme, k čemuže ovšem zapotřebí dlahy. Pokud dlaha není, stačí ku příkladu toto pravítko, které mi laskavě podáte, tak...
4: Kde by se v lese vzalo pravítko?
5: Vymlčte! Asi šel před vámi nějaký roztržitý profesor, který pravítko ztratil. Hlavně, že máme dlahu. Přivažte mu to.
4: On sebou škube.
5: Škubejte sebou raněný, nebo vám to špatně sroste.
3: Mně už to srůstá.
5: No, tak to rád slyším. Vidíte, výsledky jsou tady. Tak. No, už se mi postavte. Hezky. Tak. No to nevadí, že se to uvolnilo, nožička je v pořádku, budeme pokračovat, máme málo času. Dalším běžným druhem zranění máme, co? No, v letních měsících...
4: Omrzliny!
5: Ale prosím vás.
3: V letních měsících...
5: No, vy sám, mladík, u vody.
3: U vody hmyz, štípa.
5: No, štípa, hmyz, ale to si ošetříte sám. U vody utonutí, přijde.
3: Utonutí.
5: To je zásadní.
4: Utonutí, jak
5: to
4: je tady.
3: U vody utonutí.
5: Tak copak, dobrý muži, snad se mi tady netopíte.
3: Ale kde pak, dobrý pane instruktore, já už mám okončetinu na třikrát zlomenou, tak topit se zas může někdo jiný. Tak
5: ne, já jsem z dálky viděl, že se někdo belhá po hrázi rybníka. Říkám si, asi bude mít něco s nohou, pozor, aby se neutopil, najednou už blunka, už se mi topíte. Jsem zdejší plavčík a dlouho jsem neměl oběd.
3: Já už jsem taky neměl dlouho oběd, pane instruktore. Já jsem vás viděl a z dálky jsem vás viděl, říkám si, kamarády, jestli tamhle stojí Auzirechne, zdejší plavčí, tak musíš dát velký pozor, aby se netopil, nebo by se ještě utopil.
5: Vy se mi musíte topit, nebo s váma zatočím, vy jste model, vybraný model.
3: Tak až se topí on, já už to mám dost nohou.
5: Tak dobře. Topte se vy, to je nápad a vy ho budete zachránit.
4: Hoďte mi chorky, plavčí, topím se.
5: Já vás vytahuji, vy si leháte na břeh a vy ho zachráníte. Koně, zachraňujte ho, rychle.
3: Teď už je na břehu.
5: No jo, ale není oživen, oživujte, nasaďte mu umělé dýchání. No neváhejte.
3: Odkuď kam?
5: No odkuď kam, z úst do úst, ne? Člověče, dělejte, každá vteřina je drahá.
3: Pane instruktore, nešlo by něco udělat s tím jeho knírem?
7: Prosím vás, proč?
3: Ono mě to asi bude šimrat.
7: Šimrat. Utonulý, bude ho to šimrat.
4: Šimrat? Nešimral to jiný, nebude to šimrat jeho.
7: No tak prosím, po něm.
3: Mě to bude šimrat.
7: Ale mladíku, tady jde o život a vy podá šimrat.
3: Ale o jeho život, ne o můj. Tak ho napře oholíme a pak ho teprve zachráníme.
5: Tak si ho oholte, co mám
4: pozor,
5: sám
4: pozor, pánové, pozor, mě tady nikdo holit nebude. To by dopadlo jako před rokem, kdy jsme probírali tržnou ránu na hlavě. To bylo furt stříhat. Jak to dopadlo, vidíme všichni, mě už tady nikdo holit.
3: A mě taky ne, mě tady všechno šimrá, nachvíle.
5: Vraťte se, vraťte mi pravítko. Už jste mi vzal pravítko.
3: To je roztrženýho profesora.
5: Přátelé, prosím, klid, to je neuvěřitelné. No ale vy, kteří jste tady zbyli a máte o věc, jak vidím, skutečný zájem, dostavte se mi příští čtvrtek na ruzínské letiště. Budeme probírat první pomoc při náhlém vypadnutí z letadla. Abychom předešli trapným omylům jako dnes, připravte si předem, kdo by chtěl být modelem. Nebo s váma zatočím. Nashledanou.
2: Také máte hrůzu přijít na takový kurz pomoci? Někdy je i ošemetné natrefit na takového pacienta v čekárně, když vám začne vyprávět o tom, co všechno byste mohli mít. Začnete se pak sami o sebe bát. Něco podobného se stalo i v čekárně bakalářů, kde čekal Lubomír Lipský. Režijně ho tehdy vedl Dušan Klein. A povídka pochází z roku 1997.

0: No to mám radost, že ještě žiješ, kamaráde. Kdyby si viděl, jak my jsme tě krásně zapili, celá hospoda, čověče, každý vždycky jednu rundu nažal, víš? A já jsem říkal chlapům, kde pak Oldík, ten se má, ten si teď leží na pitevním stole.
1: Boha, co jste pili?
0: Co jsme pili? Všecko, kamaráde. Všecko, soudě podle kocoviny. A jsme ti probrali věci, hoj. Hele, ty jsi říkal, že máš horečku.
1: Jo.
0: Tak si představ, tam v té

0: Tentokrát pouštíme z lékařského prostředí tak, jak je odvysílala kdysi televize Nova v jednom ze svých úspěšných Silvestrů. Uslyšíte například Dalibora a Adélu Gondíkovi, Josefa Vinkláře, Stelu Zázvorkovou a další.
1: Paní doktorko, neustále slyším hlasy, ale nikoho nevidím.
2: Ano, a kdy se vám to děje?
1: No, vždycky, když telefonuju.
3: Paní doktorko, problém je v tom, že moje žena si myslí, že je slepice.
2: Ano, to se stává. A jak dlouho to trvá?
3: No, nevím, asi 2 roky.
2: No, ale proč jste nepřišel dříve?
3: No, když my jsme ty vejce strašně potřebovali. Slečno, už jste byla někdy v agonii?
2: Ne, já v zimě zásadně nikam nejezdím.
4: Přijde pan k doktorovi a stěžuje si, že když se s manželkou miluje, je mu jednou horko a po druhé zima. Než začnu s nějakou léčbou, pošlete mi sem manželku, ať znám i její pocity. Žena přijde a na dotaz odpoví. Pane doktore, až sem zas ten můj doveda přijde, tak ho vyžeňte, protože se se mnou miluje jednou v létě a po druhé v zimě.
5: Co udělá blondýnka, když jí doktor předepíše recept? Objedná si kuchaře.
6: Na kožní oddělení se řítí muž s kyticí. Tak co, už tu byla? Ptá se dychtivě. Kdo? Nechápavě sestřička. No taková nádherná ženská blondýnka. Mám tady s ní schůzku. Tady? A nespletl jste si to? Ne, no určitě tady. Jasně si pamatuju, jak říkala. Sejdeme se na kožním.
7: Tak, pane Kouba, a ještě raní moč. Běžte si za paravan a nahoře na poličce jsou pohárky.
1: Hrgot, sakra.
7: Máte nějaký problém?
1: Když já se nemůžu tak vysoko trefit.
8: Tak, paní Koubová, sluch máte naprosto v pořádku. Dostanu 200 korun.
7: 500 korun.
8: 600 korun.
7: Vy jste na mě tak hodnej. Na ten strychnin vám budu muset napsat nový recept. Pau.
1: A nestačilo by, kdybych jim v lékárně ukázal fotku tchyně?
7: Promiňte, pane doktore, prosím vás, nezapomněla jsem si tady u vás kalhotky.
1: Ne.
7: Tak pardon, to bylo asi na zubním. Neplačte, pane doktore. Jak to se mnou vypadá?
1: Já bych si na vašem místě už nekupoval ani dlouho hrající desku.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: Lékařské prostředí láká i televizní tvůrce proto, aby vytvářeli inscenace, seriály a zábavné pořady z tohoto prostředí. Důkazem byla už na konci 70. let Dýtlova nemocnice, ve které si nejoblíbenějšího doktora zahrál Miloš Kopecký. Vzpomenete si ještě na okamžik, kdy sestra Huňková přišla oznámit problémy s pacientem a musela nechtěně později přiznat i svou chybu v podání léku?
2: No dál.
3: Pane doktore, já jsem volám, vy to neberete?
2: Já jsem se byl vyvenčit.
3: No. Ten zlomený krček na devíce. Nemůže usnout a ona říká, že mu hučí v hlavě.
2: No, vrej mě neučilo. Až vám budou v 670 rovnat zlomenou hnátu, tak vám bude taky hučet. Dali jste mu, co jsem říkal?
3: No jistě, po operaci, pane doktore, dáváme vždycky Rolzin.
2: Já jsem říkal, abyste tentokrát dali Eunalgit.
3: No, ten jsme dali taky.
2: Já neřek taky, já řek tentokrát.
3: No jo, ale my dáváme vždycky Rolzin.
2: Kluci, herdot, ženská! Kdyby hloupost nadnášela, tak se tady budete vznášet jako holubička.
1: V nemocnici na kraji města ještě zůstaneme, i když vrátíme se tam po letech v ukázce z Novot, ale nejdřív chvíli vydržte. Uslyšíte Petra Novotného a Josefa Aloise Náhlovského. Hezkou zábavu vám přeje Patrik Rozehnal.

0: další, prosím. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Svlékněte se. Ne, ty nemusíš. Tobě nic není.
1: Košiky si, pane Novotný, pořád se mě děláte hypochondra. To je ono, simulanta, já už se nikde nechytnu. Mě nikdo nevěří, já jsem opravdu nemocnej, paní. No, já když jsi do nemocnice, já se vám musím vloudit. No, jsem tajně, tak proto to dosím pořád, vždycky přijdu do nemocnice, vlezu tam. Tudy na mě přišli až po třech dnech. Při vyšetření, já byl na gindě. Opravdu to už není, to přechází legrace, jo? Ale mě opravdu nechtějí žádný nemocnici ošetřit, pojišťovna mě nechce pojistit, pohřebáci mě nechtějí pohřbít.
0: Ale tak prosím tě, to už jsi přehnal.
1: To jsem přehnal.
0: No. Co máš tohle?
1: To je moje ošetka zdraví, tam jsem vlastně léky.
0: Ale výborně, ano, kápu, ano.
1: Mě nikdo ani nepředepíše. Dokonce tuhle napsali, na jakým plakátě bylo napsáno, pozor, změna programu. Místo skupiny těžkej pokondr, vystoupí těžkej hypokondr. Já to zapotřebí, tohle to, prosím tě, ty mě zničíš, já jsem opravdu nemocný.
0: Nebuď hysterický, ale, hysterický nebuď.
1: Já jsem hysterický, ano.
0: Co ano?
1: Já jsem hysterický, že to je taky nemoc hysterie, no a co? Tak se mnou teďka ty chytrý něco dělej, dej mi nějakou injekci, nebo prášky, to je rozmlátím.
0: Klid, ti říká, uklidni se.
1: Novoty,
0: já tě odpůjdu. Novoty.
1: Ino, jste to vy? Vy ještě žijete? Božská Ina, víte, že vy jste byla leta předmětem a objektem mých erotických nocí. Já jsem se kvůli vám nenaspal. Já jsem se odkopával. Já jsem se nadřel v noci. Jak jsem na vás myslel. Tichá Ina, která hovoří jenom očima. Hele, vy hovoříte opravdu očima, vy byste nemohla dělat Esmeraldu.
0: Sestřičko!
2: Vy jste pan doktor Blažej?
3: Co?
1: Ino, víte, že já jsem si vás jednou málem vzal, teda v podstatě jsem si vás vzal za ženu, protože já když jsem se... Poslouchat mě. Já když jsem se ženil, tak se mě odávající ptal, berete si zde přítomnou dobrovolně. Já jsem řekl, no, Inu ano. Jděte od něj.
3: Ino.
2: Ano.
3: Ano, Ino.
2: Co ano?
3: Co asi ano, Ino?
2: Ne.
3: Ne, ano.
2: Ne, ne.
3: Takže ano. Ino.
1: Prosím vás, tady, nechte toho, dobučkáváme se tady, tady umírá člověk, vy mě nechci žádný doktor, na tož Blaže, vy jste u mě normální cvok.
4: Volal mě někdo?
1: Promiňte, pane doktore,
4: no,
1: já jsem neříkal cvak, já jsem říkal cvok.
4: Taky na vás přijde. Sestro Ino, co právě aplikujete? Pane doktore, vy se takhle připravujete na atestaci? A teď vy?
1: No.
4: Co? Na co se léčíte? Máte nějaké kontraindikace?
1: No, to co, čeho? No. Indikace, no, víte, já mám takový pocit, že já vám doktorům v poslední době vůbec nerozumím.
4: Nerozumíte doktorům? No to je ovšem skvělý předpoklad pro to, abyste mohl být ministrem zdravotnictví.
1: A to je blbej nápad. A co injekce?
2: Pane doktore, dejte mu tu injekci.
4: Co prosím?
2: Abyste mu dal tu injekci.
4: Sestřičko, to jsem neuměl už před 20 lety. Já bych to mohl teď, a kromě toho já nepracuju momentálně. Já stávkuju za zlepšení platových podmínek lékařského personálu.
0: Aha, už jsem pochopil, vy už jste z těch nových dílů nemocnice na kraji města.
5: Pane doktore Cvachu, já mám takovou malou nesrovnalost. Vy jste mě předepsal ty prášky, tu Viagru, a ono to nefunguje. Já jsem si vzal dva prášky a nic.
4: Jak to?
5: Holky nepřišly.
1: Já jsem udělal chybu, polnišku nad dílí.
2: Tak pánové, jestli budete kazit tenhle hezký seriál, tak já z něho odejdu.
5: To není špatný nápad. A já už vím, kam byste mohla. Do jiného seriálu. Krásný pro vás mám vymyšlený.
2: No?
5: Pobřežní hlídka. Malinká operace. A mohla byste dělat maminku tomu Mitchovi Buchananovi.
3: Prosím vás.
0: Tohle to je ortopedie, to není psychiatrie.
4: No.
0: Je tady vůbec někdo normální, prosím vás?
3: Volal mě někdo!
6: Tak a už máme skoro kompletní sestavu původní nemocnice, doktor Cvach, Ina a teď i primář Sova.

0: Doufám, že se nemusím představovat.
1: Kapitán Davač.
2: Pane primáři.
0: Ino. Co je u vás nového? Jste šťastná? Takže u vás nic nového.
1: Pane primáři, jsem rád, že vás vidím. Nemohl byste pomoct zachránit naše zdravotnictví v troskách, kdybyste trošku pomohli?
0: Vám říkám. U vás nic nového.
3: Pane primáři, kdybyste věděl, jak jste nám tu chyběl. Kde jste byl celou tu dobu?
0: V Bratislavě.
3: Bratislava je zvláštní, já jsem tam nedávno byl, ale nikde jsem vás nepotkal.
0: Já jsem vás tam potkal v posledních letech tolikrát, že tomu nebudete ani věřit.
4: Pane doktore, my tady máme podobný problém. Hodně cvachů a málo sov. Vítejte v Praze, pane primáři.

zarděnky kašel spála. Teploměr mamince nahání, vždycky se tolik bála. Kdo to k nám pospíchá po schodech? Trochu mě ty kroky děsí. Pan doktor popadá sotva dech.

časem prý vzpomínka okorá a potom v dým se nám změní. Vzpomínám na pana doktora.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: Ta poslední část naší hodiny věnované doktorům se bude točit kolem peněz. Těch je ve zdravotnictví vždycky málo. A mnozí doktoři žehrají na to, že těch peněz se jim stále nedostává. A nezůstává jen u doktorů. Jen si to poslechněte v ukázce z komedie Doktor od jezera hrochů, kterou režíroval Zdeněk Troška. Žehrat bude hlavně Eva Holubová.
2: Koby umírá, zase jste mu dala něco tlustýho.
3: Jo, dá. Ale on tlustý tak rád.
2: Dobře.
3: A teď je budu čistá na nic.
2: Ano, tak běžte na pohotovost.
3: Ježišmarad, on exce takovou dálku. A pan doktor je tam hodný, já mám tak zlatý ruce.
2: Není hodný, je to trauma. Ne.
3: Pane doktore.
2: Ne, si dělá trauma s někam jinam. Ne. Ne. Ne. Ne.
3: Pane doktore, smilujte se.
2: Čeňko, někam nepůjdeš, ty jsi doktor medicíny a ne poskok pro liní partaje, ty nemáš zapotřebí, aby tě někdo čikanoval.
3: Pane doktore, můj starý nikoho jiného než vás nechce, to prej radši umře.
2: No, žádná škoda, aspoň bude o jednoho mochvelku víc nebo mít.
3: Pane doktore, buďte humanista, ten můj starý tam leží a žve jak postřelený kanec.
2: Zuzano, odveď si svýho muže do ložnice a vysvětli mu laskavě, že není vhodné, aby ve dne léčil ve špitále a v noci lítal v pyžamu po baráku.
3: Jaký lítal? Vidě to tady lekouce.
4: Puste mě, maminko, toho Hradskýho určitě zase bere žluč.
3: Bere, pane doktore, bere. A kdybyste věděl, jak půjte se podívat, jak ho to bere. Půjte, pane doktore.
2: No. Někdo se holt narodí jako doktor, někdo jako bohůnek.
3: Pojďte, pane doktore, vy jste zlatý, pojďte dál.
5: Že to to porád bere. Jako bys ho neznala, prosím tě.
2: To jsme to dopracovali. Vzali jsme si doktora, jsme na tom hůř než kdo jiný. Každý si na nás houkne, kdy chce. Po půlnoci, ve 4 hodiny ráno, a ten můla jde jako tele na porážku. Nejest to studený, ukáž, dej to sem. Já vždycky chtěla doktora. A dostala jsem holiče. Ale uměl se postarat o rodinu a já jsem u něho vždycky byla na prvním místě. Kdybych mu řekla, aby podříznul a voloupil ředitele banky, tak to pro mě udělal. A ten tvůj? Kdyby ho zavolali k Bernardínovi, že má kašlíček, tak tam poletí.
5: Poletí. Nepoletí, on se zvířat bojí. Komár, jo. Mami, prosím tě, prokádrujeme až ráno, jo?
2: Každý se zmáhá. Hrabe, kde může. Jenom my trčíme na pleku. Auto máme pořád to samý, odřený, na dovolenou místo k moři, jedete do Nymburka. Tady v baráku jsme učiněná chudina. Šípová ze druhého šla na vytažení huby. Leitnerovic holka letěla někam s ESO Travelem k moři na celý prázdniny. Fričovi zase poslali kluka do Ameriky študovat. A paní domácí si koupila barák v Třeboni. Samozřejmě hned vedle Aurory. No to si ty, že si ho driftujou a budou ho pronajímat Němcům. Každý tady má peněz jako šlupek. Ale jakmile je píchne v zádech, zavolej panu doktoru ze čtvrtýmu a ten se může přetrhnout, aby nehoběl. Všem! A samozřejmě zadarmo. A já ti říkám, tohle není normální.
5: Co si mám jako asi dělat? Pokud vím, tak rozvody neschvaluješ.
2: A kdo tady mluví o rozvodu? To by tak ještě scházelo, abyste nakonec rozvrátili šťastnou a spokojenou rodinu.
1: Malé upozornění, řádí nám chřipka, tak si vemte nějaké ty léky. Pokud by i vám se nedostávalo peněz, pomůže vám Jiřina Bohdalová v ukázce z pořadu Za oponou s Jiřinou. Přizvukovat jí bude i Karel Šíp, který k pořadu napsal scénář.
6: Vy už jste jistě slyšeli, že v zákulisí nám žádní chřipka, tak já jsem vám přinesla pár acilpirinů, jo, abyste něco nechytli, že jo. Tak kdo chce, klidně se hlašte, já je budu po vás házet. Tak, no, bez rady. Tak, no, dejte to tý slečně, vy taky, ano, vy taky, já to vemu takhle. Tak, ale můžete i ty zdraví si vzít, jo, protože já jsem slyšela, že prej se bude na léky v lékárnách strašně doplácet. Prej až 1000 korun na jeden acilpirin. Tak chytejte, no. Tak.
4: Co pak, Jiřinko? Co pak, jako nějaký problém zase?
6: Ne, já jsem tady rozdávala léky. Oni prej budou strašně drahý.
4: Jo, vy tady otevřeně kritizujete zdravotnictví, jo?
6: Ne. To já bych si nedovolila. To taky proč? Tomu nikdo nerozumí.
4: No, to je pravda. Hlejte se, nějaký chaos prej tam je. Mně jako pacientovi nejvíc líto těch doktorů. Ty si to podle mě opravdu nezaslouží, no, takový zmatek.
6: Ne, to ne. Já si doktorů taky vážím. Já to povolání přímo obdivuju. Já obdivuju i to, s jakou noblesou. Oni třeba dovedou sdělit špatnou zprávu.
4: No tak, helejte, no? Ne všichni tohleto, ale ovládají, víte? To se mě připomněla, mě vyprávěl jeden známý. Jeho manželka podstoupila několika hodinovou operaci v nemocnici a on čekal, jak ta operace dopadne, seděl venku před tím sálem a vyšel ten chirurg, ten operatér, sednul si k němu na lavičko a říká mu, podívejte se, pane Jeburek, tak vaši manželku se nám podařilo stabilizovat, ale upadla do hlubokého komatu. A v takových případech je prognóza, že v tom komatu ona zůstane třeba i několik let. Čili vy budete muset manželce pravidelně podávat hadičkou výživu, no, tak třikrát denně. Budete ji muset po několika hodinách vždycky obracet na tom lůžku, aby nedošlo k proleženinám, víte? Taky ji budete muset pravidelně měnit pleny, taky ji omývat žínkou, víte? A přitom všem na ní budete muset něžně a vlídně mluvit, protože je docela pravděpodobné, že i v tom komatu ona všecko slyší a vnímá, tak je možný, že ona se třeba po několika letech z toho komatu na chvíli probere, otevře oči, pozná vás, usměje se na vás a zase upadne do toho komatu na několik let. No a když ten doktor viděl, jak ten můj známý úplně bledne a mění barvy při představě, co ho čeká, tak ten doktor se tak usměje, vzal ho kolem ramena a říká, ne, já se vám omlouvám, nezlobte se, to byla jenom taková legrace. Samozřejmě umřela.
1: Co nad touhle tečkou dodat? Snad jen, že naděje umírá poslední a tak věřím, že se uslyšíme i u toho dalšího pořadu snad plného optimismu. Mějte se pěkně. Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Patrik Rozehnal.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Ostrava.
3: Oldies jako na dlani, aneb historie z černých drážek.

0: Ostravské rozhlasové studio OP1, u mixážního pultu, přehrávačů a záznamového počítače mistr zvuku Vojtěch Dluhý, u mikrofonu autor pořadu Jirka Tieftrung. Ano, jsme tu, abychom vám opět nabídli oldies, bude to dnes hlavně na posluchačská přání. Na úvod britská singlová dvojka přesně před 46 lety, studiová parta Typically Tropical Barbados.
1: This is Captain Tobias Wilcock welcoming you aboard Coconut Airways Flight 3722 to Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshments will be served after takeoff. Kindly fasten your safety belts and refrain from smoking at

O týden později se podle New Musical Expressu stal tento letní hit v roce 1975 jedničkou, a to na 2 týdny. Pokud jde o plnění přání panu Jiřímu Kostelňákovi z Opavy, mám tu posledního, kterého jsem mu slíbil, bouřliváka Eskeritu. Byl to zpěvák a pianista, k nahrávání se dostal v roce 1958. Vybral jsem Rockin' the Joint a Believe Me When I Say Rock and Roll is Here to Stay.

Eskerita vlastním jménem SQ Reader Junior na vinylových deskách nikdy nebodoval. Přesto je dodnes fandy rock'n'rollu oblíben a vydáván na CDčkách. Ze svého alba z roku 1959 zaspíval Věřte mi, když říkám, že rock'n'roll je tu s námi na pořád. A až teď si uvědomuji, že lépe než touto písní jsem asi probírku rock'n'rollových zpěváků podle vkusu pana Jiřího zakončit nemohl.

Eva Kostolániová zaspívala na přání pana Jiřího Krpaty. Chtěl slyšet Prima Panoptikum z její LP desky z roku 1973. Je to první píseň na A straně. Původně Middle of the Road, k tomu text Zora Laurince, už jsem ty nahrávky porovnával. Do dvojice jsem vybral také předělávku, má název Mávnutím, podle stopáže soudím, že je to jedna z nejkratších písniček v bývalém Československu. Posloucháte hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, staré hity ze šelakového a vinylového období rocku a popu vám dnes také podle vašich přání nabízí a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

prvním porovnávání zůstávám na Slovensku. Dušan Gruň zaspíval starý song. Doprovázel ho orchestr Juraja Velčovského, textoval Miloš Láník, vydal opus v roce 1973. Pokud jde o zahraničního autora hudby, je na singlu chyba. Melodie je to ale známá, takže nebyl problém poznat hit My Special Prayer a vybrat pro srovnání nahrávku Percyho Sledge, bodující na singlu v roce 1969.

Percy Sledge naspíval My Special Prayer už v roce 1967 na své třetí album, ale na singlové vydání doma ve státech si musel 2 roky počkat. Z těch Spojených států dostávám občas od fanoušků Oldies zajímavý tip, co zahrát. Tentokrát to bylo formou dotazu, jestli mají posluchači tohoto pořadu povědomí o úspěšné kanadské zpěvačce, skladatelce, hudebnici a malířce Joni Mitchell.

Ta první píseň, kterou jste slyšeli, to je protest song Big Yellow Taxi, který se v roce 1970 dostal do 7. desítky horké stovky. Joni v něm vyjadřuje obavu, aby se z měst nestala betonová džungle a stromy nebyly jen v muzeích, a vyzývá farmáře, aby nepoužívali DDT. Ta druhá, to je bodující rocková písnička z roku 1973 o setkání popíjejícího muže a lehké ženy v hotelové hale.

To byla napsání před 14 dny slíbená druhá strana singlu Ivety Simonové z roku 1967. Zaspívala za doprovodu Vlachovy kapely Věřím dál, autorem textu je Karel Kozel. Je to původně stará italská píseň Tornerai z roku 1936, francouzská verze má název J'attendrai, německy se zpívá Komm zurück, anglickou nahrávku známe jako I'll be yours. Vybral jsem Joni James. Posloucháte hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, staré hity ze šelakového a vinylového období rocku a popu vám dnes také podle vašich přání nabízí a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

Nevím, která nahrávka byla Ivetě Simonové vzorem. Možná jste si řekli, no jo, zase vybral Američanku. Ale mně se právě tato verze líbí, snad vás uspokojilo alespoň to, že zpívala dvojjazyčně. Pokud jde o další přání, mám tu ještě jeden typ z Kanady, a to skupinu The Guess Who. Shakin' Lover nabízet nebudu, to radši zařadím originál. Mám tu jako první kousek No Time, ročník 1969.

Hit No Time byl v Kanadě v žebříčku CHUM nejlépe 9. směrem na jih v horké stovce Billboardu dokonce 5. Ten druhý, o 5 let mladší a u nás asi známější song, Clap for the Wolfman, to je podsta DJovi Wolfmanu Jackovi. Také bodující single a možná jste někteří postřehli, že jeho hlas je v té písni slyšet. Teď třetí porovnávání je také splněním posluchačského přání.

Jiří Štědroň zaspíval za podpory sboru a Brommova orchestru Že nespí, singl je z roku 1967. Pokud jde o jméno zahraničního autora hudby, Suprafon se jako tehdy mnohokrát mýlil a neuvedl na etiketu ani původní název. Je to sice komplikace, ale ne taková, aby identifikaci znemožnila. Zaoceánský hit Mr. Lonely uslyšíte v podání Bobbyho Vintona, byla to jeho čtvrtá singlová jednička.

Bobby Vinton nejen zpíval, ale také komponoval a občas se objevil ve filmu. Letos je mu 86 let a je-li ještě aktivní, to nevím. Vracím se k Eskeritovi, jeho poznávacím znamením byly tmavé brýle a vysoký účes pomocí paruky. Ovlivnil a učil prý Little Richarda, který ho pak v úspěšnosti na hudební scéně předběhl. Z Eskeritova repertoáru vybírám ještě You Can't Pull Me Down.

Na závěr zopakuji svou stálou nabídku. O instrumentálky si můžete psát číslem od 1 do 580, kromě toho samozřejmě i o jiné oldies a také o pomoc při identifikaci nahrávek. To vše na e-mailovou adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz, SMSky na číslo 723 102 513. Do třetice budou také The Guess Who, rocková klasika American Woman. Opatrujte se, oldies s vámi se všemi.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Ostrava.
3: Host Českého rozhlasu Ostrava.
4: Dobré dopoledne vám všem. Tak se nám rozjeli prázdniny. A myslím si, že právě povídání s mým dnešním hostem je přesně to, které by vás mohlo inspirovat k nějaké cestě, nebo možná jenom ke změně náhledu na svět kolem, protože on ten svět procestoval, je to jeho vášeň, napsal o tom cestování mnoho knih, je mu kolem 60 let a je to nesmírný sympaťák, protože už s ním trávím teďka pár minut tady ve studiu. Arny Šrámek, dobrý den.
5: Dobrý den, moc děkuji za pozvání.
4: Když to máte říct vy na první dobrou, co byste řekl? Co jste?
5: Co jsem? No tak nejvíc jsem asi cestovatel, protože 30 let svého života od zhruba 25 do 55, čili do začátku covidu, jsem byl majitelem cestovní kanceláře, díky níž jsem se měl možnost dostat asi do 104 zemí celého světa, všech 6 obydlených kontinentů. Takže nějaký takový ten sen, který jsem si po revoluci stanovil, tak se mi ho podařilo splnit a mnohonásobně překonat.
4: Co jste chtěl být předtím, anebo byl jste předtím?
5: Tak já jsem na Báňské vystudoval ekonomii, protože jsem ročník 64, takže jsem studoval za socialismu a obor ekonomika socialismu není opravdu nejlepší kvalifikace do porevolučního života, ale v podstatě řekl jsem si, že nejlepší, co můžu udělat, je udělat si ze svého hobby udělat profesi, protože když si člověk z hobby udělá profesi, tak přestože je v podstatě neustále v práci, tak má vlastně pořád volno, protože se zabývá tím, čím se zabývat chce.
4: Když člověk začne cestovat v těch devadesátkách, protože vám se to opravdu povedlo až po té revoluci, co je vlastně ta zásadní motivace, co najednou potřebuje vidět, co potřebuje zjistit, jako co ho žene?
5: V podstatě české přísloví říká odříkaného největší krajíc. Já jsem hrozně toužil zjistit to, co je to, co, kam nás nechtěli pustit za tu železnou oponu.
4: Co je na tom tak strašného?
5: Co je na tom tak strašného, proč jsme tam nemohli se dostat, jo? A protože moje rodina nebyla úplně s tehdejším režimem jaksi ve shodě.
4: V souladu,
5: takže jsem nebyl ani ve Vídni, nebyl jsem vůbec nikde před revolucí, nebo těsně před revolucí už jsem se do Vídně dostal, ale vlastně až v tom roce 89 na podzim. Takže prostě ta touha zjistit to nepoznané, že, ale to se netýká jenom cestování, to se týká nevím, knížek, filmů, nebo jsem fanoušek rockové muziky, takže prostě jsme ji tady zháněli kdysi na ostravské burze, pamětníci si určitě budou pamatovat tady v regionu.
4: U pivovaru,
5: jak nás policajti rozháněli a najednou ta muzika prostě byla, jo, takže to bylo nesmírně příjemné a všechny tyhle ty věci a to cestování byl jeden segment z toho, ale asi pro mě nejsilnější.
4: Vy jste si pořídil cestovku, ale zároveň jste tedy byl tím průvodcem?
5: Já jsem byl majitel cestovky, založil jsem ji v květnu 90, hned po revoluci, kdy byl schválen zákon o soukromém podnikání. A zase možná egoisticky proto, jako jednak prostě neměl jsem peníze na to, abych měl nějaké zaměstnance nebo nějaké externisty, takže jsem vypsal nějakou trasu, kam bych se rád podíval, přesvědčil jsem lidi ve svém okolí, aby tam jeli a průvodcoval jsem to, protože jsem se tam chtěl sám dostat.
4: Čili systém, najdu si parťáky,
5: kteří, já jim dodám tu logistiku a nějakou tu jazykovou vybavenost a jim nastudovanou historii a geografii. A za to, že jsem ten zájezd nějakým způsobem sestavil, tak ti lidi jeli se mnou a já jsem se tam mohl dostat, protože jako klient jsem neměl peníze, abych tam mohl jít jako účastník, tak jsem tam musel jít jako vedoucí.
4: Myslím si, že každý umíme specifikovat trošku, anebo jsme něčím charakterističtí jako turista. Jo? Někdo má rád tu městskou turistiku, někdo naopak potřebuje jako totálně mimo lidi a poznávat tu divokost. Jaký typ toho cestovatele jste vy? Co hledáte na cestách?
5: Já se snažím tu kulturu nebo tu danou zemi poznat co možná nejkomplexněji, protože jsou různé specializované cestovky třeba na cyklistiku nebo na ornitologii nebo na nějaké brouky. Samozřejmě jsou různé specializace. Já žádnou takovou specializaci nemám, takže snažím se každou tu zemi poznat to nejhezčí, co tam je. To znamená, ať už je to příroda, nebo jsou to nějaké památky, nějaká historie, ale samozřejmě je to i komunikace a kontakt s těmi lidmi, protože lidé jsou jaksi dření té dané kultury, té dané civilizace, když je to mimo Evropu, tak o to víc. Ale třeba velice důležitá je i gastronomie těch daných kultur. Takže to je takové další okno do duše toho národa, té země, kam člověk cestuje. Takže se snažím ze všech stran.
4: Arni Šrámek, to je host Českého rozhlasu Ostrava.

0: Tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava si povídám s cestovatelem, spisovatelem Arne Šrámkem. Když to člověk teda umí, když opravdu navštíví, vy tady máte vlastně, mapujete těch 6 kontinentů ve svých knížkách. Proměnilo vás to v něčem?
1: Co vidím na jiných lidech, tak platí poměrně taková obecná představa, myslím si, že na tom něco je, že čím zkušenější nebo prostě větším odborníkem v daném oboru člověk je, tak tím získá více pokory. Jo, když jsem začínal v 25, tak jsem neuměl vůbec nic, anglicky jsem mluvil naprosto katastrofálně a v žádné té destinaci, kam jsem jel, jsem nikdy nebyl, protože mi tam soudruzi nepustili. Takže když se na to dívám dnešní optikou, tak větší diletantismus vůbec nemohl být možný, než jako bylo tenkrát.
0: Na druhé straně v tom mládí člověk nemá vůbec hranici, takže prostě jde hlava, nehlava a to je strašná výhoda.
1: Je to tak, přenášet skály bylo v pohodě, dneska už skály nosím o něco méně, to přiznávám. Ale zase na druhou stranu člověk získá takový ten trošku nadhled, už to člověk může, jako už má kde brát, už může některé ty algoritmy už zažil a když se dostanu do nějaké situace, kterou už jsem někdy nějak řešil, tak už aspoň tuším, kudy by mohla vést cesta ven z toho problému. Takže po té stránce je to jednodušší, ale zase na druhou stranu proti tomu hovoří druhá stránka věci, že v 60 má člověk jiné fyzické dispozice, než měl třeba v 25 nebo v 30. A to už nemluvím o ajťáckých dispozicích, o práci s moderníma technologiema, s navigacema, s různýma bookingama a rezervačníma systémama letenek. Tam cítím, že prostě už v té první linii nemám šanci být.
0: No já vám něco řeknu, já jsem byla v dubnu se svou dcerou týden v Itálii a měli jsme takový trip napříč tou Itálií. Když člověk je ten rodič a je zodpovědný celý život tak nějak za to dítě a pořád ho nějak ochraňuje a zajišťuje, teď se to prohodilo. Já jsem byla závislá zcela na svém dítěti, protože ať se vyskytlo úplně cokoliv, tak ona v těch několika vteřinách, v mobilu, v aplikacích, prostě okamžitě situaci vyřešila. Já bych je asi vyřešila taky, ale jako tak komplikovaně a tak moc dlouho by mi to trvalo. Takže tam jsem si uvědomila, že tohle už je fakt jiný.
1: Souhlasím a ještě opomíjíte jeden důležitý fakt. Vy jste ženská, já jsem chlap a my chlapi jsme ješitní a pro nás tohleto přiznat si je nesrovnatelně obtížnější. Na druhou stranu zase člověka těší, když vlastní dítě překoná svého rodiče a když něco nevím a obracím se na něho a mám tam pravdu v tom, máte, že už o radu žádám častěji já svého syna, než můj syn mě. Jo, a to tak nějak jako plynule vyplynulo z děje, že člověk si neuvědomí tu hranici, kdy jsem byl jako já ten nositel toho moudra a teď se to překlopilo.
0: Kdy se to stane, že?
1: Kdy se to stane, no. Tak jako neumím to pojmenovat, kdy to nastalo ten moment, ale zase na druhou stranu něco je na tom hezkého, když to člověk může konstatovat, že to nastalo. Mnohem horší by bylo, kdyby to dítě bylo blbější než jsme my a to by bylo mnohem depresivnější, než když je to takhle.
0: Zpátky na ty cesty. 6 kontinentů, 1000 vůní, 1000 chutí, 1000 barev a všeho. Může člověk přilnout k nějakému místu prostě víc?
1: Řeknu to takhle. Lidský život je příliš krátký na to, aby člověk měl šanci poznat geograficky naši planetu. Můžete říct i o České republice, když se jako zaměříte podrobně na Českou republiku, tak i na to je lidský život krátký, abyste detailně poznala Českou republiku. Takže v podstatě čím větší teritorium si zvolíte, pokud chcete obsáhnout všechny kontinenty obydlané, tak samozřejmě je to za cenu určité povrchnosti. Čím větší kvantita, tak tím samozřejmě nižší kvalita. Jsou věci, které jsem musel dělat z nějakého finančního, ekonomického pohledu, že jsem třeba byl jako průvodce, tuším 58krát v Paříži, ale co se týče těch exotik nebo těch vzdálenějších zemí, tak jsem se snažil po každé jet někam jinam. Když já hořím plamenem současně s těma lidma, tak se to na ty lidi přenese a zažehnou se taky. Jo? Je to fráze, ale já si myslím, že na tom něco je.
0: Jaký typ cestovatelů s váma jezdí?
1: Tak u těch poznávacích je to poměrně specifická záležitost, protože segment poznávací zájezdu je, řekněme, v nízkých desítkách procent z cestovatelské populace. Drtivá většina lidí, zvláště ti, kteří těžce fyzicky pracují, tak potřebují během dovolené si odpočinout, jenom na pobytovku, nebo chcou nějaký prostě standard u bazénu s nějakým drinkem, s paraplíčkem a prostě užít si. Kdežto v momentě, kdy jedete na poznávačku, tak na konci jste plná dojmu, zážitku, ale fyzicky z pravidla jste unavenější než v momentě, kdy vyjíždíte. Jo? Čili je to většinou u lidí, kteří jako nepotřebují si fyzicky odpočinout. Zvlášť z počátku v těch 90. letech, kdy jsme jezdili pod stan, vlastně na takové jako divoké trampingovky. Takže dneska už je to poměrně nereálné takhle jezdit, ale zase mělo to svoje kouzlo, protože všichni jsme si tykali a sedělo se na karimatkách, hrálo se na kytary a byla pohoda.
0: To už dneska nejde?
1: To už dneska, no nevím, jo. Já jsem dneska jiná generace, takže já to takhle úplně nevidím, ale myslím si, že současní mladí lidi už jako zdaleka, jako možná nechci tady hrát nějakého starého mentora, protože fakt to nevím, ale prostě taková ta komunita přátel, kdy to opravdu nebyli jenom klienti, ale byli to lidi, kteří pro mě byli i osobně důležití, protože jsem se s nima, že třeba někdo se mnou jel 10x, 20x, 20 let po sobě, tak tam už nějaký vztah navážete a už ty lidi považujete za svoje opravdu blízké přátelé.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

0: Arny Šrámek, muž cestující, provázející, taky píšící, protože je autor 6 knížek, je dnes hostem Českého rozhlasu Ostrava. Přemýšlím, jaký byl takový Arny, když byl úplně malý. Bylo tam něco z toho, co dělá dneska, třeba jako sen nebo jako hra?
1: Těžko říct, jako úplně malý si to člověk nepamatuje. Teď jsem ve věku, kdy se začínají objevovat vnoučata. V dědečkovském věku je člověk přece jenom v trošku jiné pozici, než když je rodič. Na druhou stranu, myslím si, že se snažím, nebo snažil jsem se čerpat z toho, co se mi líbilo z toho dětství, to, co si vybavuju. A pamatuju si úplně od nejranějšího věku, že mě nejenom moji rodiče, ale z širšího okruhu rodiny brali příbuzní, hlavně tetu jsem měl takovou výjimečnou, která mě brala na různé výlety, někam prostě kousíček tady za město a šli jsme někam se prostě projít pár kilometrů tady na Mexiko nebo kamkoliv. A já jsem vždycky přišel a byl jsem z toho celý nadšený, protože jsem se dostal do míst, kde jsem ještě nikdy nebyl. A když to v sobě získáte, tuhletu touhu zjistit, co je ukryto za nejbližším horizontem, tak si myslím, že jako může vám to nějakým způsobem vytvořit ideu náplně dalšího života. Téměř každá země má něco, co nemá žádná jiná země. Pokud bych měl říct Evropu, tak na přírodu asi nejkrásnější země je Norsko, dle mého názoru. A z hlediska historických památek nebo takové ty kulturní krajiny, tak bych asi na první místo dal Francii a těsně za ní Itálii. A mimo Evropu, tam už zase je to otázka těch jednotlivých kultur, civilizací, které jsou každá jiná.
0: Norsko má strašně zvláštní atmosféru a je vlastně těžko porovnatelné s jakýmkoliv jiným místem pro mě zatím. Já jsem toho teda zdaleka nenacestovala tolik. Tam jsem byla, něčím mě uchvátilo a neumím definovat vlastně, co to je. Člověk moc nepotká člověka. Příroda je neuvěřitelná. Něco jako taková lehká. A když řeknu tíseň, tak to není správně. Prostě melancholie nebo...
1: Spíš možná melancholie. Mm-hmm. A v krajině, kde těch lidí je opravdu málo, a čím jedete víc na sever, ano, za polární kruh, to znamená někde na Svartisen nebo na Lofoty k Nordkapu, tak samozřejmě množství lidí ubývá a už jsou to spíš takový ti pastevci, ti inuité, nebo ti Laponci, co tam žijou. A specifika třeba na tom Norsku můžeme si ukázat to, co jsem si ověřil jako průvodce úplně na začátku, co lidi, moje klienty nejvíce zajímá, když se jim snažím jako průvodce tu zemi představit, tak je to taková ta mytologie, taková ta, to mystično, to tajemno, co jste zmínila. Tak třeba, když vezmeme v Norsku, tak když pominu ty základní bohy, jako je Odin, Thor, nebo já nevím, Yggdrasil a hlubiny had a nevím, vlk Fenrir a těch postaviček je spoustu a těch legend kolem toho je množství, mám to taky v těch svých knížkách popsané, tak i v běžné krajině žijou skřítci trolové. Mají je tam všude na pohlednicích nebo v informačkách jsou vyřezané figurky, koupíte je na všech možných suvenýrech. Domácnost hlídají skřítci koboldové. Když je minus 30 a slunko nevychází, protože je polární noc, tak přece jenom ta temnota a to prostředí může nějakým způsobem působit a jsem přesvědčen, že ti místní lidé tak nějak jako vnitřně žijou v jakési koexistenci s těmito postavičkami a tím to prožijete úplně jinak, než když jenom prostě pleskáte fotky foťákem a tu hloubku toho nevidíte.
0: Skřítkové chránící domácnosti fungují asi velmi spolehlivě, protože tam se nezamykají domy, tam se nezamykají auta, tam všichni tak nějak jako ctí nějaká pravidla. I tahle ta stránka věci mě připadala fascinující. Vlastně je to normální, mělo by být.
1: Mělo by to být normální, no. Ale čím je samozřejmě hustší osídlení, tak tím to méně funguje, protože ve vzorku populace vždycky najdete někoho, kdo to celé pokazí. A tohle to funguje jenom v situaci nějaké společenské smlouvy, kdy to všichni akceptují a všichni z toho profitují. Když jedete na Islandu, tak tam jsou třeba farmy v těch sklenicích, kde pěstujou jahody nebo tropické ovoce. A protože ta farma je třeba kilometr nebo dvě od cesty, tak oni mají u cesty stojan a na stojanu mají v nějakých igelitkách sáček, ano, půl kila jahod. Ano. A máte tam kasičku a hodíte tam tu částku, přesně, která je tam tak napsaná. Ano. A na základě toho prostě to funguje a oni večer přijedou, doplní ty sáčky, na druhý den seberou ty peníze z té kasičky. Ale musí fungovat ta společenská smlouva. Jo? V momentě, kdybych takovýto stánek otevřel někde Ostravě na Přednádraží, tak si myslím, že bych asi s jahodama úplně neuspěl.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Arny Šrámek je dnes hostem Českého rozhlasu Ostrava, cestovatel, spisovatel, průvodce. Jak to máte dneska teda ještě? Pořád průvodce?

0: cesta do Japonska mám spojená, že to je opravdu riskantní destinace, hlavně kolem Chocně, to nebylo úplně ono.
1: Když takhle, vy jste asi ten, který si plánuje ty cesty poměrně dost pečlivě, takže co je vlastně vždycky smysl? Jedna z vašich knížek se jmenuje Cesta může být cíl, nebo cesta je cíl.
0: Je to tak.
1: Tohle je filozofie, se kterou souzním, protože mám tu zkušenost, že ve chvíli, kdy člověk si něco vysní a musí se prošlapat a prokousat a teď se to stane, najednou už tam došel a teď očekává, že teď by mělo přijít to něco jako obrovská euforie a nestane se vůbec nic.
0: Měl jsem celý život rád slovenskou kapelu Elán a oni měli krásnou písničku, jmenovala se Zvláštní smutok vítězů. Tam si myslím, že v tom je to obsaženo, jako když za něčím jdete a chcete si něco splnit, musíte překonat spoustu překážek, je to velmi složité a pak najednou se to otevře a máte to a jste tam. Tak to je takový na jednu stranu euforie, na druhou stranu smutek, protože ta největší radost je v té fázi, kdy se tam vyláte do toho kopce, přesně, jak už tam vylezete, jako všecko pěkné už je pryč. Jo? Takže to je tam zvláštní smutok vítězů. No. Ale zase ještě chci říct to, co jste nakousla, možná zase z pohledu 60-letého chlapa, když se srovnám s 30-letými současnými, tak já mám trošku jiný pohled na věc. Neříkám, že je lepší nebo horší, ale prostě generačně to tak vidím. Spoustu mladých lidí dneska, protože jsou nezávislí, ať už finančně nebo časově, úplně jinak, než jsme byli my, když nám bylo tolik, co je jim dneska, tak někam vyletí do nějaké země, vůbec si o té zemi nic nepřečtou a tam se postaví k cestě, stopne nějaké auto a jede tam, kde jede ten, koho stopnou. Jo? Čili jako mají ten vítr ve vlasech a jedou prostě a poznávají tu zemi jakoby nahodile s kontaktem, se setkáváním s lidma, což je na jednu stranu super, na jednu stranu krásné, ale já se s tím úplně nestotožňuju v tom smyslu, že v momentě, kdy si to nastuduju a kdy si to připravím a protože jsem naučený za těch 30 let z pozice průvodce jsem si to musel nastudovat, protože jsem musel vědět, kam jedu a nemohl jsem se nechat unášet, že pojedu buď vpravo nebo vlevo, tak teprve svědomím té informace si můžu vybrat, že tam pojedu a to vynechám.
1: Nakousli jsme ještě před písničkou tu důležitou věc, jako z jakého jiného důvodu je dobré poznávat, jak to mají jinde právě kvůli tomu návratu, že člověk zjistí, že není úplná samozřejmost, že přijde do koupelny a pustí kohoutek, ze kterého teče teplá voda, nebo že jsou léky v lékárně a světlo svítí. I z toho důvodu je dobré vědět, že jsou místa, kde to takhle zdaleka není.
0: Je to pravda, platí takový axiom, že čím je člověk víc cestovatel, tím bývá větším patriotem své země. To bych chtěl říct jako nějaký takový odkaz, že vůbec není ostuda začít Českem. A jak jsem povídal o těch skřítkách, trolech, třeba v souvislosti s tím Norskem, tak jsem získal takovou inspiraci, kdy jsem byl vyzván, že bych měl, protože v těch mých knížkách celého světa z těch 6 kontinentů hodně se zmiňují o těch legendách a o těch různých postavičkách a příbězích. No, byl jsem konfrontován s tím, že by bylo dobře, kdybych něco podobného zkusil napsat i o Česku. Tak jsem se tuto zimu na to zaměřil a mám napsanou knížku. Jmenuje se to Lexikon pověstí a legend a jsou tam všechny regiony Česka, které prostě mají svoje nádherné místa. Jestli víte třeba, že nahoře Godula v Beskydech žil had Zlatohlavec, který měl fantastický příběh, nádhernou legendu, nebo že v Lysé hoře je ukryté obrovské Černé jezero, které vlastně dalo zrodu řece Ostravici, plus spoustu dalších příběhů a legend. V severních Čechách žil Giacomo Casanova.
1: No, s vámi nejenom na 10 knížek, ale na 10 takových rozhovorů rozhlasových.
0: Jsem připraven.
1: Tak mě těšila tahle ta chvíle, co vám popřát nejlépe.
0: Já moc děkuji za pozvání a zahajuji těšení na příště.
1: Dobrá, tedy těšme se na příště. Moc mě těšilo. Ať se vám daří, mějte se krásně.
0: Děkuji moc, hezký den všem.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: A ani dnes nechybí v nočním vysílání dvojky pravidelný pořad ostravského studia Interview. Pohled do tří států nabízí rozhledna nahoře Velká Čantorie v Beskydech a má jedno nej, je vůbec nejvýchodnější rozhlednou na území Česka. Před více než 20 lety ji postavili Jan Lubojacky s bratrem. Na 30 metrů vysokou stavbu se vydala i Iva Havlíčková.
1: S Janem Lubojackým se vydáme na rozhlednu Čantorii. Cesta k ní z centra Nitku, kde si člověk může nechat auto. Jak je to daleko, pane Lubojacký?
2: 4,5 kilometru.
1: 4,5 kilometru. Takže žlutá značka.
2: Žlutá nebo počervené. Oni se scházejí potom. Jsou dvě a nebo třetí trasa je po rytířské, po zelené.
1: Takže chutí na výběr.
2: Chutí na výběr.
1: No ale my už jsme tady přímo v rozhledně. Taková krytá nejdřív část v kamená a teď jsme tedy dveřmi vstoupili na ocelovou konstrukci, ze které už se dá tedy se rozlížet kolem dokola do krajiny.
2: Určitě. Z prvního patra je pohled na Víslu a okolní lesy a začínají vystupovat vrcholky hor. Když vystoupíme o patro výš, pohled se úplně změní.
1: Tak jdeme na to. No, rozhledná má na výšku necelých 30 metrů.
2: 30 metrů a poslední podlaží je ve výšce 25 metrů nad vrcholem hory Čantorie.
1: Tak jdeme na to. Nebudu počítat schody, ale je jich přes 100...
2: 12.
1: 112.
2: Schody ještě v rozhledně. Teď se dostáváme na druhé podlaží a už se odkryvají výhledy na celé Lašské údolí, tam Příbor, Kopřivnice, tady na Víslu a otvírá se celý pohled až jakoby na to Jablunkovské trojmezí, Istebna, Koňakov.
1: Což je Polsko.
2: Což je Polsko a směrem na Nízké Tatry, že?
1: A to máme vlastně zase Slovensko.
2: Slovensko. Vyhledy do tří států, jsou to de facto tady ty Slezské Beskydy až po Valašsko a Jeseníky.
1: Popisuje Jan Lubojacký. Tady z rozhledny Čantoria. Ještě tady, ano, jdeme na druhou stranu.
2: Při pohledu na Ústroň je krásně vidět, jak celá ta část Polska až tady po de facto horu Čantorii je rovinatý ten terén. Ať se podíváme, Karvina, Dětmarovice, Bohumín a část Polska, Bělsko, směrem na Katovice.
1: Takže na jedné straně kopečky, lesy,
2: tak,
1: na druhé straně rovina.
2: Na druhé straně deska, která se táhne 60-70 kilometrů až de facto za Brenou. Půjdeme vyš, tak to uvidíme, že ještě tam potom...
1: Ano, ještě nás čekají minimálně dvě patra. No nicméně teď už jsme pod střechou, ano, pod střechou rozhledny. Poslední patro... Tady jsou i fotografie s označením, co, kde mohou lidé vidět, takže se můžou orientovat. No my s Janem Lubojackým z rozhledny Čantoria obejdeme kolem dokola tu rozhlednu a užijeme si všechny ty výhledy.
2: Tady je třeba naproti nás, nad Ústroní se nachází Rovnica, je jich takové poutní místo, je tam zoopark, kde lidi můžou se zajít podívat. Pak máme tady Vyšlaňské vrchy, Skřičné, Malé Skřičné, Malinovka.
1: To jsme pohledem v Polsku, ano?
2: To jsme pohledem v Polsku, kde v té Malinovce se nachází i skokanský můstek, na kterém se skáče světový pohár. Dále je tam prezidentský palác, který stojí taky za návštěvu, bývá otevřený, je tam krásná restaurace. Takže i po té polské straně ten výlet stojí za to. Přijet do Ústroně, vyjet lanovkou.
1: Tady vlastně na tu rozhlednu se dá dostat jak z české, tak z polské strany. Z té polské je to trošku pro větší, řekněme, lenochy.
2: Přesně tak, je výhoda, protože ta lanovka končí kilometr pod kopcem z polské strany, je tam velké parkoviště a začíná to být hodně vyhledávané i českými turisty.

0: Na dvojce posloucháte reprízu pořadu ostravského studia Interview. Dnes jsme se vydali na rozhlednu Velká Čantorie. Z centra obce Nýtku je to k ní asi 5 kilometrů pěšky do kopce. Další možností je vydat se nahoru k rozhledně z polské strany. Tam totiž mají lanovku. Rozhledna přitom stojí přesně na hranici a dřív sloužila i jako útočiště celníků, řekl naší kolegyni Ivě Havlíčkové majitel rozhledny Jan Lubojacky.
1: Ta rozhledna tady stojí už přes 20 let, je to
2: 22 let.
1: My si můžete připomenout, jak vás to napadlo jí postavit zrovna tady, pane Lubojacky?
2: No, tak to byl jednoduchý příběh, no, protože tady u staré chaty na Malé Čantorii byla buňka, ve které policie sloužila pro účel malého pohraničního styku. A jelikož tady jsme s bratrem chodili do lesu, znali jsme tady ten region a ty lidi, tak nám vykládali o tom, že za do první světové války tady byla strážní věž, poté tady z toho vznikl triangulační bod, který zhořel a ten kopec zůstal pustý. No, tak jsme dostali napad, že možná by nebylo špatné tady něco vytvořit a v té době už se ozývala jakoby pohraniční policie s tím, že pokud by se tvořil nějaký objekt a byla by možnost vytvořit objekt i pro malý pohraniční styk jakoby celniště, že tomu budou napomocní a díky nim ten projekt se dal v krátkém čase realizovat.
1: Je pravda, že hraniční kámen je tady přímo u paty rozhledny?
2: Přesně tak a celý ten vstup rozhledny byl koncipovaný tak, aby jeden vchod přicházel z Polska a vycházel v Čechách a zas naopak a tím pádem byl vytvořen prostor, místnost, kontrolní místnost pro tu pohraniční policii a ti se dostali do trošku jakoby kulturnějších podmínek, že, co se týká zimy a to, takže...
1: Ale to už dneska tomu, není třeba.
2: Dneska není třeba, jsme v Schengenu, ale taky, že zažili jsme si covid, kde se hranice znova obnovila, jsou kontrolní akce, protože Polsko pořád střeží hranice Schengenu, takže mají pohraniční policii, takže jsou tu namátkové kontroly. Říkám, ale původní záměr bylo objekt nějaký rekreační. Ten potenciál tady z Polska byl, protože ta navštěvnost opravdu tady na tom vrcholu je 300 tisíc lidí ročně. Jo.
1: A většina teda přichází turistů z Polska?
2: No, 95%, musíme si přiznat, je navštěvnost z Polska. Je to škoda, ale je to díky tomu, že ta dostupnost toho Nýtku, je to 5 kilometrů, jdete nějakým razovitým terénem, takže není to tak, jak to mají Poláci, že přijedou v klapkách tady v letě, jo, když někdy vidíte ty lidi, jak jsou oblečeni, jak jsou připraveni na hory, tak to je šokující, jo. Ta změna počasí, sami tu stojíme.
1: Začalo nám tady dost foukat teda.
2: Tak, jo, a je vidět, že to počasí oproti Nýtku je o 5 stupňů nižší, že? A to jsme vystoupali na vrchol rozhledny a ten vítr se zdvojnásobil.
1: A v jaké jsme výšce, pane Lubojacky?
2: Teď jsme ve výšce, no počítejme 1020 metrů, že?
1: Tak možná se půjdeme trošku níž schovat, co říkáte?
2: Určitě, určitě. Jo. Škoda, že to počasí dneska nevyšlo, protože ten výlet stojí za to.
1: Říká Jan Lubojacky z rozhledny Čantoria. Tak my zase scházíme s Janem Lubojackým po tom kovovém schodišti dolů. No a tady u rozhledny už je spousta turistů.
3: Nádherné výhledy. Dneska teda počasí není úplně tak, jak bych si představovala, že není slunečno, fouká tam vítr nahoře, ale je to jinak úžasný ten výhled. Doporučuji všem. Aha, klidně může člověk jít dál, potom ještě je Velká Čantorie na Malý Velký Sošov a tam je to moc hezké.
1: A pěkná procházka.
3: A hezká procházka, ano.
1: Tak doporučuje paní Šárka. No a tady nahoře na Čantorii to je zajímavé. Tady ani člověk neví, jak se objeví najednou v Polsku. Je tady polský bufet, mají tady lody, čili zmrzlinu a česká strana, české pivo. Turisté se tady mísí dohromady. Potkávám tady skupinu polských seniorů.
4: My jesteśmy z Andrachowa, Uniwersytet třetího věku, grupa turistická i vyjechali jsme kolejkou.
1: Ano, takže jste vyjeli lanovkou.
4: Tak, tak.
1: A jak se vám to tady líbí?
4: Ano, super. Bardzo, bardzo lubimy w ogóle ten Beskid Mały, Śląski tu.
1: A tak bude fotka tady u hranice.
4: No, musimy, my kochamy ludzi, kochamy przyrody, także cieszymy się.
1: Z rozhledny Čantorie Iva Havlíčková, Český rozhlas.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Podmínky pro udělení dočasné ochrany lidem z Ukrajiny se od dneška v Evropské unii zpřísňují. V Praze a Středočeském kraji vyhlásili meteorologové smogovou situaci. Počasí bude slunečno, k večeru místy až oblačno s přeháňkami. Teploty do 37, na Moravě a ve Slezsku až 40 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková. Dobré ráno. Ode dneška platí přísnější podmínky pro udělení dočasné ochrany lidem z Ukrajiny. Podle rozhodnutí Rady Evropské unie ji nově získají jen žadatelé, kteří splnili svou vojenskou povinnost. Pravidla se nebudou týkat těch, kdo dočasnou ochranu už Evropské unii dostali a jen si ji prodlužují. Ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO zpřísnění uvítal.
2: Oceňuji, že se nám podařilo najít shodu napříč členskými státy. Rozhodnutí omezí počty nově příchozích o desítky procent. Díky tomu se následně sníží také tlak na naše kapacity, uleví se českému zdravotnímu i sociálnímu systému.
0: Podle údajů ministerstva vnitra je v Česku necelých 400 tisíc lidí s dočasnou ochranou. Za posledních týden jich přišlo zhruba 800. Za posledních 5 let klesl počet soudních znalců na polovinu. Teď jich je v seznamu ministerstva spravedlnosti přes 5 000. Za příčinu označuje Komora soudních znalců zákon z roku 2021, podle kterého měli všichni znovu skládat odborné zkoušky. Tisíce lidí pak hromadně od znalectví odešli. Projevuje se to i na délce soudních řízení. Protahuje se hlavně posudky z psychologie, psychiatrie nebo sexologie. Připouští mluvčí městského státního zastupitelství Aleš Cimbala.
3: U komplikovaných a složitých věcí, týkajících se například hospodářské trestné činnosti nebo trestné činnosti v souvislosti s moderními technologiemi, se objevují také problémy, kdy není vůbec možné sehnat takový znalecký ústav, který by byl schopný komplexně danou problematiku posoudit.
0: O nedostatku zejména ve zdravotnických oborech ministerstvo spravedlnosti zjišťuje víc. Chystá další úpravu zákona, která by s tím měla pomoci. Meteorologové kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu vyhlásili v Praze, ve Středočeském a Ústeckém kraji smogovou situaci. Platí do odvolání, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Lidé by proto měli při pobytu venku omezit fyzickou zátěž. Platí to hlavně pro ty s chronickými dýchacími potížemi, seniory a malé děti. Smogová situace souvisí s extrémně vysokými teplotami. Justiční výbor amerického senátu schválil nominaci Todda Blanche na ministra spravedlnosti. Teď o ní může začít jednat celý senát. Jmenování Blanche ale odmítají opoziční demokraté. Podle nich se pro tuto roli nehodí a bude jen plnit prezidentovi příkazy. Kritizují ho také kvůli údajnému nesprávnému nakládání se spisy v kauze Jeffreyho Epsteina. Organizátoři festivalu Brutal Assault v Josefově u Jaroměře mají na horké počasí připravené 2 cisterny s pitnou vodou a 7 dalších míst, kde si návštěvníci můžou vodu doplnit. Ochlazení slouží také vodní stěny a osvěžovače. Organizátoři budou také festivalový areál kropit, aby se v něm neprášilo. Před horkem se lidé můžou schovat i do historických josefovských kasemat, které podle pořadatelů poskytují dostatečné ochlazení.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer místy až oblačno. Ojediněle se vyskytnou přeháňky nebo bouřky i silné. Teploty 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 40, na horách kolem 30.
1: Doprava.
0: Na D46 z Olomouce do Vyškova je překážka u Prostějova za sjezdem na centrum a na 24. kilometru stojí v pravém pruhu nepojízdný kamion a musí se tam vybočovat. Pardon. Na D1 z Brna do Prahy zvyšte pozornost za Koberovicemi. Na 77. kilometru stojí světelná šipka po porouchaném vozidle v odstavném pruhu. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už Jakub Kaloč.
5: No a my jsme skočili šipku rovnou do dalšího dne, který nazýváme středou, je 5. srpna. Já vám přeji krásné ráno, 5 minutek za 5. hodinou. No a Nadinka Procházková už má svůj dokonalý projev za sebou. Přeji ti krásné ráno.
0: Dobré ráno.
5: Ahoj Nadinko. Dobré také ráno. Lukáš Kamen sedí za režijním pultem. Bez ní bychom si tady takzvaně nevrzli, protože by bylo ticho, pokud by netahal kliky, jak my říkáme. Tak přátelé, jestli se vám nestávalo úplně lehce, tak věřte tomu, že optimista vidí ráno jako příležitost, pesimista jako trest a realista hledá, kde nechal brýle nebo vodítko pro psa.
0: No to je krásné.
5: Berme to jako realisté. Prostě ano. Se přizpůsobme té dané situaci. No a kdo už drží volant nebo řidítka, dobře dojeďte, kdo třeba vodítko napsat, tak hezky se s ním vyvenčete. No a kdo si chce trochu protáhnout tělo, tak si můžeme zatančit. Ara Kain a Aleš Brichta? To je nějaká sranda. Tak to zkusíme, dobré. No vlastně Brutal Assault to není tak daleko. Dobře, pojďme to zkusit.
1: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

Slečna, závist je za námi, závist obecně není, si myslím, dobrý povahový rys. Je 5 hodin a 11 minutek, středa 5. srpna. Já vás ještě jednou vítám, posloucháte Vaše ráno na dvojce a s dovolením se budu věnovat turismu tady v metropoli. Nechci být pragocentrický, ale tady se totiž těch lákadel, na které můžete narazit a pak být zklamání, objevuje docela dost. Tak turisté si obecně z Česka odvážejí matriošky, selfiečka z Karlova mostu, třeba i irští nebo skotové, no, levnou kocovinu a přesvědčení, že trdelník je naše národní jídlo. Jenže mezi těmi atrakcemi samozřejmě, které průvodci doporučují jako mastcí, se tomu říká, prostě to musíte vidět, tak se skrývá i slušná sbírka těch pastí. Každá země má samozřejmě své poklady, ale i své pasti. Tak přátelé, v prvé řadě projížďka historickým vozem tady u nás v Praze. Připravte se na to, že je drahá asi jako noc v luxusním hotelu, navíc v něčem, co je s velkou pravděpodobností registrováno jako sněžný skútr nebo malotraktor. Já myslím, že projít si Prahu pěšky je mnohem zábavnější. Tajské masážní salony, to bych nechal bez reakce, protože leckomu mohou pomoct. Já jsem to zažil a mě teda Tajka moc nepomohla. Česky nemluvila vůbec, anglicky tak částečně jsme se stejně nedomluvili. A bez toho, aniž by zjistila, jak jsem na tom se svým pohybovým aparátem, tak mi začala dávat patu takhle k týlu a začala po mně skákat a odešel jsem tam odtaď a musel jsem na chirurgii. Tak, no a teďka trdelník, no tak je to kus kynutého těsta asi za dvě pade, které se původně obalovalo v cukru, no a dnes se do něj dává cokoliv se dá sníst. Co na tom samozřejmě se jedná o původně maďarsko-slovenskou záležitost. Nadýchané těsto se začalo prodávat už se zmrzlinou nebo šlehačkou, extremisté pak prodávají trdelníky nadívané klobásou nebo tvarůžky za pouhých 250 korun. A já jsem zjistil, že v Praze existuje i košer trdelník. Já jsem se domníval, že košer je o pravidlech nějaké přípravy a takže asi místní rabinát, například třeba v Česku ten pražský rabinát, musí vydat certifikát, no a pak potřebuje ten trdelník dohled, takže tam asi chodí mašgiach kašrut, odborný a rituálně čistý židovský dozorce, který fyzicky kontroluje ten provoz. No, už to vidím. Ale když se podíváme k macoše, tak taky. Já jsem byl se podívat na macochu, ale samozřejmě jsme si prošli i tu přírodu a chci říct, 40 minut čekáte ve frontě, zaplatíte docela horentní částku pro to, abyste se pak mezi davem turistů, kteří vám strkají selfie tyče před obličej, občas do vás strčí, sešli podívat na díru. To zase není jako úplně atraktivní, to mi věřte, ale kolem macochy je procházka hezká. Tak jenom pozor, pokud byste se rozhodli cestovat třeba do Prahy, tak si myslím, že je docela dobré vynechat tyto záležitosti, tyto pasti a užij si to prostě po svém. Hezké ráno.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: A to v 5.17, tak to při středě 5. srpna. Já vás vítám, kdo přišel ke svým přijímačům právě teď, posloucháte Vaše ráno na Dvojce a teď je na řadě počasí. Mezi 19 až 22 stupni takové jsou aktuální teploty v Čechách, na Moravě malinko vyšší, mezi 20 až 25 stupni, to znamená například Brno nebo Zlínský kraj, tam jste zažili i tropické noční teploty. V Čechách zatím ještě zataženo a doznívající srážky koukám, že se objevují ještě na Karlovarském kraji. Jak bude přes den, bude jasno až polojasno, zpočátku na západě a severozápadě Čech oblačno, místy s přeháňkami, ojediněle i bouřkami a odpoledne a večer bude místy oblačno, ale vyskytnou se přeháňky nebo bouřky, které budou místy i silné. A nejvyšší dnešní teploty 32 až 37 stupňů Celsia, ovšem na Moravě a ve Slezsku, pokud včera měl být nejteplejší den, tak si myslím, že ten dnešního trumfne, protože naměříte mezi 36 až 40 stupňů Celsia. Na horách také poměrně teplo, a to kolem 30 stupňů v 1000 metrech. Co do srážek, tak koukám, že by mělo napadnout ve vyšších polohách kolem 40 mm, tady u nás dole kolem 20 mm na metr čtvereční. Zítřek velmi podobný, 32 až 37 na Moravě, ale 27 až 32 v Čechách, takže malinko nižší teploty. I na horách se sníží, v 1000 metrech naměříme maxima do 24 a očekávají meteorologové, že zaprší mnohem víc. Já se na to osobně docela těším. Hezké ráno.

Je 5. srpna a zrovna k 5. srpnu se určitě vztahují některé z událostí, například 85. narozeniny, tedy 5. srpna se narodil před 85 lety a dnes by je oslavil český herec Mim, vynikající Mim, scénárista Boris Hübner. Patřil mezi nejvýraznější osobnosti té české pantomimy a posledních 40 let, no a jeho kolegové ho považovali prý také za stálého optimistu. No a patrně nejvíce Boris Hübner proslavil tím rozvíjením té němé filmové grotesky, například v televizním seriálu Gagman, jestli si to pamatujete, nebo ve slavném představení Na konci zahrady jménem Hollywood. Je to malý krok pro člověka, obrovský skok pro lidstvo. Věta, která vešla do dějin i díky prvnímu člověku, který vstanul na měsíci, astronaut Neil Armstrong by dnes mohl oslavit 96. narozeniny v přímém přenosu. Ten sestup po žebříku sledovala necelá miliarda lidí a mimochodem Armstrong sám byl nadšeným skautem a poslal měsíční kámen na skautskou mohylu Ivančenu, která se nachází v České republice v Beskydech. Hezké ráno.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Mrazivé léto na Dvojce.
0: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
1: Mrazivé léto na Dvojce.
0: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
1: Noční můry ožívají.
0: Každý stín může být nebezpečný.
1: Mrazivé léto na Dvojce.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Dobré ráno. Kvůli suchu a horku platí v části republiky výstraha před vznikem požárů. Hasiči s nimi v úterý bojovali hned na několika místech. Většinou se jim už podařilo dostat plameny pod kontrolu. Hořely například lesy v Křečovicích na Benešovsku a u obce Nezdice na Šumavě, nebo skládky na Sokolovsku a u Čížkovic na Litoměřicku. Soud se dnes znovu vrátí k případu rehabilitace výtvarníka Milana Knížáka. Návrh se týká jeho vazby z roku 1974. Obvodní soud pro Prahu 10 se k případu vrátí kvůli rozhodnutí ústavního soudu. Ten předchozí verdikty nižších soudů zrušil. Knížák mezitím zemřel u soudu, ho proto zastoupí advokát. V Římě pokračují rozhovory mezi Izraelem a Libanonem. Země by měly jednat o rozšiřování tzv. Pilotních zón, ze kterých se má stáhnout izraelská armáda. Informuje o tom katarská televizní stanice Al Jazeera. Vojsko Libanonu by na oplátku mělo zajistit ozbrojení hnutí Hizbalách. I přes příměří z června Izrael na jihu Libanonu pokračuje v útocích. Část rakety Falcon 9 společnosti SpaceX dnes v 8 hodin a 35 minut narazí do měsíce. Objekt váží 4 tuny a letí vesmírem rychlostí zhruba 2,5 kilometru za sekundu. Píše to deník The Guardian. Podle americké vesmírné společnosti NASA srážka nijak neohrozí Zemi a pouhým okem nebude ani viditelná. Z Ručí nad Sázavou vede nová stezka připomínající Tomáše Baťu. Boty začal Baťa ve Zruči vyrábět ve 40. letech minulého století a vznikla díky němu nová obytná čtvrť s veškerým občanským vybavením. Mapu stezky si můžou zájemci vyzvednout v infocentru. Na jednotlivých místech najdou QR kódy s dalšími informacemi.
1: Počasí.
0: Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer místy oblačno, ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřky i silné. Teploty 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 40, na horách kolem 30.
1: Doprava.
0: Na D1 z Kroměříže do Brna se vyhněte překážce za Kojetínem. Na kilometru 251 leží na vozovce v jízdním pruhu sražená zvěř. Na D1 z Brna do Prahy za Koberovicemi na 77. kilometru zůstalo dopravní značení. Kamion už v odstavném pruhu není, ale

0: ještě neodvezli. Na D46 z Olomouce do Vyškova čekejte překážku u Prostějova. Za sjezdem na centrum na 24. kilometru stojí nepojízdný kamion a vybočuje se tam. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Slovo má zpátky Jakub Kaloč.
1: A já děkuji Naděnce Procházkové. Je 5:33, je 5. srpna, posloucháte Vaše ráno na dvojce, středeční vysílání, a my jsme s Naděnkou samozřejmě v tom rozhlasu. Tady obecně panuje taková symbióza a abychom se nedablovali, tak se vždycky musíme na těch tématech domluvit, a já jsem poprosil Naďu Procházkovou, jestli by byla tak hodná a ve zprávách zmínila nebo se zmínila o nové naučné stezce ve Zruči nad Sázavou, která připomíná období Baťova působení. Naděnka tak učinila, ano. A my si pak pustíme po písničce reportáž, kde vás zavedeme přímo na tu stezku. Částečně si obrazně projdeme, abyste věděli, do čeho jdete.
0: Těšíme se.
1: Sandálky na nohy a jdeme na výlet.
2: Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.

0: A my už se, přátelé, vydáváme do Baťova, tak se alespoň říká části Zruče nad Sázavou, kterou vede nová naučná stezka připomínající podnikatele Tomáše Baťu a jeho firmu, která ve 40. letech minulého století do města expandovala. Zájemce ta stezka zavede například do čtvrti, které se dnes říká, jak jsem říkal, Baťov, a jsou v ní původní domky těch bývalých zaměstnanců, ale také škola.
1: V první řadě vám tady dám prospekt, kde máte jednak mapičku, ale i jednotlivé informace k jednotlivým stanovištím.
2: Ještě než se s mapkou od pracovníka infocentra Ondřeje Melcera vydám po stezce Baťovskou Zručí, zamířím ještě za Martinou Fialovou, vedoucí odboru kultury, abych vůbec zjistila, jak Baťa Zruč proměnil.
3: Zruč měla nárůst třikrát vlastně víc obyvatel, narostla úplně jako skokově, najednou se tady i proměnila mentalita těch lidí, protože přijelo spousta jako Moraváků. Sport tady hodně se najednou rozvíjel, hodně se tady jako tancovalo a zpívalo, vlastně ty Moraváci sem jako přinesli jako úplně jiný život.
2: A rozkládám si mapku Baťova Zruč a vydávám se z infocentra s jeho další pracovnicí Evou Boumovou na stezku.
4: Tak, my jsme právě dorazili do Zručského dvora a je tady lampa, na které je nalepený QR kód.
2: A je to skutečně velmi jednoduché, hned jsem na webových stránkách Baťovská Zruč a teď tady čtu. Zručský dvůr se stal v prvních měsících působení koncernu Baťa ve Zruči centrem veškerého firemního dění.
4: Tady je opravdu dlouhá silnice a na jedné straně jsou baťovské domky, buď to teda samostatné domky, nebo dvojdomky, nebo čtyřdomky.
2: QR kód načten.
4: Ve Zruči bylo postaveno celkem 108 dvojdomků.
2: My teď přicházíme tady i k té samotné továrně. Ty budovy jsou z červených cihel. Vidíme tady dva objekty.
4: Podle původního konceptu ale mělo být postaveno těchto továrních hal 9, ale právě kvůli druhé světové válce nakonec byly postaveny pouze dvě.
2: Tady taky vyzkoušíme, že když jdeme s tou mapkou Baťova Zruč, stezka, tak jestli se dostaneme přes vrátnici do areálu, abychom se dostali blíž k těm budovám.
5: Dobrý den.
4: Se rádi prošli stezku Baťovskou Zručí a tady by měly být ještě další zastávky. Pustíte nás dovnitř?
5: Pustím.
2: A z mapky tady čtu, že v roce 1949 byl Baťův závod ve Zruči znárodněn a přejmenován na Sázavan. Boty se tady vyráběly až do roku 1995. Ze Zruče nad Sázavou Věra Hájíková, Český rozhlas.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Tak zatímco v Čechách je převážně zataženo a teploty mezi 18 a 21 stupni, na Moravě ve Slezsku jasná obloha a teploty teď už například Brno k 26 stupňům Celsia, Zlín 24, jinak kolem 21 stupňů Celsia. No a zkuste se připravit na ten dnešek, protože pravděpodobně bude nejteplejším dnem tohoto týdne, 36 až 40 stupňů Celsia. Takové teploty se objeví ve Slezsku a na Moravě, tady v Čechách 32 až 37. Může se střídat občas polojasná obloha s oblačnou a sem tam sprchne. Zítřek má být více zalitý a ty teploty mírnější, 27 až 32, na Moravě a ve Slezsku do 37 stupňů. Krásné ráno, přátelé.

We don't need another hero. Já myslím, že hrdiny potřebujeme, naopak to tom, co zpívala Tina Turner. Dalibor Gondík, Regina Květoňová, moje maličkost. Prostě se hrdinové objeví po 6. hodině. Nedá se nic dělat.

0: Nenechte si ujít na webu ČT Art. Kam jezdí odpočívat osobnosti české kultury?
1: Šumí nám tady potůček, běžně se nám tady pásce na zahradě srnky.
0: Nahlédněte do jejich chat, chalup i netradičních staveb.
2: Nevím, jestli se chci vrátit do bytu, prostě no.
0: A každý týden soutěžte o vstupenky na kulturní akce. Více na artoulky.cz.
3: Bylo 6 hodin.
4: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Hasiči včera zasahovali u několika rozsáhlých požárů. Ruské noční útoky v Kyjevě a okolí zabili dva lidi, zraněných jsou desítky. Počasí bude slunečno, k večeru místy až oblačno s přeháňkami, teploty do 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 40. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré ráno. V Česku včera hořilo hned na několika místech. Všechny požáry už mají hasiči pod kontrolou kvůli suchu a horku, ale dál platí v části republiky výstraha.
5: Na několik hodin zaměstnal hasiče požár lesa a pole v Křečovicích na Benešovsku. Odpoledne k němu vyrazilo 31 jednotek, pokračuje mluvčí středočeských hasičů Dominik Pěnička.
6: Hořily nám keře, suchá tráva, požár postupně se rozšiřoval směrem ke klášteru s fotovoltaickou elektrárnou, dále se požár rozšířil na přilehlé chatky.
5: Na místě už jednotky dělají dohašovací práce. Pod kontrolou je i požár skládky u Čížkovic na Litoměřicku. Hasiči tam použili těžkou techniku, aby v hromadách odpadu našli skrytá ohniska. Plameny zachvátily skládku i na Sokolovsku. Večer se jí podařilo uhasit. A k zásahu vyjížděli i hasiči na Šumavě, hořelo tam 6 hektarů lesa a louky u obce Nezdice. Josefína Báčová, Český rozhlas.
3: V pražských nemocnicích ošetřili kvůli vlně veder v posledních dnech až o 15% víc pacientů. Uvedli to mluvčí nemocnic na Bulovce, v Motole a na Homolce, nebo ze Všeobecné fakultní nemocnice. V nemocnici na Františku bylo pacientů v pondělí a úterý víc, dokonce o 50%. Měli nejčastěji problém s přehřátím organismu, tedy úpalem, úžehem nebo dehydratací. Zelené střechy a fasády dokážou podle vědců podstatně snížit povrchovou teplotu budov. Zároveň zadržují dešťovou vodu a můžou zachytit část prachu i některých škodlivin souvzduší. Podle Přemysla Krejčiříka z Mendlovy univerzity v Brně nemusí být tato řešení ani příliš drahá.
7: Nejjednodušší cestou, jak zajistit chlazení vaší fasády, je použít popínavou rostlinu. Opravdu dokáží teploty snížit o třeba 10-15 stupňů bez nějakého zásadního problému.
3: Jednu oběť a 22 zraněných si vyžádal noční ruský útok na Kyjev. Uvedla to místní vojenská zpráva. Další člověk pak zemřel ve městě Buča u Kyjeva, v okolí hlavního města. Utrpělo zranění dalších 21 lidí. S odvoláním na tamní úřady to píše agentura AFP. Po útoku ukrajinského dronu pak vypukl požár ve skladu ruského internetového prodejce Wildberries. Oznámil to gubernátor Tulské oblasti. Dagmar Havlová a její nadace Vize 97 chtějí zachovat cenu Václava Havla za lidská práva. Českému rozhlasu to potvrdil Jakub Doležal z nadace Vize 97. Reagoval tak na pondělní oznámení knihovny Václava Havla, že se na organizaci ceny už nebude podílet. Podle knihovny je důvodem červnové odvolání souhlasu s užíváním jména Václava Havla. Cílem Havlové a nadace Vize 97 je cenu udělovat i letos. Teď o tom jednají s dalšími partnery.
8: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Počasí.
3: Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer místy až oblačno. Ojediněle se vyskytnou přeháníky nebo bouřky i silné. Teploty 32 až 37 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku až 40, na horách kolem 30.
4: Doprava.
3: Na dálnici D7 ve směru z Prahy na Chomutov zbystřete u Panenského Týnce. Těsně za sjezdem na 37. kilometru se pohybuje srnka, dostala se mezi plot a dálnici a nemůže ven. Už tam míří policisté. Jinak jsou dálnice a hlavní tahy teď ještě průjezdné, plynule a bez potíží. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už ranní dvojka.
4: Startuje ranní dvojka.
9: Hezké dobré ráno všem, milí posluchači, zdraví vás ranní dvojka, jak bylo řečeno. Do růžova vyspaná Regina Květoňová.
10: Dobré ráno.
9: Do fialova vyspaná.
11: Dobré ráno, ahoj.
9: Mě nenapadla žádná jiná barva.
10: A do zelená vyspaný Dalibor, kterému se ráno neudalo volno.
9: Ale je to už dobrý. Děkuju. Ty jsi mi poradila, že si mám vypít kolový nápoj, který já běžně tedy nepiji. A on mi pomohl.
10: No tak vidíš.
9: Ono se mi udělal nevolno z toho, co říkal Jakub v 5 hodin 15 minut, kdy hledal, nebo 10 minut, kdy vysvětloval různé pasti velkoměsta.
10: Jo, to jsem taky slyšel v autě.
9: No. A to bylo docela fajn, když tak si to poslechněte buď zpětně, anebo to jenom připomenu, že ano, zejména tedy v hlavním městě České republiky, respektive v hlavních městech všech minimálně evropských států, tak si můžete takzvaně naběhnout. A ty si tam mluvil o těch historických vozidlech třeba, která
11: jsou registrovaná třeba jako skútr.
9: Protože s historií nemají společného nic.
11: Přesně tak. A nebo trdelník s klobásou.
10: Ten mě bavil nejvíc.
9: To je opravdu ostuda, si myslím.
11: Za pohých 250 korun.
9: Že bychom měli. A proto my nevysíláme, nebo respektive ty naše výjezdy, jak si neformulujeme na Staroměstském náměstí, ale jedeme třeba do Frýdku Místku teď v srpnu, anebo do Mostu, respektive do Třebívlic, bych to řekl úplně přesně. Pojedeme švestkovou dráhou z Mostu do Třebívlic, protože tam se koná Švestka Fest. No, tak tolik plány na srpen, ale teď máme v plánu vysílat dnes ráno. A já mám pro vás ranní špek. Je to úplně příšerná věc, ale doufám, že vás to bude aspoň trošku bavit, že se zasmějete.
11: No mě včera ta dásna dala zabrat.
9: Dáseň.
11: Ta dásna.
9: Dásna. Ne. Dneska je to fakt jednoduchý. No, ty jo. Přijdete na to, ale strašně se těším, jak si potom o tom budem povídat.
10: No tak hurá.
9: Jo. Čím začnem? Chtělo by to svižnou? Já tam vidím Richarda Millera, tam cítím.
11: Ty a víš, že jo.
9: Už asi nie si.
12: Už asi nie si.

0: že si nesi.
1: Špekové ráno na dvojce.
2: Ano, je to tady v 6 hodin 10 minut. Budeme hledat jakési slovo. Myslím, že to znáte určitě, stoprocentně. Používáte to nějak jako, nevím, jestli pravidelně, ale zřídka. Už první nápověda vám bude jasná. Takže, milí posluchači, pravidla, jenom připomenu, žádná nejsou. Prostě se pokuste přijít na to, co mám v hlavě. Uh-huh. První nápověda. Každý vám řekne v určitém věku, jsem to já. Každý vám řekne v určitém věku, jsem to já. Nebo ne úplně každý, ale jako...
3: Jako je to bolest třeba, jako začíná se bolet koleno.
4: Jako babička nebo
2: třeba, no. No?
3: Nebo dědeček.
2: Aha. No, tak.
4: Už jsem jako svoje maminka. Nebo tak.
2: No, třeba. Jo. Mhm. Ale je to opravdu, třeba tato nápověda, berte to jako v legraci, jo. No, to je legrace. Potom, další důležitá nápověda. Mám kůži. Moji kůži. To je důležitá nápověda.
3: Jako, že si děda najde mladší. Mám kůži.
2: Mám kůži. Moji kůži. Mám kůži, moji kůži, když jsem trochu takový jako, že se mě nic nedotkne.
4: Jo,
2: neřekněte to. No. Hmm. Miluju vodu a dřív jsem prý byl prase. Což vypadá teda, že trochu jsem, jo.
4: Se akorát rochníš.
3: Rád se rochníš. Jo.
2: Takže každý vám jednou v určitém věku řekne, to jsem já. Mám kůži, mojí kůži, miluji vodu, dřív jsem byl prase a potom mám pro vás jednu povídku, ale tam je už odpověď. Hmm. Takže řeknu jenom nápovědu z té povídky, líbí se mi, že je špinavej. Mm-hmm. A nejsem hoch.
3: Nejsem jako hoch.
2: Hoch. Sedí tady s námi i zvukový mistr Jiří Mištera. A ten neví.
5: Ne.
2: Jiří neví. Aha. Vy víte, myslíte, že víte?
3: Já myslím, že vím. No.
2: Jo?
4: Tak nějaký hypo... Něco,
2: no, něco, ne? Něco.
4: Chondrné.
2: Takže hypochondrný jsi. Takže nebo nejsem. Ještě jednou. Každý vám v určitém věku řekne, jo, to jsem já, nebo ne, jak říkám, ne každý, ale...
3: Ale jo.
2: Stává se to z nás. To se prostě tak stane. Mám kůži, moji kůži, když jsem trošku... Je mi jako všechno jedno. Miluju vodu a dřív jsem prý byl prase, ale to je do mé zoologie, prosím, jo. To já za to nemůžu, to jsem si našel. Tak dobrý, dvojka@rozhlas.cz, pojďte si s náma zahrát, jestli můžete, jestli nemáte čas, nevadí, jenom si to zahrajte třeba doma, nebo jestli jste v autě, nebo možná to voláte z koupelny, jo. Si čistím zuby, že jo, už vím, co je ve špeku. Tak
4: nebo
2: jo.
4: To můžete zavolat z okýnka auta, když půjdete.
3: A nebo nám, ne?
2: Ano, taky. Z okýnka z auta to můžete zavolat taky.
3: Zavolejte tam.
2: Ale riskujete, že...
4: To bude divný.
2: Že se nikdo pozná. Tak jo. Tak si zahrajeme Robbie Williamse.

0: Ranní dvojka na Špeku.
1: Ano, tak dozněla jedna z těch nejkrásnějších písní Robbie Williamse, Angels, kterou vždy končí své koncerty, a my hledáme nějakou věc, nebo respektive slovo, které pojmenovává mnohdy pocit, ale je to spíš jako konkrétní element, který se vyskytuje zpravidla ve vodě, ale právě i mimo vodu, protože to je obojživelník.
2: Takový sympaťák je to.
1: Je to sympaťák, tak potkat se s ním asi úplně není ideální.
3: Běhá rychle.
1: Ano.
3: Ač na to nevypadá.
2: Nepravda.
1: Tak a teď jde o to, jestli už to chcete prozradit, protože už to víme, já myslím, že to víme, jenom připomenu ještě nápovědy pro ty, kteří třeba vstali později. Prosím, každý vám v určitém věku občas řekne, jsem to já, mám kůži, moji kůži, jo, zejména ta moje kůže, to je ona. Miluju vodu, prý jsem byl dřív prase, ono si to všichni mysleli dřív, ale jinak jsem teda kytovec, jak zjistil tady náš zoolog Jakub. A líbí se mi, že je špinavej, to už potom budu citovat. Tak já se na to těším, tak to prozradíme, co to je.
3: Jo, tak asi jo, ať můžeš citovat.
1: Ať můžu citovat. Mm-hmm. A řekněte to vy.
4: 3, 2, 1.
3: Roh.
2: Hele, měli jsme to i s fanfárou, přišel nějaký e-mail.
1: Tak se ještě podíváme do e-mailu a já vám mezi tím připomenu povídku, která...
5: Viziu.
1: Cože?
3: Viziu, to je maďarsky.
1: Viziu. Ano, my jsme mezi tím našli, že vesměs se všude tedy říká, že to je říční kůň, hypotamus, mm-hmm. Skoro ve všech jazycích. Jenom jsme potom našli, že třeba někde je to říční kůň, někde je to nilský kůň, srbština, chorvačtina, turečtina, jak se tady píše, anebo vodní kůň, to je maďarština. Pouze hebrejština, ruština a ukrajinština používají názvy odvozené od jména biblického netvora Behemota. Tolik tedy citace. Mm-hmm. A potom jenom připomenu povídku, kterou Šimek s Grossmanem ne úplně často četli. Objevuje se jenom na jedné desce, to byl Jiří Grossman, jinak je málo ke slyšení.
2: Jmenuje si poslechneme.
1: Ne, nemůžu číst celou, ale byť je skvělá. Je to exkurze do zoologické zahrady a jenom řeknu, co se stalo. Prostě přišel do třídy nový učitel biologie a jmenoval se Zelí, tak si z něj všichni trošku dělali legraci a on jednou, když na něj řvali nazdar košťále, tak a že hlučili a ředitel tam vletěl, že si myslel, že se válcuje plech v té třídě, tak on, jak byste možná cítili, jak byl drsný. Vy nehodní chlapci, zašeptal. Za trest vám dnes neprozradím již nic nového o Ježkovi. No, a oni pak vyrazili do zoologické zahrady. Exkurze do zoologické zahrady a v těch plánech a při té přípravě se ozval repetent pelnář. Já budu krmit hrocha. Líbí se mi, že je špinavej. O tebe nemám strach, pelnáři, zasmál se Zelí. Ty jsi lakomý, jak tě znám, od tebe zvěř z kývu neuvidí. Pelnář si sedl a mumlal výhružně. Uvidíme, hlávko. Jo, a prostě vyrazili, chtěl slevu. A tady z té povídky je to nechci slevu zadarmo, jo. Prosím. Prosím slevu, žádal profesor. Nedělejte nám ze zoo holubník, pane mistr. Obořil se vrátný. Horničtí učni jsou hlášeni až na čtvrtek. Jsem zapomněl říct, že on jim ujel vlak taky na uhlí, víš, takže oni byli všichni strašně špinaví. Jsem doktor Zelí a toto je 11letka Spišel a chci slevu. Já tvrdím, že z vás padá mour a umažete nám zvěř, trval na svém vrátný. Proto zaplatíte plnou cenu. Profesor ovedl vrátného stranou. Nechci slevu zadarmo. Pravil vychytrale a položil na stůl 100 korun. Což bylo strašně peněz, že jo, tenkrát. No a tam právě. Pak se Zelí chlubil vyjednávačský umění. Nic. Dostali se do zoologické zahrady a ozvalo se. Zachraň se, kdo můžeš. Hroch se utrhl. V tu ránu byl Zelí na stromě. Vím, co hroch dovede. Všichni do lavic. Končím exkurzi. Hledali jsme ukryty, kde se dalo. Většina nalezla útočiště v pavilonu opic. Vavřík Petr, syn krotitele, se schoval u tygra a strkal mu ve strachu hlavu do tlamy. Nutno dodat, že jeho otec znal tento trik zřejmě lépe. To je strašné. Milovský Alois Tlouštík třídy, který s opicím nedofuněl, se ukryl u krajty. Pane profesore, volal, to je zajímavé, jak je ta užovka přítulná, jak mě přátel si obtáčí. Nadechni se, Milovský, to je krajta. Pak zavřel oči a šeptal, vidíš, blbek, kdyby ses byl učil, hady jsme měli předminule. Situace, dobrý. Ovšem pozor, pelnář, ten, co měl to žrádlo pro hrocha, protože je špinavej, stál v cestičce, přiložil ucho k zemi a volal. V 17.05 je tu hroch. Až v 05, divil se Zelí. To ještě mohu slést a vysvobodit Milovského. Sotva se však učitel dotkl země, byl tu hroch. Za chvíli už pedagoga vozil po zahradě. To byl špatný vtip, pelnář. No a takhle to jako jelo, jelo to dál a dopadlo to velmi dobře, protože pelnář...
3: Ona si zachránil.
1: No, protože pelnář měl sebou dvou kolák se žrádlem, že? Takže hroch dokonce... Po chvíli přežeraný hroch zíhl jako dítě a dokonce před Zelí panáčkoval. Tak, geniální text.
2: No,
1: tak,
2: ale já mám teda taky výborný příběh o hrochovi. Poslal nám ho Martin. To jméno použil Karel Steklý jako název jednoho z nejstrašidelnějších filmů v dějinách československé kinematografie. Měla to být ironická komedie o událostech kolem obrodného procesu v roce 68. Místo toho vzniklo dílo, které i normalizační komunisté odmítali pustit do kin. Tak to bylo blbé. Příběh je o tom, že se v zoo rozmluví hroch a sežere úředníka, který má rozhodnout, zda ministerstvo financí uvolní peníze na nákup zlata pro výrobu nového zubu pro toto zvíře. Úředník v hrochovi žije dál a mluví, což cenzura odmítá zveřejnit. A tady začíná boj demokratických sil za její zrušení a práva veřejnosti na informace a taky tenhle příběh. Hroch, ahoj, dobře, že jste zpátky, Martin Ondráček.
1: Je, to je hezký, tak děkujeme.
3: Já myslím, že ale v dnešní době by ten snímek uspěl. Ale je to dost fantastický.
1: Ale že se rozmluví hroch.
3: No jasně. Tak dnes jsem hroch, to jsem o sobě ještě sice neřekla, ale třeba na to přijde. Přeji krásný den a pozor, nechci slevu zadarmo. Přesně tak, vaječný ročník 87 Zuzka.
1: Ano, tak totiž... Z té povídky to je. Dobré ráno, tak jsem si myslela, že dnešním špekem byly moje děti. Hodně mladistvém věku by se ty nápovědy v skutku hodily se vším všady. Špindíra obalený mechem skoro až v pubertálním věku opravdu hruší kůži na veškeré intervence svých rodičů. Zase jste mě pobavili a potěšili, díky. Skvělý ročník, Iveta, jste nás taky potěšila. To slovo špindíra, to úplně nevím.
2: Dobré ráno, milá dvojko, dnes mám radost, špek bude hroch. Miluju hrochy. Marcela z Rokycan, krásný ročník 73.
3: Chce to kázeň, abych postavou byla spíše laň. S pozdravem Jana, ale napsala samozřejmě hroch.
1: Napsala Růžena, dobré ráno z dovolené na Slovači. Já budu krmit hrocha, vykřičník asi také znala, ale potom já se spíš občas cítím jako velryba vyvržená na břeh.
3: Jo.
1: Růženo, to určitě ne.
2: Nejsem hoch, ale hroch. Já doufám, nejsem i přes svůj pokročilý věk ani jedno, ani druhé. Zdraví Dagmar z Ostravy.
3: A také Jitka z Kamilu, zdravíme z kanclíku, který je naštěstí klimatizovaný. Dnes doufáme, že jsme uhodli. Dalibor je hroch.
1: Ano, jsem hroch. Až v 05 to ještě mohu slést a zachránit Milovského, je to hroch Luboš. Já,
3: tady vidíš znalce, vidíš.
1: To byl špatný vtip, pelnáři.
2: Měla jsem na jazyku moji častou průpovídku s Jásenku z Hovězího, ale je mi jasné, že Dalibor měl na mysli hroší kůži, čili hrocha primaden z Brna Jana.
3: No a hroší kůži bych asi chtít neměla, spíš je to poznávací znamení u politiků, píše Ivča, rok 52.
1: Tak teď nám zamrzl úsměv. Tak si dáme Lucii Bílou a po zprávách budeme pokračovat.

0: děkuju ti.
1: Bylo 6:30.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Dobré ráno. Po celém Česku včera padaly teplotní rekordy. Na 12 meteorologických stanicích teplota překročila 40 stupňů Celsia. Nejtepleji bylo v Plzni Bolevci 41,5 stupně Celsia. Poprvé v historii se teplota dostala přes 40 stupňů na třech stanicích na Moravě. Dočasnou ochranu ode dneška získají jen Ukrajinci, kteří splní své vojenské povinnosti. Rozhodla o tom Rada Evropské unie. Přísnější pravidla platí pro nové žadatele. Nestahují se na ty, kteří už dočasnou ochranu v Evropské unii mají a jen ji prodlužují. Změna podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z hnutí ANO omezí počet nově příchozích lidí z Ukrajiny do Česka až o desítky procent. Nedostatek soudních znalců prodlužuje některá trestní řízení. Největší problém je podle státních zástupců ve zdravotnických oborech, hlavně v psychiatrii, psychologii nebo sexuologii. Na některé znalecké posudky se čeká i několik měsíců. Ministerstvo spravedlnosti proto chystá změnu zákona, která má situaci zlepšit. V několika amerických státech dnes končí primárky demokratické strany před listopadovými volbami do kongresu. Pozornost se soustředí hlavně na stát Michigan, kde proti sobě stojí umírněná kandidátka Hailey Stevensová a progresivní Abdul El-Sayed. Jeden z nich se na podzim utká s bývalým republikánským kongresmenem Mikem Rogersem. Listopadové volby jsou klíčové pro snahu demokratů znovu získat většinu v horní komoře kongresu. Po 13 letech dnes letní kino v Ústí nad Labem začne promítat filmy. V roce 2013 projekce skončily kvůli zastaralé technice a klesajícímu zájmu diváků. Od té doby se v areálu konaly koncerty a jiné kulturní akce. Vedení kulturního střediska začalo před 4 lety s obnovou areálu, údržbou zeleně a zvýšením bezpečnosti. Jako poslední dostalo kino podle ředitele Jana Kvasničky za 700 tisíc korun novou promítací plochu, chodníky a sedačky. Promítání začne českým filmem Hoří má panenko. Ústecké letní kino bude filmové projekce nabízet do půlky září.
2: Počasí.
1: Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer místy oblačno, ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 40, na horách kolem 30.
2: Doprava.
1: Na D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova u letiště na 2. kilometru pracují silničáři, projíždí se jedním pruhem, fronta ze 4. kilometru vás zdrží asi 10 minut. Na D8 je pomalý provoz na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem, fronta je od sjezdu na Březiněves až do Kbelské do Zúžení, také tam je to asi na 10 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už opět ranní tým.
3: Ano, jsme tady i 3 minuty po 6:30. Krásný dobrý den, dnes je středa 5. srpna, tak na to nezapomeňte, kdybyste náhodou tu informaci potřebovali, nebo si třeba něco hledali v jízdním řádu, tak je dnes je 5. srpna.
4: Mě překvapilo, já jsem teď viděla u kamarádky na návštěvě v domě ve výtahu, tam je napsáno ne kolikátého, ale kdo má dnes svátek.
3: Jo, to je dobrý.
4: To jsem ještě neviděla ve výtahu, víš?
3: Tam ve výtahu.

0: zmáčkneš jako druhé patro a mezi tím si přečteš, dnes má svátek Oscar. Tam bylo psáno v sobotu.
1: To bylo prvního, to si pamatuju. No.
0: A mně se líbí, že jste se našli v dnešním Špeku i někteří z vás, napsal Martin, jak věkem přibývá podkožního tuku, tedy špeku. Tak si říkám, milý hochu, podobáš se trochu hrochu. I když vzrůstem jsem spíše hošík, takže vlastně hrošík.
1: Ano, proto jsem měl tu první nápovědu, ta zněla, každý si občas řekne, jsem to já, hroch, já. Napsala Jana, to je vtipný. Jenom jsem si teď ještě vzpomněl, jak my jsme tady šli teď po chodbě a Regina chtěla čaj, tak jsem jí tam dal med a řekla, děkuju ti.
0: Za to, ten čajík.
1: Za ten čajík. Jak je to návykový, když někdy slyšíš nějakou melodii, tak to pak máš celý den. Jo, že bys šel třeba teď do obchodu, dobrý den, abych si tady koupil, prosím vás, rohlík. Děkuju ti. Za ten rohlík.
2: Napsal i Arnošt ročník 48 z Otrokovic. Dobré jítro, ten kytovec mne zmátl. Minulým měsícem pár hrochů viděl v Keni na safari. Přice jen hlavu ve vodě. Ale syn, vystudovaný biolog, tvrdí, že se to počítá.
1: Hezky, no, oni mají tu hlavu zlověstně, viď?
0: Jsou, no, ale, že byl Arnošt na safari, víš, že no, viděl živě, to ne tady může,
1: jak to, že potom takhle...
2: Nejvíc úmrtí po napadení zvířetem bývá hrochem. O setkání s hrochem.
1: No proto zelí utíkal, že jo, no, profesor jasný, zelí. No. Ale že ten hroch vypadá nemotorně a že takhle běží rychle.
2: Do 70 hodin není problém.
0: Či
2: když se rozběhne. Ne. No on má teda další brzdnou dráhu. No jo, to fakt běží.
1: To má, on má podle mě brzdou dráhu, jako tramvaj nebo vlak, to je pravda.
0: A napsala taky Kamila, dobré ráno, nerfíci. Nestihli jsme napsat dřív, dovolená sprcha. Hrošíček, symbolické zvířátko pro Tomáše, mají tolik společného. Ani nevíte, kolik jich máme doma v plyšové podobě. Tak krásný den, Kamila a Tomáš.
1: Hrochu. Mám hroší kůži, Renata Liptáková, sestřička. No tak vy určitě ne, ale vy to berete 100% jako tu nápovědu. Mám kůži, moji kůži. Dneska to bylo lehké, napsala Hana ze Sokolova, hroch. Tak jsem rád, že to bylo lehké, že jsme si tak jenom zahráli. Milí tři na dvě. Dvojice. Vaše svižná ranní energie a perfektní mozková rozcvička s nádhernou češtinou už mi chyběla, že by to dnes byl špekový hroch, ale v určitém věku, když jsem starší, to snad ne. Osvěžující chvíle uprostřed prázdnin přeje Evka od Divoké Orlice, pohodový ročník 64. Děkujeme.
0: A já myslím, že s veselou kopou měla tu čest taky Lída, která napsala, ta moje kůže mě přivedla k hrochu a vzpomínce na vandr, kde jsme šli přes dačice a já cestou na náměstí přišla o svého malinkého talismana hrocha, připíchnutého na tričku. Vracela jsem se kousek ulicí a zeptala se místních štamgastů sedících před hospodou, jestli nezahlédli malého hrošíka s růžovými oušky. Bez zaváhání odpověděli, že sice ne, ale před hodinou tudy šla žirafa. Už jsem ho nespatřila, ale jak jsem pochopila místní pijany, ta žirafa tam asi pobíhá dodnes.
2: Nám jsem přišel deník a já jsem četl hroch, ale on je to hrot, prosím vás. Jo, tak to jsem se popletl.
1: To je něco jiného. Ale zase upřímně řečeno, vem si, že sedíš venku na ulici, máš v sobě 7 piv a přijde nějaká paní a zeptá se, jestli tady náhodou nebyl hroch.
0: Jsi neviděli hrocha.
1: Neviděli hrocha.
0: To byla vtipná odpověď.
1: Byla, no.
2: Ale můj bývalý kolega z práce se jmenuje Josef Hroch.
1: Jo.
2: No.
0: A my jsme měli vyučujícího pana profesora Jaroslava Hrocha. Byl to skvělý odborník na hermeneutiku.
1: Na co?
0: Na
2: hermeneutiku.
1: O hermelínech. Už víme. To nám musíš potom ještě jednou někde říct to slovo.
0: Ale až v klidu.
1: Až budeme všichni v pohodě. 6 hodin 37 minut posloucháte Ranní dvojku a tohle je kapela Buty.

0: 6 hodin 41 minuta, středa 5. srpna. A my jsme hledali v první půlhodince hrocha a napsal ještě mi posluchač Petr Brzda, že u poslanecké sněmovny, tedy téměř v srdci malé strany v Praze, je restaurace U hrocha, a to je pravda. Mm-hmm. A ona je taková dost už, jak bych to řekl, puristická. Není turistická, je puristická. Ale vzpomněl jsem si na jeden příběh, bohužel už teda nežijícího trombonisty Jana Šatry. Myslím, že byste si vybavili jeho obličej, hrál třeba s kapelou Laura a i Tigři, hrál ve Stardance, prostě na trombón, bezvadný můj spolužák. A on jednou, to už je dávno, napsal SMS-ku. Narodil se Karel Šatra, zítra sraz U hrocha. A to bylo všechno. Jo, co mu narodil syn. Jasně. Ale on to poslal prvním asi, co měl v telefonu, to znamená, bylo to od A do třeba do L a usnul. A nějak se probudil a říkal, já musím napsat tu SMS-ku všem. A poslal to zase tý první polovině. Takže se divil, že U hrocha potom spousta kamarádů nebyla. Protože to nedostali. Já to dostal dvakrát. Říkal, proč mi to píše ještě jednou? Ale že tam není, víš, velká radostná událost, maminka, všechno zdravá. Ne, narodil se Karel Šatra, zítra se vás uhru.
1: Mimochodem, v Liberecké zoo mají hrošíka liberijského, to je takový ten menší hrošík, asi kolem 2 metráku. Píše Růženka, že ten hrošík se jmenuje Růženka. Je kouzelný celá já, zvlášť ze zadu, přeji krásný den, Růženko. Takhle otevřený dopis, děkujeme.
0: Taky děkujeme, to jsou pravdy. Tolik sebekritiky. No ale my máme ještě jedno zvíře, které bychom měli řešit, a to jsou žáby, respektive žabky. Ono to není tedy úplně zvíře, jsou to bodky. A jestli ty žabky, které možná někdo z vás rád nosí, jestli jsou skutečně cestou k bolestem nohou nebo jenom obětí letitého mýtu. A odborník, známý pojďte zoolog, dál, náš jo. Pan...
2: Už je tady. Ano, je dobrý, pojďte, pan.
1: Dobrý den, dobré ráno.
0: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Vy máte ale hroší kůži, teda vám řeknu.
1: Jo, musíš, no. Teda pardon, že vám tykám už, ale... Musíte, ona byste prošli tady vrátnicí, už zvínavý.
0: Musíte mít hroší kůži. Odborník, právě to jste ano, vy, ano, na, té, ano. Na ty ploché nohy, by nám vlastně mohl vysvětlit, jak to tedy je. Jestli ty žabky jsou opravdu problém. Mm-hmm. A jestli je problém ta samotná žabka, anebo ten...
1: To chodidlo vlastně.
0: Ne, to chodidlo, takový ten...
3: Ty myslíš, takový ten meziprstec.
0: Ten meziprstec, který některým nepřináší úplně úlevu.
3: Já to nosit nemůžu, mě to tam tlačí.
1: Já například nosím do žabek i ponožky a je mi velmi příjemné, když ta ponožka se vlastně vytvaruje podle palce a ukazováčku, respektive když zaleze. Hezky.
0: Vy jste bohužel právě je přišel v ponožkách a my to všichni víme, už nám to hlásili z vrátnice.
1: Proto jsem, ano, hrochy neberem. No, každopádně mnohem měkčí došlap, ale získáte, přátelé, když si nazujete rovnou ropuchy. To je můj takový vlastní patent. Ty vyrábím do čísla 42 nebo varanky, takzvané ty jsou i podzimní obuv vlastně. A to jsou zase, ty vyrábím pro majitele chodidel větších, jak čísla, vyšší číslo 42 až do 60. Pokud byste chtěli, najdete varanky, tečka, třeba toudleba. Tam je najdete, ale žabky patří bez pochyby a myslím si, že je to vlastně dobrý dotaz k nejvíce demonizovaným typům obuvi. Každé léto se v médiích objevují opravdu články o tom, jak škodí nohám. No a podle některých odborníků mohou opravdu způsobovat akutní poranění, například výrony kotníku, zvlášť pak, když si je vezmete do nerovného terénu, například do Himalájí. Ale co možná málo kdo ví, že ta jejich podrážka není dost pevná na to, aby zabránila třeba perforaci chodidla fasádním hřebíkem. Na to bych si dal také pozor. Nebo volnému pádu cihly, to sice zabrání, ale převážná část lidí, které jsem zkoumal, s touto zkušeností říkala, že to bolí.
0: Říkal jste cihla nebo fasádní hřebík, patrně jste psal tento článek někde na stavbě.
1: Já se dost často chodím svačit s chlapci, ano. S dělníky, tam se dozvíte mnohé. No takže ty žabky nejsou zcela bezpečné pro práci třeba na stavbě nebo ve slévárně. No a podobně bych v nich nepřečkával zimu, nesnad proto, že byste neměli otužilá chodidla, ale jsou často příčinou poranění hlavy, protože kloužou po sněhu, jak čerstvě rozklepnuté vajíčko na teflonové pánvi, tak tam bych si dával pozor. No a když se budeme bavit o jejich neergonomickém tvaru podrážky, která je tlustá asi jako hrací plocha pingpongové pálky, tak a stejně plochá bohužel, tak mohou člověka, který byl zvyklý na pevnou obuv zimní, pak překvapit bolesti zad. Kdo ale zvyklý na nepevnou botu je, nebo je zvyklý spíše na volnou obuv, tak si jejich nošení může opravdu užívat a dokonce prospívat tomu pohybovému aparátu. Protože žabky totiž kladou na svaly a klouby chodidel větší nároky než běžná uzavřená pevná obuv, což může být přínosné. Opět říkám pro chodidlo, které je zvyklé.
0: A volná obuv je co?
3: Pantofle.
1: Pantofle třeba, ano. Ale i sandálka. Sandálka třeba s prasklou přeskou.
0: Jedna,
1: samozřejmě.
3: Pod pantoflem.
1: Abyste šetřil, no.
0: Pod pantoflem vím, co přesně se s ním ukrývá.
1: Takže...
3: Drobky.
1: Takže pokud jste opravdu zvyklí na tu volnou obuv, tak mohou být přínosné. Ta schopnost pohodlně nosit obuv s minimální oporou nebo zcela bez ní je důležitou součástí toho dlouhodobého zdraví nohou. Za mě je ještě přínosnější, když se vaše spocené třeba kluské chodidlo snaží při běhu na autobus přetrhat ty tenké kožené tkaničky a opustit útroby žabek vychýlením, to už jsme u Kristusek třeba. A jakýmkoliv směrem, protože tam začne ta noha namáhat svaly, které byly doposud v latenci. Takže to bych zkusil. Určitě vemte si žabky a zkuste běžet na autobus v létě, když je parno. Že začnete opravdu namáhat svaly, které jste dříve nenamáhali a postupem času se ta noha zpevní.
0: Ono v té současné době, jak jsou ta vedra a jsou rozpálené chodníky a ty silnice, tak jsem viděl, že žabky se stávají součástí právě chodníků.
1: Chodníků.
0: Rovnou...
1: To je takový chodník slávy. Tam jdete v žabkách, můžete si je rovnou podepsat a když tam zůstanou, tak tam zůstanou. Tak si lidé si je pak mohou fotit. Já bych ještě rád upozornil na často přehlíženou další z výhod žabek a sandálu obecně, že umožňují prstům i celé té přední části chodidla větší prostor než většina běžných bot, že se cítíte volně. Právě proto je mnoho lidí považuje za pohodlné, tak jestli je velikost vašeho chodidla, dejme tomu 40, kupte si ale 50, protože tolik svobody to chodidlo nezažije, nebo tolik svobody nezažije třeba ani volně letící orel.
0: Velkou výhodou, že když máte 40 a koupíte si 50, že s vámi v těch žabkách ještě někdo může jít. Že můžete jít třeba ve dvou.
1: Může za vámi někdo, takzvaný tandem.
0: Je to takový
1: tandemové žabkování, ale můžete si pak třeba v dlouhé chvíli zahrát ping-pong tou žabkou podobně. Takže má to své výhody, nebo plácnout mouchu.
0: Nebo můžete vlastně v ní i lyžovat.
1: Dá se, ale doporučuji zase přivázat.
0: Myslel jsem na rybníku vodní lyže, jakože si...
1: Jo, takhle jste to myslel.
0: Jo, že rovnou jenom si chytnete.
1: Já už jsem na ně přidělával vázání, to asi ne. Že?
0: Ne, to bych si nepřivazoval čapka.
1: Takhle, když máte dostatečně velkou nohu, jako tady náš kolega Petr Sakal, tak můžete přejít i vodu, třeba Lipno.
0: Tak, on má velkou pohladině,
1: výhodu, samozřejmě.
0: On si žádné žabky ani boty kupovat nemusí. To je velká výhoda.
1: Děkuji.
0: No.
1: Jo. Prosím. Já vám jo.
0: Ano, to prosím.

0: Je 6:52 minuty, teď na vás čeká pátračka. V rámci toho našeho mrazivého léta hledáme něco, nemůžu říct co. Já nejsem tady o toho, aby vám říkal nápovědy, nápovědu uslyšíte za chviličku. Jenom připomenu, protože nám chodí i e-maily, prosím, potom se podívejte, je to tam i řečeno, na naše webové stránky a tam prosím odpovězte, protože jenom tak se můžete dostat do slosování po jedné hodině v pořadu.
1: Pátek.
0: No v pátek, no po 13. hodině. Tam Honza Rosák udělá blblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblbl pořád. Ale počkej, já jsem chtěl ještě říct, že přišlo pár ještě e-mailů, ke kterým se musíme vrátit, protože je tady Hrochův Týnec.
1: No jasně, tam... Ten,
0: to je u Pardubic.
1: No to je, ano, na východ od Chrudimě.
0: Od Chrudimě.
1: Ano.
0: A teče tam potok Ležák. To je dobrý, ne?
1: A narodil se tam Jan Nepomuk Filcík, hudební skladatel. A Alois Želízko, vlastivědec.
2: No vidá. Hmm.
0: Takovýhle Želízko v ohni tady máme.
2: A nevíme to, že tě máme.
0: Ale k tomu se budeme věnovat až po 7. hodině, protože teď je tady.
3: Mrazivé léto na dvojce. Pátračka.
4: Můj pád započal ve chvíli, kdy jsem se nechal ošálit muži s kamerami a puškami. Nalákali mě do pasti, omámili plynem a spoutali těmi nejtěžšími řetězy, jaké kdy lidská ruka ukovala. Z hrdého krále divočiny ze skrytého ostrova Lebek jsem se stal pouhou atrakcí, cirkusovým číslem určeným pro pobavení znuděného davu na newyorské Broadway. V záři reflektorů za zvuku bubnů a před očima šokovaných diváků ze mě udělali pouhé divadlo. Ukazovali mě lidem jako osmý div světa. Ale zapomněli, že skutečného krále opů nelze v potupné kleci udržet věčně. Má obrovská síla se už brzy měla probudit k životu.
3: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
5: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.

0: Dvojka pomáhá.
1: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací,
0: ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
1: Zdá se vám, že vám zahrada nevrací tolik, kolik do ní investujete?
0: Obtěžuje váš pes sousedy štěkáním?
1: Nevíte, jak dopřát v malém bytě soukromí svým dospívajícím dětem?
0: Dvojka pomáhá.
1: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
0: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
1: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
0: Formulář najdete na dvojkapomáha.cz.
2: Bylo 7 hodin.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Ruské noční útoky mají v kyjevské oblasti nejméně 15 obětí. Do měsíce dnes ráno narazí neovladatelný zbytek kosmické rakety. Počasí bude slunečno, k večeru místy až oblačno s přeháňkami, teploty do 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 40. Zprávy má pro vás Naďa Procházková. Dobré ráno. Noční ruské útoky na kyjevskou oblast nepřežilo nejméně 15 lidí. Zraněných jsou víc než 20. Informovali o tom tamní záchranáři. Na místě podle nich začalo hořet několik skladů. Starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko už dřív informoval o zřícení budovy v Holosovijském okrese. Zasažené jsou i další části hlavního města. Česko má málo soudních znalců, nedostatek je hlavně ve zdravotnických oborech. Protahují se proto soudní řízení, někde i o měsíce.
4: Jednou z 14 soudních znalkyň a znalců v oboru dětské psychiatrie je Alena Gajová.
5: Mnohonásobně by nás potřebovalo být víc. Já teď odmítám třeba 3 posudky za týden.
4: Problémy s čekacími lhůtami má i městské státní zastupitelství v Praze, říká mluvčí Aleš Cimbala.
6: Obvykle, pokud se podaří oslovit a zajistit znalce, pohybuje se přislíbený termín okolo půl roku.
4: Znalci hromadně odešli po novém zákonu z roku 2021, podle kterého měli znovu skládat zkoušky. I přes nedostatek odborníků, ale musí být podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO posudky vždy kvalitní.
7: Protože znalec vždy musí posudek vypracovat s odbornou péčí.
4: Ministerstvo spravedlnosti teď pracuje na úpravě zákona, která by nedostatek měla vyřešit. Předložit ji chce nejpozději příští rok. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
2: Rehabilitaci výtvarníka a hudebníka Milana Knížáka bude dnes znovu řešit obvodní soud pro Prahu 10, informoval o tom server i rozhlas. Případ se týká Knížákovy vazby z roku 1974, kdy byl podezřelý z poškozování zájmu Československa v cizině. Návrh na rehabilitaci se k soudu vrací poté, co Knížák uspěl s ústavní stížností. Podle ústavního soudu postupovali soudci nižších instancí příliš formalisticky. Knížák na konci srpna zemřel. U soudu ho zastoupí advokát. S měsícem se dnes srazí vysloužilá kosmická raketa. Uvádějí to výpočty amerických astronautů. Srážka má být ráno okolo 8 hodin a 35 minut českého času. Jde o neovladatelný druhý stupeň rakety typu Falcon 9. Před rokem a půl vynesl na cestu k měsíci 2 kosmické sondy.
8: Vlivem sluneční aktivity a gravitačních sil se raketový stupeň neplánovaně vydal na cestu k měsíci, uvedla v přenosu NASA Juliana Scheimenová ze SpaceX. Náraz bude pozorovatelný ze Země jen silnými dalekohledy, nebo z oběžné dráhy, říká Tomáš Přibyl z Hvězdárny v Brně.
9: Sondy, které krouží kolem měsíce, vlastně mají možnost zpozorovat vznik nového kráteru. A když se na něho pak podíváte, tak máte možnost určit charakteristiky měsíčního povrchu tady v tomto místě.
8: Vědci doufají, že tím zjistí nové podrobnosti o složení měsíčního povrchu. Martin Srb, Český rozhlas.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer místy až oblačno, ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřky i silné teploty 32 až 37 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku až 40, na horách kolem 30.
3: Doprava.
2: Na D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova u letiště na 2. kilometru pracují silničáři. Fronta ze 4. kilometru, která tam je, vás zdrží asi 10 minut. Na D8 pojedete pomalu na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. Kolona je od sjezdu na Březiněves až do Kbelské do Zúžení. Na D1 je menší zdržení na průtahu Brnem směrem z Prahy do Vyškova. U sjezdu na Bratislavu je omezení a zdržíte se tam asi 5 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Posloucháte Ranní dvojku.
10: Ranní dvojka je tady s vámi a také pro vás. Já vám položím teď otázku, na kterou odpoví Pavel Prouza za chvíli. Jenom nezapomeneme, prosím, na ten hrochův týnec, jo, nezapomenout. Musíme ještě mít tady několik hrochů a hrošíků. Ale když už jsme u té kůže, nebo obecně u života, tak víte, kolika let bychom se mohli dožít, kdyby nám neodumíraly buňky v těle?
11: Tak to bude nějaký takový...
12: Kdyby vůbec, nebo kdyby se obnovovali. Kdyby neodumírali, jo.
10: Ano.
11: Kdyby neodumírali a obnovovali se, ne? No to bude asi, nevím, tak dvakrát tolik, co teď?
12: Já bych řekl 200, Páďo.
10: No, 190. 190 let.
12: A ty bys tady chtěl strašit 190 let?
10: Jsem nevěděl, že tě straším.

0: Je 7 hodin 7 minut a my teď pro vás máme vědecké pojednání. Totiž vědci se dlouhodobě snaží vyzrát nad lidským stárnutím a v novém výzkumu se zaměřili na věkové limity různých typů buněk. Které z nich nás zradí jako první? To zjišťoval Pavel Prouza. Pavle, dobré ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Dlouhověkost tedy závisí na tom, kdy nám jaké buňky v těle odumřou?
1: Je to tak, i když budeme zdravě jíst, sportovat, správně spát, vyhýbat se stresu, nakonec nás zradí stárnutí buněk. Ty časem ztrácí svou funkčnost a to se projevuje chátráním orgánů. Vědci nedávno zveřejnili studii, ve které ukazují, jak dlouho bychom žili, kdybychom právě buněčné stárnutí vyřešili. Pokud by nás nepotkala žádná nehoda, mohla by se délka života z dnešních průměrných 79 let výrazně prodloužit.
0: Pavle, jak si máme to buněčné stárnutí představit?
1: V lidských buňkách se časem hromadí odpad, především poškozené bílkoviny. Většinu problémů buňky vyřeší dělením, kdy vytvoří svou zdravější kopii, ale při každém dělení se zkracují takzvané telomery, neboli ochranné konce chromozomů. A jakmile jsou příliš krátké, nedokáží se buňky dál dělit, stárnou, umírají a s nimi pochopitelně i my.
0: A pokud by se nám ty telomery neskracovaly, tak bychom tedy žili pořád?
1: Ano, pokud bychom buňky naučili bezchybné kopírování, měli bychom teoreticky přestat stárnout. Tento výhled ale kazí dva celkem důležité orgány, a to mozek a srdce. Problém je v tom, že mozkové buňky se neobnovují, neumí se totiž dělit. A tak schopnost bezchybného kopírování jejich stárnutí nevyřeší. No a podobná situace se týká i srdce, konkrétně jeho buněk srdeční svaloviny, kardiomyocytů, které zajišťují pumpování krve a také se během života neobnovují. Ovšem léčba buněčného stárnutí u ostatních orgánů tak nemožná není. Nedávno se totiž podařilo zvrátit stárnutí buněk u myší, konkrétně těch očních. Než ale bude něco takového možné otestovat ve větší míře a taky na lidech, tak to potrvá ještě mnoho let.
0: Tak toho se asi nedožijeme, že? Ale přišli vědci už na to, jak dlouho bychom tedy teoreticky žili, kdyby se to buněčné stárnutí opravdu zastavilo?
1: Ano, vědci se samozřejmě rozhodli zjistit, jak stárnou různé typy buněk a jaký biologický strop věku to vytváří. Vycházeli přitom z reálných dat sekvenování lidských tkání v různém věku. Orgány jako játra, střeva nebo kůže by po vyřešení buněčného stárnutí mohly vydržet klidně i tisíce let, ale kvůli mozku a srdci se dožijeme maximálně 194 let. Ale to jen za nejpříznivějších okolností. Průměrně bychom tu tedy byli 156 let. Kdybychom ale vyřešili ten problém s mozkem a srdcem, dostali bychom se na hranici krásných 1759 let. V modelovém případě nestárnoucího člověka by náš věk byl ohraničen jen statistickou pravděpodobností smrtelných nehod a zranění. Tedy, abychom umřeli, tak bychom se museli vybourat v autě nebo utopit v rybníku. A podle modelu vědců by nás taková smrtelná nehoda potkala průměrně právě v necelých 18 letech, ale taky nemusí přijít nikdy.
0: Jo, mě tam docela zaujalo to, že bychom měli vyřešit problém s mozkem a srdcem, že si říkám, že na zemi je pár státníků, kterým se tohleto musí příjemně poslouchat, tedy nezemřít nikdy, čistě teoreticky. Je tedy naděje, že i problémy s tím srdcem a mozkem, teď to nemyslím nějak konkrétně, se někdy vyřeší a už tady budeme navždy?
1: No, řešení problému se srdečními buňkami spočívá v uměle vytvořených buňkách. Před pár lety vědci takové vytvořili a úspěšně je v malé míře transplantovali opicím a prasatům. Objevila se ale velká zdravotní rizika a náhrada celého srdce nebyla možná. U mozku stejnou cestou jít ani nemůžeme, protože kdybychom začali jeho části nahrazovat, přišli bychom o naše vzpomínky a tedy i o nás samotné. Tady se pak nabízí možnost přehrání mysli do počítače a pak zpět do mozku. A to je fakt sci-fi. To je ještě vzdálenější budoucnost než vytváření srdečních buněk. Takže délka života se nám možná o něco prodlouží, ale s věčným životem bych ještě nepočítal.
0: Já myslím, že to je dobře, žádná škoda. Pavle, moc děkujeme za příspěvek.
1: Naslyšenou.
0: Naslyšenou, to byl Pavel Prouza. Tak
2: povedeme... Nevím, jestli je to radostné nebo děsivé.
0: No ne, žijí tady 1800 let, to je zajímavé.
2: Ty až. Ale jsou jako živočichové mezi náma, medúzy, nějaký ploštěnci, humr třeba. Humr většinou zemře na nemoc, nebo na talíř.
0: No
2: ale,
0: právě, no.
2: Ale jinak oni jsou taky dlouho víc.
0: Ale vem si, co bychom si všechno pamatovali. Jo, já bych ti teď mohl vyprávět historiku, která se stala před 12 lety. Že by to bylo zábavný, že myslím.
2: Tuhle jsem, jo, to si vzpomínám, Karel Havlíček Borovský mi říkal.
0: Ano.
2: A to jsme byli děti.
0: Já jsem člověče na té Bílý hoře, já bych chtěl rozdělat přes dnešku.

0: 7 hodin, skoro 17 minut a my jsme ráno mezi 6 a půl 7 hledali hrocha, respektive spíš jenom to slovo, ale nečekali jsme, co se jaksi probudí ve vašich myslích a ve vašich vzpomínkách. Například napsal nám pan Vladamo. Kdysi jsme byli s dětmi v zoo ve Spišské Nové Vsi, když nám v ráji zrovna pršelo. No a mě vyvedli, protože jsem deštníkem píchal do hrošíka liberejského, aby se pohnul. Stál tam jako socha. Tak mi to zůstalo ještě, že to nevědí vnoučata. Jako píchat deštníkem do hrocha, to si myslím, že je odvaha, ne?
1: No, to když si za bezpečným plotem.
0: Protože si asi takhle, on si myslel, že je betonovej, že jo?
1: Jo.
0: No a potom...
2: V Habrkovicích měli hrocha Davídka.
0: Ano.
2: Když jste ho požádali, Davídku, ukaž zuby, skutečně vám je ukázal. Zadejte si hrocha Davídka, tam se dozvíte víc, Vítka píše.
1: Jo.
0: Hroch má taky svůj týnec, děkujeme za 58 Petr, a ještě firma Hrochostroj. Najdi hrochostroj, já taky ne. A potom tady přišel někde e-mail, to jsem ztratil, že jedna uklízecí firma má ve znaku hrocha, já nevím proč, hroch odpadky přece nežere. Tak asi ne. No to tolik tedy...
1: Možná, že jsou tak silní, víš, a vytrvalí.
0: Asi jo, asi jo.
1: Klidu.
0: Co je hrochostroj?
2: Prosím tě, to se používá na železnici.
0: Hrochostroj?
1: Protože to neznáš, protože to prosím tě.
2: No, protože on má tu přední čelist ve tvaru hrocha, asi ne. No, podívej. To vyndává pražce z kolejí. Rovnou je frézuje.
1: Ty jste pak nosil na zahradě, ne? Ty
0: no to vypadá totiž jako podbíječka. Ne, není to podbíječka.
2: Tam jsou, já...
0: Že to je vtipný hrochostroj.
2: Vidíš to?
0: Jo, jo, jo. No to je podbíječka.
2: Taková dlouhá mašina, která... Podbíječka.
0: No jasně, jo, to je podbíječka. No to, ty si musíš ty... No jasně, ty je musíš podbít, že jo, potom ty pražce. Víš, tou...
2: To znamená, se urychlí stavba železnice tímhle tím strojem.
0: Ano, asi, ještě, že máme hrochostroj, ještě, že máme naše posluchače.
2: To jsem nikdy neviděl.
0: Pojď to koupit.
2: No asi jo, já... Dobrý den. A to se asi nevejde na terasu. Dobrý den, já bych chtěl jeden
0: hrochostroj
2: ve slevě.
0: Tak jo, a za chviličku se budeme věnovat takové docela hezké zábavě. Vzpomeneme na vozidla, která mají narozeniny. Budete překvapení.
1: Kulaté.
0: Dokonce kulaté.

0: 7 hodin 22 minuty budeme trochu vzpomínat. Nečekaně žena našla automobilové téma, nebo motoristické téma, nebo neříkám nečekaně, ale ty úplně jako nebavíme se často o motorech spolu třeba, že jo?
1: No a bavíme, ty mluvíš a já poslouchám. Ale mě na tom zaujalo, protože já mám ráda taky takový systém, který si kvůli mě udělal v retru.
2: To je rozdíl mezi monologem a dialogem.
0: Ano, ale, to je Anton Pavlovič Čechov, to je monologizovaný dialog, respektive dialogizovaný monolog.
1: Tak něco takového moc dobře znám, ale taky vím, že si na středu vždycky vybral, že bychom rádi vzpomínali na nějaký rok. A tento nápad se sešel s článkem Mladé frontě Dnes z minulého týdne, který se jmenuje Kulatiny legend. Protože několik aut má letos 20, 30, 40, 50, 60 a tak let narozeniny. A ten nejmladší adept na oslavence je pro letošek Škoda Roomster, který vznikl v roce 2006, vyráběl se jenom do roku 2015, unikátní MPV se systémem Varioflex.
0: Bylo to, myslím, jako hrozně fajn auto, já jsem s tím asi 2 roky jezdil. Bylo to vlastně tak jako chytře vymyšlený auto, malý, velký, dobrý.
1: Ale trošku to bylo divný, ty zadní okna byly takový větší než
0: ano,
1: to přední.
0: Tady už do toho promlouvá samozřejmě ženská, nebo ženský element.
1: Nějak mi tam k tomu ženský. Nesedí, že jsou to jako dvě auta spojená, ale ty jsi mi ukazoval,
2: a neměli tam záclonky.
1: No, tak to by mi možná ani tak nevadilo, já vlastně záclony taky doma nemám, ale že je ten nepoměr v tom u těch dveří řidiče jako oken nižší než těch zadních, to mi nějak jako
2: tak. Tak možná BMW řady 6E24, takzvaný legendární žralok.
1: No to je ale
2: ten
1: krásný.
2: Ten slaví padesátiny. Mně se hrozně líbilo to auto vždycky.
0: Ano, dvoudveřák, ne šestka. To bylo takový, překrásný. To ještě byly ty bavoráky takový poznatelný a otvírali se kapota motoru, se otvírala proti tobě, aby ze strany tam ty technici mohli chodit. Byl jako unikátní nápad, měl jenom BMW.
2: Jako od okna.
0: Ano.
2: Vlastně.
1: A to se jinde tak neotvírá?
0: Ne.
2: Zároveň se ti nezvedla houbna, když si jel rychle, že?
0: To se ti nezvedne, ano. Třeba u Škodovky stovky jsi to zvedla, ale jak to bylo malý, tak jsi se praštil do čela.
2: Jo,
0: takhle.
1: A nezvedlo se to nějak z boku?
0: Z boku to byl Warburg.
2: A nebo Škodovka, ne?
1: Právě Škodovka,
0: ano, 105 taky, myslím, ano, ano, 105. No.
1: Ty
0: pamatuješ dobře, do strany. Ale on tam nebyl motor, tam nebylo co opravovat, tam se vozil vzduch jenom.
1: Kufr, ne?
0: To byl kufr,
1: ano,
0: to byl kufr.
1: Ano.
0: To měla Škoda 105 a Porsche.
1: Ale Porsche má taky výročí.
0: Jo?
1: Teď jsem to ztratila.
0: 959.
1: Ano, technický zázrak na kolech slaví 40 let.
0: Správně, to byla 959. Myslím, že to byla homologační série pro rallyovou skupinu B. No je to tak?
1: To tady nepíšou. Pane.
2: Ale to ti můžu potvrdit klidně.
0: Tak jo.
1: Ale potvrdit ti to můžu taky samozřejmě. Fiat 124. Ten
2: Warburg.
1: Prosím, ročník 66.
0: Vartěz, 124, Vartěz. Z toho byl potom Žigulík, že jo?
2: A Fiat 124.
0: A polský Fiat.
2: Že jo?
1: Jo,
0: no,
1: jo.
0: No teda.
1: No to jsme se toho probíhali. No.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Pastvina zmizelých.
2: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
1: Kam se poděli?
3: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
1: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
3: Je to pěkně zamotaný.
1: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.
4: Bylo 7:30.
5: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Dobré ráno. Bezpečnostní informační služba dostala přidáno. Od státu získala skoro 50 milionů korun nad rámec schváleného státního rozpočtu. Zjistil to server i rozhlas. Kontrarozvědka má teď k dispozici zhruba o 200 milionů víc než loni. Pořád ale nedostala tolik, kolik pro ní ve svém návrhu státního rozpočtu chtěla bývalá vláda Petra Fialy z ODS. O víc peněz požádala BIS sama. Ministerstvo financí jí vyhovělo. Peníze navíc vyčlenilo z rozpočtových rezerv. Po úderu ukrajinského dronu začal hořet sklad největšího ruského internetového prodejce Wildberries. Jeden člověk je zraněný, oznámili to tamní úřady. Sklad se nachází v Tulské oblasti na západě Ruska. Útokům v noci čelila i Ukrajina. Rusko zasáhlo Kyjev a jeho okolí balistickými raketami. Podle kyjevské vojenské zprávy při úderech zemřelo nejméně 15 lidí. Zraněných je víc než 20. Na Kubě se po celonárodním výpadku během úterý podařilo obnovit dodávky elektřiny do sítě. Informovala o tom agentura AFP, podle které šlo už o 6. blackout v letošním roce. Některé oblasti Kuby navíc dál zůstávají bez elektřiny. Karibská země se s podobnými problémy potýká dlouhodobě. Letos je ale situace výrazně horší kvůli americkému ropnému embargu. V Josefově u Jaroměře začíná festival extrémní hudby Brutal Assault. Vystoupí na něm víc než 160 kapel. Pořadatelé očekávají 10 000 návštěvníků a reagují i na horko. Připravené jsou cisterny s vodou, vodní stěny i osvěžovače. Policie z preventivních důvodů posílí hlídky nejen v areálu, ale taky v okolí Josefova. Tenista Jiří Lehečka postoupil na turnaj v Montrealu do 3. kola. Kraje na Víta Kopřivu porazil 2-0 na sety. V Torontu pak zvládla 2. kolo Nikola Bartuňková. Naopak končí Sára Bejlek a Kateřina Siniaková.
5: Počasí.
4: Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer bude místy až oblačno, ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřky, a to i silné. Teploty 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 40 a na horách kolem 30.
5: Doprava.
4: Na D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova u letiště před omezením je kolona od 5. kilometru od Středokluk asi na 20 minut. Na D8 pojedete pomalu na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem, je to od sjezdu na Březniveš až do Kbelské. Zdržení je kolem 10 minut. Na D1 naberete kratší zdržení na průtahu Brnem směrem z Prahy do Vyškova, pomalej se jede od sjezdu na Výstaviště z kilometru 190 až do omezení v Brně u sjezdu na Bratislavu. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už opět Ranní Dvojka.
6: Ranní Dvojka vás za chviličku pozve na jeden festival, by se dalo říct, nebo respektive hudební slavnost. No a já jsem poslouchal, snažil jsem se teda poslouchat bedlivě Naďu Procházkovou. Naďo, pojď si tady k nám sednout, jestli mohu poprosit tady k mikrofonu. My se podíváme do rakouského města Bregenz na hudební festival, respektive hudební slavnost, ale ty jsi mluvila ve zprávách, prosím tě, o festivalu, jestli jsem to dobře slyšel, brutální hudby?
7: Brutal Assault, no?
4: Brutal Assault, Josef, no.
7: To neznáš.
6: Co to je brutální hudba?
8: Já jsem tam byl na nich.
7: To je super.
4: No tak to spíš by nám Kuba měl říct, pojď Kubo.
6: Počkej, ale mě jako, a ty jsi říkal, to je festival...
4: extrémní hudby. Vystoupí na něm 160 kapel, 10 000 návštěvníků tam bude.
7: No, náš někdejší zpravodaj v Bruselu, Ondřej Houska, je velký fanoušek tohoto festivalu.
6: Takže to je Brusel, brutal.
7: Je, no.
6: Počkej.

0: extrémní hudba, to znamená jako hluk
1: Chemical
0: nebo...
1: Chemical Corpse tam hrajou.
0: Cože?
2: Pojď tam to
0: říct.
3: Já jsem tam byl na kapele Ministry.
0: No.
3: Což je na Cannibal Corpse. Pak na...
0: Počkej, to jsou názvy kapel?
3: No.
0: To musím najít.
3: To najdi, no.
2: To ale nevím, jestli budeš pouštět.
0: Pak počkej, tam, jakže se to...
3: Cannibal Corpse, no.
0: Píše Cannibal.
3: No.
0: Jako C.
3: Aha. Uh-huh.
0: Cannibal Corpse.
3: No. Cannibal Corpse. Pak no, Living Color. To byly takový, co, takový amíci, kteří míchají metal s...
2: Takže je to jako spíš metalová.
3: Počkej, to je hodně tvrdý. No. Vy tam ministry...
0: Počkej, no. Počkej, ale to fakt... Poslouchejte.
3: Jesus.
0: Hele, hele.
3: Do mojeho hotel.
2: Dobrý.
3: Já to neslyším. Super. No.
2: To jsou takzvaní zvraceči.
0: Cože? Co to je za hudbu? To se neví.
3: No ale pozor, ty muzikanti jsou jako vynikající. No. To jsou bývalí třeba jazzmeni. On se to nezdá. Ne, vážně. No počkej, asi nedělal srandu.
4: 160 takhle.
3: 160krát. 160. No ne, tak tam jsou i melodičtější kapely, ale třeba ministry, co vy. Tak takový elektro trošku, ale...
2: Ty to znáš
0: regi.
3: Ministry, no. To si zadej. Dej tam Jesus, My Built Hot Road. To je jako výborná.
0: A já tady na vás, Michael Jackson, Billie Jean, rozumíš?
2: Nebo Milan Chladil.
0: Milan Chladil.
2: No, to tak hudba. Trápný.
4: Tak já jsem trápný, prej.
3: No.
0: Je, tak to vám děkuji za...
3: Ještě hejt brýci tam dej. No. No nic, tak já si sundám koženou bundu a půjdu asi domů.

0: 7 hodin 40 minut dozněl hodný, v podstatě jemný ploužák, v podstatě by se dalo říct Billie Jean, jedna z nejslavnějších skladeb Michaela Jacksona. Nedávno 1. srpna v noci vysílal Martin Hrdinka, dalo by se říct výroční pořad Noční proud, ale ne v souvislosti s Nočním proudem, ale s tím, že 1. srpna roku 1981 začala vysílat televize MTV. A kromě těch jiných, kromě nějakých věcí, o kterých tam hovořil, tak tam padla zmínka, a to je dobré si připomenout, že právě Billie Jean byla písnička, která prolomila nechuť hrát černošské zpěváky a vůbec černošskou hudbu v té televizi. A Michael Jackson to právě touto písničkou prolomil. No a když už jsme tady u hudby, tak bychom se mohli podívat společně na nějaký festival. Já tady vítám Zitu Senkovou. Dobrý den, Zito.
1: Dobrý den.
0: Já navrhuji třeba, že bychom šli do rakouského města Bregenz. Vy jste si teda nenechala ujít hudební slavnosti, ale než se k těm zážitkům dostaneme, asi logicky se musíme zeptat, nebo já bych se asi zeptal, jestli je v Buramském jezeře dost vody a jaké jste tam měla počasí, protože
1: to jsou teď opravdu bez ironie zásadní otázky. Velmi důležité. Nutno říct, že ta hladina v Bodamském jezeře je nižší než obvykle. I tam vlastně dochází k takovým rekordům. Je na historické minimum, což je 291 cm a je to minus zhruba 112 cm. Jo, takže prostě je to minimálně o metr níž a já jsem to třeba, protože takhle to běžně, myslím, asi úplně nevnímáme, pokud nemusíte nějakou lodí, ale já jsem byla v Bregenz na takových těch věhlasných bregenských slavnostech, což je nejenom operní festival, ale vůbec festival klasické hudby, byť ten hlavní magnet, to jsou právě produkce oper každé dva roky jiná, přímo na Bodamském jezeře, kde je na to speciální jeviště. A tam je úplně krásné, ono se hraje po setmění, přesně to začíná v 21 hodin 15 minut, končí 23 hodin 15 minut, bez přestávky dvouhodinové představení a po něm tam už vlastně najíždějí ty velké lodě, které odvážejí diváky takhle vlastně přes to jezero podle toho, kdo kde bydlí. No a letos tam přijela jenom taková malá lodička, žádné ty velké lodě, protože prostě by tam nezakotvili. Tak to je i takový praktický dopad těch klimatických změn a ono totiž i v té části, vlastně to Vorarlbersko, už kousek je Švýcarsko a Německo, tak také jim minimálně pršelo, nebo skoro nic, jo, bylo bezsrážkové jaro a také v zimě málo sněhu, tedy pak žádné tání sněhu, ledovců, taky problematika, o které jsme několikrát hovořili i tady v dobrém ránu, no a to jsou prostě pak ty praktické důsledky. No a voda v jezeře měla přes 25 stupňů, což je také teplej než obvykle, ale víceméně všude je podle teda těch informací vhodná ke koupání.
0: První ročník se konal před 80 lety, předpokládám, že to prošlo nějakým vývojem, ale ještě bych k tomu vložil takovou podotázku. Vy jste říkala 21.15, 23.15, to znamená, tam se to operní představení tomu musí nějak přizpůsobit, protože za dvě hodiny se třeba lecká opera nestihne.
1: Přesně tak, tak trošku to někde zhutní, zkrátí, někde něco vypustí. Letos teda premiérově se uvádí nádherná opera Giuseppe Verdiho La Traviata. Bude se hrát teda i příští rok, vždy je to, jak jsem řekla, na dva roky. No je to spektákl, byt nutno říct, že jaksi inscenačně, ale nechci teď, protože bych mluvila hodiny, kdybych to třeba nějakým způsobem ohodnotila, ale ta opera je prostě někde jinde ten děj, co se týče, aby to byl nějaký velká show, samozřejmě to není možné ve srovnání třeba s velmi úspěšnou inscenací Čarostřelce od Karla Marie von Webera, kterou hráli předchozí dva roky, kde to bylo plné efektů a podobně, ale ten vodní element je přítomný i v té Traviatě. No a vrátím se, ale jsem zamluvila vaši otázku, Dalibore, musí počítat vlastně organizátoři s tím, že také prší. Já jsem měla velké štěstí, že počasí bylo fantastické, dokonce se i mírně ochladilo, bylo tam takové příjemné během dne, teplé, suché počasí a během toho představení možná bych snesla nějakou lehkou šálku, dalo na krk, protože pofukuje. Ale teď jsem se úplně ztratila, ne, co jsem chtěla říct. Ano, přizpůsobit tomu, protože ano. Druhý den třeba lilo. A já si myslím, že ti, co jezdí do Bregenz na festival, zejména ti skalní, tak vědí, že musíte mít sebou pláštěnku, podsedák a no možná i nějaké ponožky pro případ, kdyby se nějak ochladilo a seděli jste prostě v dešti. A fór je v tom, že musí občas to představení nemohou třeba ani začít nebo ho dohrát právě proto, že je nějaká bouřka a tam je na první řadě bezpečnost diváků. Prostě když jsou hromy, blesky, tak pochopitelně i pro účinkující to není možné. Tak se přesouvá to představení, je-li to možné, hned je vlastně u té jezerní scény nádherné festivalové divadlo z roku 1980 a tam můžete pokud si ovšem koupíte vstupenky kategorie A a B, tedy té kategorie nejvyšší, tak tam se to zase dohraje, tak říkajíc, vlastně také je to, už jsou na to připraveni samozřejmě herci, orchestr, všichni. No a pokud nemáte vstupenky této kategorie, tak máte smůlu.
0: Jenom jak jste řekla tu Traviatu, to je teda letos a příští rok.
1: Ano.
0: To je teda uchvatné dílo a chtěl jsem jenom připomenout, Zito, já hledám doma, nebo respektive uklízím doma, nacházím staré VHSky a staré nějaké věci a pustil jsem, přetáčím to, že jo, a tak dále, a našel jsem tam inscenaci z Německa. Už jak to je stará ta VHSka, tak já nevím, jako z jakého to je roku a z jakého to je města, ale tam byla právě Traviata a já jsem u toho zůstal s mým otcem na to skoro nevěřícně se na to dívat. Na tom jevišti nebylo nic. A když říkám nic, tak tam nebylo nic. Jenom jedna sedací souprava a obrovské hodiny, protože on se jí krátí vlastně ten čas, že ona zemře na konci a ty hodiny se neustále různě to otáčely, odbíjely a chodila tam nějaká neexistující postava, což byl asi symbol toho času. A čím se krátil ten čas, ano. Tím ty hodiny jako šly rychleji. To byl tak nádherný jako režijní nápad, že vlastně vy opravdu nepotřebujete nic. Jo, prožívali tam samozřejmě celý ten děj, tak si právě říkám, jak to asi je inscenováno tam, protože ty možnosti jsou taky omezené, jevištní, ne? Nebo nějaké výpravné, nebo...
1: No, řekla bych takhle, co se týče toho pojetí, tak je tam na té scéně, přímo na tom jezeře, vlastně velký střep, což ano. Symbolizuje právě, jak se té Violetě Valérii postupně ten život v podstatě rozpadne na drobné kousky a ano. V závěru z toho střepu vlastně vychází taková černá koule, tak jsme taky přemýšleli vlastně, co by to mohlo symbolizovat i teda vzhledem k té diagnóze Traviaty a to je vlastně ten její osud. Takže no. Je to vlastně velmi zajímavé. A ještě bych dodala, že na ty slavnosti, které jsou těch 80 let a je tam i výstava velkoformátových fotografií podél, na promenádě podél jezera, tak po 16. je rezidenčním orchestrem, sborem, Pražský filharmonický sbor, tak ti už to mají na cvičení, bydlí v okolí, jezdí na kole, kdo chce, může. Pro ně je to samozřejmě práce, je to fantastická příležitost a mimochodem, kromě Traviaty, třikrát hráli právě a zpíval také Pražský filharmonický sbor uvnitř toho festivalového divadla Janáčkovu operu Výlety pana Broučka, což v němčině já to musím říct, no, dali bude. Já ty Ausflüge des Herrn Brouček. Je to na těch plakátech a to přiznám se, že mě to fascinuje. Možná jenom ještě poslední věc, že tam je na těch slavnostech v Bregenz fascinující ta symbioza nejenom opravdu velmi kvalitní hudby, umění, ale i techniky, technologie, právě co se o těch počátků, kdy to hráli na takových, je to terminus technicus, snad to řeknu přesně, byly takové ty a la remorker, štěrkový člun, takové ty velké plošiny, na kterých se přepravuje třeba právě písek, štěrk a podobně, tak tam to začínalo. No a dnes je to technicky, technologicky, když pominu tu uměleckou stránku, opravdu špička.
0: Tak vidíte, že radní dvojka obsahne téměř všechny hudební žánry. Buď můžete jít z Josefova na festival extrémní hudby.
2: Stejně jako Tomáš, který právě píše, že už je na cestě na Brutal, jdeme peklo. Zdraví Tomáš, dobrý ročník 1969.
0: Ano, a druhá polovina našeho vysílacího tady, vyšší vysílací sestavy, si jde poslechnout Traviatu, jo, tak máme to rozděleno.
1: A ještě prosím, jak to vidí teda i půl deváté pak teď.
0: Jo, ještě, ano.
2: To ještě si Tomáši prodlužte cestu, určitě to bude stát za to, že ta vám teď řekne.
0: A bude to i tématem jak, v pořadu, jak to vidí?
1: To ne, ne to ne. Téma bude mnohem vážnější, Lenka Výchova, ukrajinistka. A podíváme se ale třeba na změny, neustále se učíme, nejenom my obě, nová jména, protože je tam velký pohyb, personální rošáda v armádě, ve vládě. Tak i to bude téma.
0: Takže v půl deváté Zita Senková, děkujem.
1: Hezký den.

0: 7 hodin 54 minuty a ranní dvojka teď odskočí od hudebních pekelných extrémů k jiným extrémům. Regina před půl hodinkou zmiňovala narozeniny, kulaté narozeniny nejrůznějších aut a zmínila si se o škodě Roomster. Říkala si, že tam byly záclonky, což ti bylo líto. A napsal Michal Miškovský. Dobrý den z Jičína. Zadní okna u Roomstra byla fakt příšerná, ale byla navržena tak nízko, aby děti v sedačce viděli ven a nebylo jim špatně. Roomster byl v podstatě hodně ošklivé auto, ale byl neuvěřitelně praktický, což je pravda.
1: Jo. Měl prý i dobré jízdní vlastnosti. Byl, já jsem ho teda perfect. Nikdy neřídil. Jo.
0: Perfect. Já jsem asi 2 roky jsem s tím jezdil, fakt dobrý. Ale jako, není to úplně...
2: Jsou hezčí auta.
0: Dobře.
2: Napsal taky Vašek z Písku ke Škodě 105. Kamarád byl v roce 2000 se Škodovkou v Holandsku a při kontrole policií chtěli vidět motor u tak starého auta. Četníci si automaticky stoupnuli k předku auta a čekali, až kapotu otevře. Jaké bylo jejich zděšení, když tam viděli kufr?
1: Si mysleli, že je šlapací možná, ne? Ale...
0: No, to jasně.
1: No to počkej, my jsme měli bohužel v Itálii těsně před Římem, že jsme jeli do Říma taky Škodou 105, tak nám klekla elektřina, protože otec vyměnil pojistku za 10 korun, takže vypálil komplet elektřinu, takže nás odtáhli a ta se rozpálila do červená, auto bouchlo. A Italové, jeden mechanik střídal druhého, že si s tím autem nevěděli vůbec rady. Říkali, co to je? To vidíme poprvé, oni byli zvyklí už na ty UNA.
0: No jasně.
1: Na úplně jiný koncept.
0: A přitom to u nás bylo praktický v tom, že to opravil každý výčepní, že jo?
1: No vidíš to tak.
0: Na to opravil každý, kromě teda tvého otce, který dal do pojistkové skříně 10 korun.
1: No to pojistky.
0: Úplně nejsem jistý, že je dobrý řešení, jo, ale...
1: Nebylo, to jsme taky pochopili.
0: No. A tam přitom na to, v tom autě na elektriku nebylo téměř nic.
1: Takhle zpravovali ho asi 14 dnů to auto. No. Myslím, že si zlámali všechny zuby.
0: No ne, tak to byla jiná koncepce vzadu motor, to byla prostě, se rozhodli k jiné koncepci. Ta koncepce v zásadě není špatná, ona má svoje pro, že třeba, já nevím, Žigulík, ten měl veliký problémy v zimě, když to klouzalo, si musel dozadu hodit 4 pytle cementu, že aby to jelo. Škodovka vyjela všechno a když to nahoru nevyjela, tak se to couvalo.
1: Tak se couvalo, anebo zdal do předního kufru 2 děti.
0: Jasně. To by byli, myslím, četníci taky vyděšení. Já jsem teda v předním kufru nikdy nejel ve Škodovce, ale...
1: Není to nic moc, špatně se tam dýše a není tam vidět.
0: To nám ještě budeš muset někdy vyprávět ještě jedno. Takzvaně Kaločova Škodovka se to bude jmenovat.
3: Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi. A budu starým.

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý
1: Blízká setkání Michaely Maurerové
2: na dvojce. Mým hostem bude interiérová designérka Gabriela Hámová. Proč se v některých interiérech cítíme dobře hned po příchodu, zatímco z jiných chceme co nejrychleji odejít? Jakých chyb se při zařizování domova dopouštíme nejčastěji? A kolikrát už doma zakázala svému manželovi Aleši Hámovi přestěhovat nábytek nebo pověsit obraz na to jediné správné místo? Ptát se budu interiérové designérky Gabriely Hámové.
1: Blízká setkání Michaely Maurerové
2: dnes po 11. hodině na dvojce.
3: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Bylo 8 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Hasiči včera a v noci zasahovali u několika rozsáhlých požárů. V tramvajové trati na Václavské náměstí v Praze bude časová schránka pro budoucí generace. Počasí bude slunečno, k večeru místy až oblačno, s přeháňkami teploty do 37 stupňů na Moravě a ve Slezsku až 40. Zprávy a Naďa Procházková, dobré ráno. Hasiči včera zasahovali hned u několika rozsáhlých požárů. Všechny už mají pod kontrolou. Hořely například lesy v Křečovicích na Benešovsku a u obce Nezdice na Šumavě nebo skládky na Sokolovsku a na Litoměřicku. Tam konkrétně v Čížkovicích u Lovosic hasiči celou noc prohrabávali požářiště, aby vyhledali skrytá ohniska. Popisuje krajský mluvčí hasičů Petr Pelikus.
5: Stupeň požárního poplachu byl snížen ze třetího na druhý. Stále je tu zhruba 14 jednotek požární ochrany, nicméně vyšší počet jednotek je tu hlavně kvůli kyvadlové dopravě vody. Předpokládáme vlastně postupnou redukci sil a prostředků.
4: Hnutí ANO nezařadilo na kandidátku do komunálních voleb hejtmana Moravskoslezského kraje a radního města Havířova Josefa Bělicu. Českému rozhlasu to potvrdila primátorka Havířova Iveta Kočí-Palkovská ze stejného hnutí. Kandidátky navržené místním hnutím už podle ní schválilo i vedení ANO. Hejtman Bělice do vedení Havířova kandidovat chtěl, místní hnutí ale podle Ivety Kočí-Palkovské preferovalo jiné kandidáty.
6: Lídrem kandidátky jsem já, současná primátorka. Místní organizace sestavila tým z kandidátů, kteří nejsou zatíženi dalšími činnostmi a jsou tedy připraveni věnovat se práci pro město Havířov naplno.
4: Hejtman Josef Bělice zatím na dotazy Českého rozhlasu nereagoval. Havířov v minulosti vedl jako primátor. Poté, co se stal hejtmanem, kvůli kumulaci funkcí skončil. V posledních dvou letech jsou s Havířovem spojené kauzy ovlivňování zakázek na opravy a přidělování městských bytů. Nejméně 14 lidí zahynulo při ruských nočních úderech v Kyjevské oblasti. Brovarský okres hlásí 9 obětí. Buča 4 a jeden člověk zemřel ve fašistském okrese na síti Telegram. To uvedl šéf kyjevské vojenské zprávy Timur Tkačenko. Zraněných je nejméně 27. Ukrajinské drony pak zasáhly sklad ruského internetového prodejce Wildberries v Tulské oblasti. Vodohospodáři z povodí Labe evidují na několika vodních tocích v Královéhradeckém kraji nízké průtoky. Týká se to například Bělé, Dědiny, Divoké Orlice i Tiché Orlice, Úpy, Stěnavy, Cidlice nebo Metuje. Nejhorší je podle aktuálních údajů situace na Cidlině u Nového Bičova, kde průtok dosahuje jen zhruba třetiny takzvaného ukazatele sucha. Na Dědině u Chábor na Rychnovsku je to necelých 40%. Kvůli nedostatku vody platí na Rychnovsku zákaz odběrů z náhonu Alba. V nové tramvajové trati na Václavském náměstí v Praze bude časová schránka pro budoucí generace. Obsahovat má například současný tisk a pamětní mince. Dnes dopoledne ji do kolejiště kousek od sochy svatého Václava položí zástupci Sdružení Nového města Pražského. Tramvajovou trať staví dopravní podnik od poloviny roku 2024. Stát má 1 240 000 000 korun. Hotová má být příštím roce.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
4: Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer místy oblačno, ojediněle přeháníky nebo i bouřky. Teploty 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 40, na horách kolem 30.
1: Doprava.
4: Na D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova u letiště je před omezením na 2. kilometru, fronta z 5. kilometru od Středokluk asi na 20 minut. Na D5 se zdržíte na příjezdu do Prahy z Plzně, kolona začíná na 2. kilometru a asi 20 minut se popojíždí na Pražský okruh k Ořechu. V Praze je silný provoz a ocpává se jižní spojka směr Smíchov. Před Barandovským mostem je fronta od sjezdu na Pankrác na 20 minut. Dobře dojďte. To byly zprávy. S vámi stále Ranní dvojka.
7: 8 hodin 4 minuty, za chviličku bude pokračovat vyprávění Jakuba Kaloče a jeho Škodovky 105, respektive rodič, Škodovka rodičů.
8: Jakub se tváří vyděšeně, no, toho nevidíš, protože si k němu zády.
7: Ale napsal nám, respektive mě napsal můj kolega z divadla, někdejší, nejenom zvukař, ale také vynikající kytarista Hardy Marzuki, který nás také poslouchá, a napsal: ve Škodě 105 jsem dělal autoškolu a zajímavé na tom bylo to, že pedály byly mírně asymetricky vpravo, takže člověk musel sedět mírně nakřivo. To je pravda. Já jsem si na to taky vzpomněl. Ty jsi to asi, Jakube, nikdy neřídil jsi to někdy?
9: Jo,
7: 105.
9: Bohužel, jo.
7: Ono to bylo opravdu trošku vpravo. Mm-hmm. Ten plyn byl takový mačkavý a trošičku lehoučce, podobně i ve Favoritu, myslím, jako lehce vrzala spojka. A podle toho, jak to...
9: Vrzala a to co? Celý způsobovalo, no, to, že ta sedačka řidiče byla
7: sezená víc... Pojď to říct se.
9: Že to způsobovalo to sezení více vpravo, způsobovalo to, že ta sedačka byla vysezená vlevo víc.
7: Ano, ano, ano.
9: Vím, jako byl furt jako nakloněný.
7: No, byl si furt jako křivej. No. To bylo ve 105, no. Děsný, no. Už se tady usmívá i Honza Svatoš, ale on už tenkrát v té době jezdil Volvem, takže...
10: Myslím se, to vrzání spojky je proti usnutí, víš, tak
7: jo,
10: je
7: ten... jo, jo, jo, jo.

0: Tak jsme si dali Summer of 69 Briana Adamse. Skočili jsme do další půl hodiny našeho vysílání, jak se říká, rovnýma nohama.
1: Paráda.
0: To je borec, Brian Adams. Dlouho jsme ho nehráli. Ještě jednou tady vítám Honzu Svatoše.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Dle tradice se výbuch Vezuvu odehrál v srpnu roku 79, tedy našeho letopočtu, tedy myšleno, ne, že by to byl tradiční výbuch, ale podle historie, kdy pohřbil Patero měst a vedle slavných Pompejí to bylo mimo jiné také Herkuláneum, které leží trochu v jeho stínu, tak si asi o něm něco řekneme. V čem se právě to Herkuláneum od Pompeji odlišuje, Honzo?
2: Tak na první pohled Pompeje tam jsou vlastně mnohem větší, protože tam je odkryto 2/3 toho původního města, jsou na takové planině, člověk si tam užívá tu silniční síť, ten urbanismus daleko na horizontu je ten Vezuv, kdežto vlastně Herkuláneum se traduje, že je vlastně menší, je ukryto mnohem hlouběji v takovém obrovském kráteru, ale je to jenom zdání, protože, jak jsem říkal, u Pompeji je odkryto zhruba 2/3 města, u Herkulána je to přesně obráceně. Tam je zhruba nějakých 25-30% maximálně a pravděpodobně už nikdy ani víc z něho neuvidíme, protože zbytek toho města se nachází pod současným Herkulánem. Tam vlastně ten další rozdíl, ty Pompeje jsou v rovině, tam vystoupáš spousta posluchačů tam určitě byla. V Herkulánu, do kterého se jezdí už méně, tak tam naopak musíte sestoupit dolů do takového kráteru 20 metrů a je tam obrovsky vidět i ten obrovský pyroklastický proud. S tím souvisí další rozdíl. Pompeje vlastně byly zasypány popelem, po 3 dny ten výbuch trval, takže ty lidé měli dostatek času si uvědomit závažnost situace, když tam byla tma, byl tam samozřejmě, jako bylo tam špatně vidět a ten popel padal rychlostí 15 cm, myslím za hodinu, tak je zajímavé, že Herkuláneum právě mělo zhruba 11 hodin, bylo zcela ušetřeno vlastně následku toho výbuchu Vezuvu, takže dá se říci, že tady těch 11 hodin mohlo být využito k záchraně lidských životů i k majetku, budeme si povídat o vile papirů, ale nestalo se tak, bohužel, protože to zdání vlastně potom sebralo těm lidem naději. O to horší potom bylo ten rozdíl právě mezi Pompejemi, kde se to postupně vlastně udusávalo a byl to takový jako prodyšný materiál, tak najednou to Herkuláneum zasáhl ten silný pyroklastický proud, který to vlastně všechno zatavil a zavíčkoval jako beton. Ty lidé byli vlastně do vteřiny mrtví, protože ten horký vzduch z nich vysál vodu, život a potom to zatavil, takže tam nedošlo k postupnému degradaci. A ten další rozdíl v Herkuláneu, na rozdíl od Pompeji, protože Pompeje mají ty domy lázně, všechno tam pochopitelně v mnohem větším měřítku, mluvili jsme tenkrát o těch nevěstincích. Herkuláneum, tam je zajímavé to, že kromě těch několika mála budov a třeba nejlépe dochovaných term neboli lázní, se tam dochovalo obrovské množství nábytku, takže se tomu přezdívá starověká IKEA, kde jsou dochovalé postele, dřevěné zástěny, když jdeš do antikvária, tak je tam obrovské množství opravdu kusů nábytku, což je neuvěřitelné právě díky tomu výbuchu a té teplotě se to vlastně zakonzervovalo. Jsou tam pecny chleba, jsou tam vystavené předměty denní potřeby, tak to všechno je neuvěřitelné. Stejně třeba se dochovaly právě třeba druhá patra budov některých, protože jak to rychle se zatavilo, tak se nezřítily. Takže tohle všechno jsou věci, které člověk v Pompejích neuvidí a pro mě to je naprosto něco neuvěřitelného, protože pochopitelně i to Herkuláneum má úplně jinou atmosféru.
0: Starověká IKEA, to si budu dlouho pamatovat.
2: To není z mé hlavy, to je z hlavy odborníků.
0: Já to chápu. Ty jsi mluvil o vile papirů. Tak nám ji trošku popiš.
2: Tak to je vlastně asi to nejunikátnější vůbec, co se váže k Herkuláneu a to je to, že vlastně hned vedle toho města částečně odhalená je takzvaná vila papiru. Poprvé byla objevena v roce 1750. Opět velká část té knihovny, dá se říct, nebo té vily je schovaná pod současnou zástavbou. Ale co je na tom unikátní, když se do toho začalo vrtat, tak se zjistilo, že v té vile se nachází obrovská starověká knihovna. Byly tam nalezeny bedny, kde byly svitky, bylo jich tam 1800, v nich byly díla řeckých filozofů, epikurejská filozofie, celá řada prostě unikátních knih na takhle malém prostoru, tak velká vzdělanost zakonzervovaná nebyla. Měl to jeden malý háček, který zároveň teda byl fatální, ty svitky nešlo rozvinout, v momentu, kdy to lidé zkusili, tak se rozpadly. Dneska existuje takzvané digitální čtení nebo rozbalování svitků pomocí urychlovačů částic, se věci vlastně jak v Americe, tak v Itálii jsou dva tábory, které teďka spolu jsou peří, protože je vypsána i odměna o rozluštění. Dokonce už ten systém je vynalezen, kde se pomocí právě různých osvětlování na pozadí se snaží přes vrstvy toho inkoustu dopídit různě krytými písmenkami. Je to neuvěřitelné, a to jsou celé dokumenty a těžké postupové hodinové práce, ale je to neuvěřitelné, protože některá písma se podařilo rozluštit a už na to ten klíč existuje. Co je obrovská škoda je, že to, jak jsem říkal, ono se předpokládá, že v tom domě ty svědky, když došlo k tomu výbuchu, tak pravděpodobně majitel té vily, což byl buď to tchán Julia Cezara, anebo filozof Filodem, tak už ty svědky nechal zabalovat do takových beden a byly připraveny k evakuaci, ale ten pyroklastický proud tu záchrannou práci přerušil v půlce a ty vozy a ty svědky zůstaly v těch vozech, v těch bednách. A teďka ta pointa je taková, že vlastně asi zhruba opět ještě polovina té vily není objevená a předpokládá se, že tam může být ještě antická knihovna římských autorů, což by znamenalo třeba díla Beletrie, stoiků, filozofů, tak to je obrovský důvod tam zkoumat a zároveň tady opět narážíme na problém, protože tradičně to Herculaneum versus Pompeje, Herculaneum se nachází na území bývalé mafie a vlastně archeologové nepřímo označují, že není radno do té země vrtat, protože tam je zástavba dost často na černo a vlastně ty zbytky té mafie se nepřejí, aby se do toho jakkoliv zasahlo, oni mají třeba stavební společnosti, takže tam ten problém s kosou stále, neustále je, tak to je jenom v kostce Vila Papiru, její neuvěřitelný příběh, mě to fascinuje.
0: Stejně asi jako celé Herculaneum, ne?
2: Je to tak, protože vlastně ten obrovský rozdíl, nebo to, co člověka tam dojme, je, když právě se stoupíš dolů těch 20 metrů, na tu úroveň starověkou, tak se vlastně ocitneš v jednom místě v takzvaném přístavišti lodí na starověké pláži. Tam vlastně konkrétně je odhalená pláž, je tam i písek, takže ty vidíš, jak to Herculaneum dříve bylo skutečně přímo u moře. A tady to je taková jako nejsmutnější a pro mě i nejsilnější, mě v Pompejích nic nebylo, ale tady člověk cítil, nebo soucítil s těmi lidmi, protože dole na té, v tom skladišti lodí, to jsou takové, vypadá to jako garáže u moře, takové obrovské prohlubně, tam byly zastrčené lodi a v době toho největšího ohrožení krize, když už teda si vypadalo, že to skončí špatně, tak se zbytek obyvatel utíkal vlastně směrem k moři. Za prvý čekal, že bude evakuován, o tom jsou písemné doklady a na té pláži to vypadalo tak, že ženy s dětmi skončily v těch garážích, v těch skladech, těch lodí, tam jsou nalezeny kostry, kdežto všichni muži byli nalezeni na plážích pod obrácenými loděmi, měli používali i polštáře, když padala ta pemza z vrchu, aby se nezranili a na té pláži v těch skladech se prostě našly takové věci, jako že tam bylo jedno dítě, které drželo, mělo kostru malého psa, takže to znamenalo, že tam do poslední chvíle prostě čekali na záchranu, byly tam nástroje lékařů. To Herculaneum, je tam také obrovské množství domů obyvatel, kteří jsou bývalí otroci, tak mě to, a plus ta knihovna, na mě to působí zkrátka dobře úplně jinak, než nevěstinců a heren plné Pompeje, které byly takové Las Vegas, možná to Herculaneum mělo opravdu ten, možná štěstí, že to bylo potom pro ty lidi rychle, ale poslouchat ty příběhy tam fakt člověku zatrne, je to věc, která je prostě neskutečně silná a pietní.
0: To byl silný rozhovor s Jirem Svatošem. Děkujeme moc krát.
2: Naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: Tři tečky raní dvojky.
1: Přece jenom asi jedna tečka by měla ještě padnout. Honza Svatoš už odešel, to Herkuláneum, když se podíváte na jakoukoliv webovou stránku, tak budete možná ještě ve větším úžasu, než v jakém jsme my teď byli, když to posloucháte, když to potom vidíte. Jak je to teda zachovaný a jak to bylo na tu dobu?
2: Důmyslně postavené, že?
1: A vidíte tam teda tu obrovskou masu té lávy, protože to je vlastně vysekáno, je to otevřeno, že jo? To všechno bylo nalezeno pod obrovským masivem, tedy v podstatě masivem, z toho se stala skála, že jo? Herkuláneum, podívejte. Tak kdyby člověk měl takhle čas, viď, tam...
2: Se podívat?
1: Tam zajet,
2: no. Jo.
1: Dokonce tam byl prý, se zachoval výčep.
3: Já mám čas. Mluvíš o výčepu?
1: Jo.
3: Co bych si čas udělal?
1: Já, celou dobu tam něco jako cvaká do počítače. Řekneš výčep a hned se zvedá.
2: Je,
1: já mám času dost. Tak asi takhle. Tak to byla možná taková jedna tečka. Určitě ještě zarazíme několik hřebíků. Na hlavičku udeříme, když připomeneme Škodu 120. Dobrý den, Hanka. Měřím 150 cm a ve 120 jsem jezdila zásadně s polštářkem, abych viděla na silnici.
3: No, ale to jezdí i moje maminka.
1: Polštářkem?
3: O 6 cm více pouze, taky no, používá polštářek.
2: A neskracuje to pak ty nožičky? Dosáhne se potom s polštářkem na ty pedály?
3: Vypadalo, že jo, anebo si vzala pořádný platformy.
2: Jo,
3: nebo dřeváky.
1: A maminka pořád jezdí s tou vaší 105.
3: No jasně, otec si jiné auto nesvěří. Ne, dělám si srandu. Už ne, no ale 105, já jsem koukal schválně na ceny, jo, dřív. 58 200 v roce 1985 stála Škoda 105L. 120 GL, ta už měla 36,7 kW. Znamená kolem 55 a 50 koní. Stála 68. To bylo tehdy 25 platů. To jako nebylo málo.
1: No já vím, že jo. Já jsem našel při hrabání tady v naší minulosti účet. Maminka se všechno schovávala. Účet z roku 77 jsme skoupil Škodu 100. A to bylo 44 200.
3: No, tak to...
1: Já vůbec nechápu, jak na to mohli ušetřit. Nebo já tomu nerozumím.
3: No, to je ono. No.
1: Nebyl žádný leasing, že jo?
3: A Rapid stál 80 000.
1: Rapid. No, ale Rapid byl
2: to je
1: tedy.
2: Rapidně 130,
3: to je rapidně víc.
1: No. Ale podotýkáme, to je jiný Rapid, než ten historický Rapid, že jo?
3: Ano,
1: jsou,
3: ano, ano.
1: To jsou historické názvy, stejně jako Octavia. A teď mi jeden kamarád říkal, který si koupil starého Favorita s číslem výroby 000063.
2: Ty jo.
1: A to auto je, to vypadá, že vyjelo z fabriky.
3: Ty jo.
1: A byl na nějakém srazu, který se jmenoval Od Felicie k Felicii. Vlastně od té staré Felicie, který Feldě, že jo, kterou taky všichni velmi dobře známe. No on tam dostal první cenu, on se tam měl jenom podívat. A on říká, prosím vás, čí je tohle auto? Moje. Aha, a vy jste jako náš, jako, vy jste
3: jako
1: veteránista. No, on si to koupil jako pro radost, mu to prostě strašně líbilo a oni, tak prosím, a dostal pohár.
3: Ty
1: a jel domů s pohárem. No, zajímavý.
2: Počkej, a to mi připomnělo, že v tom článku těch starých novin, které už člověk obvykle neotevírá, je článek o karavanu Škoda Obytňák, ale psáno těmi písmeny, tím stylem, jak se to píše dneska, takže Obytňák.
1: Jak oni mají Eniak, že jo?
2: Kodiak. Tak to je obytňák. Je to velká frajeřina, je to normálně ve Formanu udělaný jako spaní.
1: To musíte
2: nic nechybí. Typické vrznutí při sešlápnutí spojkového pedálu, charakteristické aroma interiéru, klapnutí dveřního zámku, na které se nezapomíná, a roky přidali další zvuky. Vrzání dveří u řidiče, skřípání, když se otevírá víko kufru, ale 1300 pod kapotou ševelí pořád stejně.
1: To je, kde to je? V Mladé frontě?
2: Mm-hmm, Sobotní.
1: Jo, Sobotní, tak to už se nedá koupit.
2: To ne. Težko,
1: ale je to někde na webu určitě, ale je to fakt vtipný. Obytňák.
3: Obytňák, jo, takhle.
2: Ale řidič si zde naplno uvědomí, jak moderní auta umí prudit. Tady nic nepípá, když šofér přidá plyn těsně před cedulí oznamující konec obce. Toto auto neškube volantem, kdy ho napadne. Přístrojová deska je tak jednoduchá a filozofie ovladačů tak prostá, stiskem zapni, že to bere dech.
3: No, ano. Ale v Rychnově byl výzkumák, který vlastně zkoumal motory a zlepšoval motory pro AZNP Kvasiny a tam dělali fakt hlavy. A tím se podařilo dát do Škodovky, do 105ky, motor z Porsche. Fakt podařilo. Já jsem to auto viděl. Jezdilo trochu rychleji. A samozřejmě ta konstrukce musela být jako pevnější, to vím, že nějak převažovali tam, ale fakt se to podařilo a to auto bylo překrásný, no a jezdilo samozřejmě ale strašný.
1: Že nás trochu houpáš, ale, že nás trochu houpáš. Hans Christian Andersen.
3: Rychnově, tam je možné všechno.
1: Ano, loučí se Radní dvojka. Zase tak
2: uteklo. Je to dneska žádný goodbye, jo? Dneska.
3: Nebude
2: dneska,
1: dneska, dneska, dneska je to trošku, dneska je to takový hezký nashledanou.
2: Na se hledá.
1: Goodbye dáme zase.
3: Goodbye blue sky.
1: Ne, aby se to jako nepřejedlo.
2: No tak jo.
3: Děláš to dobře.
1: 8 hodin 26 minut. Těšíme se zítra.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
2: Co říkáte této myšlence?
1: Jak to vidí?
0: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
2: Dobrý den, je tady pravidelný čas na pravidelnou reflexi dění kolem nás. O svůj pohled se s námi podělí Lenka Výchová, ukrajinistka. Já vás vítám, dobrý den.
3: Děkuji, dobrý den.
2: Pozornost zaměříme na další změny v ukrajinské vládě i armádě a zatím marnou snahu Kyjeva získat od Washingtonu alespoň licenci na výrobu střel pro obranný systém Patriot. Zita Senková přeje nerušený poslech.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Jak to vidí?
2: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský odjížděl koncem července z Bílého domu s příslibem licence na výrobu střel do systému protivzdušné obrany Patriot. Zdá se ale, že Donald Trump s tím stále otálí. Jak ostatně řekl i britskému deníku Financial Times, tak proč je po té zelené, kterou tomu Donald Trump dal, stále ještě na tom pomyslném semaforu, no tak žlutá, oranžová, paní Výchová.
3: Tak já samozřejmě nejsem trampolog, tady je strašně složitý něco předvídat u takhle nepředvídatelného člověka, ale ono už bylo zajímavé vlastně to jeho vyjádření v Ankaře, kde řekl, že tu licenci Ukrajině Spojené státy poskytnou, ale že výrobci ještě ani o tom neví. Jo? To znamená, že je otázkou, s kým konzultoval předání této licence a zároveň ale je třeba říct, že my nevíme, komu tento vzkaz, ten dnešní, ten nejaktuálnější směřuje. Zda je to opravdu Ukrajina, anebo spíše, zda Donald Trump takovýmto způsobem ještě pořád nekomunikuje s Vladimírem Putinem. To znamená, že mu dává pořád ještě na výběr, že ta licence může být Ukrajině poskytnuta, nemusí být poskytnuta a tak dále. Já bych se spíš klonila k tomu, k této variantě,
2: že je to pořád,
3: ano, že je to pořád vlastně takovýto obchodní jednání.
2: Donald Trump zmíněnému britskému deníku řekl, že se soustředí na to, aby rusko-ukrajinský konflikt skončil a cituje jeho slova, nechceme střely, chceme mír. Tak i to lze číst jako nějaký signál třeba směrem tomu Kremlu.
3: Já bych přesně takhle to nějak četla.
2: A posouvá se někam vůbec diplomacie, diplomatická jednání, třeba na těch nižších úrovních zmocněnci amerického prezidenta Witkoff a Kushner by měli navštívit Ukrajinu?
3: Měli by navštívit Ukrajinu, ale to, že navštíví Ukrajinu už téměř stoprocentně tady zaznělo před několika měsíci a přesto se neodvážili anebo nechtěli odjet do Kyjeva. Volodymyr Zelenský včera vlastně ve svém takovém tom každodenním videu prohlásil, že ta jednání se Spojenými státy trvají a probíhají denodenně od rána do večera na různých úrovních. Co se týče diplomacie, ta pracuje taky denodenně. To neznamená, že když se něco nevede, že diplomaté přestávají pracovat, ale prozatím vidíme, že, nebo já předpokládám, že se tato jednání moc nikam neposunou, že Moskva pořád ještě není připravená na opravdová jednání a opravdové příměří, natož mír. Moskva ještě sází na to, že se jí v příštích měsících něco povede. A na bojišti teda myslím.
2: Co by mohlo přinést nějaký, možná zlom je velmi silné slovo, aby se to zase dál nějak ta jednání posunula, protože sice probíhají, jak říkáte paní Výchová, ale také probíhají non-stop boje. Rusko opět útočilo na Ukrajinu, Kyjevská oblast hlásí 15 mrtvých.
3: No únava Ruska,

0: jak na bojišti, tak ekonomická únava. To jediné může pomoct, ale to opakujeme už od začátku, že prostě Ukrajina potřebuje zbraně, aby Ruská federace pochopila, že tuto válku vyhrát už nemůže.
1: Jenom připomenu, že ty systémy Patriot jsou klíčové pro schopnost Ukrajiny, aby mohla zachycovat balistické rakety, kterými ruská armáda útočí nejenom na Kyjev, ale i další ukrajinská města. Tak co v té vojenské oblasti Ukrajina kromě těchto střel potřebuje?
0: No, já bych řekla, že vzhledem k tomu, že těch střel je málo a že Spojené státy nedokážou vyrábět víc než nějakých 850 kusů ročně, takže pro Ukrajinu by bylo velmi potřebné, aby jí Západ pomohl s likvidací raketových systémů už na území Ruské federace. To znamená, ne aby se sestřelovaly ty rakety nad Ukrajinou, ale aby vůbec nebyly vypáleny.
1: Jinak ukrajinský prezident měl během jednání s Donaldem Trumpem koncem července žádat právě šéfa Bílého domu, aby se přimluvil o Ilona Muska, protože Kyjevu by pomohla jeho satelitní síť Starlink.
0: Kyjev má satelitní síť Starlink nad svým územím, na svém území. Patrně se jedná o ruské území. Samozřejmě, že tam je, aspoň z ukrajinských médií jsem to pochopila tak, že je velké nebezpečí, že Rusko si něco podobného, jako je právě ta síť Starlinku, chystá samo. A bylo by velmi vhodné vlastně uspíšit ten proces, aby Rusko neovládalo vesmír, když to takhle řeknu, a nemělo tu síť svých satelitů a pak neohrožovalo nejenom území Ukrajiny.
1: Jinak příští týden, 15. srpna, pokud se nepletu, to bude rok, co se na Aljašce sešli americký prezident a prezident Ruské federace, tak když si třeba na to vzpomenete, paní Výchová, jaká byla tehdy očekávání, realitu dnešních dní známe?
0: No, to je jako náhromnice o den více. Jo, to je prostě 12 let, se opakuje neustále to samé. Neustále přemýšlíme o tom, jak co nabídnout Rusku, jen aby přestalo válčit. Jo? A Anchorage bylo něco v tomto smyslu, něco podobného. Tam Rusko evidentně sdělilo, co chce, tomu nikdo nedá. Prezident Trump nemohl, možná, že si v té době ještě prezident Trump myslel, že přinutí Ukrajinu k určitým věcem. To se mu nepovedlo, ale to se opakuje, jak říkám, jako už 12 let. Jo. Po Ukrajině se chce něco, co Ukrajina udělat nemůže, protože to by toto mohla vzdát hned na začátku. Zároveň se po Ukrajině chce něco, co my nesmíme udělat kvůli našemu vlastnímu bezpečí.
1: A zároveň
0: totální kapitulace před silnějším a před agresorem, nebo Rusko není silnější, nebo nebylo silnější, než je NATO. Dneska možná už se dá říct, že je v jistém smyslu silnější, protože je odhodlané bojovat a NATO už 12 let dělá všechno pro to, aby nebojovalo. To jenom provokuje Rusko k tomu, aby na to zaútočilo.
1: Pohled ukrajinistky Lenky Výchové.
2: Jak to vidí?
3: Host Zity Senkové na Dvojce.
1: Generál Valerij Zalužný, bývalý hlavní velitel ukrajinských ozbrojených sil a současný ukrajinský velvyslanec ve Velké Británii, označil Severoatlantickou alianci za zastaralou. Ukrajina se podle něj nikdy k alianci nepřipojí, protože NATO lpí na postupech z druhé světové války, není připraveno na konflikty 21. století, což je podle Zalužného v kontrastu s ukrajinskou armádou, která je po 4,5 letech ruské invaze a těch bojů modernější než samotná aliance. Zalužný to řekl před setkáním ukrajinských velvyslanců v Kyjevě. Tak bude mít podle vás, paní Výchová, Kyjev ambici vstoupit do NATO?
0: Já myslím, že to jeho prohlášení se trošku špatně vysvětluje a chápe. On neřekl, že NATO je zastaralé.
1: Takhle to citovala agentura.
0: On mluvil o tom, že ta platforma je vlastně připravená na války typu, které jsme znali možná před 50, 30 lety a tak dále, a ne k té dnešní. A vlastně on mluvil o tom, že to plnění podmínek a dosahování těch NATO standardů pro Ukrajinu vlastně dneska už je, jak bych to řekla, zbytečné, protože ta válka se změnila. Technologicky je NATO na tom samozřejmě velmi, velmi dobře, ale jde o to, víte, jde o to, kvůli čemu my jsme přistupovali do NATO. Nejenom kvůli tomu, abychom byli v klubu gentlemanů, ale abychom byli chráněni. To znamená, my jsme žili v takovém mýtu, že Rusko je neporazitelné a NATO je nenapadnutelné. Kdo je součástí NATO, ten má jistotu, že nebude napaden, protože v NATO jsou přeci jenom jako ty nejsilnější vojenští hráči. Ale to všechno se sesype v momentu, u Ruské federace jsme už pochopili, že porazitelná je nebo může být, a u NATO se to sesype v momentu, kdy na to nebude reagovat nebo vlastně bude projevovat svoji slabost tím, že žádnou z provokací, z útoku a tak dále, vlastně, že se té válce jako takové vyhýbá. To znamená, vyhýbat se válce není pro Ukrajinu ta správná cesta, protože Ukrajina už do té války vstoupila, ona se začala bránit. Takže to, když on říká, že nikdy nevstoupíme do NATO, já to beru tak, že to NATO se také musí změnit, protože v jiném případě vlastně nám negarantuje naprosto nic. My můžeme vstoupit do NATO, mluvím jako Ukrajina, a co z toho, když ta pomoc bude stejná, jako je dnes. A Valerij Zalužný říká, že my se musíme soustředit i na jiné platformy obranné. Především jsou to platformy, které vznikají a budou vznikat v Evropě. Jednou z takových těch platform už vlastně vytváří Velká Británie, Dánsko, Norsko, Švédsko, ty severní země. Bohužel tam zatím ještě není vlastně ta záruka v té kolektivní bezpečnosti, ale už určitá platforma vzniká. Stejně tak začíná se přemýšlet o té platformě na evropském kontinentu, prostě takže on to neřekl, že my nechceme být součástí NATO, nebo že NATO nás nikdy nepřijme, ale že už je v jistém smyslu NATO zastaralé jako platforma, ale rozhodně ne technologicky, protože on připomíná, že technologie NATO jsou velmi potřebné.
1: Nicméně přesto tedy ta aliance z jeho pohledu a i z vašeho evidentně není teda úplně připravená na to 21. století, na to, jak se proměnilo i válčení technologie.
0: Tak podívejme se na to, jak jako občané zemí na to reagují na válku. Většina nebo velké množství těchto lidí a ti táhnou i politiky, mluví o tom, že chceme mír. To je sice hezké, že chceme mír, ale co tím říkáme, že nebudeme válčit, pakliže ten agresor přijde k nám. Takže jak jsem už říkala, tohle to jenom provokuje Rusko k tomu, že může opravdu zaútočit na některou ze zemí NATO a pak se uvidí, zda to NATO se začne sypat nebo ne. Předpoklad je, že se začne sypat, to neznamená, že všechny země se začnou sypat, ale budou vznikat jiné platformy. Protože pakliže Slovensko bude neustále mluvit o tom, že chce mír a že nebude posílat své kluky tu na Ukrajinu, tu do Litvy a tak dále, tak na to Slovensko taky nikdo nepošle své kluky umírat.
1: Mimochodem měla by vzniknout takzvaná Karpatská iniciativa, což ale není nějaká vojenská platforma. Měla by Ukrajina spustit na podzim, mělo by vytvořit 8 zemí, včetně Česka i Slovenska, které jste zmínila. A Volodymyr Zelenský to interpretoval slovy, že jsou země, které nechtějí Ukrajinu podpořit zbraněmi vojensky, ale měli by zájem spolupracovat v oblasti humanitární, ekonomické. Tak co tomu říkáte? Co si o toho slibovat?
0: Já zatím o Karpatské iniciativě nic nevím.
1: Známe jsou jenom stejně nějaký rámec.
0: Samozřejmě, ale myslím si, že vůbec to takhle ani nazývat nemusíme. Prostě Ukrajina Ukrajina potřebuje pracovat se svými sousedy. A jak se ukázalo během těch 12 let, tak žádný z těchto sousedů Ukrajiny není jednoduchý. Spousta z těch zemí vlastně spíše parazituje na válce na Ukrajině, než aby jí pomáhala. Ale to neznamená, že ukrajinská diplomacie má přestat s těmito zeměmi komunikovat, pracovat a tak dále, protože přeskočit jen tak Polsko, Slovensko, Rumunsko a tyto země prostě nejde a musí se vytvářet spojenectví na jakékoliv úrovni. Takže já předpokládám, že to bude tohleto a jak už to nazvou, nebo to už je asi úplně jedno.
1: Říká ukrajinistka Lenka Výchová.
2: Jak to vidí?
3: Host Zity Senkové na Dvojce.
1: Valerij Zalužný, který ukrajinským ozbrojeným silám velel v prvních dvou letech ruské invaze, je doma na Ukrajině stále velmi populární. Jak jsem říkala, to současný velvyslanec ve Velké Británii. Podle černového průzkumu veřejného mínění mu důvěřuje 73% Ukrajinců. Spekulovalo se svého času, že by mohl kandidovat na post ukrajinského prezidenta. Jak je na tom s oblibou Volodymyr Zelenský?
0: Jeho obliba je pořád na dost vysoké úrovni. Samozřejmě, že v různých situacích jako klesá a stoupá podle toho, jaké má Volodymyr Zelenský úspěchy. Nicméně to nic neříká o tom, jaká bude jeho podpora v případě prezidentských voleb. Protože to už bude kandidát na prezidenta a ne prezident, to znamená symbol státu, jo, a vrchní velitel. To už bude něco úplně jiného. Průzkumy jsou ty, o kterých mluví spousta sociologů, které jsou většinou neveřejné, mluví o tom, že v prvním kole případných voleb by Volodymyr Zelenský měl přes 30% hlasů, což jsme na úrovni vlastně těch voleb z roku 2019, a asi by měl v tom případě největší počet hlasů, ale v druhém kole to by to prohrál téměř s každým. Takže
1: ano,
0: takže Valerij Zalužný má velkou šanci a asi před týdnem proběhla ukrajinskými médii informace, že Valerij Zalužný během své návštěvy v Kyjevě pracovní se sešel s Volodymyrem Zelenským a Volodymyr Zelenský se ho měl zeptat přímo, zda chce kandidovat v příštích volbách, a Valerij Zalužný potvrdil, že ano, že nemůže zklamat vlastně důvěru lidí a že do těch voleb by šel.
1: Nakolik Volodymyra Zelenského, paní Výchová, posilují změny, ke kterým přikročil, personální změny ve vládě, v armádě, například novým hlavním velitelem ukrajinské armády se stal Mihajlo Drapatý, dosavadní velitel společných sil ukrajinské armády, zhruba generaci mladší než jeho předchůdce syrský. Tak proč dochází k těmto změnám?
0: Volodymyra Zelenského tyto změny spíše oslabují v této chvíli, než posilují, protože on opět využil toho svého triku, když už je situace nesnesitelná pro lidi, tak mění vládu. Tady se zdá, že on potřeboval vyměnit pouze ministra obrany, ať už je to z jakýchkoliv důvodů, uvádí se několik důvodů, proč se potřeboval zbavit ministra obrany, ale aby se nezbavil toho ministra obrany jako jednoho, protože je zřejmé, že pan Fedorov je mladý, úspěšný, má oblibu docela v ukrajinské společnosti.
1: Tak lidé za něj protestovali.
0: Ano, ale to není úplně za Fedorova, tak se rozhodl, že vlastně udělá zase to takové kolečko, ten kulový blesk, kdy vymění celou vládu. Za A na to nemá pravomoce, k tomu nemá pravomoce. On nemění vládu podle ústavy Ukrajiny. Vláda má důvěru od parlamentu a ne prezidenta. Prezident může může navrhnout pouze dva ministry v této vládě, jo? Ministra obrany a ministra zahraničních věcí. On překračuje ústavu a své kompetence a to lidi vyhnalo do ulic. Proto vlastně protestovali Proto si vzali jako symbol Michaila Fedorova, který to ovšem ale jako lídr neustál a vlastně ty protesty nestal v čele těch protestů, takže pravděpodobně se ty protesty vlastně pomalu začnou stahovat, ale základní je, víte, on problém nebyl v Michailu Fedorovu, nebo byl ne tak úplně, jak bych to řekla, Byl problém mezi ministrem obrany Fedorovem a velitelem ozbrojených sil Oleksandrem Syrským. Problémem byl Syrský. Zelenský si vybral jako problematického Fedorova, odvolal Fedorova a vlastně následně byl stejně nucen odvolat Syrského, a to je ta pozitivní zpráva. Ale další to kolečko, další to domino, další to přesazování ministrů z jednoho ministerstva na druhé, prostě už zase Volodymyru Zelenskému ubližuje, protože v tom lidi nevidí logiku a chápou to pouze jenom jako takovou jako náhradu, jo, to vypouštění páry, prostě něco, co Ukrajinu neposílí.
1: Mimochodem, již teda bývalý ministr obrany Fedorov, ten také už bývalého velitele ukrajinské armády syrské obvinil z toho, že blokoval vojenské reformy, tak bude ta nová vláda lepší, akčnější, jaké má ty mantinely? Možná jenom připomenu, že premiérem je Serhii Korecký, dosud byl šéfem energetické společnosti Naftohaz, vystřídal Julii Svyridenkovou, která podala demisi, ta před rokem nahradila v čele kabinetu Denise Šmihala. A mimochodem o Svyridenkové se pořád asi, nevím, když tak mě korigujte, spekuluje jako nové ukrajinské velvyslankyni ve Spojených státech. Tu stávající zase Volodymyr Zelenský odvolal.
0: Paní Svyridenková tuto roli odmítla. Tady je důležité říct, když se ptáte na to, zda ta vláda bude úspěšnější nebo ne, nepředpokládám, že bude úspěšnější než ta minulá. Za a proto, že se tam vystřídali vlastně ty samý ministři jenom na jiných ministerstvech. A za b proto, že je to vláda Volodymyra Zelenského. To znamená, i vláda Julie Svyridenkové měla velmi omezenou suverenitu, protože vlastně to nejsou političtí hráči, to jsou lidé loajální prezidentovi, které si tam prezident dosadí. Takže předpokládat, že bude úspěšnější, možná, že bude, ale bude to spíše náhoda, než co je důležitého, ale co se stalo teď a nestalo se to za posledních 7 let, je, že jak Michailo Fedorov, to znamená minister obrany bývalý, tak Julie Svyridenková, bývalá premiérka, řekli poprvé Volodymyru Zelenskému ne. To se ještě nestalo.
1: Co se týče další případné kariéry politické.
0: Ano, on je jmenoval, on je odvolal, nabídl jim další posty a oni je odmítli. Což je z mého hlediska velký posun vlastně i k té subjektivitě těch politiků, že nechtějí být vlastně jenom takovými pěšáky.
1: Jak si, paní Vychová, vysvětlujete ten nejnovější krok v personálních změnách, a to jmenování Zelenského hlavního vyjednavače při americko-rusko-ukrajinských rozhovorech o ukončení války Rustema Umerova, což je nebo byl už šéf ukrajinské vnější rozvědky?
0: Ne, on bude. Ne vnější rozvědky, on bude, on se stává teďko šéfem. To je další záležitost, která velmi provokuje Ukrajince, protože pan Umerov je vystudovaný ekonom. Je to manažer, který si dobře vedl v obchodních záležitostech. Ale už jsou vlastně o tom na Ukrajině i vtipy, jo? Že pan Umerov a pan Šmihal, bývalý předbývalý premiér, toho Volodymyr Zelenský už protáhl všemi možnými funkcemi. Jo? Jako když potřebuje někam obsadit nějaký křeslo, tak tam posadí Šmihala. A velmi podobný je to právě teďko s panem Umerovem. Nikdo nechápal, proč takovýto biznismen měl vlastně stanou v čele ministerstva obrany. Mimochodem na tom ministerstvu obrany si nezískal úplně dobrou pověst. A tak byl přeřazen a stal se tajemníkem Bezpečnostní rady státu. Ale ovšem u tohohle z toho kulového blesku, který zase zařídil Volodymyr Zelenský a stáhl ministra vnitra Klimenka, chtěl ho dosadit na ministra obrany, Ukrajinci se vzbouřili, takže ho musel přesunout na Bezpečnostní radu státu a teďko Umerova potřebujeme z Bezpečnostní rady státu dosadit někam jinam a dosadili jsme ho do na šéfa vnější rozvědky. Ten člověk by měl mít aspoň nějaký povědomí, aspoň Ukrajinci si to takhle myslí, by měl pocházet z toho prostředí, měl by vědět, o co se jedná. A šéf vnější rozvědky nezařizuje dronové smlouvy ani jednání, prostě je to takové, to jsou ty otázky, které trápí Ukrajince a kde se vlastně právě vyčítá tomu Volodymyru Zelenskému, že musí používat profesionály a nejenom pár loajálních lidí, které takhle posouvá z místa na místo.
1: Taká výchova nám zprostředkovala vhled do situace na Ukrajině i do personálních tamních rošád. Já vám za to děkuji. Mějte se hezky.
0: Rovněž děkuji.
1: Na příjemný poslech. Dalších pořadů přeje Zita Senková.
2: Jak to vidí?
3: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Čekají na konci jejich cesty odpovědi. Matka s dcerou vyrazí na své ráznou jízdu tátovou Volhou ve filmu Jiřího Vejdělka. ČT2. Zlatý důl se může brzy stát smrtelnou pastí. Premiéra katastrofického filmu Zlato. A ČT Art. Životní příběh a role slavné české herečky, která dokázala během své kariéry obsáhnout působivou šíři ženských charakterů. Dokumentární portrét Alena Vránová, Role mého života. Středeční večer s Českou televizí.
2: Zažijte komfort, který nezná hranice, a vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky, zamilujte si je taky.
3: Bylo 9 hodin.
4: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Nejméně 14 obětí mají noční ruské útoky na Kyjevskou oblast. Bezpečnostní informační služba dostala 50 milionů korun nad rámec schváleného rozpočtu. Počasí bude slunečno, k večeru místy až oblačno s přeháníkami teploty do 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 40. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré dopoledne. Rusko v noci mohutně zaútočilo na Ukrajinu. Z Kyjevské oblasti tamní úřady hlásí 17 mrtvých a téměř 30 zraněných.
5: Hasiči podle záběru záchranné služby DSNS do rána bojovali s požáry, které vypukly v Kyjevě a Kyjevské oblasti. Nejvíc obětí si vyžádal útok na železniční nádraží v Brovarském okrese u logistických center, kde zahynulo 9 lidí. V okrese Buča zemřeli 4 civilisti a jeden člověk zahynul ve Fastivském okrese, oznámila kyjevská vojenská zpráva. Velení ukrajinské protivzdušné obrany uvedlo, že Rusko vystřelilo celkem 24 balistických raket typu Iskander, 4 protilodní střely Zircon nebo Onyx, ale žádnou z raket se nepodařilo sestřelit. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
3: Bezpečnostní informační služba dostala přidáno. Od státu získala skoro 50 milionů korun nad rámec schváleného státního rozpočtu. Zjistil to server i rozhlas. Kontrarozvědka má teď k dispozici zhruba o 200 milionů víc než loni. Pořád ale nedostala tolik, kolik pro ní ve svém návrhu státního rozpočtu chtěla bývalá vláda Petra Fialy z ODS. O víc peněz požádala BIS sama. Ministerstvo financí jí vyhovělo. Peníze navíc vyčlenilo z rozpočtových rezerv. Hasiči přes noc hlídali místo včerejšího rozsáhlého požáru u Křečovic na Benešovsku. Dnes ho ještě zkontrolují termokamerou. U požáru lesa a pole zasahovalo včera na 30 jednotek hasičů a 2 vrtulníky. Oheň se rozšířil na okolní chatky, schořily 2 a 1 zahradní domek. Podle hasičů se podařilo uchránit další budovy, včetně kláštera a fotovoltaické elektrárny. Řecká oblast Atika ztratila kvůli požárům za posledních 10 let až 42% svých lesů. V regionu obklopující hlavní město Atény schořelo za tu dobu přibližně 80 tisíc hektarů, což je asi třetina tohoto území, informovalo o tom deník Ekaterini. Hasiči v Řecku aktuálně zasahují proti lesním požárům na více místech. Plameny v západní Atice se podle nich pomalu daří dostat pod kontrolu. V Řecku pomáhají i čeští hasiči. 150 let od narození továrníka Tomáše Bati připomíná ve Zruči nad Sázavou stezka Baťovskou Zručí. Boty začal Baťa ve Zruči vyrábět ve 40. letech minulého století a vznikla díky němu nová obytná čtvrť s veškerým občanským vybavením. Doplňuje vedoucí odboru kultury Martina Fialová.
6: Po té baťovské stezce se nejenom podíváte na spolkový dům, ale uvidíte, kde je Zručský dvůr, kde byla první továrna, uvidíte svobodárnu žen, ředitelskou vilu, uvidíte typické pro Baťu dvojdomky i čtyřdomky a uvidíte i první baťovskou továrnu ve Staré Zruči.
3: Mapu stezky si můžou zájemci vyzvednout v infocentru. Na jednotlivých místech najdou QR kódy s dalšími informacemi.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Počasí.
3: Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer místy oblačno, ojediněle přeháníky nebo bouřky, teploty 32 až 37 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku až 40, na horách kolem 30.
4: Doprava.
3: Na D7 se ucpává výjezd a příjezd do Prahy z Chomutova. U letiště Václava Havla je zúžení a zdržení od Středokluk z 5. kilometru i od Evropské je asi na 20 minut. Na D5 naberete zpoždění na příjezdu do Prahy z Plzně, pomaleji se jede od Rudné z 5. kilometru a asi 20 minut to máte na Pražský okruh k Ořechu. A na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic je silný provoz před Benešovem. Fronta provozem je asi na 5 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už 2 na dvojce.
7: S přáním hezkého dopoledne i dnes 4,5 minuty po 9. hodině, jenom pro pořádek, dnes jsme v polovině pracovního týdne, je středa s datem 5. srpna. No a my budeme překonávat společně s vámi už za chviličku svoje limity.
8: Ano, možná jste došli do zaměstnání a překonali jste se, tak o tom dneska bude řeč.
7: Samozřejmě nejenom o tom, no a musím prozradit, že i dnes budeme plnit jedno přání. Pokud nějaké máte i vy, tak nám ho napište na adresu rnp@rozhlas.cz. Máme 5 minut po 9. a my vám přejeme hezké dopoledne z dvojky.
4: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
9: Zatancuj si so mnou, děvča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

0: Šárka Volemanová a Mirek Vaňura.
1: Dva na dvojce.
2: Šárka se teď vyznala z toho, že to je její nejoblíbenější píseň.
3: Je jedna z oblíbených písní. Já jsem říkala, zatancuj si so mnou. Ty jsi říkal, že netančíš. Jsi tady průčel, že když je večírek u nás a pak už se hraje na přání, když k nám přijede partička, tak se není vždycky tancuje. Já ji mám ráda.
2: Tak to je dobře.
3: Zatancuj si so mnou.
2: Ne? To já bych musel, ne? Šárko, dobře, kdybych s tebou šel tančit, ano, překonat nějaký svůj limit.
3: No vidíš, ale to by ti stálo za to, protože by si měl, Míro, krásný zážitek.
2: Ano. Ano, no o těch limitech to bude, ale proč? Asi jste o tom slyšeli. Polský plavec jako první pokořil Baltské moře. Čelil zimě, čelil vyčerpání, dokonce i halucinacím.
3: Čtyřikrát ho Balt zastavil a proto jsme si to vybrali, protože to vyšlo vlastně až na ten pátý pokus. To znamená, že musel znova překonávat ty svoje limity. Byl 55 hodin ve vodě, 160 kilometrů byla dlouhá ta cesta a jméno toho rekordmana je Bartoloměj Kubovský, plavec, který jako první na světě tady přeplaval Baltské moře.
2: No, o tento mimořádný výkon se tedy opakovaně pokoušel už od roku 2022. A teď... Není to jenom o tom, že půjdete a budete dlouho plavat, ale v podstatě život je o překonávání svých limitů.
3: Ať jakýchkoliv, mimochodem ještě asi je důležité dodat, že celý výkon věnoval dětem bojujícím s rakovinou a pomohl získat miliony korun pro nadaci Cancer Fighters, což je taky jako velmi důležitý a moc hezký bonus, řekla bych. Ale teď k těm limitům, jak o nich mluvil Mirek, máte ve svém životě potřebu překonávat svoje vlastní limity, ať už tady v čemkoliv?
2: No a kdy a v čem jste nějaký takový limit překonali? A také se vám stává, že když se tomu vyhnete, že se vám to stejně v tom životě do cesty znova postaví?
3: Pokud jste ho překonali, tak nám možná napište i o tom, co vám to přineslo. Nebo jestli to vlastně přineslo to, že vám to naopak něco sebralo. Popřípadě dívám se tady na Jirku, který je s námi. Technika u nás ve studiu, ten kroutí hlavou, že nikdy nepřekonává limity. Ano, jestli patříte k lidem, kteří to taky k životu nepotřebují, tak o tom všem si budeme dneska povídat. A já připomenu i kontakty k nám do studia 702-222-220, číslo pro SMS-kové zprávy i dnes a e-mailová adresa dvojka@rozhlas.cz. Těšíme se na všechno.

0: Tak překonáváte limity? Těšíte se možná na překonávání limitů, anebo naopak vůbec nic takového nechcete dělat? Krásnou středu, Šárku a Mirku, tady někdo píše, myslím, že dostatečné překonání limitu bude, pokud se dožijí státního důchodu, možná se jako mnohem budu muset spolehnout sám na sebe. No, mějte se, Pavel, no tak ten to vlastně také vzal prakticky, že? Je to určitý limit, Pavle, díky.
1: Taky nám napsala Eva z Českého ráje, dobré dopoledne. V 50 jsem se pustila do studia na Hradeckém Peďáku. Učivo do hlavy lezlo hůře, ale zadařilo se. Dalo mi to nádherných několik tvořivých roků se šikovnými dětmi na vesnické základce a stálo to za to. Napsala nám Eva z Českého ráje, no tak to je krásná zpráva.
0: To je typický překonaný limit. Proč ne?
1: Překonáváš svoje limity?
0: Určitě, každou kdy? Chvilku. Pověz. No třeba dneska jsem sem došel, takže to je v pořádku. Ne, ale já si myslím, že život o tom vlastně je překonávat limity. Že ať si to připouštíme nebo ne, tak v podstatě pořád se musíme mírně překonávat a mám vyzkoušené, ale opravdu, když se něčemu vyhnete, stejně si to vás najde, doběhne vás to a budete to muset překonat.
1: Když už si takovým hezkým respondentem, dáš mi nějaký příklad, čemu ses kdy v životě chtěl vyhnout a stejně tě to doběhlo a ten limit si musel překonat, co to bylo?
0: Já jsem plánoval celý život, že začnu běhat.
1: Ano.
0: Začal jsem běhat.
1: Ano.
0: Doběhlo mě to. A myslím, že teď každé ráno se teda překonávám.
1: A to je odpověď na tu otázku, proč máme Marek Vaňura krásnou atletickou postavu i v tak vysokém věku, viď Mirku?
0: Nevím, jestli mám nesouhlasit s tou postavou nebo s tím věkem, ale Šárku nebudeme rozebírat. Spíš nás zajímá vás, váš limit, nějaký limit, který je třeba ještě před vámi, pozor.
1: Může být jakýkoliv, může být ve vztazích, můžeme mít ty limity sami v sobě, může být ve sportu, v zaměstnání, v čemkoliv. Zkrátka budeme moc rádi, když si s námi o tom dneska povídáte a když nám to napíšete. No a o limitech samozřejmě budeme muset promluvit i s nějakým odborníkem, ano. S někým, kdo tomu rozumí. Tak už za chvíli s námi po telefonních linkách ve spojení psycholog Lukáš Dastlík.
2: Šárka Volemanová a Mirek Vaňura.
3: Dva na dvojce.

0: Na Letné. Takhle bude Šárka Volmanová tančit.
1: No to nebudu, já už jsem byla, to už je dávno na Markově
0: Ztracené. To bude největší koncert a Marek Ztracený veřejně tvrdí, že vlastně překonal svůj limit.
1: Věřila bych tomu, tak o těch limitech si dneska povídáme a slíbili jsme nějaký odborný pohled na překonávání osobních limitů, tak je s námi ve spojení slíbený psycholog Lukáš Dastlík. Lukáš, hezké dopoledne, vítejte u nás na Dvojce.
2: Hezké dopoledne, děkuji za pozvání.
0: Tak Lukáši, co všechno můžeme vlastně ve svém životě vnímat jako limity? Ona to je taková široká diskuze, ale ono asi každý bere za limit něco jiného, ne?
2: No to určitě ano a různé teorie i přistupují hodně odlišně k tomu, co všechno vůbec vlastně měnit můžeme. Že ono se někdy říká, že člověk se moc jako nemění v životě, jenom rozšiřuje třeba dovednosti, aby se některé věci více projevovaly, anebo právě naopak neprojevovaly. Někdo zase tvrdí, že se může změnit jako obrovsky každý z nás i na té biologické úrovni. Jak jsme se bavili, že člověk je biopsychosociálně spirituální rovina a na každé této úrovni můžeme najít spoustu limitů. Jo, i lékaři se na to koukají jinak, že z hlediska vyléčení různých chorob a změn, takže těch limitů najdeme opravdu jako nespočet a i obrovské množství toho, jak vlastně s nimi pracovat, nebo co se všechno vlastně měnit dá nebo nedá.
1: Mm-hmm. Je to pravda, v souvislosti s tím se často hovoří o epigenetice, která teď jako stoupá trošičku pod ten drobnohled i lékařů samotných. Lukáši, já když vás poslouchám, přemýšlím nad tím, jestli je nějaký rozdíl mezi limitem a výzvou.
2: Mhm. No, jako asi určitě by bylo jako zajímavé zjistit, pokud opravdu jsou nějaké limity, které jsou dané, tak ty si nedávat jako výzvu překonat, protože tam pak dost narazíme a budeme frustrováni a je to vlastně ta diskuze, když se lidé někam chtějí posouvat a něco dělat, tak jak moc jsou ukotveni v realitě a ve svém vlastně, ve svých opravdu jako možnostech a dovednostech. Protože samozřejmě pokud ten dotyčný jde hodně mimo ty své limity a možnosti, tak ty výzvy většinou nezvládne a pak je frustrován a rozjede se vlastně kolečko do nějaké sníženého sebevědomí a nepříjemných stavů.
0: Dobře, a vezmeme to z druhé strany. Co přinese člověku, když ten limit překoná, když to prostě dokáže?
2: No to většinou je jako obrovská radost, zadosti učinění, štěstí, že ty endorfíny stříkají jako obrovský jako posun a může to zase naopak pomoct tomu člověku začít se na sebe dívat jinak, že když chce, tak může a něco prostě se mu povede. Zároveň samozřejmě tam, kde ty limity nejsou jako dány, že to je jenom v naší hlavě, tak samozřejmě to rozšíření osobnosti obecně a práce na sebe je jako obrovsky přínosná v momentě, kdy máme dojem, že věci nemáme tak, jak chceme, že se nám nedaří třeba ve vztazích, v práci, jo, vlastní motivace, emoční stavy. Pokud ty nejsou tak, jak si přejeme, tak samozřejmě jít do toho, abychom to se pokusili aspoň zmírnit nebo překonat, je určitě jako výhodné a dává to tomu člověku nějaký smysl a motivaci.
1: Říká psycholog Lukáš Dastlík, který se s námi na Dvojce povídá. Lukáši, jsou taky lidé, kteří to prostě nepotřebují překonávat v životě limity?
2: Určitě, určitě. A vlastně je na tom úplně super, že zase najdeme lidi po světě, u kterých nás to třeba překvapí. Kdybychom si řekli, že kdybychom měli takovýhle život nebo fungování nebo něco, tak bychom určitě chtěli víc nebo chtěli to nějak překonávat, měnit. A ty lidé jsou s tím spokojeni. A pokud opravdu jsme spokojeni vnitřně, tak zase velmi jako zajímavou právě výzvou vůbec žádné limity si nedá nepřekonávat a nerozvíjet, ale vlastně říct, hele, jo, možná pro tebe to není dokonalý, skvělý, úžasný, možná i nedosahuju svých limitů, to je taky často pracuji s lidmi, který jim říkají, mě všichni říkají, jak mám na něco talent, tohle furt mě tlačí do toho, jak se někam posouvám a já nechci, já si chci ten život užívat a sám sebe tak, jak jsem teď. A to je to kouzlo toho, že budu fakt spokojený a ne, že pořád budu v nějakém tlaku na to, že se musím někam posouvat a rozvíjet a vlastně mě je v tom nepříjemně.
0: No, je možná dobré, když už něčeho dosáhneme, se na chvilku zastavit a uvědomit si to a ne si hned stanovit další limit, protože ten život si pak vlastně neužijeme. Pořád budeme něco hrnout před sebou.
2: Ano, ano. A ono v podstatě se někdy říká, že je to jedna z buddhistických, ale i křesťanských mysticismů a jiný říká, že vlastně jedna ze zajímavých momentů je, kdy vlastně to bereme, takže teď už jak jsme, tak jsme v pořádku, jsme spokojení a všechno ostatní, co přichází, už bereme případně jako příjemný bonus a ne jako nutnost a mus, že teprve pak budu spokojen, pak budu, protože tahle mysl, přesně jak jste to říkal, se zastaví na chvilku, nebo možná ani ne moc na chvilku a jede dál, protože to je ta mysl, chci, musím, jo, zdokonalovat, zlepšit, pořád někam jít. A ono to pak jenom na chvilku se ten člověk zastaví, ale pak už zase začne koukat z té nové pozice na ten další rozvoj.
0: Já to trošku schodím, stačí zajít třeba na ostrově Hvar do baru a tam slyšíte, když čekáte na to kafe 20 minut, než ta probléma.
2: Přesně.
1: Lukáši, možná ještě poslední rada, přesto přeze všechno, co jsme si řekli, že občas je také dobré dojít do toho stavu, být spokojený s tím, jaký jsem a nedávat si pořád další úkoly a výzvy. Pokud by nás teď poslouchal někdo, kdo stojí před tím, že má v životě nějaký svůj limit a výzvu a všechno si to spojila, chtěl by, jak na to, abychom to zvládli, pokud chceme?
2: Většinou je potřeba vlastně si nějakým způsobem hodně důsledně udělat analýzu toho, jak to je teď, jo? Kde mám vlastně doopravdy ty svoje i fyzické, i psychické limity, strachy, obavy, bariéry, všechny ty věci. Kde kdo jak mě s tím může pomoct, nestydět se si říct ze začátku úplně, protože nejtěžší se říká vždycky, že je ten první krok, že se pomalu rozjíždíme, potřebujeme do toho získat odvahu, chuť a vlastně to, že nám někdo s tím pomůže, že v tom nejsme sami, může někdy být hodně nápomocné a nemusíme se za to stydět, že to neumíme sami, protože jak kdybychom to uměli, tak už to děláme třeba. Takže takhle si to dát. A vlastně pokusit se tu cestu za tou změnou a v té vize udělat co nejpříjemnější z hlediska toho procesu. Netěšit se jenom na ten výsledek, ale i na to, jak. A tady taky být kreativní, hodně si pomoct, neřešit, co si o tom, kdo myslí, jestli je to doporučované, není něco. Prostě když mě to sedí, je to moje cesta, tak mě bude nejvíc bavit, já v ní nejvíc, nejdéle zůstanu. A všechno, co na té cestě potkám, vnímat ne jako potvrzení selhání nebo nedostatečnosti, ale jako informaci o tom, že aha, tohle ještě neumím, nebo aha, to tudy cesta nevede. Mít tam vlastně takový ten nadhled a právě proto ono se někdy říká, že první cesta k té změně je přijmout ten současný stav. To je takový zajímavý paradox. Čiže my přijmeme to, že už takhle je to ta pohoda a je to vlastně zlepšování a posun, který není nutný, ale je příjemný a chtěný, tak se nám v tom jde mnohem snadněji a jsme i k sobě třeba laskavější a jsme jako otevřenější tomu prostě se s tím popasovat déle a tvrději.
1: Dalo by se o tom povídat dlouho, bylo to hezké setkání. Psycholog Lukáš Daslík společně s námi na vlnách Českého rozhlasu Dvojka. My děkujeme za pár minut vašeho času, přejeme, ať se daří.
2: Rádo se stalo, děkuji, na shledanou.
3: Český rozhlas Dvojka.

0: Dva na dvojce, dneska si povídáme o tom, jestli je vlastně dobré anebo nedobré překonávat limity, osobní limity. Takové limity se třeba často překonávají na dovolené. Řeknete si, že skočíte z nějakého útesu do moře, ano. Kde kolega skočil, vy se bojíte. To je pak skvělé.
1: Mějte hlavně teda pojištění, prosím.
0: Ano, a když vás včas vytáhnou. No, my tady listujeme, našli jsme takovou zajímavost. Letní zážitky, představte si, se nám do paměti zapisují výrazněji a často si je vybavujeme i po letech. V létě.
1: Tak odborníci to zkoumali a tvrdí, že tedy to, co jsme prožili v létě, v nás zanechává překvapivě extrémně silnou stopu. Je to větší ochota jak si paměti vybavit si dávné vzpomínky a má prý svoje vysvětlení. Ty letní zážitky se do paměti zapisují výrazněji, často se vybavují i po letech díky aktivaci, a teď pozor, dopaminového systému a emocionálních center. Znamená to, že vlastně neurony v mozku nějak lépe přenášejí ty jednotlivé zážitky a vzruchy.
0: Ano.
1: Tam se to ukládá do těch emocionálních center. Máme silnější emoce.
0: Je to nějak. Prostě.
1: Možná si to prostě víc pamatuje.
0: To slovo je odborné. Nějak se to tam prostě zapíše. No, vůně a hudba dokážou vyvolat živé vzpomínky přímým působením na oblasti mozku zodpovědné za emoce a paměť. Jako je teď, pozor, slovo amygdala a hypokampus.
1: Ano, části mozku.
0: Ano, tak. Části mozku.
1: Radši půjdeme od toho, ať se do toho nezapleteme. Půjdeme do terénu, který je nám mnohem bližší, a to je Radio na přání. Takže pokud máte nějaké přání, jenom připomínám, i dnes nám ho můžete poslat, ať je jakékoliv, a my se pokusíme ho vyplnit na RNP, Radio na přání, @rozhlas.cz. No a jedno takové už za chvíli.
2: Mrazivé léto na dvojce. Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů. Mrazivé léto na dvojce. Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů. Mrazivé léto na dvojce. Noční můry ožívají a každý stín může být nebezpečný. A chybět nebude ani velká soutěžní pátračka. Odhalte, jakou postavu děsivých příběhů hledáme, a vyhrajte jeden z 9 pobytů pro dva na 2 noci v luxusním hotelu v Karlových Varech. Mrazivé léto na dvojce. Kufry spaleny? Svět čeká. Šlechta na cestách. Vydejte se po stopách šlechtických rodů. Navštivte

0: Amky Telč, Horšovský Týn a další památky po celé republice. Od Orientu po Ameriku. Poznejte, jak se cestování promítlo do podoby hradních a zámeckých interiérů. Více na webu Národního památkového ústavu npu.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Český rozhlas 2.
2: Rádio, které vás baví.

0: Dva na dvojce.
1: Vaše přání na naši hlavu.
2: A dnes si tedy naši milí posluchači dovolí mít svoje přání, protože v pátek, když tady se mnou byl Aleš Cibulka poslední den, aha, tak jsem měla jeden úkol pro něj a přišla na to hezké zprávy, tak jsem se rozhodla, Mirku, doufám, že budeš souhlasit, stejně ti nic jiného nezbyde, že to bude moje přání, které teď ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka budeš muset vyplnit ty.
3: Šárko, já už jsem ti říkal před půl hodinou, netančím.
2: Jsou to jiné limity, ale myslím si, že tyhle tě potěší. Dobře. Obzvlášť dneska. Bude kriminálka večer?
3: Dneska večer v 18. Taxikář, ano. Kriminálka z Vysočiny.
2: No, tak to si poslechněte a teď bude trošičku výměna, protože ty jsi vždycky tím, kdo nás provází těmi kriminálními případy. A dneska, Mirku, zasni se, představ si to. Mm-hmm. Dneska tě tady dám do pozice elitního vyšetřovatele. Jsi připraven?
3: Tak já čekal na blejskané policejní auto, ale tak
2: ne,
3: dobře.
2: To, to se musí každý odpracovat, víš, přejít ty svoje limity, ano. Aby se mohl vypracovat do takové pozice. Takže prosím tě, tvým úkolem je teď hned bez přípravy a v přímém přenosu našeho společného vysílání analyzovat případ, který ti předkládám. Takže si představ, že jsi elitní vyšetřovatel, který právě dorazil na místo činu. No a máš přesně 60 sekund na to, abys posluchačům řekl, jaký typ člověka tento zločin spáchal, nebo jaké metody objasnění by kriminalisté použili. Jo, tak poslouchej. Dobře. Limit. Spis k případu a k analýze. Místo činu, Mirku, je luxusní byt v centru města. Obětí je známý finančník, který je nalezen ve svojí pracovně. Způsob provedení. Oběť byla otrávena vzácným jedem v drahém víně. Na stole leží dvě skleničky, obě perfektně vyleštěné a z bytu nezmizely žádné peníze, drahé obrazy a ani šperky. A poslední zpráva, zvláštní stopa. Na zrcadle v koupelně je rtěnkou napsáno číslo 1984. Trezor v stěně je dokořán, ale peníze v něm zůstaly. Chybí pouze jedna složka z dokumenty. Mm-hmm. Tak, zbývá 20 vteřin. Teď já musím popsat našim posluchačům, že z Mirka Vaňury se kouří, protože zpracovává všechny důležité indicie, všechny věci, které jsem mu řekla. Zbývá ti 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Tvůj limit je u konce, takže?
3: No, já chci poděkovat Šárce jako Agátě Christy. Chci se omluvit všem svým kamarádům, kteří jsou opravdu elitní vyšetřovatelé, ale já bych to teda viděl tak. Ano. Jo. Tady by se to muselo rychle rozdělit, kdo ten zločin spáchal a kdo si ho objednal. Tady to je evidentní. Jo. Takže je to něco s minulostí, to za prvé. Ty dokumenty, tak to je jasné, to jsou kompromitující materiály. Rozhodně nemá cenu tady zkoumat nějaký DNA nebo otisky a tak dále, protože to byl najatý profík.
2: To tartěnka.
3: Nechal bych nechal bych spíš rozebrat to víno.
2: Ano.
3: Jestliže si říkala, nevím teda, že to je vzácný jed, ano, tak budiš, tam by se hodně našlo. Tady by zafungoval Horácio, to je ten kriminálka Miami, ten má takový kufřík a všichni naši kriminalisté mu ten kufřík závidějí, on během 10 minut tam má dokument toho člověka. Ale dobře, Horáce necháme stranou, máme tady kriminalistický ústav, který je na světové úrovni, takže šel bych za prvé potom roku 1984.
2: Ano, co když je to zavádějící?
3: Myslím, že ne úplně, protože je to takový vzkaz. Možná i vzkaz pro tu rodinu toho finančníka nebo pro jeho kolegy. Někde se ten pachatel chce tak trošku podvědomě nechat chytit. Takže tam budou dva. Jeden je vykonavatel, buď může být tady z toho prostředí, ale spíš bude ze zahraničí a spíš se najde ten, kdo si to objednal. Mimochodem, policie používá analytiky, jsou to i psychologové, jsou z jejich řad a když se neví, tak si oni v podstatě takto toho pachatele vybrousí, popíšou a většinou jim to vyjde.
2: Mm-hmm. Tak elitním vyšetřovatelem dnes se v mém splněném přání Mirek Vaňura, ti za to děkuju, snad se nedozvíme, že vrahem byl zahradník.
3: No, to bych taky typoval možná.
2: No a teď už naši milí posluchači, všechna další přání budou jenom na vás.

0: Když překonáte své limity, budete optimista, o tom jsme si dneska povídali, tak napsala nám, kdo nám to napsal? Dobré ráno, Šárko a Mirku, zdravím vás z Krakonoš. Já jsem svůj limit překonala v 53 letech, kdy jsem začala dělat autoškolu. Byla jsem starší než všichni instruktoři i majitelka firmy, ale byli úžasní a já už 2 roky jezdím. Takže nádhera, akorát se paní nepodepsala. To nevadí.
1: Ale to vůbec
0: moc
1: nevadí.
0: Děkujeme.
1: Ano, děkujeme pěkně a děkujeme všem, kteří s námi dnes strávili tu první hodinku 2 na 2. Zveme vás, Šárko, lépe k té druhé, tam bude poradna. Dneska dezerty s meruňkami, no.
0: Prosím,
1: tak všichni se těšíme, počkej si na to. Budeš muset běhat.
0: A bude tam trošku alkoholu v tom taky.
1: Poví Pavlína Beržijová po dalších zprávách a ty přinese úderem 10. naše kolegyně Naďa Procházková.

0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: na dvojce. Mým hostem bude interiérová designérka Gabriela Hámová. Proč se v některých interiérech cítíme dobře hned po příchodu, zatímco z jiných chceme co nejrychleji odejít? Jakých chyb se při zařizování domova dopouštíme nejčastěji? A kolikrát už doma zakázala svému manželovi Aleši Hámovi přestěhovat nábytek nebo pověsit obraz na to jediné správné místo? Ptát se budu interiérové designérky Gabriely Hámové.
0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: dnes po 11. hodině na dvojce. Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
2: Místo tamoxifenu budou moc lékárníci vydávat i neregistrované přípravky. Masivní ruské útoky mají v kyjevské oblasti už 19 obětí. Počasí bude slunečno, k večeru místy oblačnost přeháňkami, teploty do 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 40. Zprávy a Naďa Procházková, dobré dopoledne. V Česku je posledních zhruba 80 balení léků s účinnou látkou tamoxifen, která léčí rakovinu prsu. Lékárníci tak budou moct pacientkám podávat i takové léky, které sice látku obsahují, ale v Česku nejsou registrované. Serveru novinky.cz to řekl ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Boráň. Dodávky tamoxifenu váznou od minulého roku. Od června není v Česku k dispozici ani náhradní lék. Neregistrované léky budou lékárníci přebalovat do menších balení, aby se dělo předepsané dávkování. Při masivním ruském útoku na kyjevskou oblast zemřelo nejméně 19 lidí. Zraněných jsou víc než 40. Podle tamních záchranářů zasáhly balistické rakety a víc než 100 dronů sklady stavebních materiálů, infrastrukturu, železniční stanici nebo pivovar. Moskva noční údery potvrdila s tím, že mířili na vojenské cíle. Ruské ministerstvo obrany zároveň informovalo o zásahu 3 nákladních lodí jižní a od černomorského přístavu Oděsa. Ukrajinská strana tuto informaci nepotvrdila. Inflace v Česku zrychlila. V červenci vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 1,7%. To je o 0,2% víc než v červnu. Vyplývá to z předběžných dat Českého statistického úřadu. Nejvíc podle statistiků meziročně zdražovaly služby. Naopak nealkoholické nápoje a potraviny zlevňovaly. V některých, hlavně zdravotnických oborech, je málo soudních znalců. Je to i příčinou protahování soudních řízení, potvrdilo to Městské státní zastupitelství v Praze. Problém je třeba v oboru psychiatrie. Znalců zaměřených na děti je v Česku 14. Ti pak řeší všechny kauzy domácího násilí, zneužívání i různé činy, kterých se dopustili mladiství, říká soudní znalkyně a psychiatrička Alena Kajová.
3: Když má člověk praxi, tak má už své logické postupy, kterými postupuje a ten čas trochu zkrátí, ale jeden posudek tak může trvat kolem týdne. Teď odmítám třeba 3 posudky za týden, ale v době roku 2022 jsem odmítala třeba 5 posudků denně.
2: Ministerstvo spravedlnosti o nedostatku ví a připravuje další právní úpravu. Předložit ji chce nejpozději příští rok. Dlouhodobé sucho a vysoké teploty mají dopad i na stav městských trávníků. Ty se kvůli náročným podmínkám dostávají do stavu hibernace, kdy si zachovají jen kořen a nadzemní část rostliny uschne. Takto suché a zežloutlé trávníky nedokáží dál plnit svou funkci. Zeleň v dobré kondici totiž podle krajinářské architektky Barbory Liškové dokáže své okolí ochladit o 2 až 8 stupňů Celsia.
4: Zdravé stromy a další vegetace vlastně ochlazují své okolí díky procesu takzvané evapotranspirace. Jednoduše řečeno, odpařují vodu a fungují jako přirozená klimatizace.
2: Uschlé trávníky obrazí teprve tehdy, když se dlouhodobě zvýší množství srážek. To ale může přijít až za několik týdnů.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer, místy oblačno, ojedinělé přehánky nebo bouřky, teploty 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 40, na horách kolem 30.
0: Doprava.
2: Na dálnici D7 přetrvávají kolony na výjezdu na příjezdu do Prahy z Chomutova. U letiště pracují silničáři v obou směrech, zdržení 20 minut. Na dálnici D1 je silný provoz na průtahu Brnem směrem z Prahy do Vyškova. Kolony jsou od sjezdu na Kývalku až do omezení v Brně na kilometr 196. Osobní auta naberou zhruba 15 minut navíc. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už opět Šárka Volemanová a Mirek Vaňura.
5: No a zprávy dnes dopoledne na dvojce připravuje Naďa Procházková.
6: Perfektně,
5: tak děkujeme.
6: Perfektně.
5: Naďa má ráda také meruňky. Meruňky patří k nejoblíbenějším ovocným pokladům letní sezóny. Jsou sladké a zároveň kyselé a to z nich dělá hotový poklad v cukrařině.
6: No ty jsi že neuvěřitelný PRista Pavlíny Beržové, evidentně, protože ta se stane už za chvíli naším hostem. Dezerty s meruňkami, naším tématem, tak budeme péct společně a taky ochutnávat. Nabídneme prostor pro vaše otázky ve druhé a třetí části naší dnešní poradny. Teď je 5:30 po 10:00 a my vám přejeme hezké dopoledne z dvojky.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Tak dneska to bude opravdu sladká poradna, ano. Možná trošku kyselá poradna, možná studená, ale možná i zapečená.
3: No že? Prosím no, tě, ty jsi dnes samý nápad.
2: No úplně, protože je tady, no špatně se mluví, já to řeknu.
3: Řekni to.
2: Je tady taková, to odpoledne nemáme, ano. Je tady taková praxe, že host přinese dárek. A dneska je to teda dar, je to plná krabice dezertů sladkého s meruňkami.
3: Je to taková praxe, že takové dary nosí jenom Pavlína Beržová. Tímto bychom mohli apelovat na všechny ostatní hosty, kteří se zúčastní.
2: Hlavně na psychologi. Tak Pavlíno, vítejte, dobré dopoledne.
4: Dobrý den.
3: Hezké dopoledne, počase vítejte u nás na dvojce. Dezerty s meruňkami, téma naší dnešní poradny. Co na meruňkách v cukrařině tolik milujeme? Proč to máme rádi? Co milujete vy?
4: Tak meruňky jsou samozřejmě klasické české ovoce, které roste téměř na každé zahradě. Někde se jim daří více, někde méně, ale prostě máme je rádi. A hlavně meruňky, když dozrajou, tak si je utrhneme přímo ze stromu a můžeme je sníst. Není potřeba s nima ani nějak moc pracovat. Opravdu meruňka je určená k tomu té výrobě těch cukrářských výrobků, jak za čerstvá, tak vlastně i pečená nebo nějakým způsobem tepelně upravená. Takže meruňka je opravdu klasické ovoce, které v té cukrařině můžeme hodně využívat.
2: Máte ráda ty tvrdší, já teda ne, já mám rád ty dozrálé takové.
4: Tak je to o tom, že když je ta meruňka hodně vyzrálá, tak ona je sice taková sladká, no. Ale nemá tu typickou už meruňkovou chuť.
2: Aha.
4: Meruňka má být lehce nakyslá a taková prostě jakoby trošku jako trpká, ano, aby vlastně to byla taková ta pravá meruňka. A to jsou i meruňky, které kdysi vlastně se známe. Dneska se meruňky hodně šlechtí a vlastně už se pěstují meruňky, které jsou velmi velké plody, mají menší pecky, ale ta klasická meruňka má být taková menší, pevná a musí dobře od pecky.
3: Pavlíno, možná se přesuňme k té cukrařině. Teď vy jste popsala, že vlastně je to úplně jiné, než jaké meruňky má rád Mirek Vaňura. Co to udělá, když koupíme takové ty měkké nebo ty tvrdší, když je pak chceme třeba právě zpracovávat v rámci cukrařiny? Kterou vybrat?
2: Asi tvrdou, ne?
4: Ano, že? Určitě na pečení je lepší vybrat taková tvrdší meruňka, protože samozřejmě to tepelně zpracováváte, takže ona tím tepelným zpracováním se ještě upeče, takže změkne. A když není třeba úplně sladká, tak zase máme slabkou drobenku, kterou na to nasypeme a tím pádem vlastně té meruňce dáme i tu sladkou chuť, ale přitom jí zůstane ta nakyslá trpká chuť. No a naopak zase, když jsou ty meruňky hodně přezrálé, tak tam je spíš potom to využít už na nějaké rozmixování a do jogurtu, do tvarohu, do nějakého smutíčka.
2: Máte ale pravdu, že když bude ta meruňka mírně nakyslá, tak vy to vlastně vyvážíte tím cukrem, ne? V tom
4: přesně
2: dezertu
4: tak.
2: A ono to je opravdu pak sladko-kyslá
4: chuť. Ano,
2: chuť.
4: Protože my říkáme, že vždycky i v té cukrařině se má snoubit ta nakyslá chuť s tou sladkou chutí, tak. Aby to bylo pikantní a aby to bylo takové osvěžující.
3: Pavlíno, pověste, měla by se z meruněk před pečením nebo vařením stahovat slupka?
4: Já si myslím, že u těch meruněk to není důležité. To jsme zvyklí dělat u broskví, kde ta slupka u té broskve je taková pevnější a broskev, jak je hodně šťavnatá, tak tam je lepší skutečně slupku jako sundat, ale u těch meruněk ne. Někdo, když dělá potom nějaké to želé, nebo prostě takový jenom ten rosol, tak tam je dobré slupku sundat, aby opravdu pak to želé bylo krásně jemné a čiré. Ale jinak si myslím, že tady slupku nesundavat.
2: No já, teď mě napadlo, jaké druhy těsta vlastně? Je to jedno? A nebo když třeba kynuté, křehké, listové, nějaké to třené, tak po každé jiný druh meruňky?
4: Ne, nerozlišovala bych meruňky. Tam bych spíše použila podle toho, jak ta právě ta meruňka je vyzrála a jak je chuťová, ale jinak můžeme tu meruňku použít na jakékoliv těsto. Samozřejmě právě pokud je kyselější, tak použijeme taková těsta, kde pak můžeme dát nahoru tu drobenku.
2: Tak.
4: Pokud je sladší, tak zase si z toho můžeme je rozmačkat a přidat do nějakých náplní, do nějakého krému a nebo si udělat takovou rychlou marmeládu.
3: Děkujeme, taková byla první část poradny. Dezerty s meruňkami naším dnešním tématem. S námi ve studiu zůstává cukrářka Pavlína Beržová. A nabízíme samozřejmě i dnes prostor pro vaše otázky. Pokud se chcete na cokoliv zeptat, můžete. 702 222 220, číslo pro SMS-kové dotazy dvojka@rozhlas.cz, naše e-mailová adresa, můžete nám i zavolat na číslo 22 155 25 25.
2: To je možností teda.
3: Ano.

0: Dva na dvojce. Poradna.
1: Dezerty s meruňkami, téma naší dnešní poradny, s námi ve studiu zůstává cukrářka Pavlína Beržejová. Já jsem tady už musela ochutnat.
2: Je to slyšet.
1: Je to hotová paráda. Pavlíno, co to máme v té kouzelné krabičce dnes z meruněk?
3: Máme tam dvouctihodné koláčky, ale právě místo povidel, které jsou proto typické, máme meruňky. No a samozřejmě ta sladká drobenka, která nesmí chybět. A pak tam máme takovou letní lehkou roládu z piškotového těsta s krémem ze šlehačky a tvarohu.
2: Necháme ctihodný koláček stranou teďka a já bych šel úplně z jiného ruhu kuchyně. Co klasické meruňkové knedlíky? Knedlíky z tvarohového těsta. Jaké je vaše cukrářské tajemství, řekněme, pro jejich dokonalou jemnost?
3: Tak já úplně ty tvarohové knedlíky tak nějak jako nemusím, ale mám radši takové těsto a dělám ho půl na půl. Půl tvaroh a půl vařených brambor. Takže to nejsou ani bramborové, ani tvarohové. Ano. A je důležité tady vybrat kvalitní tvaroh. Tvaroh, který je pevný, má nízký obsah vody. Pokud máme takový ten tvaroh ve vanice hodně měkký, musíme ho přes noc nechat vykapat na sítku. Jakmile je v tom tvarohu hodně vody, přidáte tam hodně mouky, těsto je pak tvrdé a není to dobré. Takže kvalitní tvaroh, trošku nastrouhaných brambor, kousek másla do toho těsta, polohrubou mouku, vajíčko a nedávat tam té mouky příliš mnoho. Skutečně jenom tak, aby se to spojilo, to těsto, a hned z toho dělat ty knedlíky.
2: No tak vidíte, a recept je tady vlastně.
1: Určitě nejeden dnes v rámci našeho dnešního vysílání. Každopádně já jsem si dneska myslela, Pavlíno, na tu drobenku trochu, když jsem věděla, že přijde ten,
2: tak nakonec
1: to ano dobře dopadlo. Pojďme se za chviličku zastavit u toho meruňkového koláče právě s drobenkou. Řekla bych, že to je česká klasika, na tom se asi shodneme. Povězte, jak správně vyskládat meruňky na plechový koláč, aby to ovoce pouštělo šťávu tak akorát, abychom neměli třeba to těsto i trochu jako rozmáčené.
3: No, vždycky se říká, že každé tohle ovoce dáváme slupkou dolů. To znamená, že ta slupka nám zachytává tu šťávu z toho ovoce a právě nahoře ta šťáva se pustí, tak je tam ta drobenka, do které se ta šťáva trošičku vsákne. Ale nesmí se zase moc, chceme, aby nám ta drobenka zůstala křupavá. Takže proto na to pečení vybíráme radši takové pevnější plody.
2: No, vidíte to. No a půjdeme dál. Co koření? Je nějaké koření, které podtrhne, protože vy jste říkala, že to nemá být to celé, o čem si tady povídáme, jenom sladké. Tam musí být ta chuť meruňky. Je nějaké koření, které podtrhne?
3: Tak samozřejmě preferujeme vždycky vanilku. Vanilka je ke všemu prostě úžasná, ale u těch meruněk můžeme dát skořici, ale můžeme zkusit třeba i jemně mleté nové koření, které má takovou specifickou chuť, a nebo muškátový oříšek.
2: Ano. Ty zvuky, to je tady Jiří za mixážním pultem, to aha, je překvapen, jako naši posluchači prostě. Ano.
3: Takže nebojíme se experimentovat. Tak. Skutečně můžeme využít. Zase je koření třeba jako hřebíček, ten necháme radši na hrušky, badián nebo takový to vánoční, to si necháme na Vánoce, ale můžeme tady skutečně vyzkoušet, jak jsem říkala, klidně ten muškátový oříšek.
2: Je to věda prostě.
1: Možná dáme prostor za chvíli Jiřímu také, aby se zeptalo, ne, absolutně tady konsternovaný ze všech těch informací, které se dnes k pečení dozvídá. Pavlíno, jak lze meruňky zakomponovat třeba do moderních desertů? A co to je vlastně ten moderní desert?
2: To by nás zajímalo.
3: No, já slovo moderní desert nemám moc ráda, protože co to je vlastně? Je? Je móda, samozřejmě móda je ve všem, jak v oblíkání, tak prostě ve všech odvětvích je móda, ale spíš tomu říkáme prostě jakoby inovace, nebo prostě se snažíme jako odlehčený desert. Takže dneska do těch odlehčených desertů prostě jednoznačně různé meruňkové pyré a meruňkové želé. Protože meruňka jako taková je spíš vhodná na to opravdu tepelné zpracování, ale pokud chceme pak využívat do nějakého krému nebo na ten skutečně cukrářský desert, tak je tady vhodné právě tu meruňku zpracovat a udělat si z toho nějaké to želé.
2: To je asi podobné, jako třeba když bych se teď zeptal na jogurty, ne, s meruňkami, to je asi podobné.
3: Ano, tak nějak ano.
2: Nespracovávat úplně.
1: Je tady dotaz od někoho z našich posluchačů, vrací se v něm k tomu tvarohu. Dobrý den. Jaký je podle vás ten kvalitní tvaroh, jak ho vlastně poznám?
3: Tak pokud to máme právě na vaření těch knedlíků, tak tam doporučuju tvaroh v kostce a raději kupovat tučný. Ano, který bude takový jemný, protože ty odtučněné tvarohy bývají dost takové hrudkovité a to se na to těsto moc nehodí. Takže alobalu, tučný tvaroh.
1: Děkujeme. To byla druhá část poradny. Dnes si povídáme o dezertech s meruňkami. Pokračovat budeme ve třetí části poradny. Pořád ještě s prostorem třeba právě pro vaši otázku na čísle 22 155 25 25.
2: A třeba přijde teda řeč i na ten alkohol, protože ten také k meruňkám patří. Ale nechme to otevřené.
1: Mirku.
2: Nechme to otevřené.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Do třetice dezerty s meruňkami. S námi ve studiu cukrářka Pavlína Beržijová. Samozřejmě další várka otázek.
3: Ano, máme první telefonát. Měla by to být posluchačka dvojky Anna. Dobré dopoledne.
4: Dobrý den. Achillova pata moje tvarohové knedlíky. Prosím vás pěkně. Poměr tvarohu a brambor. Brambor má být vařený nebo může být syrový?
3: Aha.
4: Do toho tvarohu.
2: Ano, děkujeme za otázku, děkujeme. Pavlíno.
5: Tak já dávám poměr 2 díly tvarohu a 1 díl vařených, najemno nastrouhaných brambor nebo protlačených přes takový ten přístroj. No a ta mouka, to strašně záleží na tom typu brambor a na tom tvarohu, takže se nedá úplně říct přesné množství, ale je to zase asi jeden ten díl té polohrubé mouky. Ale opravdu stačí, když zaděláváte to těsto, aby se to všechno spojilo a může se to trošičku lepit ještě, ano? Není to o tom, že se těsto nesmí vůbec lepit. Trošku se lepí, takže přitom pak balení těch knedlíků si to ještě podsypáváme moukou a určitě do toho těsta jedno vajíčko.
3: Opět prostě praktická rada, píše Dita. Dobrý den, možná je to dotaz malinko mimo téma, nebojte, nebudou to už knedlíky. Chci se zeptat, dá se podobně pracovat i se sušenými meruňkami?
5: Určitě dá, měly by to být zase meruňky, které jsou teda kvalitní. Většina těch meruňek je sířených, to znamená, že meruňky musíme spařit horkou vodou, chvilinku je nechat namočené, pak je scedit a pak teprve namočit do zase čisté vody a nechat je trošku nabobtnat, aby nebyly úplně tvrdé. Pokud pak pracujeme a připravujeme pro ty dospělé, tak ty meruňky můžeme namočit do té meruňkovice.
3: A teď jste jako myslela ten alkohol, jak jsem se
5: ano,
3: ptal.
5: Ano.
3: Ale podívejte se, tak dobře, necháme pálenku, to necháme šárce, ale pojďme pro naše posluchačky. Ne, určitě se s alkoholem pracuje i při výrobě dezertu, ne, z meruňek?
5: Ano, ale my nepracujeme vlastně s pálenkou jako
3: to
5: takovou,
3: ne, ne.
5: Ale pracujeme se sladkými likéry, nebo nějaké brandy, rum a podobně. No. Já nejsem tím úplně jakoby zastáncem do těch dezertů dávat nějaký drahý alkohol, protože ho v tom dezertu tak nevychutnáte.
3: Je to škoda.
5: Je to škoda.
2: To si vypíte doma,
5: takže
2: pane
5: stačí prostě nějaký standardní alkohol a nám spíš jde opravdu více o takovou tu vůni a tu chuť, než o ten alkohol jako takový.
3: Jsme zase u toho, pořád by to mělo chutnat jako meruňka, ne jako kus rumu, ta šárka.
2: Udělej si poznámku, Mirku.
3: Já už jsem si to napsal.
2: Martina nám píše ještě jeden stručný dotaz. Dobrý den, dalo by se udělat tiramisu s meruňkami?
5: No, tiramisu je prostě tiramisu. Samozřejmě ho můžeme obměňovat, ale já zase nejsem zastáncem takovýchto jakoby variant. Dobře, uděláme si pak dezert s mascarpone a s piškoty, ale nebudeme tomu říkat tiramisu, ale budeme tomu říkat prostě meruňkový dezert. Ale samozřejmě dá se to použít. A zase potom ty piškoty můžeme právě namáčet do nějakého toho alkoholu.
3: Teď jsem to chtěl říct, chytlo se to ten alkohol. Tady chtěla bych se zeptat, zda můžeme meruňky nakládat do alkoholu, případně do jakého, tak jste nějak už ale odpověděla se.
2: No a já jsem slíbila, že dnes to je také, a teď se vracíme zpátky do první společné hodiny o překonávání limitů, protože náš kolega zvukový mistr Jiří, který je tady s námi, tomu se to líbí téma. Ano, já jsem říkala, připrav se, máš řadu otázek, jednu tak položíš Pavlíně Beržijové, přichází tvůj čas.
6: Tak já jsem se chtěl zeptat, jak jste mluvila o tom koření, co se tam dává k tomu, k těm meruňkám, jestli by se to jako snoubilo třeba s muškátovým oříškem nebo květem.

0: tě děkujeme dneska.
1: Taková byla naše dnešní poradna, my děkujeme za návštěvu, už teď se těšíme na tu další.
2: Tak já přeju hezký léto a užijte si meruňky.
3: Šárka Volemanová a Mirek Vaňura.
4: Dva na dvojce.

0: Farna a Eva Miraj. My jsme se ptali, co to hrajeme, co to hrajeme. To je krásná písnička. Bude zajímavá káva o čtvrté. Léto vstoupilo do své druhé poloviny. Jaká bude z pohledu meteorologů? Proč nás opět zasáhla vlna veder? Co dnes patří mezi největší nejistoty při předpovídání počasí? Proč se mění systém meteorologických výstrah a dochází ke zjednodušení předpovědi počasí? Tereza Stýblová se zeptá Radka Tomšů. A to je ředitel předpovědní služby Českého hydrometeorologického ústavu. Zajímavé téma, myslím aktuální, počkejte si na to po 16. hodině.
1: A dnes ještě jedna neobvyklá pozvánka tady na Červený koberec, což obvyklé je. Ano. Ale Aleš Cibulka nás dneska vezme do baziliky. Přemýšlím nad tím, jestli jsme tam společně s ním vlastně někdy byli. A když se dívám i na píseň, kterou vybral na konec Červeného koberce, no samé novinky, počkejte si na to.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Na červeném koberci
1: s Alešem Cibulkou
0: na dvojce.
2: Ano, všechno je řečeno. Na červeném koberci vás často, nebo nás často, Aleš zve do kina, do divadla, občas třeba na výstavy, ale pozvánka do Baziliky, jak říkala Šárka před písničkou, ta tu snad ještě nebyla.
3: Ano, ale Aleš nám jistě prozradí teď už víc. Milý Aleši, hezké dopoledne.
4: Hezké, dobré dopoledne.
3: Tak
4: bude to
3: je?
4: Do baziliky, ano. Bude to do velmi zvláštní baziliky, kde asi většina z vás nikdy nebyla a ta akce je velmi bohulibá. A když jsem se o ní dozvěděl, tak jsem si říkal, že musím kontaktovat hlavního strůjce, protože je to ještě navíc vlastně dárek k jeho narozeninám, který sám organizuje. Ale to už vám v tuhle tu chvíli prozradí kytarový virtuos, hudební skladatel, pan Štěpán Rak. Štěpáne, vítej tady u nás na vlnách Českého rozhlasu, vítej na dvojce.
5: Krásný dobrý den všem a krásnou atmosféru a prostě všechno to nejhezčí, co si můžeme přát. Moc děkuju za tuhle možnost udělat toto pozvání, protože to pozvání není vůbec běžné a normální. Šlo totiž o to, že úžasný pan profesor Antonín Pařízek slavnostně během křtu své knihy sdělil, že se mu s jeho ženou podařil skutku husarský kousek dohledat záznamy o mém narození, včetně porodní knihy, kde je zaznamenán i čas mého prvního nádechu. A takhle vlastně vznikla ta myšlenka, že bych mohl vlastně udělat takový dárek opět té věhlasné porodnici a i panu profesorovi u Apolináře. A když už u Apolináře, tak pak tedy v kapli svatého kříže, která je architektonickou perlou zemské porodnice u svatého Apolináře v Praze, autor Josef Hlávka. A je to zvláštní místo, kde je vlastně všechno svedeno do takového středového sloupu a o něm se říká a velmi vážně, že má magickou moc a že kdo se ho dotkne, takže se mu splní jeho přání. Já jsem tam byl a mohu říct, že ten dotek je velmi, velmi milý. Takže zvu vás na 8. srpna tohoto roku od 18 hodin do kaple svatého kříže u Apolináře, kde budu mít benefiční koncert především pro paliatickou takovou tu velmi zvláštní a trošku smutnou záležitost, tu péči, že, která je v opravdu těžkých chvílích života a myslím si, že přispět na tuto činnost, která si zasluhuje náš obdiv, je velice dobré, takže vás moc a moc zvu a myslím si, že to prostředí je naprosto neuvěřitelné.
4: Děkujeme moc za tuhletu pozvánku. 8. srpna od 18 hodin kaple svatého kříže u Apolináře. Určitě si dohledáte víc na internetu. Štěpáne, ty ses malinko dotknul něčeho, co možná leckdo neví. My jsme spolu kdysi natáčeli 13. komnatu pro Českou televizi. To není tak, že by ses dozvěděl teprve ve svých 80 narozeninách třeba přesnou hodinu, ale možná velmi stručně. Ty si totiž dlouho nevěděl ve svém životě, nejen kdy ses přesně narodil, tedy den narození, ale ani komu ses narodil. To všechno byly informace, které ses dozvídal až mnohem později. Víš už všechno teď v 81, co jsi kdy potřeboval vědět, kde a komu ses narodil?
5: Nevím nikdy, ale musím poděkovat paní Jindře Navrátilové za mnoha letou nezištnou pomoc při hledání mých biologických rodičů, takže přišla třeba na to, že můj otec byl i velmi významný člověk po těch stránkách, že si prožil peklo gulagu. Štěpán Luďanský, vlastně můj bratr biologický byl Ivan Luďanský. Takže tyhle věci jsem se dozvěděl, ale právě pan profesor Pařízek se pustil se svou ženou opravdu do neskutečného bádání a dovršil tu její práci tím, že našel vlastně ten čas mého narození. Já se vlastně už 18 let věnuju díky panu profesoru Štěpánu Urbanovi těm věcem mezi nebem a zemí. A tím pádem pro člověka, který se tomuto věnuje, tak je to stresující, když vlastně já jsem nevěděl čas svého narození, takže vlastně jsem si nemohl ani udělat svůj horoskop. Takže konečně si ho mohl udělat a opravdu až v 80 letech. A moc panu profesorovi za to děkuju. Takže
4: jsou to záhady. Vlastně
5: součástí vlastně toho koncertu. A je to víceméně koncert autorský, který je opravdu s tou myšlenkou na to pomoci potřebným.
4: Úžasné. Připomenu 8. srpna od 18 hodin kaple svatého Kříže u Apolináře. Štěpáne, a teď, když už konečně víš, kdy budeš mít narozeniny, přejeme všechno nejlepší, ať se ti daří i nadále. A je úžasné, že děláš takovéhle bohulibé akce pro pohlazení duše. Měj se krásně a děkujeme.
5: Nemáme co vyčítat.
4: Hezký den, ať se ti to podaří. Měj se krásný den.
5: Já fandím ti taky.
3: Děkujeme, Aleši, za to povídání i za tu pozvánku na benefiční koncert Štěpána Raka, ale teď už je ke zpěvu připraven někdo úplně jiný. Tedy zíráme na to Marilyn Monroe. Proč pak právě ona?
4: Ta se taky často neobjevuje v našem vysílání. No, může za to dnešní datum. Představte si, vrátíme se hodně dávno zpátky. 5. srpna 1962 v časných ranních hodinách našli mrtvou v ložnici jejího domu Marilyn Monroe. Ležela na posteli tváří dolů, v pokoji byly prázdné lahvičky od léku, pitva určila jako příčinu smrti akutní otravu barbituráty a úřady uzavřely tu smrt jako pravděpodobnou sebevraždu, bylo jí 36 let. Jak ale víme, pochybnosti nikdy neutichly, mluvilo se o neúmyslném předávkování, o tom, že byla zavražděna kvůli vztahům s bratry Kennedyovými, do teorií bývala zatahována mafie. Zajímavé je, že v roce 1982 došlo k novému prověřování případu, který nezjistil nic nového. Žádný věrohodný důkaz vraždy, spiknutí, takže oficiální závěr zůstal nezměněn, ale pochybovači, včetně takových, kteří tvrdí, že někde jako stará dáma žije, stále jsou. Ale ten 5. srpen 62, to byl ten čas, kdy byla nalezena mrtvá, takže to je důvod, proč si ji připomeneme touhletou slavnou písní.
3: A budeme muset vyzvat elitního vyšetřovatele Mirka Vaňoru, aby konečně řekl, jak to celé bylo.
4: Já myslím, že tento ví. Tento ví stoprocentně. Já myslím, že Mirek přišel i na to, jak to bylo. Na jistě, Otilie Vranská, to je jeho téma. Já myslím, že ten všechno ví, jak to bylo.
2: Tak dobře, já bych pustil tu písničku, ale či ne? Co ty na to?
4: Ano, výborně souhlasím.
2: Tak dobrý nápad.
3: Ano, Aleš Cibulka, krásný červený koberec s dokonalým závěrem. Děkujeme za něj. Teď už Marilyn Monroe.

0: dýdlidam, pupupidup.
1: Sladká Marilyn Monroe, pupupidu.
2: Všechno se nám to prolíná, sladká Meruňky Marilyn. Tak a teď pozor, budeme pátrat. Asi nemá cenu všechno pořád dokola opakovat, jen, a to je důležité, hlasujte přes formulář a tipujeme, kde najdeme hlavně koho, a je to děsivá postava.
1: S námi totiž mrazivé léto a pátračka, samozřejmě indicie, která vám náleží, poskytneme jí za chvíli. No a hlasovat, tedy psát ty správné odpovědi, můžete pouze do pátku do 12. hodiny, tak si to poslechněte.
3: Mrazivé léto na dvojce.
4: Pátračka.
5: Betonová džungle pro mě byla mnohem krutější než ta skutečná. Když jsem zpřetrhal pouta, nehledal jsem krev, ale únik z chladného vězení a bezpečí pro tu, kterou jsem chtěl chránit před nástrahami okolního světa. Mým posledním útočištěm se stal vrcholek tehdy nejvyššího mrakodrapu, Empire State Building. Šplhal jsem k mrakům v naději, že tam najdu svobodu. Místo ticha mraků a nebe mě však nahoře čekal nelítostný řev ocelových ptáků. Můj definitivní pád do hlubin nekonečného New Yorku nespůsobily jen kulky z jejich kulometů, ale hlavně křehká kráska jménem N, která mi navždy zlomila srdce.
4: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
3: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.

0: Tam už neměl textař nápad, tak proto. Tak, ale Michala Mauerová měla skvělý nápad. Pozvala si jako svého hosta Gabrielu Hámovou, interiérovou designérku, a budou se blízce setkávat.
1: Ano, po 11. hodině. Míro, bylo to krásný. Dneska se budeme loučit. Jiří Holoubek zítra už bude zpátky.
0: Zavřete oči. A odcházím, dneska má svátek Kristián.
1: No ale pozor, jenom do druhé hodiny, nebo do jedné vlastně, v jednu, už zase na dvojce.
0: No jo, vlastně.
1: Si na to nezapomněl.
0: Abych na to nezapomněl. Tak, děkujeme Šárce, děkuji tady Jirkovi, bylo to s váma fajn a těším se na vás odpoledne.
1: Tak, užijte si to a dneska večer i s kriminálkou, dneska je to samý Vaňura na dvojce. Tak zase někdy a děkuji za společnost u dvou na dvojce.

0: Kriminálka na dvojce.
1: Dramata novodobé kriminalistiky v premiérových dílech oblíbeného pořadu.
2: Tu loupež provedli dva chlapi, ustrojený v uniformách policie.
0: Autentické záznamy z vyšetřování, komentáře kriminalistů, výpovědi pachatelů i obětí.
3: V tu chvíli jejich zvědavost vystřídá opravdový děs.
1: Mirek Vaňura a premiéry pořadu
0: Kriminálka.
4: Šílenství, totální šílenství, zvrácenost a koncentrovaný zlo.
1: Každou středu po 18. hodině
0: na dvojce.
5: Bylo 11 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
5: V Německu se srazilo nákladní letadlo s neznámým objektem. Maloobchodníkům v červnu meziročně vzrostly tržby o víc než 3,5%. Počasí bude slunečno, k večeru místy až oblačno s přeháníkami teploty do 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 40. Zprávy má pro vás Naďa Procházková. Dobré dopoledne. Nákladní letadlo se po startu z letiště v německém Lipsku srazilo s neznámým objektem. Kvůli tomu muselo neplánovaně přistát v nedalekém Hanovru. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na zdroj obeznámený s incidentem. Německá policie dřív uvedla, že vyšetřuje podezřelý předmět nalezený poblíž runwaye. Podle bulvárního deníku Bild se nad letištěm pohyboval dron s připevněnou výbušninou. Letiště od rána funguje bez komplikací, veřejnosti podle policie nehrozí žádné nebezpečí. Ode dneška platí přísnější podmínky pro udělení dočasné ochrany lidem z Ukrajiny. Podle rozhodnutí Rady Evropské unie ji nově získají jen žadatelé, kteří splnili svou vojenskou povinnost. Pravidla se nebudou týkat těch, kdo dočasnou ochranu už v Evropské unii dostali a jen si ji prodlužují. Ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO zpřísnění uvítal.
6: Oceňuji, že se nám podařilo najít shodu napříč členskými státy. Rozhodnutí omezí počty nově příchozích o desítky procent. Díky tomu se následně sníží také tlak na naše kapacity, uleví se českému zdravotnímu i sociálnímu systému.
5: Podle údajů ministerstva vnitra je v Česku necelých 400 tisíc lidí s dočasnou ochranou. Za poslední týden jich přišlo zhruba 800. Maloobchodníkům se i v červnu dařilo. Tržby jim meziročně vzrostly o 3,6%. Informoval o tom Český statistický úřad. K růstu tržeb nejvíc přispěl internetový prodej a zásilkové služby. Dařilo se třeba lékárnám nebo obchodům s potravinami. Pokles zaznamenaly prodejny s elektronikou nebo sportovním a rekreačním oblečením. Technici v Praze čistí pilíře Karlova mostu od řas a náletové zeleně. Práce zajišťuje specializovaná firma. Používá horolezeckou techniku a vysokotlaké čističe. Údržba potrvá do konce listopadu. Turisty na Karlově mostě práce neomezují, říká kamenosochař Bohumil Pánek.
7: Nejdřív musí aplikovat přípravek, který zahubí tu zeleň 24 hodin dopředu, potom další den se přijde, vezme se přístroj s tlakovou vodou. Když narazíme na nějaké místo, kde v kameni je nějaká spára, která jako je měkká, to znamená je plná hlíny, tak se musí vyčistit a zamázne se vápenou maltou.
5: Český barokní soubor Collegium Marianum dnes vystoupí v pražském kostele svatého Šimona a Judy. Koncertem tak završí mezinárodní festival letní slavnosti staré hudby. Ten se v Praze pořádá už po 27. Program, inspirovaný antickou mytologií, nabídne skladby německých skladatelů Georga Friedricha Händla i Johanna Sebastiana Bacha.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
5: Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer místy oblačno, ojediněle přeháníky nebo bouřky, teploty 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 40, na horách kolem 30.
0: Doprava.
5: Dálnice D7, fronty jsou na výjezdu a na příjezdu do Prahy z Chomutova, u letiště pracují silničáři ze 4. kilometru a taky od sjezdu na Horoměřice se zdržíte kolem 15 minut. Na D1 jsou fronty na příjezdu do Brna od Prahy i od Vyškova před omezením na kilometru 196 je kolona od Slatiny na 20 minut a taky od sjezdu na Výstaviště, to tam je na 10 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už blízká setkání a Michaela Maurerová.
8: Krásné dopoledne, milí posluchači. Říká se, že domov je místo, kam se člověk rád vrací a když se povede opravdu dobře, někdy se mu ani nechce ven, jako v tomhle počasí. Jak takový domov vzniká, co všechno o nás prozrazuje a proč nestačí jen hezký nábytek, o tom si budu povídat s interiérovou designérkou Gabrielou Hámovou. Gáby, vítej v blízkých setkáních.
9: Děkuji za pozvání.
8: Já hned navážu na to počasí, co jsme slyšeli ve zprávách. Teploty atakují 40 stupňů. Je už větrák nebo klimatizace běžnou součástí interiéru, které navrhuješ?
9: V zásadě ano. Ano, už se to stalo běžnou součástí a velmi často s tím počítáme. S klimatizacemi obzvlášť záleží na tom samozřejmě, jestli se dělá rekonstrukce nebo jestli už jsme u nové stavby, to znamená, že můžeme začít od začátku. A větrák, to bych řekla, že si kupuje dneska úplně každý v tomhletom počasí domů, takže ano.
8: Dá se i interiérem a rozestavěním nábytku nějak ochladit ten prostor? Aspoň opticky, barvami?
9: Opticky určitě, to samozřejmě, to se dá jak zateplit, tak ochladit barvami, prostě vzít ty teplé barvy nebo ty studené barvy, ale že by nám nábytek nějak extrémně pomáhal v ochlazování interiéru, to asi úplně ne, ale co docela pomáhá výborně je zastínění oken, tam určitě ano, tam můžeme prostě pracovat s tím.
8: Tak, milí posluchači, zatáhněte si žaluzie, zastíníte si domov, protože teď si budeme povídat s interiérovou designérkou Gabrielou Hámovou.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Hezká setkání Michaely Maurerové
1: na dvojce. Ptám se interiérové designérky Gabriely Hámové, co jí zaujme jako úplně první, když vejde do cizího bytu. Co to je? Na co upřeš zrak, Gáby?
2: Nejsem si úplně jistá, jestli upírám zrak na nějakou konkrétní věc, ale vždycky samozřejmě to, co vidíme jako první, je ta předsíň, ten nějaký vstup do toho bytu. A tam si člověk udělá nějaký první dojem. Je to takový jako první dojem, jako když někoho potkáme prostě. Mm-hmm. Těch prvních 21. Je to vlastně celkový pocit z toho prostoru. Mm-hmm. Nemyslím si, že bych se dívala na něco konkrétního. A samozřejmě možná se dívám jenom na to, jestli tam je dostatek uložných prostor, jestli tam jsou prostě věci, kam si člověk může sednout, nebo jestli tam je nějaká skříň na uložení bod, případně jestli jsou tam hromady bod.
1: Ano, 20 párů bod, které určují, kolik tam bydlí lidí v tom prostoru.
2: Což by samozřejmě bylo fajn v uvozovkách uklidit, to znamená vymyslet proto nějaký optimální uložný prostor. Tak to je asi taková první věc, která mě napadne, když jako vejdu do toho domu, mm-hmm. jestli ti lidé mají dostatek prostoru pro to, aby mohli příjemně fungovat, když přijdou, vydechnou a jsou konečně doma, přezujou se do těch bačkor v uvozovkách. No.
1: Na kterou místnost toho bytu nebo domu bychom měli klást největší důraz na jejich zařizování? Jestli to je ložnice, v které spíme, jestli to je obývák, kde spolu trávíme čas na sedačce, koukáme na televizi nebo spolu povídáme si, kuchyně. Která je taková stěžejní, která nejvíce vypovídá o tom, jaká rodina nebo kdo tam bydlí?
2: Tak to určitě nemůžeme říct takhle komplexně. Mm-hmm. Je to vždycky od toho klienta nebo od toho člověka, který žije v té domácnosti. Pokud je tam jeden člověk, bude to fungovat jinak než s pětičlenou rodinou. A každá ta rodina nebo každý ten člověk má nějaké svoje priority a něco jiného potřebuje. Takže pro někoho bude naprosto stěžejní kuchyně, protože od rána do večera vaří pro celou rodinu a miluje to. Pro někoho, kdo potřebuje neustále koukat na filmy, anebo to má i ke svojí práci z nějakého důvodu, bude důležitá pohovka s velkou televizí nebo nějakým projekčním plátnem. No a pro někoho, kdo domů přichází opravdu po práci si odpočinout, tak bude třeba ta ložnice tím nejdůležitějším prostorem. Takže vždycky se to odvíjí od toho daného člověka, který to jako potřebuje. Není to nějaký, ano, budeme-li dělat designový byt nebo nějaký byt na pronájem, tak pak je to samozřejmě o něčem jiném, ale bavíme se o klasické rodině nebo o jednotlivcích.
1: Pojďme teď úplně na prvopočátek. Proč je profese interiérové designérky důležitá? Proč je potřeba vyhledat její služby? Protože spoustu lidí, co nás teď poslouchá, si řekne, není to zbytečné, není potřeba třeba navštívit jenom nějaký ten skandinávský řetězec, tam vybrat, co potřebujeme do bytu a tím to končí, kdy to zvládneme sami. Přece máme vkus.
2: Tak, spousta lidí to samozřejmě zvládne sama, má vkus, ale za mnou chodí lidé, u kterých říkám, že už jsou trošku sofistikovaní a že si uvědomují, že pro ně je důležitý to, v čem žijou. Já jsem služba a mým úkolem je vždycky prostě zlepšit ten život těm lidem. Jo? To je jako to, jak si to kladu já, jak to mám postavený. Pochopitelně všichni víme, že doma potřebujeme postel, kuchyň a skříň, to je asi jasný. Ale to, jakým způsobem ty věci budou uspořádaný, jak vzájemně budou fotogenický, jakým způsobem se budu cítit v tom prostoru, tak to už musí dělat někdo, kdo k tomu má velký cit. Samozřejmě, že to zvládnou i lidé sami, někteří, ale většina z nich tuší, že to nějak chce, ale nemá potom k tomu ještě ty technické podklady nebo za sebou prostě ten background, tak ti potom přichází za interiérovými designéry a ty přesné požadavky, které mají, my jsme schopní už jenom nějakým způsobem přetavit, aby to opravdu vypadalo, aby se tam cítili a aby to fungovalo.
1: Já si myslím, že spoustu vztahů si i zachránila tím, že o tom rozhoduješ ty a že nemusí probíhat ty časté hádky mezi ženskou a mužskou částí doma, co kam a co tam patří, co tam nepatří a jakou postel a jak vymalujeme, jakou barvou. Je to tak?
2: Tak to je ale veliká pravda. Jako mojí největší částí mojí práce je mediace vztahů. To je jako úplně jednoznačně.
1: Že i psycholožka.
2: Ano, ano, ano. Já si totiž myslím, že úspěšný designér musí být psycholog, protože já vždycky říkám těm lidem, víte, vy mi musíte absolutně věřit. Vy prostě musíte chtít mi věřit a chtít ty věci změnit. Musíte sami vzájemně chtít se dohodnout samozřejmě, ale jako já budu vědět, kde máte spodní prádlo, já budu vědět, kde máte prostě intimní věci, to není jako úplně tak, takže je potřeba opravdu najít důvěru. Důvěra je úplně to nejzákladnější.
1: Takže začíná to pohovorem, jak žijete, co děláte,
2: přesně.
1: Jak trávíte čas v tom bytě.
2: Ano.
1: Takže takovou seancí a terapii, než začneš tvořit.
2: Ano. A tak potom v průběhu ta terapie pokračuje dál samozřejmě.
1: I nadále se budeme bavit o bytovém designu s interiérovou designérkou a taky psycholožkou Gabrielou Hámovou.

0: Tak už víme, že práce interiérové designérky Gabriely Hámové začíná u stolu, kdy si povídá se svými klienty o jejich potřebách, o tom, jak tráví čas. A co v případě Gáby, že klienti mají specifický vkus a úplně neodpovídá tvému? Víc sloužíš tomu jejich vkusu, anebo dokážeš propašovat ten svůj názor, jak by ten interiér měl vypadat a přesvědčit je, že to lepší?
1: No, jak už jsem říkala, tak já vlastně jsem ta služba, jo? Mm-hmm. Čili já se snažím víc vstříc tomu, co oni nějakým způsobem preferují, mm-hmm. ale pochopitelně nemůžu jít úplně proti sobě. To znamená, že vlastně všechny ty věci pořád musí nějakým způsobem spoluladit, nějak musí jako fungovat dohromady, i když to třeba není úplně to, co mě by se jako líbilo, nebo v čem bych chtěla žít já. Ale to není důležitý, protože já tam žít nebudu. Takže vždycky říkám, ano, poslední slovo máte stejně vy, protože vy jste ti, kteří budete obývat ten prostor. Mým úkolem je nepustit vás přes nějaké hranice, aby to bylo jako nevkusný, to už ne. Otázka, co je vkus, že? To je další samozřejmě věc, ale snažím se prostě pořád, abychom zůstávali v nějakým zlatým řezu, v takových těch klasických poučkách, které jako můžou nám pomoct. Samozřejmě, že to pomáhá i argumentaci těm lidem, potom vysvětlit jim, proč tohle ne a proč třeba tohle už fakt je za hranou. Jo? Mm-hmm. Takže ano, jsme schopni dělat všechno. Musím říct, že snad zatím jako většinou ty moje argumenty nějaké udolají, jakože ano.
0: Pojďme teď čistě teoreticky si představit klasickou čtyřčlennou rodinu, kde tatínek je ten minimalista, má rád prostě uklizeno, nikde žádné složky, sošky, koberce, kytky. Maminka naopak je ta zabydlovačka, což ženy většinou bývají, ta, co má ráda ty květinové vzory, hezké barvy, textilie. Pak je doma puberťák, který má nejradši černou a nějaké démonické kresby, případně spreje na zeď. Pak je dítě malinké, které preferuje třeba růžovou a takový ten útulný růžový holčičí pokojíček. Jak propojit tyhle světy dohromady, aby ten celek, aby ten dům působil hezky, příjemně a aby se tam dobře žilo všem zúčastněným?
1: Tak tady se nabízí potom řešení, které ne vždycky je jednoduché, ale je to koncept. Ano. Je to prostě věc, která musí fungovat pro celý ten prostor a je to nějaký koncept. Ten koncept je, to může být jako milion věcí, podle čeho se budeme, co nás jako povede vlastně tím interiérem. Ale když bych se bavila nejdřív o těch dětských pokojičcích, tak tam vlastně vždycky jsou to světy sami pro sebe, které vůbec nemusí být propojeny s tím zbytkem toho domu. Mm-hmm. Dětský pokojíček je něco prostě úplně jiného. Dětské pokojíčky miluju, ano, ty jsou za dveřmi, ty já je miluju, to je já naprosto nejradši, protože já, jak jsem původem scénograf, tak pro mě to je vždycky takový jako divadelní jako záležitost a tam já se nejvíc realizuju za sebe, jo? To je prostě taková moje radost.
0: Že většinou ty děti z mé zkušenosti vědí opravdu, co chtějí.
1: Ano, takže ano, přesně tak. Oni velmi přesně mi řeknou, v čem ano a v čem ne. Takže tam si myslím, že je to hrozně fajn. A ten zbytek potom skloubit minimalismu s květinama, ono to jde. Ono to samozřejmě jde. Jde jenom jako o to uchopit skutečně, jak říkám, ten koncept, prostě najít nějaký systém, který bude oběma těm lidem vyhovovat a kde se shodneme a prostě ty třecí plochy tam potom nebudou. Jo? A pak jsme schopni ten byt, v jednom koutku budou ty květiny třeba na tapetě, proč ne, ale nemusí být růžová ta tapeta, může být v minimalistických šedo, černo, hnědých, béžových odstínech a může vlastně splnit požadavky obou dvou. To je tak, co mě teďka napadá.
0: Existuje nějaký designérský trik v rámci interiéru, kde jednou věcí, jedním předmětem nebo nějakým jedním posunutím nábytku uděláš nejvíc muziky, jak se říká?
1: Takhle se to opět nedá říct, prostě vždycky jde o ten daný prostor. Jo? Ale existují samozřejmě nějaké možnosti, čím bych řekla, že nejvíce lidé můžou pomoct, je dekorováním toho interiéru. A to teď nemyslím jako doplňováním mnoha a mnoha věcí, ale spíš dělat skupiny a dělat jako, tak my tomu říkáme trojuhelníky. Jo? Je to vlastně taková věc, která funguje, když v tom prostoru budu mít například všude dřevěný nábytek a ano. Do toho budu mít nějakou jednu kamennou desku v kuchyni, tak já bych potřebovala ten kámen tam dostat ještě na nějaký další dva předměty. To znamená třeba na konferenční stolek a třeba kamennou sošku nebo krabičku nebo cokoliv někam do police. Jo, to samý platí s barvami. To znamená, když budu mít neutrální interiér, ať už je to v bílých, šedých, černých, béžových odstínech, prostě v těch zemitých barvách, a budu chtít do toho dostat nějakou barvu, tak vždycky potřebuju, abych té barvy, příkladně červené, proč ne, tam měla jako nějaké tři prvky, které spolu budou ladit.
0: To je zajímavé, budu si pamatovat trojuhelník. No, teď by mě zajímalo, protože móda, gastronomie, všechno podléhá módě. určitě i interiérový design. Tak co jsou teď ty módní trendy, módní barvy nebo nějaký módní doplněk, materiál?
1: Ano, podléhá to módě, ale samozřejmě nemůžu říct, že my bychom se tím jako extra řídili. Mm-hmm. Jo? Je to vždycky zase, jak říkám, o těch lidech, kteří v tom chtějí žít. Nicméně momentálně, co frčí, co je módní, je to barva roku, ta je vždycky vyhlašovaná na začátku roku, je potom barva roku. My všichni víme, že se nám bude promítat i v oblečení. Je to mm-hmm. prostě barva roku, která v tuto chvíli je to jaký off-white, jsou to prostě barvy bílé, ale do toho je to i zelená, hnědá a teď na podzim to přijde zase bordeaux.
0: Mm. Prostě barvy bílé, to znamená, že to je X odstínů?
1: Ano, my tomu říkáme off-whitey, je to vlastně, bílá má samozřejmě od sněhově bílé až po smetanovou mnoho odstínů a jsou to takzvané neutrály právě a moc hezky se s tím jako pracuje samozřejmě. Jo. Takže ano, bílá je trendy a pochopitelně stále ten skandinávský design, ten už od těch, řekněme, 70. 60. let, tak pořád se vrací a máme to tu.
0: U toho skandinávského designu a toho, jestli se dá i s malým budgetem udělat skvělý interiér, si za chvilku budu povídat s interiérovou designérkou Gabrielou Hámovou.
2: Český rozhlas 2.

0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: na Dvojce. Určitě by i posluchače zajímalo, jestli interiérová designérka Gabriela Hámová má ve své domácnosti a interiéru nějaký kousek z onoho skandinávského řetězce, jako my všichni doma. Protože tomu se asi neubráníme. Myslím, že každá česká domácnost něco takového má. Tak co u vás, Gabi?
2: Ano, i my vlastníme takový kousek. Už ho máme 19 let od doby, kdy jsme vlastně ten dům postavili, tak v té době prostě už nezbylo na vybavení. A pravda, už to má za sebou, už je potřeba vyměnit, ale bohužel onen řetězec už tento kousek nevyrábí, takže...
1: To se mi taky párkrát stalo, že jsem chtěla dokoupit a už mají jinou řadu. Mm-hmm. Setkáváš se často s tím, že ti řeknou, máme velmi omezený rozpočet, protože samo bydlení, když se dnes kupuje, už je tak nákladná položka, že na ten interiér tolik nezbývá, že si budeš muset poradit i s málo penězi a udělat z toho celý
2: určitě
1: dům nebo byt.
2: Já si myslím, že vůbec není cílem utrácet peníze těm lidem, že naopak cílem je vždycky, i pro, ať jsou ti lidé bohatí nebo chudí, ten celku jedno, prostě pro všechny vytvořit takový interiér, aby byl jako příjemný, ale nepředražený. Že to je vlastně, si myslím, takový jako to, co ocení opravdu úplně všichni. Myslím si, že i s malým rozpočtem lze udělat dobrý interiér a samozřejmě tomu pomáhají právě ty řetězce, o kterých jsme mluvili. Ne vždycky se tam samozřejmě najde optimální nábytek, ale jsou řetězce, jako je ten skandinávský, v kterém vlastně každý kousek, který tam je, navrhoval nějaký designer. Čili skutečně ty věci jsou z hlediska designu, jsou kvalitní. Jo, takže proč ne, proč s tím nepracovat? Určitě ano.
1: Dá se doplnit třeba tenhle ten skandinávský styl i nějakou věcí, kterou máme, které máme vztah třeba po babičce, dědovi, anebo něco z bazaru, co má příběh?
2: Ano, určitě ano. To je zrovna věc, kterou já dělám naprosto nejraději. A je to vlastně, obzvlášť, když třeba děláme přestavby, nebo ti lidé se stěhují do nějakého bytu, tak se jich ptám, jestli mají nějaké nábytky nebo nějaké oblíbené kousky, které právě si chtějí vzít sebou. Čím starší, tím lepší.

0: třeba přebarvit, přečelounit a začlenit je do toho interiéru i klidně do minimalistického, moderního a mít to jako jeden solitér, který prostě bude upoutávat a který bude prozrazovat nějakou identitu těch lidí, co tam žijí.
1: K interiérovému designu patří i světelný design, barvy a textil. A i květiny, o které často hlavně u nás doma vedeme spor, že moc kytek, moc péče. Která z těchto těch jmenovaných složek udělá nejvíce v rámci toho interiéru a s kterou pracuješ ty osobně nejradši?
0: Každá z těch složek má nějaké své místo a nějaký důvod, proč v tom interiéru je. Já miluju textil a miluju kombinace vzorů, což je samozřejmě ne vždycky úplně to narazí na úspěch u klienta, protože oni pak neví, jak s tím třeba pracovat dál, když my to uděláme.
1: Když se bavíme o textilu, tak mluvíme o povlečení, kobercích, závěsech.
0: Ano. O všem, o polštářcích, o všem, o veškerém jako oblečení toho bytu, co tam vlastně můžeme dát. Takže s textilem já strašně ráda pracuju, i s tapetami. Tam si myslím, že vlastně to je jedna z věcí, která nesmírně zútulňuje ty prostory. Barva pochopitelně, to samozřejmě. A květiny, květiny jsou věc, která dělá velkou radost. Tam já vždycky říkám, že květiny máme doma pro radost a protože nám samozřejmě to je živá bytost, která tam je s náma, takže ano, je třeba se o ní starat a musí to nějakým způsobem fungovat. Zase vždycky se ptám těch klientů, jak jsou schopní a ochotní se o ty květiny starat a jestli budeme dělat nějakou samozavlažovací květinovou stěnu, anebo jestli prostě jim stačí květinky, které někde prostě umístíme v květináčích. Myslím si, že to je dobrá věc, protože ty biofilní interiéry člověku prostě zpříjemňují ten život i v rámci třeba těch horkých dnů, jako vlastně máte víc pocit, že jste někde v zeleni.
1: Když teď na chvilku opustíme naše domovy a půjdeme do dalších prostorů, kde trávíme docela dost času a myslím si, že je také důležité si je zútulnit, a to jsou kanceláře. My teď jsme třeba ve studiu nebo jiné pracovní prostory. Pracuješ i na nich a považuješ i tato místa za důležitá vzhledem k interiérovému designu?
0: Ano, pracujeme často na kancelářských prostorech. Mám z toho velkou radost, protože už i nadnárodní řetězce nebo velké firmy zjistily, že prostě ti jejich zaměstnanci budou mnohem víc produktivní, když prostě budou žít vlastně, protože tam prožívají třeba 8 hodin svého času denně.
1: Právě, většinou je to takové sterilní prostředí, sklo, kov.
0: Určitě. Takže vlastně čím dál tím víc se dostáváme i do těchto těch technických prostor, řekněme. Ano, nejjednodušší je zútulnit to samozřejmě opět tím, co jsem říkala, to znamená to, co ten, řekněme, ten majitel toho prostoru dovolí, to znamená natřít stěnu na nějakou barvu, přidat nějaké opět tedy květiny, které jako pomůžou trošku tomu fungování. Textil málo kdy, tam už do těch kancelářských prostor přichází spíš jako technické textílie, to znamená různé žaluzie, rolety a něco takového. Eventuálně prostě nějaké klimatizace nebo ty větráky v těchto těch jsou i designové, takže se dají i prostě udělat hezké. A pochopitelně si myslím, že každý by měl mít nějaký svůj koutek, kde si může na chviličku sednout, takže děláme velmi často i do těch, buď to společné prostory, anebo do těch kanceláří nějaký malinký křesílko, stoleček, něco prostě, co zútulní a kde člověk může stát od toho pracovního stolu a sednout si vedle.
1: No, myslím, že nazrál čas, abychom se podívali i do vaší domácnosti. Já doufám, že aspoň v rámci rozhovoru nám Gabriela Hámová, interiérová designérka, dovolí nahlédnout do toho, jak se jí žije společně s Alešem Hámou v jejich domově.
2: Radioservis představuje
3: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
4: Český rozhlas 2.
5: Rádio, které vás baví.

0: Gábina Hámová je kromě toho, že je interiérovou designérkou, i manželkou herce a moderátora Aleše Hámy, což není funkce, další, spíš poslání, tímto tě zdravíme, Aleši, moc srdečně. Jak vypadá váš domov? Je výstavní, nebo je to klasické místo, kde se prostě žije a je tam i ten nepořádek a spoustu oprýskaných věcí, které by mohly vyprávět svůj příběh?
1: Strašně bych si přála, aby byl výstavní, samozřejmě. Neustále na tom pracuji a pořád se mi to nedaří. Ne, je to samozřejmě normální domov, jako u všech ostatních. Myslím si, že ten, kdo zanáší ten domov těmi věcmi, jsem já.
0: Překvapivě.
1: No, protože já jsem velký sběratel starých nábytků, takže přesně jsme se tady v pauze bavili o tom, že obcházíme popelnice, tak já jsem přesně ten prototyp toho, kdo vidí nádhernou židli a prostě ji potřebuje a musí ji mít. Takže já už vlastně nemám ani svoji pracovnu, protože já mám skladiště starého nábytku. Ale já je používám do svých realizací právě, protože mám ráda ty recyklace. Takže to je náš domov. A Aleš má svůj prostor, má svoji pracovnu, kam nechodím. To je takový jeho dětský pokojíček.
0: Máš zakázáno chodit a uklízet, aby se
1: v tom vyznal. Tam nejsem schopná ani vejít, protože tam má strašnou spoustu věcí. Mnoho hudebních nástrojů, skládá si tam písničky a je, vypadá to jako dětský pokojíček, protože všude jsou plakáty. Jako opravdu, já jsem si říkala, možná je to tím, že jsi neměl svůj dětský pokojíček jako dítě, tak si ho teď vytvořil, takže to je jeho království.
0: Teď si plní sen. Člověk by řekl vzhledem ke tvé profesi, že poslední slovo v rámci zařizování vašeho domu budeš mít ty. Přesto překvapil tě Aleš někdy tím, že má taky to designové oko a že má dobré nápady v rámci interiéru?
1: V rámci interiéru to většinou opravdu nechává na mě. A musím říct, že je velmi blahoskloný k mým potřebám a vlastně vždycky jenom okomentuje, a my máme novou židli, my máme nové křeslo, ale v zásadě jako moc neprotestuje. Jeho hobby je zahrada. Tam zase já jsem ten návštěvník, který jako mu maximálně někdy pomůže a to ještě taky přiznává málo kdy. Tam on kraluje. Ale co má jako, bych řekla, věc, kterou možná málo kdo o něm ví, on má neskutečný cit pro aranžování květin.
0: Opravdu?
1: A miluje květiny a nosí domů květiny a neustále máme na stole nějakou živou květinovou výzdobu, kterou teda dělá z 90% on. A opravdu vždycky mě tím překvapí, protože říkám, ty by se s tím mohl živit. Ty jsou tak nádherný vazby, který on dokáže, že ano, má velký cit pro květiny.
0: Tak to jsem opravdu i já překvapená. Je něco, nějaký předmět, nějaký kus nábytku, něco, o čem vedete dlouholeté spory s Alešem? Něco, na čem se neshodnete? Nějaká suška, nějaký předmět,
1: ne,
0: který...
1: Ale máme takový, jako trošku jinou disciplínu. Máme doma komodu, která nám stojí nad schodištěm a je vlastně tím vítacím prvkem, když přicházíme. A tam vedeme velké spory o tom, že jeho druhý šuplík je neustále pootevřený a neustále z něj něco trčí. Takže my bojujeme o tento kus nábytku, aby prostě byl tím vítacím čistým. Tak to je snad jediný, co mě napadá.
0: Máte spolu dva skoro dospělé syny, jeden dospělý už je, jeden brzo bude. Podědili něco z toho citu pro design? Sami si nějak ten pokojíček vyzdobili?
1: Myslím si, že to nechávají na mě, že jim je to v zásadě jedno, ale že jsou vcelku spokojení v tom, v čem žijí. Jo? Že bychom mohli říct, že máme stejný ten vkus, ale nějak na mě netlačí v tom, že by to chtěli nějak jinak, nebo že by to chtěli nějak předělávat. Myslím si, že ani jeden z nich není úplně výtvarně nadaný, což je zajímavý, trošku mě to mrzí, ale je to tak. Nicméně vkus určitě mají a myslím si, že je to i tím, že právě pochopili, jak moc důležitý je design, jak moc důležitá je historie umění, takže i o tom jako spolu vedeme diskuze a i to, že vlastně vnímají to, že to, v čem žijí, je důležité. Takže tím bych řekla, že je kultivuju k tomu, aby jako ten vkus nějaký si odnášeli do svých následujících domovů. Aspoň v to doufám.
0: Doufejme. Pojďme teď na chvíli opustit vaši domácnost. Je nějaký interiér, u kterého jsi řekla, tady to nepůjde, když tě oslovil klient. Tady nepůjde s tím nic dělat, to je prostě, tady lámu hůl?
1: Ne, to bych řekla, že takový interiér neexistuje. To si troufám říct, že maximálně moje schopnosti na něj nestačí, pakli, že by takový jako nastal, ale většinou to beru jako nějakou velkou výzvu a snažím se vždycky tam jako něco s tím udělat. Samozřejmě jsou interiéry, v kterých nelze měnit dispozice, to je jasné.
0: No a když jsme u těch dispozic, tak často zápasíme s tím, že máme buď malý byt a potřebujeme ho interiérem nějak opticky zvětšit, přestože potřebujeme úložné prostory, nebo naopak nějakou halu, kterou potřebujeme zútulnit. Dá se to pomocí?
1: Určitě.
0: Nějaký naopak, trik? Poradíš nám?
1: To je zase vždycky od toho daného prostoru, jo, protože samozřejmě nemůžeme říct nějak paušálně, jak by se to dalo jako udělat, ale zjednodušeně, mám-li nějaký extrémně velký prostor a potřebuju ho rozdělit, tak ho rozděluji pocitově na nějaké zóny. V těch zónách, podle toho, jak fungují obývací plocha, kuchyně a tak dál, můžu je oddělit buď to nějakými nábytkovými stěnami, nebo řekněme třeba květinovými průhlednými stěnami, když jsme se bavili o těch květinách. To samozřejmě lze. A nebo naopak, pokud mám nějaký extra malinký prostor, tak vlastně zase musím pracovat s tím nábytkem tak, aby byl variabilní, řekněme skládací, rozkládací, tak to samozřejmě takové možnosti jako nám ten interiér poskytuje.
0: My máme před sebou poslední vstup a v něm bych ráda s interiérovou designérkou Gabrielou Hámovou probrala české domácnosti a zlozvyky a naopak, co my Češi v rámci interiéru děláme dobře.
2: Český rozhlas 2.

0: Hostitelská setkání Michaely Maurerové
1: na Dvojce. Od mého dnešního hosta, interiérové designérky Gabriely Hámové, už víme, že přecín je to první, co o našem domově něco vypráví. Ale podle čeho se třeba pozná typická česká domácnost? Máme nějaký my Češi, nějaký nešvar v rámci designu, kdy okamžitě poznáš, kdyby ti neřekli, že seš v Čechách, že to je česká domácnost?
2: Myslím si, že v interiérech u mladých lidí už toho tolik není. Mm-hmm. Ale samozřejmě, pokud přijdeme do interiéru, řekněme, lidí, kteří většinu svého života prožili ještě za totality, tak tam samozřejmě ty prvky společné jako můžeme najít. Hmm. Jednak jsou to různé hutné koberce třeba, různé dečky, to fakt se ještě jako objevuje, musím říct, že to není jenom u babiček, ale že se prostě ty háčkované dečky
1: oni
2: na nábytku. Jako,
1: oni se dědí,
2: takže ty se tam objevují taky občas. Sem tam se mi stane, že ještě objevíme takový ten umakartový stůl nebo umakartový nábytek a samozřejmě různé stěny kompletní, které prostě pamatují ta 80. léta.
1: Není tak, to už pomalu starožitný kus po těch letech?
2: Ještě ne, protože za starožitnost považujeme předměty starší 50 let,
1: ano,
2: takže ještě ne.
1: Ještě počkáme, ještě vydržíme, ještě další generace.
2: Je tam potřeba, než to vyhodím, tak samozřejmě zhodnotit, protože samozřejmě ne každý sektor byl špatně, jo, a i tam je třeba jako rozhodnout, jestli ten sektor byl navržen designérem, anebo jestli to byl nějaký prostě běžně prodávaný nábytek, takže můžeme najít i v tomto sektoru něco, co je kvalitní, řekněme, jo, ale...
1: Nějaký styl zlo zvyk, nějaký předmět, já nevím, napadá mě umělé květiny nebo takový ty kuličkový závěsy.
2: Umělé květiny, spousty sošek, různé skleníky, ano, to se objevuje a ty požadavky vlastně v tom interiéru na to, abychom nějaký skleník na skleničky po babičce a spoustu jiných pak také lidé sbírají, pořád ještě mají ty tendence, což jako nic proti sběratelství nemám samozřejmě, ale občas sbírají věci, které potřebují vystavovat, že? A to potom v tom interiéru může dělat trošku paseku. A můžeme
1: to byly ty parádní skříně, kde vím, že bylo nádobí, které se nepoužívalo, jo, které bylo jenom vystaveno. To s tím se pořád ještě setkáváš?
2: Ano, pořád ještě. Protože se právě dědí ty perfektní 20 kuse, různé, nevím, soupravy, soupravy třeba čajové a tak dál, takže je potřeba je někde vystavit a ukázat, takže ano, s tím se setkávám s požadavkem, že musíme tohle začlenit.
1: Je ta mladší generace těch Čechů, kterých se teď budeme bavit, spíš odvážnější nebo rají na jistotu a praktičnost v rámci zařizování?
2: Já bych řekla, že díky bohu už jsou odvážnější. Jo, že tím, že mají možnost cestovat a taky cestují a vlastně poznávají jiné kultury, i si vozí třeba už sami nějaké předměty ze svých cest jako na památku, tak jako jsou určitě odvážnější a můžeme pracovat s tím rozhodně líp.
1: Když se budeme bavit o nadčasovosti, o interiéru, který chceme, aby fungoval několik desítek let, protože nemáme v úmyslu ho úplně obměňovat každých 5 let, co by si doporučila?
2: Nepochybně kvalitní materiály. To znamená, že bych, pokud bych opravdu plánovala, že ten interiér chci zachovat co nejdéle, tak bych šla do přírodních materiálů, dřevo, kámen, kov, sklo. Určitě třeba v textilích nějaké lněné látky nebo zase přírodní materiály. A myslím si, že bych volila neutrálnější barvy a jednodušší tvary. Asi tak.
1: Skončíme historkou, protože ty mě vždycky zajímají a určitě i posluchače ve své praxi. Jaký nejbizarnější nebo nejodvážnější požadavek si od klienta dostala nebo slyšela? Je něco, co si musela splnit?
2: Jednou jsme se dostali ještě s kolegyní k interiéru poměrně značně bohatého zahraničního klienta a ten už měl udělanou koupelnu v tom interiéru a la Versace zlatou.
1: Tam, ano, zlato.
2: Takže tam,
1: tam
2: jako bylo mnoho zlata a mnoho různých hlav medúz. A tam bylo potřeba potom vlastně ten koncept toho bytu nějakým způsobem, a ta koupelna bohužel byla částečně otevřená i do ložnice, takže tam bylo potřeba nějakým způsobem respektovat to, co už tam je. Takže to byl asi podle mě největší takový jako taková výzva, takový jako bizár, který jsme museli řešit. No.
1: Ony ty designy podléhají taky nějakému stylu. Někdo chce i v rámci české domácnosti udělat něco ve stylu Japonska. Někdo středozemní má rád, když jsou tam všude mušle, medúzy a v rámci koupelny tento dekor. Setkala ses někdy s takovouhle kombinací záhadnou nebo naopak něco, co vypadalo velmi hezky, vypadalo to jako třeba dům à la Provence, ale bylo to na České Vysočině?
2: Ano, ano, to se jako děje celmi, velmi často. Naštěstí už takové ty, přesně ty středomořské interiéry, mušlové a ala námořnické už úplně nefrčí. To bylo tak třeba před 15 lety, toho bylo hodně všude. Teď už bych řekla, že se to trošku sklidnilo, ale s čím třeba občas bojuji je to, že lidé si najdou na internetu nějaké inspirace a pak vlastně přesně to chtějí jako přenést do svých interiérů. A tam já jim musím vysvětlit, že to třeba nelze, nebo že to není praktické. Jo. Takže takovým nešvarem bych řekla je, že když se dělají otevřené domy do zahrad, takže všichni chtějí kamenné podlahy dole. Což je perfektní, funguje to bezvadně ve Středomoří, ale bohužel ne u nás. Jo, u nás prostě pořád ta dřevěná podlaha je lepší.
1: Takže se dá říct, že dřevo je tvůj nejoblíbenější materiál v rámci designu a interiéru.
2: Rozhodně. Já dřevo miluju.
1: Já ti, Gáby, moc děkuju, že jsi dnes otevřela dveře nejen do světa interiérového designu, ale i kousek do toho svého domova s Alešem. Ať se ti dál daří vytvářet místa, kam se lidé budou vracet stejně rádi, jako jsme se dnes zaposlouchali do tvého vyprávění. Já ti děkuju, že jsi byla hostem Blízkých setkání a budu se těšit někdy i třeba s Alešem. Brzy nashledanou.
2: Děkuju za pozvání, mějte se moc krásně.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Mimořádný hlas.
2: Jsem spokojený.
1: Výjimečná kariéra.
3: Vy osudu musíte taky napomáhat.
1: A celoživotní láska k hudbě.
3: Doma je doma.
1: Česká televize připomíná životní jubileum Štefana Margity. Portrétem i slavnostním koncertem. Štefan Margita a Štefan Margita a jeho hosté. V sobotu večer na ČT Art.
4: Bylo 12 hodin.
5: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
4: Podmínky pro udělení dočasné ochrany Ukrajincům se ode dneška zpřísňují. Lékárny budou moci kvůli nedostatku léků na rakovinu prsu vydávat i neregistrované přípravky. Bude jasno až polojasno, odpoledne místy oblačno, ojediněle přehánky nebo bouřky a nejvyšší teploty většinou až 37 stupňů, na východě až 40. Dobré poledne vám přeje Josef Maršál. Ode dneška platí přísnější podmínky pro udělení dočasné ochrany lidem z Ukrajiny. Podle rozhodnutí Rady Evropské unie ji nově získají jen ti žadatelé, kteří splnili svou vojenskou povinnost. Ministr vnitra Lubomír Metnar rozhodnutí ANO rozhodnutí uvítal.
6: Oceňuji, že se nám podařilo najít shodu napříč členskými státy. Rozhodnutí omezí počty nově příchozích o desítky procent. Díky tomu se následně sníží také tlak na naše kapacity, uleví se českému zdravotnímu i sociálnímu systému.
4: Podle údajů ministerstva vnitra je v Česku necelých 400 tisíc lidí s dočasnou ochranou. Za poslední týden jich přibylo zhruba 800.
5: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
4: Kvůli nedostatku léků s látkou tamoxifen pro pacientky s rakovinou prsu budou moci nově lékárníci vydávat i neregistrované přípravky. Distributoři je budou do Česka dovážet z ostatních zemí Evropské unie. Povolili to Ministerstvo zdravotnictví a Státní ústav pro kontrolu léčiv. Reagují tak na dlouhodobý nedostatek léků s tamoxifenem. Dovezené přípravky lékárníci rozdělí do individuálních balení pro jednotlivé pacientky, říká ředitel lékového ústavu Tomáš Boráň.
7: Toto opatření má v podstatě dvojí efekt. První, že menší počet balení budeme schopni rozdělit mezi více pacientek, a ten druhý efekt, že pacientky nebudou muset v lékárnách nic doplácet, protože pojišťovny už nyní mají nastavené mechanismy, jak hradit v podstatě individuálně připravené léčivé přípravky.
4: Opatření by mělo platit minimálně do konce srpna, než se dodávky léků stabilizují. Inflace v Česku zrychlila. V červenci vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 1,7%, což je o 0,2% bodu víc než v červnu. Vyplývá to z předběžných dat Českého statistického úřadu. Nejvíc podle statistiků meziročně zdražovaly služby, naopak nealkoholické nápoje a potraviny zlevňovaly. Ovocnářům v Královéhradeckém kraji dál stěžuje situaci dlouhotrvající sucho. Už v červnu prudké slunce spálilo a poškodilo část rybízů, maliny nebo jablek. Tato situace by se ale podle šéfa České ovocnářské unie Martina Ludvíka opakovat neměla.
8: Teplota kolem 35 stupňů Celsia není zase až tak výjimečná na polovinu léta pro nás. Co je ovšem podstatně horší, tak je samozřejmě situace s vodou, která se dá říct, že je skutečně kritická. V těch sadech už vůbec není tráva, která zpevňuje ty porosty, ta je úplně spálená. Na mnoha místech skutečně už ty stromy přestávají vegetovat a třeba i u těch mladších výsadeb může hrozit to, že mohou i uschnout.
4: Nákladní letadlo DHL se po startu z letiště v německém Lipsku srazilo s neznámým objektem. Kvůli tomu muselo plánovaně přistát v nedalekém Hanoveru. Německá policie dříve uvedla, že vyšetřuje podezřelý předmět nalezený poblíž runwaye. Podle bulvárního deníku Bild se nad letištěm pohyboval dron s připevněnou výbušninou. Letiště od rána funguje bez komplikací. Veřejnosti podle policie nehrozí žádné nebezpečí. Zoologická zahrada v Brně zpříjemnila některým zvířatům horký letní den. tunou ledu. 110 kilogramových pytlů získala jako sponzorský dar. Která zvířata se mohla díky ledu osvěžit, říká mluvčí zoo Jan Bedřich.
9: Největší radost udělala ledním medvědům, ale těch zvířat bylo mnohem více, kteří ten led dostali, konkrétně lišky polární, pandy červené, pak třeba i bizoni. Nutno říct, že ne všechna zvířata to osvěžení nějakým způsobem potřebují nebo vyžadují. Typicky se jedná o ta tropičtější zvířata.
4: Led není pro zvířata jen osvěžením, ale i enrichmentem, elementem, který v nich probudí zvídavost.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Počasí.
4: Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer místy oblačno a ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřky i silné. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 40 a v tisíci metrech na horách kolem 30. Zítra bude v Čechách oblačno až zataženo, místy přehánky a bouřky a mohou být i silné. K večeru bude oblačnosti i srážek od západu ubývat, později i na východě území. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska ještě 32 až 37 a v tisíci metrech na horách většinou kolem 24 a stále platí varování před velmi silnou až extrémní zátěží teplem.
5: Doprava.
4: Na 229. kilometru D1 směrem na Prahu havarovala dodávka a je tam kolona asi na 10 minut. Stejně tak na D46 na příjezdu k D1. Dalších 10 minut ztrátíte v témže směru v Brně. Na 198. kilometru stojí už v omezení kamion. Projíždí se kolem velmi pomalu. A na 18. kilometru D8 směrem na Prahu se kvůli omezení jezdí jedním pruhem. Tady je to na 20 minut. Byly zprávy teď Jitka Asterová.
10: Přeji vám krásné středeční poledne, je tady opět naše hra Byl jednou jeden rok, no a já jdu vzpomínat. Tak to nejvíc, co jsem si vybavila z roku, který si dnes budeme připomínat, tak bylo trápení. Já jsem se tak natrápila, kvůli chlapovi samozřejmě. Nemohla jsem spát, nemohla jsem jíst. No to druhé mělo své výhody. Nebylo to zrovna zdravé hubnutí, když tomu připočteme ještě 5 tureckých káv denně a 10 cigaret značky Družba, nebo někdy i více. No to jsem teda musela opravdu se cítit nádherně. Nedávno jsem objekt svého trápení potkala a bylo to opravdu velké rozčarování, ale myslím si, že z obou stran. No a co jsem dělala pracovně? Objevila jsem se ve filmu O básnicích režiséra Dušana Kleina. Název zatím neprozradím, to by bylo příliš jednoduché. A poslouchala jsem německou skupinu Bad Boys Blue. Takže pokud si díky té písni a mé vzpomínce vybavíte rok, no tak si ho zkuste tipnout a poslat mi svůj tip na telefonní číslo 702-222-220 nebo mi zaslat e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.
5: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami s Jitkou Asterovou
0: na Dvojce.

0: už jsou tady vaše první tipy. Zdravím moc moji stálou posluchačku Renču, která typuje rok 1985 a v zápětí napsala Dana, která typuje rok 87, 88 nebo 89. Tuto úvodní písničku, kterou jste hráli, jsem milovala a číhala u rádia, až ji budou hrát. V období, do kterého se dneska vydáváme, tak u nás chybělo na trhu hodně věcí. Například chyběly náhradní podpatky k dámským botám a na to se velice dobře pamatuji, protože bylo vůbec obtížné sehnat krásné boty. A když už jste nějaké sehnali, přivezli jste si je třeba z NDR a rozbili se vám, no tak jste museli navštívit opraváře obuvi, no a těch bylo také proklatě málo. A já si vzpomínám, že jedna opravná byla u nás v Anglické ulici. Bylo tam narváno a stály fronty až na ulici. Nejen tedy na opravu, ale také na opraváře. Byl velice pohledný. Měl takového kníra. Stál by za hřích. No ale teď zpátky, co u nás všechno nebylo. Nebylo příliš mnoho ovoce. Tradičně se před Vánocemi stály fronty třeba na mandarinky a navíc každý mohl dostat třeba jenom dvě síťky. Ale legendární jsou dodnes fronty na banány. Toto zaznělo ve vánočním čase ve večerním pořadu Československé televize Aktuality.
1: Řada diváků se nám píše z malých měst a vesnic, že v podstatě si už banán ani nedovedou představit. Dostane se toto ovoce i na tato místa?
2: Jistě, vzhledem ke dobré spolupráci, kterou máme s obchodem potraviny i jednota, je téměř záruka, že na Vánoce do obou systémů bude dodán v dostatečné míře.
0: Tak vidíte, tak v našem roce jste mohli již sedmým rokem poslouchat kapelu Turbo, kterou si teďko zahrajeme.
3: Byl jednou jeden rok.
4: Už víte, na který rok dnes vzpomínáme?
3: Napište nám.
4: SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: Dobrý den, Jitko, já zdravím moc Ninu, která mě píše. Já teda básníky miluju, hlavně první tři díly a mám takový pocit, že jste se mohla mihnout právě až v tom třetím, jak básníkům chutná život. To by tedy měl být rok 1987, typuje Nina. Tak trefila jste se s tím filmem, opravdu se jednalo o ten třetí díl, ale jestli je to správný rok, to vám samozřejmě prozradit nemůžu. Já jsem v našem roce obdivovala Lucianu Krecarovou, tak se totiž, to je Anna K. samozřejmě. My jsme chodili do stejného podniku, ona byla nádherná, měla takový černý mikádo, krásně zpívala, no ale ještě předtím, než jsme ji znali jako Anu K., jsme ji mohli zahlédnout v jednom díle seriálu Malý pitaval z velkého města. Šlo o 13. epizodu, která se jmenovala Kasal a Československá televize ji odvysílala v polovině července v našem roce. No a já vás teď zavedu do scény, kde se Jiří Krampol doptával v čistírně na pana Kořána. Za pultem stály dvě ženy a jednou z nich byla mladičká pomocnice právě v podání Luciany Krecarové.
1: Já vám pomůžu, jemu tak přes 60, takový milej dvornej.
2: No to byl ten, co říkal, dámy, já vás zdravím srdečně.
1: Přesně tak, a teď bych potřeboval, abyste si vzpomněli, jestli jsem nechodil už předtím s nějakýma kabátama nebo šatama dámskýma.
3: To chodil.
1: A nebyly to šaty nebo kabát, který jsem už předtím přinesla nějaká paní?
2: No, tak jak jsme jí zrzli ten umělej olivovej semiš, ne?
3: Melicharová.
1: Jo, adresu prosím vás ještě.
0: V titulcích 13. epizody seriálu Malý pitaval z velkého města s názvem Kasal figuruje Anna K. ještě pod svým civilním jménem, které jsem uvedla v úvodu, Luciana Krecarová. No a já si pamatuju, že v našem roce hrála v divadle Semafor v představení Veteční. Byla nádherná a krásně zpívala, skoro jako Madonna. Můžete mi zavolat na číslo 22 155 25 25.

0: Posloucháte naší hru Byl jednou jeden rok a já mám teď na telefonu paní Kamilu, svoji pravidelnou posluchačku, která nevynechá jediné vysílání našeho pořadu. Já vás moc zdravím, Kamilo, ráda vás slyším.
1: Dobré poledne, Jitko, taky vás zdravíme a my jsme tady v tandemu i s Tomášem.
0: Je tak velký pozdrav panu Tomášovi a vy jste byli v rozhlase.
1: Ano, představte si, je to tak asi 20 minut, co jsme opustili budovu na Vinohradské 12, měli jsme tam domluvenou jednu speciální exkurzi, bylo to úplně úžasné.
0: Je to škoda, že jste na mě nepočkali, je škoda, bych vás ráda pozdravila osobně.
1: No, bylo by to tam už nadlouho, jo? Museli bychom asi blokovat Míšu Maurerovou, což jsme nechtěli.
0: To samozřejmě chápu. Takže Kamčo, vy se většinou trefujete vždy s vaším manželem, někdy jste i ve sporu, tak dneska máte jaký tip?
1: Dneska jsme ve shodě.
0: Ano.
1: Je to rok 1987, no a vzpomínky, mě bylo krásných 18. Čerstvý řidičský průkaz v kapse. Tomášovi bylo 20. Užíval si pobyty v Jánských lázních bez rodičů. No, nádhera. Nádhera.
0: To už jste byli spolu?
1: Ne, to jsme o vzájemné existenci vůbec neměli ani ponětí.
0: Ježišmarja, no tak, ale krásně to dopadlo. Vy jste se poznali o kolik let později, než je vámi typovaný rok?
1: Poznali je ten správný termín a bylo to o 4 roky později, ale to jsme se opravdu jen poznali.
0: Tak, ale vy jste
1: Když to řeknu lidově, byli techtle.
0: Ano.
1: Došlo později.
0: Dobře, moc si toho vážím, děkuji moc za vaši přízeň, mějte se moc krásně, pozdravujte vašeho pana manžela a zachovejte nám přízeň. Naslyšenou.
1: Ano, děkujeme, taky zdravíme všechny, hezký den, nashledanou.
0: No a my si teď pustíme Darinku Rolincovou.
2: Byl jednou jeden rok.
3: Na dvojce.

Posloucháte naší hru Byl jednou jeden rok na dvojce a já teď moc zdravím do Liberce mého milého posluchače pravidelného pana Jaroslava, který typuje rok 1988. Píše, to mě právě přijali na medicínu. Vůni mandarinek mám dodnes spojenou s Vánoci. A co se týká zamilovanosti, no tak, když jsme byli mladí a krásní, tak nemáme rozum a když ho získáme, mládí a krása jsou pryč. Trošku drsné, ale velice pravdivé. Teď budete mít hodně času mě napsat svůj tip s vaší krátkou vzpomínkou, protože budou následovat dvě písničky. Od startuje to Whitney Houston a já ještě napovím, že v našem roce účinkovala na mezinárodním hudebním festivalu v italském Sanremu. Tak zkuste si tipnout rok.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Pokračuje cesta časem a vašimi vzpomínkami.
1: Byl jednou jeden rok.
0: Na Dvojce.

Tašera byl jednou jeden rok, pokračuje a já moc zdravím ještě jednou Renču a děkuji za tuhle vzpomínku. Jo, banány, mandarinky, to bylo dobrodružství. Tak to byl určitě konec 80. zkusím rok 87. A já pracovala v knihovně Ústavu sociálního lékařství a byla tam knihovnice, která

0: Dělala na tyláček a kromě případného ovoce tam také kupovala takzvané křapky, natlučená vejce. Ano, to si také pamatuji ze svého mládí. To kupovala moje babička. No, v našem roce měl světovou premiéru taneční film Hříšní tanec, který určitě známe všichni. Viděli jsme ho nesčetněkrát. Kolikrát já jsem si u toho zbrekla. Milovali jsme samozřejmě všechny ženy, dívky i dámy Patrika Swayzeho a po jeho boku hrála skvělá Jennifer Grey. No a my si pojďme teď poslechnout asi nejznámější hlášku z toho filmu.
1: Baby nebude sedět v koutě.
0: Já si pamatuju, že Patrika Swayzeho namlouval Jirka Pomy, ale toto si myslím, že byl Antonín Navrátil. Tak zkuste mi to buď potvrdit nebo vyvrátit, protože vy na to máte kolikrát lepší ucho než já. Tak a my si teď dáme píseň od Erika Carmena a během písničky můžete nejenom psát, ale také telefonovat sem přímo do studia. Telefonní číslo ještě zopakuji, to je 22 155 25 a 25.
2: Už víte, který rok dnes hledáme?
3: Napište nám SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: Kolikátý rok si připomínáme dnes v naší hře, byl jednou jeden rok na dvojce. Na to se teď zeptám Michala z Berouna, kterého mám na telefonu a kterého moc zdravím. Dobrý den, Michale.
1: Dobrý den, Jitko, tady Michal, zdravím.
0: Zdravím vás také. Tak jak se chladíte dnes?
1: Já se chladím v práci, klimatizaci.
0: No tak to je vynikající. Jako toto je období, kdy chodíme rádi do práce všichni, pokud je klimatizovaná. Je to tak.
1: Ale jde nám hrozně moc, takže někdy musím vypínat a někdy musím zase zapínat. Takže ano. Je to takový aprílový.
0: Samozřejmě, ale je to pořád je skvělý, že vůbec existuje. Takže Michale, jaký máte tip?
1: Já jsem první si myslel, že to byl rok 87 a teď si myslím, že to je 88, ale nejsem si jistý, protože jsem takový puberťáček a přijela Dara Rollins do Kroměříže a já jsem se s ní fotil z takového foťáku, oni mi hned udělali fotku. A myslím si, že to byl 87, jo, nebo 88, já nevím, 88 dávám. A myslím si to, že to byla ta písnička Ak náhodou z 88.
0: Je tak to musel být obrovský zážitek jí vidět takhle naživo, protože ona je pořád veliká hvězda, ale i v tom vámi typovaném roce, ať už 87, 88, to byla mega hvězda.
1: Přijela krásná, mladá, slečná, my jsme všichni milovali Darinka Rollins a já jsem se s ní fotil na tom foťáčku, to bylo neuvěřitelné. A měl jsem takový krásný károvaný rifle, a o tom si říkal, myslím, řepy a riflovou džisku.
0: Ježišmarja, no jasně.
1: 14 letech.
0: Tak to teda, to jste musel být obrovská hvězda. To si vůbec nedivím, že se Darinka s vámi fotila, protože to neměl každý v tom vámi typovaném roce.
1: Já si myslím, že to měli snad všichni.
0: No takhle, buď měli takový ty kopie z Maďarska a to nebylo nic moc, ale vás typuji na originál, že jste si to nechal od někud dovést, je to tak?
1: Rifle byly z Maďarska a džísku mám dojem, že to mi dokonce šila nějak maminka ještě. Ona mi hodně šila, takže to bylo jako něco neuvěřitelné. Já tu fotku pořád vidím, ale nemůžu ji nikde najít. Myslím si, že už jako není, ale bylo to takový, ty diapozitivy, nebo jak se to jmenovalo, takhle ten, jak to hned vyšlo ta fotka. Že?
0: Polaroid.
1: Tak,
0: ano,
1: takhle,
0: je to tak.
1: Polaroid.
0: Takže pokud jí
1: ona tam zpívala. Ona tam zpívala na ODPM, to byl okresní dům pionýrů a mládeže.
0: Teda tak, jako to teda byl opravdu silný zážitek určitě pro vás. Takže pokud fotku najdete, tak ji ofoťte a pošlete mi ji, protože já bych ji taky chtěla vidět.
1: Spoustu let. Takže Darince fandím pořád, líbí se mi její písničky a byl to pro mě obrovský zážitek tehdy a myslím si, že to byl rok 88, protože jsem byl v těžké pubertě a to mi bylo nějakých 14-15 let. Jo?
0: Dobře, tak jo, tak já vám moc děkuji a mávám do Berouna. Mějte se moc krásně a
1: taky,
0: zase někdy naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A my si teď pustíme Petra Kotvalda, který už zpíval druhým rokem sólově.
2: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
3: Na dvojce.

0: Já moc zdravím Hanku do Příbora, která typuje podle těch podpatků, co jsem říkala v úvodu, rok 1987, píše, já jsem měla velice šikovného přítele a ten mi dělal kovové podpatky ve fabrice, takže jsem klapala jako kůň, teda Hanko, vy jste si uměla ale vybrat. Před námi poslední nápověda. Americký prezident Ronald Reagan vybídl v našem roce Sovětský svaz, aby ukončil rozdělení Berlína na jeho západní a východní část. V historickém projevu před Braniborskou bránou Reagan vyzval tehdejšího sovětského vůdce Michaila Gorbačova, aby berlínskou zeď strhl. Takhle komentoval událost pro rozhlasové noviny Československého rozhlasu z Berlína zpravodaj Josef Gáfrik.
1: Dnešní návštěvu amerického prezidenta v západnom Berlíně sprevádzali mimoriadne silné bezpečnostné opatrenia, ktoré mali zaručiť nielen osobnú bezpečnosť prezidenta, ale ktoré predovšetkým mali zabrániť protestom verejnosti proti americkej zahraničnej politike. Protestné akcie, plánované na dnes, boli nakoniec zakázané. A tak americký prezident mal pred očami len tých západoberlínskych občanov, ktorí sa s príchuťou senzácie zišli, aby ho videli.
0: A co tedy přesně zaznělo? Toto jsou věty amerického prezidenta Ronalda Reagana z našeho roku, které vstoupily do historie.
2: General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek...
3: Generální tajemníku Gorbačove, pokud hledáte mír, pokud hledáte prosperitu pro Sovětský svaz a východní Evropu, přijďte sem k této bráně. Pane Gorbačove, otevřete tuto bránu. Pane Gorbačove, zbourejte tuto zeď. Tear down this
0: wall. A o poslední hudební nápovědu se postará Petra Janů.
4: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.

Tak to byl ale nádherný úvod do finále. Naší hry byl jednou jeden rok. Ve finále je Lenka, kterou moc zdravím a která tipuje konec osmdesátek. Píše, řekla bych, rok 87. V tomto roce mi bylo 26 let, šťastně vdaná. Pokud mě paměť neklame, byli jsme s manželem na dovolené v Tatrách v krásném hotelu s bazénem. Na tu dobu luxus. A aby to bylo vyvážené, tak teď dám Petra, kterého také moc zdravím, který tvrdí podle svého milovaného filmu Říšní tanec, že je to také rok 1987. Píše, v tomto roce chodila moje milovaná maminka do 7. třídy a Škoda vyrobila model Favorit. Maminka byla v tomto roce s rodiči a bratrem na vysněné dovolené v tehdejší Jugoslávii. Takže já to nebudu déle napínat, vy jste dnes váhali mezi rokem 88 a 87 a měli pravdu všichni ti, kteří typovali rok 1987. Byla vás většina a já vám všem blahopřeji. I těm samozřejmě, kteří typovali ten rok 1988. Teď je tady natěšený můj milý kolega Mirek Vaňura. A já se s vámi loučím německou zpěvačkou Sandrou, která v našem roce získala v Itálii velkou cenu na festivalu. No a já se na vás budu opět moc těšit i zítra. Mějte se moc krásně.

0: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
1: Každý den po 17. hodině
0: na Dvojce.
2: Bylo 13 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Nejvíc lidí při dopravních nehodách v Evropě umírá v Srbsku, Bulharsku a Rumunsku a na Václavském náměstí v Praze je ode dneška uložena nová časová schránka. Bude jasno až polojasno, odpoledne místy oblačno, ojediněle přehánky nebo bouřky a nejvyšší teploty většinou až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 40. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Nejnebezpečnějšími evropskými zeměmi pro řidiče jsou Srbsko, Bulharsko a Rumunsko. V poměru na milion obyvatel tam v loni při dopravních nehodách zemřelo nejvíc lidí. Vyplývá to ze žebříčku, který sestavila švýcarská společnost Vignette Switzerland. Zmíněná trojice patřila k nejrizikovějším státům Evropy i v předchozích letech. Počty smrtelných dopravních nehod v Česku odpovídají zhruba evropskému průměru.
3: V absolutních číslech loni nejvíce lidí zemřelo na silnicích ve Francii, skoro 3300. V poměru k počtu obyvatel je ale na prvním místě Srbsko. Na milion lidí tam připadá 74 obětí dopravních nehod. Česko je společně s Rakouskem na 14. místě. Na milion obyvatel tam připadá celkem 44 úmrtí na silnicích. Naopak nejbezpečnějšími zeměmi pro řidiče jsou podle serveru Vignette Switzerland Norsko a Švédsko. Na milion obyvatel tam loni připadalo pouze 19 obětí autonehod. Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
2: Silné bouřky s nárazovým větrem, přívalovým deštěm, případně i krupobytím se odpoledne a večer objeví na většině území republiky s výjimkou západu a východu. Ve čtvrtek ráno a dopoledne se do centrální části Česka bouřky vrátí a stejně jako dnes se budou posouvat od jihu k severovýchodním Čechám a na sever Moravy. Dlouhodobé sucho a vysoké teploty mají dopad i na stav městských trávníků. Kvůli náročným podmínkám se dostávají do stavu hibernace, kdy si zachovají pouze kořeny a nadzemní část rostliny uschne. Takto suché a zežloutlé trávníky nedokáží nadále plnit svou funkci. Zeleň v dobré kondici totiž podle krajinářské architektky Barbory Liškové dokáže své okolí ochladit o 2 až 8 stupňů.
4: Zdravé stromy a další vegetace vlastně ochlazují své okolí díky procesu takzvané evapotranspirace, jednoduše řečeno, odpařují vodu a fungují jako přirozená klimatizace.
2: Uschlé trávníky obrazí teprve tehdy, kdy se dlouhodobě zvýší množství srážek, to ale může přijít až za několik týdnů. Do prostoru budoucí tramvajové tratě v horní části Václavského náměstí v Praze dnes uložili do hloubky přes 1,5 metru časovou schránku. Obsahuje například dobové noviny, mince, vzkazy, fotografie, architektonické návrhy nebo i kostku z původní dlažby náměstí. Schránku připravili členové Sdružení Nového města Pražského, které se dlouhodobě podílí na revitalizaci Václavského náměstí.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer místy oblačno a přijdou přehánky nebo bouřky i silné. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů na Moravě a ve Slezsku až 40 a v 1000 metrech na horách kolem 30 a stále platí varování před velmi silnou až extrémní zátěží teplem.
0: Doprava.
2: D2 směrem na Brno je neprůjezdná na 33. kilometru, kde hoří kamion. Policie odklání dopravu na 41. kilometru. Před odklonem je kolona na čtvrt hodiny. Na 84. kilometru D8 směrem na Prahu je na vozovce pneumatika. Náhle se tam brzdí a vybočuje. A na 18. kilometru D8 v témže směru se jezdí jen jedním pruhem a už je to tam na půl hodiny. Zprávy končí i dnes, je tu pro vás Mirek Vaňura.
5: A také dnes, tedy ve středu, 5. srpna, zprávy na Dvojce připravuje Pepa Maršál. Zavřete oči, odcházím. Samozřejmě, nesmysl, začínáme, ale svátek má Kristián. A to by bylo neskusit si to říct. Třeba si to také zkusíte a třeba zkusíte až do 16. poslouchat Dvojku a my budeme dělat všechno pro to, abyste si řekli před tou 16., že jste dobře udělali.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Tak opět vás vítám po obědě, při kafíčku 8 minut po 13. Vlastně to bude také o jídla, ale úplně to vezmu z jiného konce. Tak mě napadlo, krmili jste někdy žirafy? Ono se to nesmí, ono by to ani nešlo, ale mně se to povedlo při jednom natáčení v zoologické zahradě ve dvoře Králové nad Labem a musím vám říct si to něco úžasného. Byl jsem ve výšce vlastně jejich hlav. Je zajímavé, že když se ta žirafa jenom malinko nakloní, tak je hned pár metrů od vás. Ty její oči, no to je nádhera. Dával jsem mi obyčejnou trávu, samozřejmě dozorce to sledoval. Pravda, dostala se tam nějak kopřiva a když si žirafa kýchne, tak se pak nemusíte jít sprchovat, nebo musíte. No ale je to něco úžasného. A tak mě říkal pan dozorce, no dozorce, prostě ošetřovatel, že s hlavou v takové výšce vlastně nemají žirafy žádné potravní konkurenty. Nikdo takhle vysoko nedosáhne. Odborné odhady říkají, že v celé Africe v současnosti žije kolem 110-150 tisíc kusů žiraf, to znamená Plzeň, přepočteno na lidi a ještě kousek. No, asi 2/3 ze všech žiraf se nacházejí v Keni, v Tanzánii nebo v Botswaně, kde byste se za nimi chtěli jít podívat. Žirafa je opravdu nejvyšším zvířetem u nás, tedy na zeměkouli, a stojí za zmínku, že ostatní zvířata savany používají žirafy jako takové strážní věže, které varují před predátory. U nás to dělá sojka práskačka, krakonošova, ale v Africe prostě žirafy. Žirafa se jinak dožívá asi 15 let, ale v zajetí, třeba v tom dvoře, minimálně o 10 let víc. Její krk má 7 obratlů, jak jsme se učili ve škole, stejně jako ten náš, ale v poslední době se někteří vědci přiklání k číslu 8. No a taková ta malinká žirafa po narození miminko měří 2 metry, váží 50, někdy i 80 kilo a za několik desítek minut po porodu je schopná chůze zrovna jako u nás kůň. Tak jenom doporučuji, žirafa, nejen opice, třeba lvy, tygři, ale i žirafa stojí za to k vidění. No a tak zůstaneme u té potravy, ale u té potravy naší, lidské. Co myslíte, musí být hořčí jen v tabletách? A které potraviny ho obsahují přirozeně? Jak ho jednoduše zařadit do každodenního jídelníčku? Praktické tipy i doporučení nabídne i dnes rubrika Jeste, ať vám to sluší. Hostem Terezy Bebarové bude také dnes, zrovna jako včera, nutriční terapeutka Veronika Pourová. Tak si na to počkejte.
1: Odpolední dvojka
2: dnes s Mirkem Vaňurou.

0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Pořad Terezy Bebarové o radosti z jídla i ze života.
0: Na dvojce.
2: Tento týden se v Jeste, ať vám to sluší, věnujeme hořčíku, zázračného prvku, bez kterého se jednoduše neobejdeme. Už jsme si řekli, jak prospívá našemu zdraví, probrali jsme i na co si v souvislosti s ním dávat pozor a dneska přijdou na řadu nějaké ty šikovné tipy a triky. Ve studiu je se mnou můj pravidelný host, nutriční terapeutka Veronika Pourová, tak pojďme na to. Dobrý den, Veroniko.
3: Dobrý den.
2: Veroniko, kdybych chtěla doma rodině připravit nějaké jídlo bohaté na hořčík, nějakou tu hořčíkovou bombu, která by zároveň i dobře chutnala, tak co byste mi poradila?
3: Tak například, když začneme u snídaně, tak takové ovesné vločky jsou bohaté na hořčík. Můžeme je smíchat s dýňovými semínky nebo v různém druhu mysli mohou být dýňová semínka obsažena. A když přidáme například takové ostružiny, tak ty jsou z toho ovoce také bohatší na hořčík než třeba jiné druhy, takže to by byla ta snídaně. Potom si můžeme pomoct zařazením obecně celozrnných potravin a luštěnin, takže i takové celozrnné těstoviny mají víc hořčíku než světlé těstoviny.
2: Ano.
3: Pokud k ním dáme například špenát, tak tam je zase víc hořčíku než třeba v mrkvi. A potom, pokud jdeme třeba na celodenní výlet, máme tam tu aktivitu, tak se vyplatí se sebou vzít nějakou směs oříšků, hořkou čokoládu a vlastně průběžně takhle doplňovat tato jídla.
2: Výborně. Pište si, milí posluchači, pište si. Když už se teda rozhodnu pro suplementy s hořčíkem a chtěla bych je nějak vylepšit, aby nejenom pomáhali, ale i dobře chutnali, tak jaké mám možnosti?
3: Ten hořčík se dá koupit buď v kapslích, anebo i jako takový sypký prášek. Já jsem ten prášek zkoušela jenom s vodou a není to úplně chuťová bomba.
2: Nasládla je to.
3: Je to tak, ale já moc nemusím ty pachutě sladidel, takže já jsem to přidávala třeba do sportovních tyčinek, které si vyrábím z datlové pasty, kam dám vlastně tu datlovou pastu jako zdroj sacharidů na sport, potom tam dávám protein, ořechové máslo jako zdroj tuku a hořčíku a dá se tam právě přidat i ten sypký hořčík, takže pak máme takové kompletní tyčinky.
2: A jak to dopadlo chuťově?
3: Chuťově to tam vůbec není cítit, takže...
2: Ty datle to přebyly, si
3: myslím. To přesně přebíjí.
2: Tak zkusíme, děkujeme za tip. Zítra nás ještě čekají otázky a odpovědi, takže si nás, milí posluchači, nalaďte ve čtvrtek po 13. hodině na stejné stanici a tou je dvojka. Příjemný zbytek dne vám přeje Tereza Bebarová a Veronika Pourová. Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Na dvojce.

0: Slade na dvojce. My jsme vám tuto melodii dali v originále, protože kdyby to bylo v češtině, tak by to byla Hana Zagorová, Máj je máj, a to už dávno není pravda, máme tady 5. srpna. No, co je ale pravda, že stále můžete vyhrát dvě noci pro dvě osoby v Karlových Varech, dobrá adresa, prostě pobyt v lázeňském městě. Stačí, když vyťukáte dvojka.rozhlas.cz, vyplníte formulář a napíšete nám, jakou děsivou osobu, jaké děsivé zvíře, jakou děsivou nadpřirozenou osobu hledáme. No zkrátka, když se zúčastníte naší pátračky. Říkáme to stále dokola, ale je to dobře to připomínat. Hlasuje se do 12 hodin do pátku. Honza Rosák zhruba ve 13 hodin a 10 minut. Možná v pátek potom vylosuje vaše jméno. Tady je nápověda.
1: Mrazivé léto na dvojce.
2: Pátračka.
3: Stal jsem se kulturním fenoménem, který zná snad každý. Moje postava definovala celou kategorii velkofilmů o obřích tvorech a ukázala, že i monstrum mé velikosti může oplývat hlubokými lidskými city a schopností upřímně milovat. Moje tragická oběť na střeše mrakodrapu dojala celé generace diváků a zapsala se mezi kultovní scény světové kinematografie. Jsem dokonce tak slavný, že se mé jméno v běžné řeči dodnes používá jako synonymum pro cokoliv nadlidsky velkého, mohutného nebo nezdolného. Ještě nebudu přehánět, když řeknu, že jsem zkrátka tou nejslavnější opicí, jaká se kdy procházela v záři stříbrného plátna.
2: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
1: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.

0: blízká setkání na dvojce.
1: Také během léta u nás můžete poslouchat rozhovory se známými a zajímavými osobnostmi.
0: Vašimi letními průvodci budou Michaela Maurerová a Vasil Fridrich.
1: I o prázdninách nás můžete slyšet každý všední den po 11. hodině.
0: Na dvojce.
2: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
0: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Říká se, že námořníci dříve, tedy třeba v dobách pirátských, vůbec neuměli plavat na těch velkých lodích. To ale neznamenalo, že byli předurčeni k neúspěchu. Halina Pavlovská to teď na dvojce ještě trochu rozvede.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
3: Jednou mi má kamarádka k výchově mých dětí řekla. Jsi výborná matka. Naučila se jíst vidličkou a nožem, zdravit a umějí plavat. Vzpomněla jsem si na její slova, když jsem teď o dovolené v moři pozorovala svého vnuka. Byl ve vlnách jako ryba ve vodě. A vybavila se mi informace o slavném mořeplavci Thoru Heyerdahlovi. Ten moc plavat neuměl a bál se hluboké vody. Přesto ho tak rozlítilo, když historici tvrdili, že starověké civilizace byly izolované, protože nedokázali přeplout oceány. Že nechal postavit repliku starověké lodi a sám vyplul na širé moře. Heyerdahl tvrdil, že Polynézii mohli osídlit Inkové z Jižní Ameriky a na svém voru, který pojmenoval Kontiki, to chtěl dokázat a podařilo se mu to. A za dokument, který posádka během plavby, která trvala 101 dní, natočila, dostal Oscara. Z toho jasně vyplývá. Občas i na voru se můžeš dostat nahoru.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
4: Just stop your crying, it's a sign of the times.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Rozpáleným městům by podle odborníků mohlo pomoci více zeleně na budovách a tisíce lidí jsou bez vody v Praze 6. Bude jasno až polojasno, odpoledne místy oblačno, ojediněle přehánky nebo bouřky, nejvyšší teploty většinou až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 40. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Zelené střechy a fasády dokáží podle vědců podstatně snížit teplotu budov, zároveň zadržují dešťovou vodu a mohou zachytit část prachu i některých škodlivin z ovzduší. Podle Přemysla Krejčiříka z Mendelovy univerzity v Brně nemusí být tato řešení ani příliš drahá.
2: Nejjednodušší cestou, jak zajistit chlazení vaší fasády, je použít popínavou rostlinu. Opravdu dokáží teploty snížit o třeba 10-15 stupňů bez nějakého zásadního problému.
0: Přes 20 tisíc domácností v Praze 6 je bez pitné vody, může za to havárie vodovodu v ulici José Martího. Bez dodávek pitné vody jsou konkrétně Dejvice, Liboc, Veleslavín a Vokovice. Dodavatel teď zajišťuje náhradní dodávky vody z cisteren. Technici odhadují, že se problém podaří odstranit až zítra kolem 13. hodiny. Ředitelství silnic a dálnic ukládá na dálnici D8 mezi Prahou a Lovosicemi optické kabely a mění svodidla. Práce na 30-kilometrovém úseku vyjdou asi na 400 milionů korun a skončí v polovině září. Optická síť propojí bezpečnostní a informační prvky s dálničním řídícím centrem a dispečinkem správy a údržby dálnic. Výhodou pro řidiče v nouzi bude okamžitá automatická reakce kamer, řekl mluvčí silničářů Jan Riedl.
3: Jakmile řidič v případě nehody či poruchy zmáčkne tísňové tlačítko na hlásce u dálniční krajnice, díky rychlému přenosu dat systém automaticky nasměruje a přiblíží nejbližší kameru přímo na místo incidentu.
0: Hasiči budou kontrolovat les a pole v Křečovicích na Benešovsku po včerejším rozsáhlém požáru až do večerních hodin. Na místě ještě našli 3 skrytá ložiska, která prolévají vodou. Příčina a výše škody zatím nejsou známy. Podrobnosti přidává mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora-Flígrová.
4: Na místě probíhá dohlídka, která bude zatím probíhat do 5. do 6. hodiny. Poté na místo pojede velitel čety, zhodnotí situaci a podle momentální situace se buď to událost ukončí, anebo tam ještě bude nařízena dohlídka dál.
0: Oheň zničil i několik chatek. 4 zasahující hasiče museli kvůli přehřátí organismu ošetřit záchranáři a 2 z nich převezli do benešovské nemocnice.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer místy oblačno a přijdou přehánky nebo bouřky i silné. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 40 a v 1000 metrech na horách kolem 30 a stále platí varování před velmi silnou až extrémní zátěží teplem.
1: Doprava.
0: Velmi opatrně na 3. kilometru D10 směrem z Prahy. V levém jízdním pruhu leží velká OSB deska. Zpomalte a držte se vpravo. Na D1 kolem Brna počítejte oběma směry s kolonami kamionů. Od Prahy se brzdí na 182. kilometru a v opačném směru na 201. Pomalu pak kamiony popojíždějí k omezení na 196. kilometru. Na 33. kilometru D2 směrem na Brno se po požáru kamionu jezdí už aspoň jedním pruhem, v koloně se zdržíte 15 minut. Zprávy končí, Marek má opět slovo.
6: Pepa Maršál vám přeje šťastnou cestu. Říkal, jaké bude počasí, tak já přidám pranostiku. Když je v srpnu ráno hodně rosy, mají z toho radost vosy. No, nejsme z toho moc chytří, ale tak to je, tak to naši předkové vypozorovali. Tak si dejte pozor, jak na teplo, tak na vosy. A dávejte i pozor další hodinu, protože uslyšíte hodně zajímavého. Jste s vámi.
1: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

0: Opus. Rakouská kapela z 80. let. My jsme si dneska dopoledne už připomínali s Alešem Cibulkou, že je takové výročí 5. srpna zemřela americká herečka Marilyn Monroe. Bylo to v roce 1962. Víme, že to bylo takové jako, no, oficiálně vyjasněné, budeme říkat. Armstrong, to jméno, ale muzikantské, jsme si tento týden, pokud se nepletu, už připomínali. Dnes to bude ale to kosmonautické, mohli to tak říct, jedno prostě americký kosmonaut Neil Armstrong se narodil v roce 1930. Také jsme si říkali nedávno, že bylo výročí, kdy jeho noha vstoupila na povrch měsíce. Proč si to připomínáme dnes? Protože dnes do měsíce narazila sice neřízeně, ale plánovaně jedna raketa, která už splnila svůj úkol. Na měsíci tímto, bylo to nějak dopoledne našeho času, vznikl vlastně nový kráter, když budeme mít dobrý dalekohled, lze ho sledovat. Tak tedy Neil Armstrong se narodil v roce 1930, ten muž, který poprvé jako první tady vstoupil na měsíc, a už jsme si to říkali, tak jenom připomínám, do sluchátek si nechal pouštět Dvořáka Novosvětskou. Boris Hübner, mým herec, režisér, se narodil také tento den, herečka Barbora Srncová, ředitel České televize Milan Friedrich, no a nebo herečka Jana Plotková. Na pražském Smíchově stojí vila, která se přezdívá Béžová princezna. Možná si ji teď vybavíte. Navrhl ji slavný architekt Adolf Loos a dodnes patří k nejvýznamnějším stavbám moderní architektury nejen v Praze, ale v celé republice. Za chvíli se vydáme do Vitrnicovy vily a zjistíme, čím dodnes fascinuje své návštěvníky. Říkám za chvíli. No a myslím tím samozřejmě našeho kolegu, který nás tam opět pozve, tedy Vaška Žmulíka. Teď už Michal Šindelář.
1: Odpolední dvojka.
2: Dnes s Mirkem Vaňurou.

0: po česku s Václavem Žmolíkem na Dvojce.
1: Tak Vašek Žmolík dnes ve studiu. Vašku, vítej, dobré odpoledne.
2: Krásné odpoledne.
1: Slibuješ návštěvu jedné z nejzajímavějších pražských vil, tak prosím tě, co je to za vilu?
2: Tak je to vila Vintrnicova, jak už si prozradil, známá také jako Losova, ale Vintrnicova je, myslím, výstižnější název, protože vily, které vznikly podle projektu slavného architekta a teoretika architektury Adolfa Lose, máme v Praze dvě. Millerovu, to je na pražské Ořechovce, no a potom je tady tahle vila v Praze na Malvazinkách, ta vila Vintrnicova.
1: Adolf Los je slavný architekt.
2: Ano.
1: Připomeň prosím tě, čím se proslavil teda.
2: Tak on byl v prvních desetiletích 20. století dokonce jedním z hlavních propagátorů moderní architektury a moderního bydlení. Ornament, který byl do té doby velmi populární v secesi a předtím u těch historizujících slohů, jak víme, tak označil doslova za zločin a v interiérech svých staveb uplatňoval takzvaný Raumplan, tedy různé výškové úrovně v jednom podlaží. Jeho interiéry už se neskládaly z několika místností jako byty do té doby, ale prostor byl všelijak propojený, členěný, jak to známe třeba i ze současných moderních domů. Jenom ty různé výškové úrovně moc neodpovídají našim současným požadavkům na bezbariérový přístup.
1: No to je vlastně pravda. No, ten Raumplan...
2: To jsou samé schody.
1: Ano. No ale tak ten Raumplan uplatnil Los i z projektu, nebo i v projektu Vintrnicovy vily?
2: Uplatnil hlavní obytný prostor, taková obytná hala, která zaujímá celé jižní průčelí vily a je osvětlená velkými okny, se skládá z velké centrální prostory, z níž se potom stoupá po schodech do dvou menších prostorů, do jakýchsi pavlačí o půl patra výš, kde byla jídelna a pánský salon a ty byly, a přitom vlastně i nebyly odděleny. Velmi to připomíná hlavní obytný prostor slavné Millerovy vily. Hmm.
1: No a kdo si vlastně nechal Vašku Vintrnicovi vilu postavit? Jinými slovy se ptáme, kdo byl pan Vintrnic?
2: Josef Vintrnic byl právník, který pracoval mimo jiné i pro stavební firmu Müller Kapsa, tedy pro pana Millera, stavebníka té druhé zmiňované vily. Ano. A tak nejspíš asi došlo k objednávce projektu u samotného Adolfa Lose. Vilu si Josef Vintrnic nechal postavit v letech 1931-32. Manželé Vintrnicovi s dvěma dětmi potom v té vile bydleli až do války. Potom jako Židé se ovšem museli vystěhovat a pan Vintrnic s malým synem zahynuli v Osvětimi. Rodině se vila vrátila až po roce 1997 a mě po ní prováděl pravnuk doktora Vintrnice David Cisař. To jméno možná budete znát, je to známý kameraman. On mě provedl doslova po celé vile. V prvním patře se nacházely ložnice majitelů, tedy ložnice rodičů a také dva dětské pokoje. Ve druhém patře ložnice služebnictva. Dnes je tam moc zajímavá výstava o rodině Vintrnicových a také o samotné vile a v suterénu tam se nachází další byt, totiž pro správce a zahradníka.
1: No a dochoval se, teď nevím, třeba nějaký nábytek?
2: No Mirku, jenom ten vestavěný, který byl ovšem v takovýchto moderních domech meziválečné éry velmi častý a velmi oblíbený. Autorem všech interiérových prvků byl architekt Karel Lhota, který s Losem na projektu vily pro doktora Vintrnice spolupracoval. Jinak je vila vybavena nábytkem z 30. let, sice ale takovým, který majitelé dokoupili v posledních letech.
1: Se tento týden vždycky bojím zeptat, bojím se i dneska. Čemu vila slouží?
2: No, jak jsem naznačil, je zajímavé, že potomci doktora Vintrnice se v ní nerozhodli bydlet, byť by se do ní dalo vestavit i několik bytových jednotek. Pětně vilu uvedli do předválečné podoby a vytvořili z ní takové kulturní centrum. Konají se tam tedy nejen komentované prohlídky, ale i přednášky, zejména o architektuře nebo umění, dále koncerty a divadelní představení a oni sami vlastně říkají, že sice ve vile bydlí celá rodina, mají tak rádi, ale nespí v ní.
1: Aha, teď jsem o toho pomlčel, ale dobře, hlavně, že tam není pionýrský dům.
2: No bývala tam mateřská školka.
1: Musí to být dvojnásob zajímavé, mě to pořád chroustá v hlavě, v těchto prostorách třeba vidět divadlo,
2: ano,
1: slyšet koncert.
2: Je to krásné, byl jsem tam.
1: Tak děkujeme za pozvánku do Vintrnicovy vily. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: 14 hodin 23 minut. No a já vás teď pozvu k poslechu dalšího z pořadu Dvojky. Pokud s námi sledujete četbu na pokračování, tak vás čeká už třetí setkání s románem Sedmi kostelí. Tajemná zákoutí pražského Karlova, 6 chrámů a záhadný sedmý kostel, který možná existuje jen v legendách. Právě tady rozehrává Miloš Urban příběh plný napětí, tajemství a fantazie. V rámci našeho mrazivého léta na Dvojce se na toto magické místo vydáme i dnes. Nabízíme malou ukázku.
1: Vrátil jsem se ke kostelu, přistoupil ke dveřím podvěží a vzal za kliku. Zamčeno. Zkusil jsem klíče a pasovali. Zámky se jeden po druhém otevřely bez skřípání, bez protestů. Ještě jednou jsem se rozhlédl a potom jsem vklouzl do dveří. Bylo tam světlo a teplo. První, co upoutalo můj zrak, byl sloup. Nezdobený, téměř 10metrový okrouhlý pilíř s masivním soklem, nahoře s větvovým klenbových žeber, vzpínajících se ještě dobrých 5 metrů vzhůru, kde se strmě lámaly do obrácených kýlů chrámového dvoulodí. Není divu, že kostel tak učaroval Bohuslavu Balbínovi, jenž ho považoval za esenci českého stavitelství. A jak případný symbol je ten sloup, pomyslel jsem si, který samojediný podpírá všechno i sebe sama a zajisté chrání ty, kdo sem přicházejí.
0: No, četbu na pokračování z románu Miloše Urbana Sedmi kostelí, ve které v režii vlády Ruska účinkuje Jiří Švarc. Vysíláme u nás na Dvojce, vy to asi víte, protože doufám, že to sledujete, po 22. hodině. Také víte, že pak si tento odvysílaný díl můžete poslechnout na našem webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas. Já chci jenom ještě něco dodat. Nejsem Pražák, ale jestli je to ten pražský Karlov, který já myslím, tak tam je v současné době, a je tam také kostel tedy, Muzeum policie České republiky, a ředitel Radek Galaš tady minulý týden na Dvojce říkal, že tam rozhodně nestraší, teda alespoň. Ale přesto vás tam zvou a jenom připomínám, že mají vstup zdarma až do konce srpna.

0: Dvojka pomáhá.
1: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací, ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
0: Vymyká se vám z rukou rodinný rozpočet?
1: Nerozumíte si se svým dospívajícím potomkem?
0: Je péče o vaše seniory už nad vaše síly?
1: Dvojka pomáhá.
0: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
1: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
0: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
1: Formulář najdete na dvojkapomáha.cz.
2: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Teď je 14 hodin 31 minut a teď doporučuji, abyste se na chvilinku zastavili, ať už, no takhle, jestli řídíte, tak nezastavujte, ale jinak se zastavte a poslouchejte, protože to bude stát za to. Začnu od lesa. Na první pohled je to obyčejná sanitka zdravotnické záchranné služby, tak nějak vypadá. Ve skutečnosti ale nejezdí k nehodám ani k akutním případům. Vozí nevyléčitelně nemocné lidi za jejich posledními přáními. Vozí je domů, za rodinou, na svatby, na koncerty a nebo na místa, která pro ně v životě hodně znamenala, už by je nikdy neviděli. Projekt Sanitka splněných snů má za sebou už více než 200 takových cest. A právě o něm si teď budeme povídat s jeho zakladatelkou Petrou Homolovou. Petro, vítej.
1: Děkuju za pozvání, Míro.
0: Rádo se stalo, známe se, budeme si tykat. Ty jsi vlastně původem zdravotnický záchranář a pak zakladatelka a koordinátorka projektu, který se oficiálně jmenuje Sanitka splněných snů. Myslím, že ve zkráceně se to
1: Sanitka
0: někde
1: snů
0: se
1: může
0: to objeví.
1: Být.
0: Tak, ano. Přesně tak. Většina lidí si představí výjezdy k nehodám a záchranu životů. Jak se zrodil nápad vozit sanitkou lidi vlastně za jejich přáními, za jejich posledními přáními?
1: Máš pravdu, Míru, mnohdy jsou ty přání nebo ve většině poslední. Ten nápad se nezrodil v našich hlavách, tato služba funguje ve světě už řadu let, na Novém Zélandu asi 15. Já jsem jenom na to k tomu přišla úplně čistě náhodou, ten projekt se mi zalíbil, u svého bývalého zaměstnavatele jsem se snažila ten projekt nějakým způsobem oživit, aby fungoval. Úplně jsme se nesešli, nesešel se s úspěchem, jenže já a můj tým, prostě nebo ty mý přátelé, kteří mi zůstali, tak jsme se do toho projektu zamilovali, založili jsme neziskovou organizaci a provozujeme sanitku splněných snů už třetím rokem takhle sami na
0: Musela
1: sebe.
0: Musela to být pro tebe, pro vás vlastně taková jako velká změna, protože když jsi zdravotnický záchranář, každý to známe, prostě záchranka, máme jich po republice krajských plno, tak vy jedete někam, spěcháte a snažíte se zachránit lidský život. A často se to zaplať pánbu povede, protože máme záchranky na světové úrovni. Tady to je ale úplně něco jiného. Tady vy víte, že ten život nezachráníte, že jenom splníte to přání. To musí být v hlavě na přepnutí, to je prostě velikánská změna.
1: Je to obrovská změna a je to krásná změna. Každý, kdo k tomu přičichne a že u nás v našem týmu jezdí záchranáři právě, jak jsi zmínil, z krajských záchranek, z hlavního města Prahy ze záchranky, ze Středočeského kraje, ale i Jihočeského, takže máme ten tým široký, a v 90% jsou to záchranáři nebo sestřičky z paliativních týmů nějakých hospiců. A to přepnutí, co mi říkají kolegové, protože já už se teď věnuju jenom tomu, tak kolegové, kteří jezdí na záchrance, tak pro ně je to za odměnu, pro ně je to relax. Oni vyloženě vyhledávají, kdy už pojedou, protože si odpočinou jako na duši, psychicky, je to pro ně strašně příjemný, byť se to zdá nepochopitelný.
0: Ale je to také hodně smutné, nebo ne?
1: Já vždycky říkám, že my máme obrovský štěstí, nebo já mám obrovský štěstí, že tenhle ten projekt mě přišel do života. Smutné to občas je, když jsou ty přání typu, že maminka chce vidět poslední vystoupení svojí dcery, tak tam opravdu nemluvíme o tom, že se tam smějeme, ale často jsou ty přání i u starších lidí takové, že jsou v tu chvíli šťastní, my často zpíváme, smějeme se a pak ty naše klienty vrátíme domů nebo do těch hospiců, kde pak zase přichází ta realita. Ale my máme obrovský štěstí, že my si je bereme na tu jejich vysněnou chvíli, na ten čas, kdy jsou opravdu ve většině šťastní.
0: Prakticky teď. Dalo by se to hodně rozebírat, ale prakticky. Někdo nás teď slyší, a já to snad asi nedokážu ani říct, ale ví, že prostě, že umírá. A nebo, že jeho blízký umírá a ví, že má jedno velké přání. Takže co má udělat?
1: Úplně jednoduše jít na webové stránky www.sanitkasnu.cz, kde najde kontakt na mě přímo. Není potřeba vyplňovat formulář, který teda může vyplnit, když by se styděl třeba zavolat. Nebo je tam číslo přímo na mě a my už všechno začneme spolu od samého začátku koordinovat.
0: Dobře. Kolik se má připravit?
1: Nemusí si připravit vůbec nic, byť jsme nezisková organizace, tak fungujeme tak, že ty přání plníme lidem zdarma. Aby si to mohl dovolit každý, aby se nemusel bát si říct, že chce na koncert a nemá třeba koruny na ty lístky. Takže opravdu všechno zařizujeme my a jde to za námi.
0: Někdy není dost času. jestli mě rozumíš. Jak dlouho to trvá, než to prakticky vlastně zorganizujete?
1: To organizování jako takový je opravdu velmi, velmi hektický, protože my ty přání plníme, dá se říct, z týden na týden. To je standardní čas. Někdy je to plánování delší, protože mezi naše klienty patří i klienti s třeba ALS, teďkon už se o tom naštěstí hodně mluví, tak i to jsou naši klienti, tak tam toho času máme trošku víc, protože ten progres není tak rychlý, ale většinou volají, že už se ten klient zhoršuje, jestli bychom ho ještě někam nevzali. Podařilo se nám naplánovat přání i ten den. Ráno zavolali, odpoledne jsme vyráželi.
0: Mě docela překvapilo, že ta přání často nejsou nějak okázalá. Tak jaká jsou nejčastější třeba přání?
1: Já se omlouvám, že se opakuje, jestli už to někdo slyšel, ale asi to nejde říct jinak. Jsou klienti, kteří leží doma nebo dožívají doma v péči rodiny. Dojíždí tam mobilní hospic, tak ty si přejou třeba se ještě někam podívat. Chlapi, fotbaly, koncerty, manželé třeba chtějí na koncert společně. To ještě vyjíždíme ven. Měli jsme i přání ještě jednou si smočit nožky v moři. A pak jsou, takže to vyjíždíme ven, a pak jsou přání, které přicházejí z hospiců, z nemocnic, kde ti lidé nejsou doma. A tam je to přání vždycky jedno a to samé. Chci domů. Chci se ještě podívat na zahradu, na chalupku a domů. To můžu s klidem tohle říct, že opravdu to je vždycky jedno a to samé přání. Chci domů.
0: Já jsem viděl vaše propagační materiály. Konec konců, když se vás někdo rozklikne, tak je uvidí. A tam, co fotka, to příběh, který člověka vezme. Viděl jsem tam, jestli si to dobře pamatuji, dva staří lidé, muž a žena, manželé zřejmě předpokládám, že si dávali prostě obyčejnou pusu. I to je přání?
1: I to je jedno z přání, který jsme plnili několikrát, kdy nemoc rozdělí ty manželé. Často se nám fanoušci naši sledující zeptají, proč jsou rozděleni. Bohužel ne vždycky to jde, aby dožívali spolu. Každý má jinou diagnózu, vyžaduje jinou péči, takže leží někde jinde, ale byli spolu 50 let a chtějí se ještě vidět.
0: Samozřejmě.
1: Takže často, jako ano, je to časté přání, kdy slučujeme vlastně manžela, aby si mohli dát pusu, aby se mohli pohladit. A to, co ty si pamatuješ, tak opravdu byli spolu 65 let a pán říkal, Irenko, máš krásnou sponku, moc ti to sluší. A je to 3 roky a pamatuju si to.
0: Petra Homolová, zakladatelka a koordinátorka projektu Sanitka splněných snů, o tom si na dvojice povídáme. Teď si dáme jednu letní písničku, ale pak se k tomu vrátíme.
2: Český rozhlas Dvojka.

0: Na dvojce zůstává mým hostem Petra Homolová, což je zakladatelka a koordinátorka projektu Sanitka splněných snů. Musím tedy říct, že přeji nám všem, aby jsme vás nepotřebovali, ale konec konců smrt je vlastně přirozená věc. A v podstatě možná jeden, jako každý z nás, vás jednou potřebovat budeme. Je to tedy projekt, kdy plníte poslední přání. Já bych mohl tady rozebírat další přání, která tě vzala. Já se zeptám úplně jinak, kde na to berete peníze, když je to zadarmo?
1: No, jsme nezisková organizace, takže fungujeme s příspěvku dárců. My máme úžasní sledující, kteří nám často posílají drobné dary a různě nás kontaktují, když jsou nějaký charitativní snídaně v jejich firmách, takže nemáme zatím žádného velkého generálního sponzora. Hledáme, určitě najdeme, ale dá se nám pomoct klasicky zase na www.sanitkasnu.cz je QR kód nebo platební brána Darujme. Jsme rádi za každý příspěvek, žijeme právě z tohohle toho, fungujeme.
0: Tak, ale důležité je, že ten, kdo vás potřebuje, ten nemusí nic platit.
1: Vůbec.
0: Prostě je to zadarmo.
1: Přesně tak.
0: Jak vybíráte ta přání?
1: No, museli jsme si nastavit mantinely, protože s tím, jak ta služba je o ní víc a víc vědět, tak těch požadavků máme samozřejmě víc a víc. Dá se říct, že i týdně přijde jich 30-40.
0: Aha.
1: Ano, ale z toho ty kritéria splňuje třeba 5-6. Bavíme se o tom, že jsme sanitka, vždycky tam je zdravotnický záchranář, řidič s kurzem záchranné služby, máme ji plnohodnotně vybavenou jako klasickou sanitku. Takže ta podmínka je, že ten člověk je ve stavu, kdy je na místě, aby tam byl zdravotnický dohled a byl sanitkou. Jsou to lidi v paliativní péči s onkologickým onemocněním, ale paliativní péče znamená to, že můžeš to být Míro ty, a já to nepoznám, paliativní péče není strašák, lidi se toho názvu bojí, ale v paliativní péči může být člověk i několik let. Takže jsou to lidi opravdu už ve stavu, kdy jsou ležící, kdy potřebují kyslík, kdy potřebují ten zdravotní dohled. Nejsou to imobilní. To bohužel nestíháme a musíme odmítat. Nezvládli bychom to.
0: Ale tam to dokážete zařídit. Prostě.
1: Přesně tak.
0: Jsou to třeba lidi padesátníci i mladší?
1: My jsme teď měli období, kdy jsme opravdu plnili přání 80. ročník, 85. Takže opravdu plníme to napříč spektrem věkovým.
0: Řekni mě jednu věc. Ty jsi říkala, že se s těmi lidmi i dokážete zasmát třeba. Já si to neumím představit. Vy vezete člověka na koncert, budiš, AC/DC, nevím, Iron Maiden, v Hradci Králové, tuším.
1: Ano, ano.
0: 50-letý člověk, který ví, že tady dlouho nebude a vy se s ním dokážete zasmát, on se zasměje?
1: Víš, Míro, já si myslím, že nás oslovují lidé, kteří jsou s tím svým koncem nějakým způsobem smíření, takže s tím pracují jinak. Pak se určitě je skupina lidí, která nás neosloví, protože to nemají srovnaný, nejsou smíření a nechtějí se nic plnit.
0: Ano.
1: Ale opravdu ti lidé jedou domů, uvidí se tam s rodinou, jedou na koncert, takže si pouštíme třeba tu hudbu, na kterou jedeme. Máme tu sanitku už přizpůsobenou té naší službě, takže mají audio i video. Takže opravdu se zeptáme rock and roll, nebo šlágr dáme, nebo cokoliv si vyberou, tak tam vzadu hraje, nebo chtějí mít ticho. A je tam opravdu, Míro, vždycky dobrá nálada. V 90%.
0: Už jste na to trochu odpovídala před písničkou, jak to, že vás to dobí. Musíme říct, že vy jste malý tým, najímáte si stále pracovník, což jsou záchranáři, zdravotničtí záchranáři.
1: Na dohodu, ano.
0: Takže oni opravdu vidí cokoliv, jakékoliv neštěstí. Ale tohle je dobí.
1: Tam je totiž z těch lidí obrovská vděčnost a my vidíme, jak jsou šťastní. Tak si vemte, že jste celý den s někým, komu plníte přání a

0: tom životě, kdy my jsme ještě zdraví, můžeme si kamkoliv zajít, tak co je důležitý? Kraviny? Hádat se? Ne, vůbec. Jsou to opravdu okamžiky a zážitky a rodina a přátelé.
1: Jestli vás tahle služba zaujala, vyťukejte si sanitka snů, celkově sanitka splněných snů, ukáže se vám tam Petra Homolová a v podstatě už ten web vás povede. Tak pozdravuj všechny vaše spolupracovníky a řekni, že před nimi, a já doufám, že mluvím za všechny posluchače Dvojky, smekáme. Díky, že jsi přišla.
0: Já moc děkuju za pozvání. Mějte se.
2: Odpolední Dvojka.
3: Dnes s Mirkem Vaňurou.

Tak už víme, jak usíná Miraj. Mimochodem, máte čas 24. srpna, přijeli byste na Pražský hrad, představení Macbeth v rámci letních shakespearovských slavností. Budeme o to hrát v naší soutěži po písničce. Mezitím ale Pepa Maršál a zprávy přesně za 5 minut v 15 hodin. Dozvíte se mimo jiné i to, že lékárníci budou moct kvůli nedostatku léků na rakovinu prsu pacientkám vydávat i v Česku neregistrované přípravky. Je to průlom? Není to průlom? Je to úplně jedno. Hlavně, že to je a že to bude fungovat.

0: představujeme nejúspěšnější pořady dvojky.
1: Kriminálka Mirka Vaňury.
2: My když jsme začali True Crime připravovat, tak jsme si znovu a znovu uvědomovali, co všechno jsou lidé schopni si udělat.
0: Kriminálka Mirka Vaňury na dvojce.
2: Velmi těžko se s každým případem člověk vyrovnává. My máme několik rovin, proč ale kriminálku připravujeme. Máme jednu z nejlepších policií i kriminálních policií na světě. Za druhé chceme, aby to působilo, i když to slovo nikdy nechceme říct preventivně. Člověk se při poslechu kriminálky zamyslí, proč se to těm lidem stalo. A možná se začne v životě trochu jinak chovat.
1: Kriminálka Mirka Vaňury.
2: V každém člověku je dobro a zlo. V kriminálce popisujeme to zlo, ale došli jsme k tomu, že je to jenom na nás, kterou cestou se dáme.
0: Kriminálka.
1: Každou středu po 18. hodině na dvojce.
3: Bylo 15 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Lékárníci budou moci kvůli nedostatku léků na rakovinu prsu vydávat i přípravky v Česku neregistrované. A začíná oprava dálnice D11 mezi Poděbrady a Sackou. Bude jasno až polojasno, odpoledne místy oblačno, přehánky nebo bouřky a nejvyšší teploty většinou až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 40. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Dodávky léků s tamoxifenem na rakovinu prsu do Česka dál váznou. Lékárny proto budou moci vydávat i neregistrované přípravky. Do tuzemska by podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv měly v následujících dnech dorazit tisíce balení léků z ostatních zemí EU. Povolilo to Ministerstvo zdravotnictví. Podle viceprezidenta České lékárnické komory Martina Kopeckého mohou pacientky využít jakýkoliv platný předpis, který jim už lékař vystavil.
4: Podstatné je, aby ten recept byl platný. A to, jestli na něm je předepsáno to neregistrované léčivo, nebo rozpis na individuálně připravovaný léčivý přípravek, nebo ten původní registrovaný léčivý přípravek, který tady byl na trhu vlastně v minulosti, je úplně jedno. Pacientka tyto neregistrované rozdělené blistry obdrží na jakýkoliv typ receptu.
3: Hasiči ukončili zásah na skládce komunálního odpadu u Čížkovic na Litoměřicku. Na místě od včerejšího večera s ohněm bojovalo 70 hasičů, zasahoval i vrtuň s bambivakem a těžká technika. Podle krajského mluvčího Petra Pelikuse hasiči předali požářiště majitelům skládky. Ještě další dva dny zůstane na místě jednotka dobrovolných hasičů. Večer začne oprava úseku dálnice D11 mezi Poděbrady a Sackou ve směru na Prahu. Výměna povrchu na 14 kilometrech bude trvat 2,5 měsíce. Úsekem budou auta projíždět ve dvou zúžených pruzích. Ředitelství silnic a dálnic za práce zaplatí přes 915 milionů korun, řekla jeho mluvčí Petra Drkulová.
5: Na dálnici D11 začínáme letošní největší plánovanou opravu. Ve středu v 7 hodin večer zahájíme práce na instalaci dopravního značení. V obou směrech tím omezíme provoz v jednom jízdním pruhu. S instalací značení skončíme nejpozději v 7 hodin ráno, abychom nekomplikovali ranní špičku.
3: V dalších dnech bude instalace značení pokračovat. Samotné práce začnou 10. srpna. U Bezdězu v úterý večer zahynul motorkář. Policie tragickou událost a její okolnosti prověřuje. Podle mluvčí policie Ivany Balákové motocyklista porušil několik silničních pravidel.
6: V této souvislosti apelujeme nejen na motocyklisty, ale na všechny účastníky silničního provozu, aby zbytečně nehazardovali s životy svými ani s životy druhých.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer místy až oblačno a přijdou přehánky nebo bouřky, mohou být i silné. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 40 a v 1000 metrech na horách kolem 30. Stále platí varování před velmi silnou až extrémní zátěží teplem.
0: Doprava.
3: Na příjezdu do Brna po D1 směrem od Prahy pojedete pomaleji v úseku mezi sjezdy na Vídeň a Bratislavu. Celé je to asi na čtvrt hodiny. Na 33. kilometru D2 směrem na Brno se po požáru kamionu na 33. kilometru jezdí pouze jedním pruhem. Brzdí se na 39. a celé je to na 20 minut. A s omezením provozu počítejte na stem 26. kilometru D5 směrem na Prahu. Hasiči tam zasahují u hořícího osobního auta. Zprávy končí do třetice. Mirek Maňura.
7: Jezděte opatrně, Pepa Maršál přijde za 56 minut. To bude 16 hodin. Teď je teprve 4 minuty po 15. Vy posloucháte Dvojku. Svátek má Kristián, ještě jednou všechno nejlepší. A jen co dohraje kapela Mandraže, Motýly, tak budeme soutěžit.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
1: Tak už jsem říkal před zprávami, že hrajeme o dvě vstupenky na letní Shakespeareovské slavnosti na Pražském hradě. Je to konkrétně na představení Macbeth, které se odehraje 24. srpna. Takže vy, kteří máte šanci do Prahy přijet a máte zájem vidět toto představení, tak můžete soutěžit. V letních měsících vyrážíme do přírody častěji, tak pro vás bude určitě užitečné poslechnout si v Meteoru další povídku, ve které řeší Sherlock Holmes zločin vědeckou metodou. Tentokrát v ní hraje hlavní roli jedovatý exotický motýl. Tady je krátká ukázka a vy poslouchejte pozorně.
2: Ještě štěstí, že v Evropě se může člověk setkat s tímto roztomilým motýlem zřejmě jen u vás.
3: Zřejmě, ale nemyslete. Takový bourovčík dokáže u nás také pěkně potrápit.
2: Tak toho motýla neznám.
4: Je to housenka, milý vocné. Taumatopea processiones. Bourovčík toulavý žije v dubových lesích.
3: Za času našich dědečků znemožnil úplně výlety Pařížanů do Buloňského lesa. Les byl zamořen jedovatými chloupky bourovčíku a ty způsobovaly záněty sliznic, očí a pokožky.
2: To je pozoruhodné. Řekl bych, že vaše zubní praxe je proti tomu koníčku dosti nudná.
3: Myslíte?
4: Pokud si vzpomínám, tak mé návštěvy u zubařů nebývaly nijak nudné.
1: Ano, to je pravda, ale nechme jak Holmesa, tak doktora Watsona stranou. A teď se vás tedy ptáme na zásadní otázku, kde žije bourovčík toulavý? Kde žije bourovčík toulavý? Zaznělo to tam, tak nám to napište na 702-222-220. Ještě jednou radši 702-222-220. No a nezapomeňte se podepsat.
0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
5: Na dvojce.

0: Tak už napište, my jsme se ptali, kde žije bourovčík toulavý. Tady je správná odpověď.
1: Haumatopea processionis, bourovčík toulavý, žije v dubových lesích.
2: Za času našich dědečků znemožnil úplně výlety Pařížanů do Buloňského lesa.
0: Ano, tak, samozřejmě v dubových lesích, slyšeli jste správnou odpověď, dvě vstupenky na letní Shakespeareovské slavnosti na Pražském hradě, konkrétně na představení Macbeth 24. srpna získává Petr Kohout. Vědecký magazín Meteor vysíláme v premiéře na dvojice každou sobotu po 8 hodině ráno. Pokud si o víkendu rádi přispíte, tak máme ještě odpolední reprízu po 15. hodině. No a samozřejmě všechny díly najdete na webu dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.
3: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
4: Na dvojce.

0: Léto s odpolední dvojkou.
1: Prázdninové zážitky, příběhy a inspirace.
2: Tak a teď si nás zesilte. I vy, ano, už vás vidím, i vy, kteří máte rádi pivo, zesilte si nás. To se vyplatí. První letošní burčák budou totiž vinaři nabízet už o tomto víkendu. To je slovo do pranice. Jeho cesta ale začala už včera, 4., ještě před svítáním ve vinicích u Dolních Dunajovic, což je na Břeclavsku. Sběrači tam totiž zahájili vinobraní nejranějších odrůd hroznů. Musíme tam být s mikrofonem Českého rozhlasu. Dneškem pro nás začalo vinobraní. Vlastně od brzkého rána, tak jsme tady ve vinohradě, sbíráme hrozny na burčák.
3: Ukazuje agronom Martin Novosad, jak s dalšími střihači sbírají hrozny. Berou všechny.
2: Protože mají už správnou zralost a taky jsou ty hrozny 100% zdravé, takže nemáme důvod jakoby ty hrozny nějak probírat nebo třídit. Prostě sbíráme všechno, stříháme to do kýble.
3: Odrůda augustovský je raná a hodí se na burčák. Letošní sklizeň hroznů začala kvůli horkům asi o týden dřív oproti dlouhodobému průměru, doplňuje ředitel vinařství Šoto Valtice David Šťastný.
4: Ta druhá stránka je to prostě příroda, je to přírodní proces a ty sucha nám způsobily to, že nejen máme škody na mladých výsadbách, které nám některé uschly, ale hrozny budou mít méně šťávy, to znamená nižší výlisnost bude. Jo, to znamená, bude méně hroznů nebo méně toho vyrobeného vína v letošním roce na Moravě, i když možná ještě hodnotím předčasně.
3: Sezbírané hrozny převezl traktor do lisu.
4: Takže hrozny teďka potřebujeme co nejrychleji vylisovat a zachladit. Říká se tomu vlastně řízené chlazené kvašení, to znamená my ten mošt co nejrychleji musíme schladit, protože i ty extrémní horka, které teďka jsou, vlastně způsobily to, že nejen, že nám hrozny dozrály, ale i při sběru je lepší, když ten hrozen je chladnější, není ještě takzvaně uvařený, takže vlastně co nejrychleji potřebujeme dostat do lisu, zachladit a čekat na to ty 3-4-5 dní, jo, aby to mohlo fermentovat. No a poté vlastně máme ten hotový burčák.
3: První burčák si budou moct lidé koupit v pátek. Cena bude stejná jako loni. Z Dolních Dunajovic Aneška Hlávková, Český rozhlas.
0: Léto s odpolední dvojkou.
1: Prázdninové zážitky, příběhy a inspirace.

0: dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Noční můry ožívají.
1: Každý stín může být nebezpečný.
0: Mrazivé léto na dvojce.
2: Radioservis představuje
3: audioknihu Pastvina zmizelých.
4: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
3: Kam se poděli?
5: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
3: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
6: Je to pěkně zamotaný.
3: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Prstem po mapě
1: s Petrem Horkým
0: na Dvojce.
2: Dnes se s Petrem Horkým, Petře, vítej.
3: Krásný den.
2: Vydáme na místo, kde se můžete postavit na břeh a dívat se hned na tři moře najednou. A co je ještě zajímavější, jejich vody mají někdy tak odlišnou barvu, že to vypadá, jako by se vůbec nechtěli smíchat. O jaké místo jde, to už ví právě Petr.
3: Na samém jihu Indie leží městečko Kanyakumari. A je to jedno z mála míst na světě, kde se potkává Arabské moře, Bengálský záliv a Indický oceán. A když máš štěstí na počasí a na mořské proudy, tak opravdu můžeš vidět, že každá z těchto vodních ploch má trošičku jinou barvu a charakter.
2: No a to mě vysvětli, ne, to nám vysvětli. Jak je to možné, že voda není všude stejná?
3: To je na tom ta krása právě. Každé z těch moří má jinou teplotu, jinou slanost a přichází odlišnými mořskými proudy. Uh-huh. A to už máš to jasné, když budeš doma v kuchyni míchat prostě různé krémy, různé džusy, tak to chviličku trvá, než se to promíchá. Bengálský záliv do sebe přijímá obrovské množství sladké vody z velkých asijských řek. Arabské moře má zase jiné proudění a Indický oceán přináší svoje vlastní vlastnosti do tady tohoto, do téhle míchání. A když se všichni tři potkají, tak prostě chvilku trvá, než se to dokonale promíchá a na tom cípku na jihu Indie to můžeš za dobrých podmínek pozorovat.
2: Takže ne možná kuchyň, ale je to taková zeměpisná laboratoř. Přímo pod širým nebem.
3: Ano, ano. A ještě jedna zajímavost. Kanyakumari je jedním z mála míst na světě, kde můžeš taky pozorovat jak východ, tak západ slunce nad mořem. Je to zkrátka obklopené tou mořskou hladinou. A při úplňku se třeba někdy stane, že na jedné straně se pozoruje zapadající slunce a na druhé straně současně vycházející měsíc. To zase díky té zeměpisné poloze. A místní lidé o tom hovoří, jakože to je mimořádně krásný zážitek.
2: Takže, abychom to dali dokupy. Tři moře, dvě nebeská tělesa. A jedna zeměpisná perlička?
3: Ano, je to krásná připomínka toho, že ani oceány nejsou jednolitou modrou plochou na mapě, tak jak to známe ze školy. Každé moře má svůj příběh, svůj charakter a někdy nám příroda umožní, abychom se na to mohli podívat a uvědomit si to.
2: Když takhle vždycky tady vyprávíš, tak já dostanu takovou cestovatelskou. Vůbec se ti nedivím, že jsi cestovatel. Jo. Protože jenom tohle vidět, to je prostě zázrak.
3: Jo, děkuju za to. Je to krása, protože člověk najednou hromadu aspektů toho, co žije, může vidět, jak mu to ta planeta sama nabízí.
2: Petr Horký.

0: Nám jako trochu připomíná ten druhý hlas, jakože někdo jako kvílí v neštěstí nějaké, že to je. Doví, jestli to připomíná také tak Štefanu Hanžákovi z Českého hydrometeorologického ústavu. Jako, jestli nemá chuť si také zakvílet, jak vypadá teď to počasí. Štefane, dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Nerozuměl jste tomu tak, že by to bylo jako...
1: Ne, asi ne.
0: Tak to je, tak to je dobře. No, počasí je takové nevyspytatelné, protože my jsme třeba ve východních Čechách, konkrétně v Hradci Králové, čekali tu bouřku. Pravda, nepřišla, byli jsme rádi, ale nekáplo tam vůbec. A zahrádkáři zase museli zalévat. Tak jak to bude vypadat dneska večer?
1: Tak zatím aktuálně máme většinou jasno až polojasno, právě v Čechách, respektive i na západní Moravě. Tam máme na některých místech až oblačno, dokonce se už ojediněle vyskytují nějaké přehánky nebo i bouřka. Ale všeobecně teploty jsou velmi vysoké. V Čechách už sice malinko chladněji, ale stále od 33 do 37. Naopak na Moravě máme stále 630 až 40 stupňů. Ve Strážnici jsme zaznamenali 41 stupňů Celsia, takže pravděpodobně nejvyšší teplotu dnešního dne. No a postupně k tomu večeru, tak oblačnosti by mělo přibývat, zejména v Čechách, a počítáme, že místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Dali jsme zatím žlutou výstrahu na bouřky, to znamená ty nárazy větru v bouřkách můžou dosahovat kolem 70 km v hodině. Můžou se objevit i menší kroupy nebo přívalové srážky.
0: Takže tak. Dnes teď si na vás zahrají trochu. Přátelé, bude tropická noc, že mám pravdu?
1: Je to tak, je tomu tak.
0: A to znamená, nepůjde to pod 20 stupňů. A jaké bude zítřejší ráno v republice?
1: Tak ráno už počítáme, že bude v Čechách, by mělo být hodně oblačnosti, většinou oblačno až zataženo a bude se obývat místy déšť, ale úplně k tomu ránu spíš bude postupně zesilovat. Na Moravě ve Slezsku by mělo být stále ještě víceméně polojasná až skoro jasná obloha, ale podobně jako budeme mít i teď v noci, respektive i večer aktuálně, tak ty přehánky bouřky můžou být hlavně v té centrální části našeho území, to znamená Vysočina, východní Čechy a ta západní Morava. Možná čas se rozšíří i do Čech, ale postupně ty srážky by měly být na zítra na většině území. Ty teploty už by měly být nižší. Počítáme, že bude většinou 27 až 32 stupňů Celsia a ve východní části Moravy a Slezska ještě 32 až 37 stupňů, v 1000 metrech na horách už kolem 24, v Beskydech ještě kolem 28 stupňů Celsia.
0: No takže vlastně takový hezký den, kdo by nechtěl, aby trošku sprchlo, a navíc ty teploty budou přece jen příjemnější zítra. Je to
1: přesně
0: tak?
1: Tak, přesně tak.
0: Tak děkujeme za tu předpověď. Štefane, dneska byste měl poslouchat Kávu od čtvrté, víte to?
1: Nevím přesně, ne? Ale no, můžu.
0: Jeden z ředitelů vašich tady dneska bude odpovídat na to, jak se předpovídá, tak se třeba ještě něco dozvíte navíc.
1: Děkuji za informaci.
0: Ano, děkuji, tak to má, to jsem vám jako tak jako, jsem vás upozornil, abyste věděl, koho máte po 17. hodině z vašich kolegů chválit. Děkujeme moc, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkuji také, naslyšenou.

0: Ano, tak to byly schody z nebe a teď to budou zase schody zpátky k mrakům.
1: Protože ano.
0: Ano, byl tady před chvilkou Štefan Hanžák, tuším, teď jsem s ním dělal rozhovor, a on neví, kdo je ředitelem předpovědi počasí. Teresko, ten zastýbová u mikrofonu.
1: Dneska odpoledne, tak je to Radek Tomšů a ten konkrétně je ředitel předpovědní služby Českého hydrometeorologického ústavu, takže asi má na starosti úplně všechny předpovědi, které vycházejí a lidi, které je dělají, ale zeptám se vlastně Radka Tomšu, co přesně to znamená, a bavit se budeme o počasí letošního léta. Jakou jsi měl předpověď, nebo jakou říkal pan Hanžák na zítřek předpověď?
0: Bude pršet, všude bude pršet, tak schválně.
1: Dobře, a bude teplo.
0: Malinko se ochladí na těch 27.
1: No ale 26. I tak je to letošní léto extrémně horké, ano. Takže to zmíníme samozřejmě, ale dostaneme se i k novému předpovědnímu systému Českého hydrometeorologického ústavu, který se zjednodušuje, abychom ho my
0: pochopili.
1: Lépe chápali, ano, takže si neříká třeba zpočátku, ale ráno, to už si určitě zaznamenal, já u našich zprávařů taky, no, včera Pepa Maršál říkal, ráno bude a neříkal zpočátku.
0: Jo, a ono zpočátku znamenalo ráno.
1: No, vidíš, Míro.
0: Dobře, tak budeme zasilovat.
1: Vidíš, takže je to potřeba vždycky to zjednodušit.
0: Vždycky se něco dozvíme v kávě o čtvrté. Mirek Vaňura se stává posluchačem, těším se na vás v 18 hodin u zajímavého dílu Kriminálky a dvojce teď. Vévodí Bon Jovi a potom přijde to hezčí. Tereza Stýblová u mikrofonu dvojky bude mít pod palcem počasí, poručíme větru dešti, tak si na to. Počkejte a hlavně dál poslouchejte dvojku. This Romeo is bleeding,

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty.
1: Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali
0: Taťána Medvecká,
1: František Kinský,
0: Saskia Burešová,
1: Miroslav Hanuš,
0: Lucie Výborná,
1: Jakub Kvášovský,
0: Naďa Konvalinková,
1: Daniel Stach,
0: Jaroslav Svěcený
1: a Martin Mišička.
0: Vyberte absolutního vítěze.
1: Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru Šarm, Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti,
0: nebo také na e-mailové adrese charm@rozhlas.cz.
1: Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor,
0: chytrý telefon,
1: DAP rádia a další ceny.
0: Více informací na www.šarmantníosobnost.cz.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Čekají na konci jejich cesty odpovědi. Matka s dcerou vyrazí na své ráznou jízdu tátovou Volhou ve filmu Jiřího Vejdělka. ČT2. Zlatý důl se může brzy stát smrtelnou pastí. Premiéra katastrofického filmu Zlato. A ČT Art. Životní příběh a role slavné české herečky, která dokázala během své kariéry obsáhnout působivou šíři ženských charakterů. Dokumentární portrét Alena Vránová, Role mého života. Středeční večer s Českou televizí.
4: Zažijte komfort, který nezná hranice, a vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky, zamilujte si je taky.
5: Bylo 16 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka.
5: Výma východu a západu hrozí v Česku silné bouřky. Přes 5000 obyvatel Prahy 6 zůstává kvůli havárii vodovodu bez pitné vody. Zítra bude v Čechách oblačno až zataženo, místy přehánky a bouřky, na východě zpočátku méně oblačnosti. Nejvyšší teploty většinou do 32 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Silné bouřky se dnes odpoledne a večer objeví na většině území Česka, vyjma východu a západu. Doprovázet je může nárazový vítr, přívalový déšť i krupobytí. Ve čtvrtek ráno a dopoledne se do centrální části Česka bouřky vrátí a stejně jako dnes se budou posouvat od jihu k východu Čech a severu Moravy a Slezska. Riziko vzniku požáru stále platí. Kvůli havárii vodovodního řadu v Praze 6 zůstává bez pitné vody 5,5 tisíce odběratelů v Liboci, na Veleslavíně a ve Vokovicích. Náhradní zásobování pražské kanalizace a vodovody zajišťují cisternami. Podrobnosti přidává mluvčí společnosti Tomáš Mrázek.
6: K zákazníkům z dané lokality doporučuji sledovat webové stránky pvk.cz, kde v sekci havárie je přesný rozpis lokalit, kde jsou ty problémy s vodou. Zároveň tam najdou adresu, kde je náhradní zásobování s pitnou vodou. Končení havárie předpokládáme ve čtvrtek okolo 13. hodiny.
5: Vývoz vojenského materiálu z Česka vzrostl loni meziročně téměř o čtvrtinu na víc než 112,5 miliardy korun. Oznámilo to Ministerstvo průmyslu a obchodu. Resort v loni udělil 1895 licencí k vývozu vojenského materiálu do 98 zemí. Nejvíc licencí bylo uděleno pro export na Ukrajinu. Policisté prověřují dopravní nehodu poslance Filipa Turka z motoristů kvůli podezření z ublížení na zdraví z nedbalosti. Nikoho neobvinila. Došlo k ní v křižovatce u náměstí IP Pavlova v Praze. Turkovo auto se střetlo s nemocničním vozem a ten při průjezdu křižovatkou houkal. Pokračuje mluvčí pražské policie Eva Kropáčová.
7: V souvislosti s dopravní nehodou, která se stala v pondělí 13. července u náměstí IP Pavlova, policisté na základě pokynu státního zástupce zahájili úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti a zažádali o provedení znaleckého zkoumání.
5: Ve Strážnici na Hodonínsku byl dnes třetí den po sobě překonán absolutní teplotní rekord pro Moravu. Odpoledne tam meteorologové naměřili zatím rovných 41 stupňů. Teplota tam může do pozdního odpoledne ještě dál stoupat.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
5: Zítra bude v Čechách oblačno až zataženo, místy přehánky a bouřky i silné. Na východě území bude zpočátku méně oblačnosti. K večeru bude oblačnosti i srážek od západu ubývat. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska ještě 32 až 37 a v 1000 metrech na horách bude většinou kolem 24 a stále platí varování meteorologů před velmi silnou až extrémní zátěží teplem.
0: Doprava.
5: Velmi opatrně na stém 32. kilometru D1 směrem na Prahu. U středových svodidel něco patrně hledá motorkář. Jehož motorka stojí na krajnici. V opačném směru se jede pomaleji od stého 82. kilometru až k omezení na stém 96. u D2. Osobním autem je to na 40 minut. A opatrně na 74. a 5. kilometru D3 směrem na Prahu. V levém pruhu je nějaká překážka, policie jede na místo. To byly zprávy, teď Tereza s kávou o 16:00.
8: Přeji vám krásné středeční odpoledne. Při poslechu dvojky horké letní odpoledne musím porotknout. Dnes se budeme v kávě o 16:00 povídat právě o počasí letošního léta. To nám připomíná, že počasí nebo předpověď počasí vlastně není jenom otázkou toho, jestli si máme na zítřek připravit deštník nebo spíše sluneční brýle, ale spíše jak reagovat na vysoké teploty, sucho. Budeme se dnes bavit o tom, co vlastně všechno ukazují, například rozsáhlé požáry v Evropě, jestli to, že extrémní počasí může mít opravdu velmi vážné a dlouhodobé následky, jak velkou tepelnou zátěž právě teď představuje počasí pro naše zdraví, co nám o tom může říct nový systém výstrah Českého hydrometeorologického ústavu, jak je třeba možné, že velký lesní požár dokáže vytvořit také vlastní bouřku a dokonce urychlit šíření plamenů. No a také se dotkneme jiného změněného předpovědního systému nebo předpovědí počasí, které už i teď můžete slýchat pravidelně na dvojce. Mým hostem je Radek Tomšů, ředitel předpovědní služby Českého hydrometeorologického ústavu, kterého zdravím do studia v Ústí nad Labem. Dobré odpoledne, pane řediteli.
9: Přeji hezké odpoledne.
8: Kdybyste si měl vybrat ideální počasí, které by teď mohlo panovat, tak jaké by to bylo, pane řediteli, aby ulevilo přírodě, ulevilo nám všem?
9: Tak asi ideální v tuto chvíli s ohledem na ostatní bych si přál, aby se nám trošku ochladilo a přestože samozřejmě je léto, tak ty teploty jsou neobvykle vysoké a přece jenom i trochu srážek, protože těch máme v poslední době výrazný nedostatek, takže určitě bych si přál, aby jich bylo více.
8: A zítra by mělo pršet. To sedí, ta předpověď, kterou jste před chvilkou slyšel.
9: Pršet by mělo, ale já se obávám, že ten deficit je natolik velký, že ty bouřky, které jsou velmi nerovnoměrné, nám to nějak moc nevylepší.
8: Radek Tomšů, ředitel předpovědní služby Českého hydrometeorologického ústavu. Dnešní hostka by o 16:00. Ptejte se jako vždy na e-mailu dvojka@rozhlas.cz. Hezké odpoledne a dobrý poslech.
0: Český rozhlas Dvojka.
10: Rádio, které vás baví.

0: Počasí letošního léta, téma kávy o čtvrté, kterou posloucháte na Dvojce. Hostem je Radek Tomšů, ředitel předpovědní služby Českého hydrometeorologického ústavu. S mým kolegou Mirkem Vaňurou jsme tady vlastně do éteru spekulovali o tom, co přesně máte, pane Tomšu, na starosti. Jestli všechny předpovědi, které vycházejí, tak co ta vaše funkce obnáší?
1: Tak je to tak, všechny předpovědi, které jsou jak meteorologické, tak ale i hydrologické, to znamená jak meteorologové, tak hydrologové, kteří se starají o předpovědi na území České republiky, tak v podstatě spadají po mně i v jednotlivých regionech, takže třeba tady v Ústí, kde sedím, ale například i v Ostravě, v Brně a tak dále.
0: Mm-hmm. To je velká zodpovědnost. Jste taky člověk, který dostává rychle zpětnou vazbu. Teď mám na mysli to, že jak to, že ta předpověď zase dneska nevyšla a tak dále i od jaksi spotřebitelů nebo zákazníků, kteří si od vás předpovědi počasí objednávají.
1: Je to tak, přichází denně, a to jak v profesionální, tak i v osobní rovině, takže setkám se s tím v podstatě celý profesní život. A je to opravdu takřka na denní bázi, mi někdo zpětnou vazbu dává.
0: Jak je to letos v létě, kdy panují extrémní teploty a vlastně všichni očekáváme už ochlazení, déšť, jsme z toho nervózní a stále to nepřichází. Byť se tam vždycky nějaký déšť někde objeví, pak někdo zase říká, že nakonec nepršelo, tak dostáváte, jak se tu zpětnou vazbu, častěji než jindy?
1: Asi ano, protože samozřejmě současné počasí, které panuje v letním období zhruba od června, tak je předmětem mnoha diskuzí, takže je to samozřejmě poměrně neobvyklá situace. My jsme samozřejmě v minulosti naměřili třeba 40 stupňů jako letos, ale letos se to stalo v každém měsíci v červnu, v červenci i teď v srpnu, takže to samozřejmě je předmětem řady diskuzí a zpětná vazba je, tak říkajíc, na denním pořádku.
0: Včera jsme vysílali zprávu, že všechny stanice v České republice překonaly teplotní rekordy pro 4. srpen a přes 40 stupňů se dostaly na 10 místech, nejvíce v Jihomoravské Strážnici, kde bylo bezmála 1,40. Takže ten včerejšek byl zároveň prý prvním zaznamenaným dnem na Moravě také s teplotou nad 40 stupňů Celsia a teploty by rozhodně v těch dalších dnech, včetně dneška, neměly klesat. Je tedy to letošní léto opravdu extrémní i z pohledu vás jako meteorologa, z toho dlouhodobého hlediska?
1: Tak určitě, já jsem někdy asi před rokem říkal, že není daleko doba, kdy budeme pravidelně překonávat 40 stupňů Celsia a nečekal jsem, že to bude tak rychle, že se to v úzovkách povede tento rok každý měsíc. To je velmi neobvyklé a vlastně dnes opět ve Strážnici překonali rekord, naměřili tam 1,40 stupňů Celsia, takže skutečně se zdá, že letošní počasí se významně vymyká tomu, na co jsme byli na našem území zvyklí.
0: Sám se řekl, že vás překvapilo, že to je tak rychle, ten nástup těch horkých tropických dní. Co zatím stojí, za tím současným horkým počasím a suchem?
1: Tak dá se říct, že samozřejmě primárně vždycky je to nějaká synoptická situace. Ta současná v podstatě přináší to, že nad severní Afrikou je dlouhodobě velice teplý vzduch, letos abnormálně teplý. Ten se přes Španělsko a západní Evropu dostává až k nám a v minulosti to bylo tak, že i tam se dostával, ale většinou k nám až nedoputoval. A letos opakovaně se dostává až k nám a přináší to právě takto vysoké teploty. Vlastně už jsme měli v červnu, na konci července a teď na začátku srpna se vypadá, že minimálně do poloviny srpna se těch vysokých teplot, tak říkajíc, nezbavíme.
0: Mm-hmm. Tak teď jste vlastně už udělal tu velice přibližnou předpověď na další dny a týdny. Ten závěr prázdnin, je vůbec možné to odhadnout teď, jestli třeba v té druhé polovině srpna už se teploty vrátí alespoň do dlouhodobého normálu?
1: No, je to možné, protože skutečně ta poslední dekáda je ještě relativně daleko, máme to více jak 15 dnů a skutečně tam může dojít k tomu, že se vrátíme buď na normál, nebo dokonce i lehce pod normál, je to ještě poměrně daleko, nicméně zatím ty nejbližší výhledy na těch zhruba 10 až dní až 2 týdny tak vypadají tak, že skutečně až na drobná ochlazení, jako teď bude například v pátek, tak se nedočkáme opravdu nějakého významnějšího ochlazení a teploty budou dál výrazně přes 30 stupňů Celsia.
0: Co jsou v současné době při předpovídání i takto extrémního počasí pro vás, pro meteorology, největší nejistoty?
1: No, dá se říct, že odhadování úplně těch nejvyšších teplot není úplně ten, řekněme, obor, který bychom měli každodenně, protože skutečně k těm situacím docházelo jednou za několik let. A ty zkušenosti, samozřejmě to, co dává model, je jedna věc, ale druhá věc je to, jak se to skutečně projeví v tom terénu, a i ty minulé dny ukázaly, že na některých místech může být ještě maličko teplej, protože skutečně i ten zemský povrch pravděpodobně dosti akumuluje teplo. Na některých místech dochází k nějakým lokálním efektům a ty nám ještě zvyšují i tak vysoké teploty, a na to my jsme tady skutečně jako dlouhodobě nebyli zvyklí. Jedna situace za 10 let, když bylo 40 stupňů nebo se to blížilo 40 stupňům, tak byla, řekněme, málo na nějakou zkušenost, a teď se zdá, že se trošku posouváme jako s celým tím klimatem blíž k tomu Středomoří, a to pro nás bude i nová zkušenost. Takže samozřejmě časem asi budeme více zvyklejší na to předpovídat i takové hodnoty, ale v tuhle chvíli se snažíme dělat to nejlépe, co umíme.
0: Čili předpokládáte, že to nebude v budoucnosti výjimečné takové horké léto?
1: Tak asi to tak bude, protože skutečně projekce klimatických modelů se zatím vyplňují a k tomu oteplování dochází a zjevně i nadále docházet bude. Takže je možné, že prostě v budoucnu, a projekce jsou takové, že se do konce století oteplí o několik stupňů, takže je možné, že skutečně novým normálem bude, že v létě bude v průměru přes 20 stupňů, což zatím jsme víceméně neměli, a ty maximální teploty budou běžně mezi 30 a 40 stupni, což jako ještě v 60. letech minulého století bylo velmi netypické a v podstatě velmi vzácné.
0: Radek Tomšů, ředitel předpovědní služby Českého hydrometeorologického ústavu, je hostem dnešní kávy o čtvrté. V našem povídání pokračujeme za chvilku. Jestli máte otázky, tak se ptejte na e-mailu dvojka@rozhlas.cz.
2: Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace. Dnes s Terezou Stýblovou.

0: O počasí, zejména toho letošního léta, si dnes povídáme v kávě o čtvrté s Radkem Tomšou, ředitelem předpovědní služby Českého hydrometeorologického ústavu, a dotkneme se také změn, které Český hydrometeorologický ústav od července nabízí. Je to jednak v samotných předpovědích počasí, ale i v systému výstrah. Proč jste, pane řediteli, přešli od systému, který byl založen hlavně na naměřených hodnotách, k systému, který více zohledňuje dopady očekávaného počasí?
1: Tak jsou to v podstatě zkušenosti, které nás vedly k té změně s tím systémem, a nejenom naše, ale i zahraniční. Obecně je to tak, že ty výstražné systémy se dnes více orientují na skutečný dopad na lidi, takže není to jenom o tom, že dosahujeme nějaké hodnoty, ale je to i o tom, že by to mělo mít nějaký dopad na ty konkrétní lidi, a skutečně ta výstraha by měla být výstrahou v tom smyslu, že upozorňuje na nějaké nebezpečí, které těm lidem skutečně hrozí.
0: Můžete dát nějaký konkrétní příklad, jak to třeba vypadalo loni v létě, když teploty přesahovaly třeba 35 stupňů Celsia, a letos?
1: Dal bych příklad, my jsme vlastně nově zavedli tepelnou zátěž člověka, to znamená, máme více zohledněno, jak skutečně teploty, a nejen teploty, na člověka působí, protože dříve skutečně to bylo pouze o teplotách, a nyní je to i o tom, jaká při těch teplotách je například vlhkost, protože daleko jiné podmínky panují pro člověka v momentě, kdy vlhkost je nízká a ta zátěž je poměrně malá, a naopak, kdy současně s tou vysokou teplotou je i vysoká vlhkost, tak samozřejmě to zatížení organismu je v tu chvíli daleko větší. Člověk nemůže vlastně odpařovat ten pot a cítí vlastně ten pocit dusna daleko hůře.
0: Mm-hmm. Jsou tam i doporučení třeba, co by měl člověk v takovém dni parném a horkém dělat?
1: Samozřejmě doporučení jsme dávali vždycky, teď jsme se snažili ještě malinko upravit i s ohledem na to, co vlastně se ve skutečnosti děje, to znamená, vždycky nějakým způsobem se odhaduje, dělají to vlastně všechny služby, to chování těch lidí, to znamená, dávají se různá doporučení k tomu, co zajistit, jako v případě silného větru, a jak se chovat třeba například v případě těch vysokých teplot, co dodržovat a jak se při takovém počasí řídit.
0: To znamená, že při vydání výstrah posuzujete nejenom teplotu, vítr nebo množství srážek, ale to, jaké následky právě takové počasí může mít. Ty výstrahy může úplně běžný člověk, jak se najít, kde přesně, jak se k ním dopracovat, když si to chce zjistit, kromě toho, že je slyšíme třeba v médiích.
1: Tak snažíme se to do lidí dostat různými způsoby, a ať už jsou to sociální sítě, tak samozřejmě standardně naše aplikace v telefonu, kterou už dneska vlastní spoustu lidí, takže formou notifikace jim přijde výstraha na nějaký ten jev. Dále samozřejmě na našich stránkách a samozřejmě prostřednictvím médií veškeré výstrahy jdou směrem k lidem, a všemi kanály se snažíme tak, aby opravdu lidi ta výstraha neminula, a snažíme se být i rychlí, protože to je samozřejmě v případě třeba náhlých bouřek to nejdůležitější.
0: Mm-hmm. Také od července nabízíte nové textové předpovědi. Proč jste se rozhodli jejich podobu změnit a třeba více využívat informace, méně piktogramů?
1: Tak je to takový dlouhodobý úkol v podstatě, protože některé ty formulace se používaly už strašně dlouho a možná už někdy od druhé poloviny minulého století a používaly se de facto dodnes. Nicméně my jsme na základě průzkumu zjistili, že lidé často nerozlišují mezi tím, co je ojedinělé a co je místy, a z toho důvodu jsme se snažili v těch posledních, dá se říct, měsíci, to znamená, kdy nastala ta změna, nebo posledních dvou měsících, přinést trošku výraznější změnu do té mluvy, a tak, aby lidé skutečně z toho, co vlastně my píšeme, pochopili, o co se jedná. To znamená, aby opravdu to bylo blíž těm lidem, aby z té definice toho, co my tam se snažíme vysvětlit, aby lidé opravdu pochopili, jaké to počasí bude.
0: Jako ojedinělé a místy, to je velice časté, jak se jde na přetřes mezi i lidmi, že se o tom baví. Tak co to konkrétně znamená a jak jste to nahradili nebo zjednodušili v předpovědích?
1: Tak snažíme se to trošku opsat lidskými slovy. To znamená, to ojedinělé v podstatě znamenalo velmi nízký výskyt mezi v podstatě do nějakých asi 30%. Místy nad 30% území, to znamená 30% a více. Takže, ale zjistili jsme třeba z těch průzkumů, že lidé si často myslí, že ojedinělé více než místy. Jo. Takže i z toho nám vyšlo, že vlastně není asi úplně žádoucí to takhle používat, protože řada lidí to zaměňuje a ano, byly takové hlasy, kteří říkali, že ti lidé se to přece nemusí naučit, ale v podstatě se to nenaučili za více než 50, možná 70 let, jo, stejný to bylo v podstatě s rozdílem mezi náledím a ledovkou. Mm. Jo, já to dodnes často slýchám i na zelené vlně, prostě si to lidé pletou, jo, protože ty jevy jsou kompletně jiné. Samozřejmě my jsme zase v těch výstrahách a to je i propojené, že jo, samozřejmě s předpověďmi počasí.
0: No a jaký je rozdíl mezi náledí a ledovkou, tedy, když jste se toho dotkl?
1: V podstatě
0: pro obyčejné jasně. smrtelníky, kteří vyráží z domu a teď očekávají náledí ano. nebo ledovku.
1: Přesně tak, pro normálního člověka je důležité, že je kluzký povrch a to jsme v podstatě zohlednili v těch výstrahách, takže my teďka tam máme kluzký povrch. A jedno, jestli to vzniklo tím, že dopadá déšť na prochlazený zemský povrch, což je v podstatě ledovka, anebo náledí, to znamená, že zmrzlo nějaké ty srážky, které dříve dopadly na zem a pak večer, když se ochladilo, tak zmrzly, to je náledí. Jo? Mm-hmm. Takže ale samozřejmě lidé to nerozeznávali a v podstatě jim to jedno. Jo? Samozřejmě ledovka je obecně nebezpečnější, na druhou stranu pro většinu lidí je kompletně jedno, jestli to vzniklo tak nebo tak. Pro ně je důležité, že je kluzký povrch. Jo? Proto jsme šli tou cestou, aby jsme upozorňovali na kluzký povrch.
0: Taky jsem zaznamenala, že už se v předpovědích počasí neříká zpočátku, ale spíše ráno, takže i tato časová určení teď budou v předpovědích počasí odpoledne, večer.
1: Je to tak, my se to teprve učíme, jo, protože zavedli jsme to relativně krátce, i teď na podzim si budeme dělat vyhodnocení toho, jak se nám to povedlo, protože samozřejmě řada lidí je už s tím spjatá hrozně dlouho, někteří to dělají 30 let a naučit je to dělat ponovu je trošku jako těžký úkol. Takže snažíme se to trošku změnit a myslím si, že v některých ohledech se nám to daří více, některých méně, ale vyhodnotíme se to, uvidíme, co nám to přineslo. Každopádně chtěli bychom a účel byl, aby prostě to bylo lidštější formou, aby lidé opravdu pochopili, co se jim snažíme sdělit.
0: Počasí nejenom letošního léta dnes probíráme na dvojce v kávě o čtvrté s Radkem Tomšů, ředitelem předpovědní služby Českého hydrometeorologického ústavu. Pokračujeme za chvilku, stále se můžete ptát, e-maily posílejte na dvojka@rozhlas.cz.
2: Káva o čtvrté, vaše každodenní inspirace.
3: Na dvojce.

0: Dospívaly činasky a my se vracíme na dvojce v kávě o čtvrté k našemu povídání s Radkem Tomšou, ředitelem předpovědní služby Českého hydrometeorologického ústavu. Ptá se naše posluchačka na e-mailu, proč už není možné najít na internetu mapy nízké, střední a vysoké oblačnosti, teplotu, předpověď deště a podobně.
1: My jsme to měli na těch původních stránkách, ještě ty stránky dokonce jsou v provozu, ale my jsme teďka to nahradili kompletně novými, ty oblačnostní obrázky z Aladina, které vlastně lidé nejvíce poptávali a které vlastně jsou takovým jednoduchým zobrazením, tak nově tam už teďka máme, takže je možné je nalézt a v podstatě nahradili ty původní, které jsme měli na těch starých stránkách. Takže v tuhle chvíli už by tam měly být k nalezení, my jsme je tam nově asi 2 měsíce zpátky uvedli.
0: Je pro obyčejného smrtelníka důležité vidět, jestli ta oblačnost bude nízká, střední, vysoká?
1: Tak zjistili jsme z průzkumu, který řekněme po spuštění nových stránek vznikl, to znamená nám psali lidé, my jsme si o to žádali, o tu zpětnou vazbu, že poměrně hodně lidí to využívá. Na druhou stranu jsme zjistili, že je i hodně profesí, které to využívali v podstatě bezplatně a ke svým komerčním účelům, takže i taková zjištění jsme potom měli, takže zjevně je určitá skupina lidí, kteří to poměrně aktivně používají.
0: Ale jinak to pro nás asi není nějak směrodatné, jestli budou mraky vysoko, nízko.
1: Tak záleží samozřejmě z hlediska třeba člověka, který se chce opalovat, tak pokud má jenom vysokou oblačnost, tak se obvykle opálí i tak dobře.
0: Teď v létě důležité, možná pro někoho. Určitě ale je jiná předpověď pro běžného občana České republiky a právě pro instituce, které s předpovědí počasí pracují. Tam jste také změnili ten systém nebo i tu rétoriku, anebo jste zachovali původní informace v tom původním stylu?
1: Tak ono v podstatě všechno rychle souvisí se vším, protože v uplynulých letech dvou jsme spouštěli vlastně systém OpenDat, který de facto nahradil část toho, co jsme poskytovali na internetových stránkách. Dneska vlastně máme otevřená data ve většině evropských zemí, už to takto funguje delší dobu a vlastně poskytujeme veškerá data, která vlastně ČHMU vyrobí formou otevřených dat, vystavujeme tak, aby kdokoliv s nimi mohl pracovat. Takže v tomhle se ta nabídka de facto, dá se říct, rozšířila a samozřejmě pro nás je obtížné udržovat úplně všechna data, která kdy vytvoříme na internetových stránkách, protože jako počtu, co se týká zaměstnanců, nás dlouhodobě ubývá a dá se říct, že každá taková stránka vyžaduje, aby se o ní někdo staral, takže není dlouhodobě možné, aby jsme veškerým datům zajišťovali veškerý webovský servis, takže proto i vlastně jsme rádi na jednu stranu, že máme open data a že můžeme poskytnout veškeré veřejnosti a to jak tedy soukromé, tak třeba i institucí.
0: Když se chci podívat na předpověď počasí na vaše internetové stránky, co všechno na nich teď najdu a co vlastně pro mě je důležité, zase teď se dívám z pohledu obyčejného člověka, který chce vědět, jak zítra bude, co si obléct, jestli bude stále sucho a tak dále.
1: Tak určitě ty nejdůležitější stránky jsou předpovědi počasí, rozhodně radar meteorologický, ten v bouřkách se ukazuje jako velmi důležitý ke sledování, protože samozřejmě pokud jsem někde v otevřeném terénu a hrozí nějaké takové riziko bouřky, určitě bych měl radar sledovat, to je určitě důležité. No a samozřejmě i výstrahy. Výstrahy jsou jedním v podstatě z druhů předpovědí, takže i ty by měly lidé sledovat a ty máme jak v aplikaci, tak na internetových stránkách. A samozřejmě dneska řada těch našich informací proudí k lidem směrem skrz tu aplikaci, takže poměrně rychle můžou mít veškeré informace i hned k dispozici.
0: Umíme s těmi radarovými snímky my jako laici pracovat? Umíme z nich číst správně tu informaci, kdy přijde bouřka, déšť?
1: Já si myslím, že se to dá poměrně rychle naučit. Stačí pár sledování. V podstatě ta modrá, zelená barva nám říká, že jsou buď slabé, nebo srážky, které možná ani nedopadají na zem. Pokud přejdeme už do žluté, tak to už je takový slušný déšť. No a červená barva na tom radaru už značí, že už obvykle je to bouřka poměrně silná. No a pokud se tam dokonce objevují, jako třeba včera, bílá jádra, tak už nám vypadávají kroupy. Je to takové hezky dobře zapamatované.
0: Ano, ale je to hezky barevné, musím říci.
1: Je to tak, je to tak. Ale i ten postup se dá odhadnout, takže když jsem na nějakém místě, takže myslím si, že pokud samozřejmě se to bouřlivě nevyvíjí, což třeba byl příklad včerejška, kdy skutečně bouřky vznikaly strašně rychle v tom teplém vzduchu někdy během krátkých desítek minut, tak se dá poměrně vysledovat i postup a může se člověk poměrně sám v terénu dobře varovat.
0: S Radkem Tomšou, ředitelem předpovědní služby Českého hydrometeorologického ústavu, se dnes povídáme v Kávě o čtvrté. Dotkneme se ještě i k tomu toho aktuálního extrémního počasí a rozsáhlých požárů ve Francii, kde se objevila takzvaná ohnivá mračna, takže se budu ptát, co to vlastně znamená a co to je tento vzácný meteorologický jev. No a bude prostor už i pro vaše otázky na telefonu 22 155 25 25.
2: Blízká setkání Michaely Maurerové
3: na dvojce. V Radiokafé Vinohradská 12 bude mým hostem herec Robert Mikluš. Na letních shakespearovských slavnostech se představuje v titulní roli Otela. Jak náročné je zahrát jednu z nejslavnějších shakespearovských postav? Musí se člověk před takovou rolí víc spoléhat na techniku nebo na emoce? A umí po představení Otela ještě odložit žárlivost i tragédii v šatně? Ptát se budu herce Roberta Mikluše a vy si nezapomeňte předem rezervovat svá místa.
2: Blízká setkání Michaely Maurerové
3: zítra po 11. hodině na dvojce.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Radek Tomšů, ředitel předpovědní služby Českého hydrometeorologického ústavu, je hostem Kávy o čtvrté. Bavíme se samozřejmě o počasí i o tom extrémním. V souvislosti s rozsáhlými požáry ve Francii se objevila takzvaná ohnivá mračna, neboli pyrokumulonimbus. Tak to je úplně jak zaklínadlo, musím říct si ten název. Co přesně tenhle vzácný meteorologický jev je a jak vlastně vzniká?
1: Tak je to jev, který vlastně v momentě, kdy máme opravdu velmi silný požár, a často tyto pyrokumulonimby vznikají v případě sopečných výbuchů, kdy vlastně je tam ta energie velmi vysoká. V podstatě se dá říct, že v momentě toho výbuchu nebo toho požáru dochází k průniku do atmosféry poměrně ve vysokém rozlišení, to znamená zhruba nějakých asi 5 až 10 kilometrů se může stát klidně v případě těch vulkánů, tak v tom momentě vlastně dochází k tomu, že se opravdu vytvoří ten kumulonimbus a ten je vlastně složen z těch částic. U té sopky je to třeba z těch vyvržených částic, u toho požáru to může být v podstatě z produktů toho hoření.
0: Je to vzácný jev, předpokládám, byste se s ním setkal třeba za svou praxi vícekrát?
1: No, pouze na fotografiích. Je to velmi vzácný jev a samozřejmě občas se ho podaří vyfotit. Při některých výbuších těch vulkánů se podařilo udělat poměrně pěkné fotografie, jako v momentě, kdy vlastně ten mrak vytváří ty bleskové výboje, ale musí to být opravdu poměrně vertikálně mohutné a na té výšce v podstatě musí být dosaženo nějaké hladiny, aby skutečně to ten bouřkový mrak byl, protože v podstatě je to bouřkový mrak.
0: Dá se předpovědět?
1: Velmi obtížně, protože samozřejmě nikdy nevíme rozsah toho výbuchu a nikdy nevíme vlastně ani rozsah toho požáru. No. Takže v tu chvíli samozřejmě záleží na těch momentálních podmínkách a to se předpovídá poměrně obtížně.
0: Čím může být nebezpečný pro samotné hasiče, ale i pro další šíření požáru? Mrak.
1: Tak samozřejmě jednak těmi bleskovými výboji, ale oni obvykle probíhají spíše směrem v těch mracích. Jo, to znamená, že jsou takzvané mezioblačné výboje. Samozřejmě nelze vyloučit i výboj směrem k zemi, který samozřejmě v momentě, kde je nějaký požár, tak může způsobit jako další nějakou komplikaci. Ale obvykle ty požáry už bývají tak rozsáhlé, že ta komplikace už bývá asi minimální, jo, takže to je spíš takové hypotetické, ale může to být samozřejmě nebezpečné pro ty, kteří se v blízkosti toho pohybují.
0: Asi nebudeme malovat čerta na zeď, ale můžeme očekávat ještě nějaké jiné takto specifické a ojedinělé meteorologické úkazy právě v souvislosti s těmi extrémními teplotami, které v Evropě panují?
1: Tak já si myslím, že zatím to nejhorší, co nás asi postihlo, je to sucho s tím spojené, protože to je opravdu extrémní. Vidíme, že řada evropských řek je na extrémních minimech, je i řada českých řek. A to je to, co vlastně je takové, řekněme, neviditelné, co je spojené s těmi teplotami, a to je velký výpar. A ten výpar v podstatě denně z těch vodních hladin se vypaří i milimetry v podstatě a při těch velkých vedrech opravdu výrazně ubývá z těch vodních hladin ta voda a tam skutečně je vidět a myslím, že to teď vidí asi každý z nás, že v té krajině ta voda výrazně chybí a projevuje se to výrazně už na vegetaci.
0: Ptá se tady paní Iveta na e-mailu, proč nyní v těchto rekordních teplých dnech je a bylo v předpovědi uvedeno nejvíce 37 a zároveň máme informace, že byl překonán rekord 40 stupňů. Já se doptávám, nedá se to tedy předpokládat nebo předpovídat, že můžou padnout ty rekordy?
1: Tak my vždycky určujeme takový ten interval těch nejčastějších teplot. Jo. Vždycky většinou třeba to rozpětí je třeba dneska na Čechy bylo 32 až 37, na Moravu 36 až 40. Jo. Takže tam ta hodnota nám maličko jako přestřeluje přes těch 40 stupňů, ale je to opravdu maličko. A dá se říct, že většina těch hodnot se pohybuje v tom ranku 36 až 40 na té Moravě a v těch Čechách máme trošku chladněji, takže tam zase se asi pohybujeme v tom ranku 32 až 37, ale to území naše české je poměrně členité, takže nedá se úplně specifikovat všechny ty hodnoty, ale vždycky se stane, že třeba jedna stanice, jedna, dvě, tři jsou mimo ten rank, ale snažíme se, aby v podstatě pokud budeme mít nějakou část území, která se nějak vymyká z toho intervalu, aby jsme to v té předpovědi zmínili. Takže proto často slyšíte třeba na severovýchodě jen 26 a podobně.
0: Máme dotaz po telefonu. Dobré odpoledne.
2: Já vás zdravím, děkuji za zajímavý pořad, protože jsme doma, je horko venku. A chtěla jsem se zeptat, protože si myslím, že my se musíme přizpůsobit přírodě, ne příroda nám, a bude to stát asi peníze. Tak mě překvapuje, že lidi se neptají, proč se dávají tak zbytečně peníze do zbraně, do válek, a nedávají se užitkově tam, kde bude potřeba.
0: Máte konkrétní dotaz na pana meteorologa? Tento asi nemůže ovlivnit tuhle situaci, ale...
2: No, to si právě říkáme, že to nemůžeme ovlivnit. Můžeme.
0: No, jestli pan ředitel předpovědní služby Českého hydrometeorologického ústavu toto může ovlivnit, asi to nemá ve svých rukou, ale ptáte se na jeho názor na tuhle.
2: No ano, mě by zajímalo, jestli ho to trápí, protože mě to dnes to trápí, jo. Mě to fakt zajímá, aby jsme tady žili v klidu, aby jsme se tady...
0: A na co konkrétně teď třeba s ohledem toho počasí na sucho, na tyto zdroje, že by bylo třeba více investovat?
2: Vody bude málo, takže jestli tady v tom se něco, aby se něco udělalo.
0: Dobře, děkujeme za váš názor. Pane řediteli, váš komentář... Jak to můžeme opravdu ovlivnit třeba i z toho my lidé, z toho finančního hlediska, i třeba jednotlivci, nejenom
1: stát? Tak ono je to asi složitá otázka. Já bych to uvedl asi tím, že obecně já nemám rád lidi, kteří zahajují války a zbytečné války, takže v tomhle asi se s paní shodnu a budu velice rád. Samozřejmě my se musíme přizpůsobit té situaci nějakým způsobem, to je asi jako zásadní. Problém je, že naše civilizace, respektive evropská civilizace, je na nějaké počasí dlouhodobě uvyklá a to se asi výrazně mění, to teď vidíme. A budeme se tomu muset přizpůsobit nějakým způsobem a jak bylo uvedeno, nemalé to prostředky bude stát a samozřejmě je to především asi na samosprávách, aby brali ty naše měření vážně a aby přizpůsobovali vlastně to žití tomu, aby pro nás to bylo příjemnější.
0: Počasí nejenom letošního léta, dnes v kávě o čtvrté, téma s Radkem Tomšů. Ještě po písničce si o tom budeme povídat, stále se můžete zeptat 22 155 25 25.
3: Káva o čtvrté.
4: Vaše každodenní inspirace.
3: Dnes s Terezou Stýblovou.

0: Na Dvojce posloucháte Kávu o čtvrté, počasí letošního léta. To je hlavní téma pro Radka Tomšu, ředitele předpovědní služby Českého hydrometeorologického ústavu, a máme dotaz po telefonu. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Irena Procházková, Doxy u Mácháče. Chtěla jsem se zeptat, může ovlivnit to, jestli budou srážky, taky to, jak horký vzduch stoupá z povrchu, protože my tady u města máme kopec Tachov, který byl stejně vysoký jako Bezděz a je vytěžený do hloubky. Je to obrovský kráter skalnatý a do toho se opírá slunce celé dny. Když odtamtud stoupá ta spousta horkého vzduchu, nemůže to být příčina, proč nám tady neprší. Včera jsme se koukali z okna, viděli jsme, kde hradba od západu deště a najednou se to u nás rozestoupí, prší okolo a u nás nic.
0: Moc děkuji za zajímavý dotaz.
1: Ten kráter.
0: Ano,
1: děkuji.
0: A já dodám vlastně, že občas to slyšíme od lidí, že tady u nás nikdy neprší, všude okolo ano, a tady se to zastaví a nezaprší a nezaprší.
2: No, vy jste to řekla. Je to poměrně častý. Tím nechci říct, že samozřejmě to místní mikroklima, já to tím, že jsem ze severních Čech, tak i kolem Dok znám, tak vím, jak to tam vypadá, hodně písčité půdy. A ta samozřejmě se prohřívá o něco více a obecně Doxy nepatří k, řekněme, srážkovějším místům v rámci České republiky, takže i to může hrát nějakou roli, ale ta role obvykle není tak velká, jaký lidé přisuzují. Jo? Čili samozřejmě nějaký lokální vliv to mít může, ale když se pak podíváme na celkové to rozložení srážek, tak samozřejmě může to způsobit nějaké rozdíly v řádu, řekněme, nižších jednotek, možná desítek milimetrů, ale v průběhu toho roku to zase takový rozdíl není a my v současné době v podstatě po celém území jsme v deficitu nějakých 100 až 200 milimetrů, výjimkou je snad severovýchod, kde jsou kolem 50 milimetrů. Takže skutečně od zhruba listopadu máme nedostatek srážek a samozřejmě tyhle lokální jevy tomu asi nepomůžou a ještě to maličko zhorší, ale příčinou skutečně jako ten plošný nedostatek srážek. Jo. Není to jenom věc jako Dox, ale je to věc prostě v podstatě dá se říct celoevropská. Hmm. Jo, takže.
0: Jak dlouho by muselo teď, pane řediteli, pršet a taky jakým způsobem, protože většinou, když začne potom pršet, tak jsou to přívalové deště, které se vlastně pořádně do půdy nedostanou, tak jaký by byl ten ideální stav, aby se ten deficit vody navrátil?
2: V podstatě, když to zjednoduším, chybí nám 2 až 4 měsíce. Ono pořádně neprší de facto od listopadu. Měli jsme jeden srážkový lehce nadprůměrný měsíc a to byl únor a jinak všechny měsíce byly a některé velmi výrazně srážkově podprůměrné. Nakonec i červenec byl srážkově podprůměrný nějakých něco lehce přes 50% v rámci České republiky, takže skutečně i za ten červenec nám chybí poměrně velké množství srážek, protože léto obecně je obdobím, kdy těch srážek má spadnout víc. Takže musel by nám pršet, dá se říct, nějaké 3-4 měsíce, aby jsme se aspoň dostali na nulu a zase negativní roli v tom hrajou ty vysoké teploty, protože ten výpar, přestože třeba dlouhodobě nesl.

0: sledujeme nějaký jako výkyv ve srážkách. Samozřejmě teď máme výkyv, ale nesledujeme to, že by tam byl nějaký trend, jo, že by nám srážky klesaly. Ale co nám stoupá, je ten výpar proto vlastně v té půdě a obecně nám zůstává v řekách i v potocích srážek méně a vody méně.
1: Ptá se posluchač na e-mailu, jestli nemůže nastat situace, že se vytvoří mohutné tlakové níže a na podzim budou povodně. Čili jak třeba může ovlivnit to horké léto, to další roční období, podzim, zimu?
0: No, to je samozřejmě jako dobrá otázka, protože jsme viděli v roce 2024, že nám to způsobilo poměrně zásadní povodně a právě prohřátí jak Středozemního, tak třeba Baltského moře způsobilo, že k nám proudil velice vlhký vzduch a způsobilo to povodně. Jo. A nezřídka se v posledních zhruba 10-20 letech stává, že právě vlhký vzduch ve Středomoří v podzimních měsících způsobuje poměrně vydatné povodňové situace. Jo. Takže vyloučit to samozřejmě nemůžeme. Neřekl bych, že to je nějak vysoce pravděpodobné, ale samozřejmě ta teplá moře přispívají potom k tomu, že skutečně té vlhkosti se v těch pozdních podzimních měsících dostává do atmosféry více.
1: Na závěr vás poprosím i na základě dotazů od Lucie, abyste připomněl webové stránky a i aplikaci, kde najdeme všechny ty vylepšené informace, zjednodušené pro nás, abychom se v nich lépe orientovali než dříve.
0: Takže určitě www.chmi.cz, tam najdete vlastně všechny naše informace. Aplikace je jednoduchá, jmenuje se ČHMU. Máme teďka jednu, měli jsme dřív dvě, ale sjednotili jsme to. Myslím, že má poměrně moderní vzhled, snažili jsme se ji zaktualizovat do trošku modernější podoby a určitě nabídne všechno to, co základně by měl člověk vědět, ale je tam samozřejmě spousta podrobných informací, teploty ze stanic a tak dále, takže najdete tam v podstatě většinu věcí to, co ČHMU produkuje.
1: Ano, dívám se teď na ty stránky a jsou přehledné a to, co potřebujeme vědět, tak se k tomu dostaneme určitě snáze než dříve. Moc děkuji. Naším hostem byl dnes Radek Tomšů, ředitel předpovědní služby Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám za váš čas. Co si popřát? No tak asi více deště a méně horka.
0: Určitě ano. Vidíme. Děkuji za pozvání a přeji všem příjemný zbytek odpoledne.

0: Další díly tohoto pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Dvojka, rádio, které vás baví.
2: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: V noci na dnešek Ukrajina nesestřelila žádnou ruskou raketu a bývalý poslanec Wolf půjde před soud za vyhýbání se nástupu do vězení. Zítra bude v Čechách oblačno až zataženo, místy přehánky a bouřky, na východě zpočátku méně oblačnosti a nejvyšší teploty většinou až 32 stupňů. Dobré pozdní odpoledne vám přeje Josef Maršál. Dodávky střel do systému protivzdušné obrany jsou letos třikrát nižší než v loni, uvedl to ukrajinský prezident Zelenský. List Financial Times napsal, že americký prezident Donald Trump odmítl další dodávky raket Ukrajině i licenci na jejich výrobu.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích vyzval západní partnery, aby udělali politické rozhodnutí a ze svých skladů poskytli Ukrajině prostředky obrany proti balistickým raketám. Požádal je také o urychlení výroby a investice do výroby na Ukrajině. V noci na dnešek se ukrajinské protivzdušné obraně nepodařilo sestřelit žádnou ze 24 balistických raket a ani jednu ze 4 nadzvukových střel. V kyjevské oblasti a v Kyjevě zahynulo podle oblastní vojenské zprávy nejméně 17 lidí a 44 bylo zraněno. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
2: Bývalý poslanec za ČSSD Petr Wolf byl obžalován kvůli tomu, že se vyhýbal nástupu do vězení. Dlouhá léta žil v Paraguaji poté, co byl za dotační podvod odsouzen k 6 letům za Mřížemi. Předloni Wolfa policie zadržela v Paraguaji. Vědci z Ostravské vysoké školy báňské varují, že v suché krajině stačí k rozsáhlému požáru i jen malý drobný zdroj. Lidé by si měli dávat pozor na otevřené grily anebo na lahve, které stojí na slunci. Rychlost šíření požáru modelu na fakultě bezpečnostního inženýrství.
4: Jako kdybyste viděli, že je kolem vás rozlitý benzín, tak to působí podobně, protože skutečně ta dřevní hmota v tomto počasí je zapalitelná velice snadno.
5: Adam Tomíček z Vysoké školy báňské popisuje, jak na něj v posledních dnech působí krajina. S kolegy zkoumají hořlavé vlastnosti přírodních materiálů. Podle Martina Trčky pak tyto informace využívají třeba na vývoj aplikací, které umí modelovat požár.
6: Nejprve do ní musíte nasypat nějaké vstupní data, to znamená o palivu, o okysličení čovadlo a síle iniciačního zdroje.
5: Dodává, že lidé by měli sledovat požární výstrahy. Z Ostravy Adam Tomáš, Český rozhlas.
2: V pražských Kolovratech srazil asi před hodinou vlak člověka. Provoz na trati mezi Říčany a Uhříněvsí byl přerušen. Podle předběžného odhadu Českých drah by omezení mělo končit někdy v těchto chvílích.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Zítra bude v Čechách oblačno až zataženo, místy přehánky a bouřky a mohou být i silné. Na východě bude zpočátku méně oblačnosti, k večeru bude oblačnosti i srážek od západu ubývat. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupně, ve východní polovině Moravy a Slezska ještě 32 až 37 a v 1000 metrech na horách většinou kolem 24. A stále platí varování meteorologů před velmi silnou až extrémní zátěží teplem.
0: Doprava.
2: Na 206. kilometru D1 směrem od Prahy se srazilo nákladní a osobní auto, stojí na krajnici, kolem se projíždí pomaleji. Příjezd do Prahy po D8 komplikuje nehoda dvou osobních aut kousek za koncem dálnice. Počítejte s kolonou od zdib. Pomalu se pak jede až k omezení ve Kbelské ulici. V opačném směru popojíždějí kolony od Černého mostu celou Novopatskou po Kbelskou. Na 33. kilometru D2 směrem na Brno stále stojí kamion po požáru. Zdržení v koloně asi 15 minut. To byly zprávy, po nich příběhy z kalendáře.
7: Dobrý den, milí posluchači, už jsme se na vás těšili. U mikrofonu Dvojky jsou připraveni Jitka Novotná
8: a Jan Kovařík. Dobrý den.
7: V dnešních příbězích z kalendáře si budeme povídat o básníkovi, který popravdě už není příliš čten, ale ještě pořád je občas zpíván.
8: Ovšem ani ti, kteří si při kytaře u ohníčku zanotují Je to chůze po tom světě, už asi většinou netuší, čí verše to rozechvívají vlahou tmu červencové či srpnové noci.
7: Ach ty poeto, jeho jméno se stalo jen položkou seznamu, jaké se studenti učí k maturitám. My s Honzou si ale myslíme, že je to škoda. Pokusíme se vám ho proto představit jako skutečného a docela zajímavého člověka.
8: A vy se zase na oplátku prosím, pokuste uhodnout jeho jméno. Jako vždycky vám k tomu pomohou tři nápovědy.
7: Tady jsou Sarkastický protiva, Písně s velkým ohlasem a Bohuslava Rajská.
8: Opakuji, Bohuslava Rajská, nikoli Beata. Správnou odpověď si prozradíme jako vždycky až za chvilku.
0: Český rozhlas Dvojka.
9: Rádio, které vás baví.

0: Posluchači poučení v české literatuře pravděpodobně poznali, že dnes chceme v příbězích z kalendáře hovořit o Františku Ladislavu Čelakovském.
1: Narodil se roku 1799 ve Strakonicích jako jediný syn tesaře. Otec s ním počítal jako se svým pomocníkem. Matka mu ale plánovala dobře padnoucí sutanu, pohodlnou faru a slušný příjem.
0: Nakonec prosadila svou a František byl poslán na studia. Předtím ovšem musel projít strakonickou čtyřtřídní školou, kam nastoupil sotva pětiletý. A víte co? Strávil na ní hezkých 8 let.
1: Slyším správně, 8 let na čtyřtřídní škole?
0: No ano, když ti první třída zabere 2 roky, třetí třída 3 roky a čtvrtá další 2 roky, to se ti to nastřádá.
1: Paní Čelakovskou možná občas přepadly pochybnosti, zda by Františkovi nebylo za ponkem lépe, ale rychle je zaháněla. Sen o synovi faráři si nechtěla nechat vzít.
0: S vysvědčením ze 4. třídy ho tedy vyslala na Českobudějovické gymnázium. Písecké bylo o 40 kilometrů blíž, ale pochopte, v Budějovicích byla i filozofická studia a kněžský seminář.
1: František to ovšem tradičně flákal a ve 4. ročníku propadl. Dostudovat odešel do dříve odmítnutého Písku, kde tehdy evidentně dostudoval každý.
0: Když tam 5. třídou dokončil gymnaziální studia i on, vydal se do Prahy na filozofii, což byla další podmínka k přijetí na bohosloví. I tady ovšem propadal.
1: Zkusil to tedy znovu v Budějovicích, kde, jak víme, filozofická studia také byla. Kdyby se z nich nenechal po roce vyhodit, všechno to mohlo klapnout. Takhle zamířil do Lince. Ani tam ovšem nedostudoval.
0: Už vyloženě zoufalecky působí jeho návrat do Prahy. Protloukal se tu, co by domácí vychovatel, dával kondice a zkoušel se vzdělávat samostudiem.
1: A nějakým zázrakem se mu přitom podařilo tu zatracenou filozofii dokončit. U závěrečných zkoušek ovšem propadl z logiky a formálně studium neuzavřel.
0: A tím přišel i o možnost vyučovat na gymnáziu. Zbývalo mu tedy jen matčino vysněné kněžství. Tomu se teď ale vzepřel. Bylo mu 23 a nevěděl, co se sebou.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Františka Ladislava Čelakovského, hrdinu dnešního příběhu z kalendáře, jsme před chvílí opustili coby neúspěšného studenta, bezradně se rozhlížejícího po Praze.
1: Dvakrát žádal o povolení opakovat onu zkoušku z logiky, dvakrát byla jeho žádost zamítnuta. Kondice, jimiž se pokoušel uživit, se ukazovaly jako slepá ulička.
0: Nakonec získal místo domácího učitele a vychovatele v rodině soudního rady Ledvinky. Toho sice finančně zajistilo, ale také mu to vzalo všechen volný čas, který ovšem zoufale potřeboval.
1: Čelakovský se totiž začal věnovat literární činnosti, sběru slovanského folkloru a také samostudiu slavistiky. Naučil se polsky, rusky, slovinsky, srbsky, chorvatsky, litevsky a také lotyšsky. V oblasti slovanské filologie se tak postupně stal uznávanou autoritou.
0: K vychovatelskému místu přesto zůstal uvázán téměř 7 let, ačkoliv se opakovaně snažil uniknout. Usiloval o práci knihovníka Pražské muzejní knihovny i o profesuru staroslověnštiny ve Varšavě. Nikdy z toho ale nic nebylo.
1: Koncem 20. let mohl získat místo ve slovanské knihovně v Petrohradě. Z části neobratností, z části svévolí Václava Hanky, který za české zájemce s ruskou stranou jednal, však i z toho sešlo. Čelakovský mu to nikdy neodpustil.
0: Roku 1829 už se cítil natolik vyhořelý, že od Ledvinků odešel. Žil pak z velkorysé podpory hraběte Kinského a z práce korektora časopisu pro katolické duchovenstvo.
1: Roku 1833 získal místo redaktora Pražských novin a o 2 roky později o něj zase přišel. Kriticky totiž v novinách komentoval výhružnou řeč cara Mikuláše I. k delegaci porobených Poláků. Po protestu ruského velvyslance byl z redakce vyhozen.
0: A z téhož důvodu přišel i o místo suplujícího profesora české řeči a literatury na Pražské univerzitě, které téhož roku konečně získal.
1: Inu, byly to zlé časy, kdy mohl člověk kvůli jednomu článku přijít o práci, dodává scénárista dnešních příběhů z kalendáře Petr Kukal.

0: Po zběžné rekapitulaci Čelakovského trudných začátků je v příbězích z kalendáře nejvyšší čas představit si našeho protagonistu coby básníka.
1: Vždyť tak, jako se Adolfu Hejdukovi přezdívalo pootavský slavík a Petru Bezručovi slezský bard, znali Čelakovského současníci Františka Ladislava jako slovanského pěvce.
0: A byl to titul nanejvýš přiléhavý, protože těžiště jeho básnického díla leží skutečně v tvorbě reflektující slovanství. Enormně ho zajímal především slovanský folklor.
1: A ačkoliv publikoval milostnou i přírodní liriku, epigramy i básnické překlady a zejména impozantní kolekci 15 000 slovanských přísloví, dodnes známé zůstávají z jeho díla především sbírky Ohlas písní ruských a Ohlas písní českých.
0: První z nich, Ohlas písní ruských, vychrlil překotně za necelý rok. Sbírka obsahuje 620 epických skladeb na náměty ruských bylin, což pochopitelně není Hezmánek, Rozchodnice nebo Koprník, nýbrž označení pro typický ruský hrdinský epos.
1: Obracet se pro inspiraci k folkloru bylo ostatně součástí programové doktríny preromantismu. Čelakovský přitom servíruje čtenáři jednak skutečné hrdiny ruských bylin, jako je Ilja Muromec, tak třeba i Ilju Volžanina, jehož si kompletně vymyslel.
0: Zajímavý je osud básně Rusové na Dunaji roku 1829, která popisovala aktuálně probíhající rusko-tureckou válku. Rakouská cenzura ji v obavě zesílícího vlivu Ruska z prvního vydání vyškrtla. To tak obsahuje jen 25 básní.
1: Naopak celých 10 let komponoval Čelakovský sbírku Ohlas písní českých. Obsahuje zejména básně lirické, a to na milostné, přírodní i sociální náměty.
0: Je proto trochu paradoxní, že nejznámější básní sbírky je dnes epická skladba Toman a lesní pana. Podle tradice jde o první umělou českou baladu. Čelakovský tak hodil svým vrstevníkům pomyslnou rukavici, kterou velmi sebevědomně zdvihl zejména Erben.
1: Do sbírky Ohlas písní českých patří také slavná báseň Pocestný, o které tu ještě bude řeč.

0: Kdybych měl prozatím jedním slovem vystihnout hrdinu dnešních příběhů z kalendáře Františka Ladislava Čelakovského, použil bych asi označení rozporuplný. Uznejte sami, jako kluk repetent opakovaně přebíhající mezi školami všech stupňů, aby nakonec své vzdělání nikdy formálně nedokončil. Na druhé straně ale nadšený panslovanský polyglot, básník, překladatel a pilný sběratel přísloví. Muž opakovaně marně usilující o důstojné místo, které by jej zabezpečilo, a přesto hrdý zastánce svých pravd, ať už to stojí, co to stojí. A nebo horečnatě vychrlí za necelý rok ohlasy písní ruských, ale s ohlasy našich vlastních písní se páře celých 10 let. No zkrátka, připadá mi prostě rozporuplný.
1: Tohle naprosto podepisuji, Honzo. A v podobném duchu té rozporuplnosti se ponese i naše další povídání. Předložíme vám v něm poměrně širokou škálu povahových rysů pana Čelakovského. A z toho vzorníčku se nám dost plasticky vyjeví charakter předního obroditele. S čím z tohoto přepestrého vějíře přistupoval k ženám a jak se posléze vyrovnával s ranami osudu, které dopadly nejen na něj, ale také na jeho potomky? Je asi patrné, že naše vyprávění se nezřídka bude odvíjet v potemnělých tónech. Nicméně zcela přirozeně z něj vyplyne i jeden popěvek, který je vám mnohým důvěrně známý. A jak věříme, přispěje k rozestoupení chmur a příjemnému vědomí, že i velikán, který může potrápit nejednoho maturanta, zůstává svým odkazem stále životnou součástí naší kultury, společnosti a tím pádem i nosným tématem příběhu z kalendáře.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
4: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
3: Každý den po 17. hodině.
2: Na Dvojce.

0: Kromě toho, že byl náš hrdina z kalendáře František Ladislav Čelakovský filolog a básník, byl to také zajímavý a pohledný muž podle vzpomínek současníků. Vysoký, urostlý a pohotový. Rád poseděl ve veselé společnosti, kouřil a skleničkou vína ho rozhodně nikdo neurazil.
1: Současně byl ovšem také prchlivý, jak decentně uvádějí memoáry a dobová korespondence. Dnešní čtenář z nich ovšem velmi rychle pochopí, že Čelakovský byl ukázkový cholerik, vstekloun a rapl.
0: Aby toho nebylo málo, také byl ironický, sarkastický a jízlivý, často nespravedlivě. Ve společnosti mladých vlastenců se bezohledně navážel do Dobrovského i do Palackého, rozhádal se s Hankou, pravidelně dopaloval básníka Vinařického.
1: Přesto, jak uvádí například Čelakovského životopisec profesor Artur Závodský, cituji, mýval štěstí u dívek. Buď proto, že k ním jízlivý nebyl, nebo naopak. Přidrzlí sígři některým dívkám prostě imponují.
0: Milostné zkušenosti Františka Ladislava tedy nebyly úplně chudé. O některých jeho láskách víme. A těch, o nichž prameny mlčí, bylo pravděpodobně ještě více.
1: Ženou jeho života se nakonec stala o 10 let mladší Marie Ventová. Již 31letý Čelakovský poznal v rodných Strakonicích. Její otec ovšem čekal lepší partii a se souhlasem k sňatku otálel 3 roky.
0: Marie se za Františka provdala v únoru 1834, kdy měl alespoň redaktorské místo. Stejně s ním potom prošla hladová léta mecenášských podpor a příležitostných výdělků.
1: Na lepší časy se jim začalo blízkat až v roce 1841, kdy František získal místo profesora slovanské literatury v pruské Vratislavi. To už ovšem Marii zbývaly pouhé 3 roky života.
0: Ve Vratislavi zemřela na tyfus 17. dubna 1844 ve 34 letech. Kromě mrazivého prázdna po ní Františkovi zůstaly také 4 děti, z nichž nejstaršímu Ladislavovi nebylo ani 10.
1: I přes hluboký zármutek musel František uvažovat prakticky. Brzy pochopil, že se o 4 malé děti sám nepostará, že jim bude zkrátka muset najít novou maminku.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Maminkou, kterou František Ladislav Čelakovský svým dětem našel, se stala básnířka, učitelka a vlastenka Bohuslava Rajská.
1: Jestli je v Čelakovského životě nějaký opravdu velký romantický příběh, je to právě příběh Bohuslavy Rajské a rozhodně si zaslouží, abychom jí věnovali tento vstup.
0: Bohuslava byla výjimečná žena, krásná, nadaná, vzdělaná a cílevědomá. Složila učitelské zkoušky a založila první dívčí vzdělávací ústav vyučující v češtině. Psala básně, účastnila se vlasteneckého života a okouzlovala muže.
1: Marně ji miloval lékař a pedagog Karel Slavoj Amerling, nadějně pak mladý slovenský básník Samo Bohdan Hroboň. Právě tohle dilema Bohuslava řešila, když se před ní Čelakovský objevil s kyticí.
0: Ani jí nebyl básník Hroboň lhostejný. Jistě k němu chovala vášnivější city, než k o 18 let staršímu, již lehce plešatícímu slovanskému pěvci.
1: Jenže Hroboň byl snílek bez krejcaru, s nejistou budoucností. Bohuslava to nebrala na lehkou váhu, přesto byla velmi rozpolcená. Možná by s ním do té nejistoty šla.
0: Kdyby jí ovšem do duše nepromluvila Božena Němcová, která apelovala na její vlastenectví. Zachraňte nám velkého slovanského básníka, nebo něco v tom duchu. Ano, právě ta Božena Němcová, která sama šla za každou novou láskou přes mrtvoly.
1: Bohuslava ji poslechla a udělala, co jí Božena poradila. Vzdala se Hroboně, zavřela dívčí školu, přestala psát básně a vytratila se z veřejného života. Přes noc se stala pečovatelkou a chůvou.
0: Čelakovský se navíc stával s věkem stále popudlivějším. Že dal své ženě odvést klavír, aby ho hraním nerušila, to bylo asi to nejmenší. Zkrátka, manželství se ukázalo být tragickým omylem.
1: Bohuslava ještě stihla Františku Ladislavovi porodit 3 další děti, než 8 let po svatbě zemřela na tuberkulózu. Bylo jí 34 let, tak jako Františkově první ženě.
0: Pohřbena je na Olšanských hřbitovech v samostatném hrobě. Básník Samo Bohdan Hroboň se nikdy neoženil. Zemřel na Slovensku ve věku 73 let.

0: jsme s nemalým pohnutím nastínili osud dvou žen, které stály po boku Františka Ladislava Čelakovského a věru, neměli s ním asi na růžích ustláno. Ale nebuďme nespravedliví. Ani pro našeho hrdinu nebyla situace po smrti první ženy Marie snadná. Na životní pohodě mu pak rozhodně nepřidávaly vážné zdravotní problémy.
1: Poté, co zažil nemoc, chřadnutí, bolest a smrt své první manželky, zažíval totéž i s Bohuslavou. Únava a vyčerpání, jako by se z lůžka nemocné, přenášely i na něj. Zemřel 3 měsíce po Bohuslavě. O jeho děti se pak postarali čeští vlastenci.
0: Tím by mohl dnešní příběh z kalendáře skončit. Smutně skončit, jako osud kdysi slavného a dnes na dobro zapomenutého básníka. Ale naštěstí takhle neskončí. Po Františku Ladislavu Čelakovském nám totiž do dnešních dnů přece jen něco zbylo.
1: No ano, zbyla nám po něm písnička. Může se zdát, že to není mnoho, ale uvědomme si, že po některých kdysi slavných básnících před minulého století nezbylo v obecném povědomí ani to.
0: Čelakovský je totiž autorem textu písně Pocestný, kterou zpívá nejen Ladislav Pešek ve slavné filmové pohádce Jaromíra Pleskota O bušku z pytle ven, ale v repertoáru ji má dokonce i spirituál kvintet.
1: Jde o známý text začínající slovy: Je to chůze po tom světě, kam se noha šine. Sotva přejdeš jedny hory, hned se najdou jiné. Znáte, vidíte. Pochází z ohlasu písní českých a reprezentuje příklad umělého textu inspirovaného folklórem, který ovšem zpětně zlidověl.
0: Mimo to, Čelakovský přežil také jako jedna ze dvou hlavních postav románu Vladimíra Macury Guvernantka, popisující život Čelakovských ve Vratislavi. Autor ho dokázal vykreslit velmi uvěřitelně. František je tu člověkem z masa a krve.
1: A navíc máme tu ještě sochu a pomník ve Strakonicích, Čelakovského sady za Národním muzeem, pamětní desky a desítky Čelakovského ulic po celé zemi. A taky hrobku.

0: Díky scénáři z pera básníka Petra Kukala jsme dnes hovořili v příbězích z kalendáře o Františku Ladislavu Čelakovském, tedy o jednom z nejoceňovanějších básníků své doby.
1: Byl přesvědčený vlastenec a bojovník za slovanskou vzájemnost. Za jejího hegemona pokládal především Rusko a z rusofilství nikdy nevystřízlivěl.
0: Ačkoliv nesložil ani zkoušky po prvním stupni univerzitních studií, vlastní pílí se vypracoval na jednoho z nejrespektovanějších slavistů. Hned na dvou univerzitách byl, pravda trochu nestandardně, jmenován profesorem slovanské filologie.
1: Akademické kariéře ovšem předcházela hubená léta kondic, nuzných honorářů a ubíjející práce domácího učitele. I během nich ale dokázal vytvořit fascinující básnické dílo, inspirované lidovou poezií.
0: V osobním životě příliš štěstí neměl. Obě jeho manželky zemřely mladé, smrt mu vzala.

0: i dvě dcerky. On sám zemřel ve velkých bolestech ve věku 53 let.
1: Zůstává ale s námi a mimo jiné nám ho dnes připomíná smířlivá písnička Pocestný, která přežila už skoro 200 let.
0: Děkujeme vám za čas, který jste strávili s tímto vydáním příběhů z kalendáře a snad mluvím i za kolegyni, když řeknu, že se těšíme na další setkání.
1: To tedy rozhodně mluvíš. Naslyšenou.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: na dvojce. V Radiokafé Vinohradská 12 bude mým hostem herec Robert Mikluš. Na letních shakespearovských slavnostech se představuje v titulní roli Otela. Jak náročné je zahrát jednu z nejslavnějších shakespearovských postav? Musí se člověk před takovou rolí víc spoléhat na techniku nebo na emoce? A umí po představení Otela ještě odložit žárlivost i tragédii v šatně? Ptát se budu herce Roberta Mikluše a vy si nezapomeňte předem rezervovat svá místa.
0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: zítra po 11. hodině na dvojce.
2: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Bouřky a vysoké teploty budou v Česku i zítra a meteorologové odvolali smogovou situaci. Zítra bude v Čechách oblačno až zataženo, místy přehánky a bouřky, na východě zpočátku méně oblačnosti a nejvyšší teploty většinou do 32 stupňů. Zdraví vás Josef Maršál. Nad Českem postupují silné bouřky, odpoledne zasáhly jih a k večeru se budou přesouvat na severovýchod. Vyhnou se jen východu a západu území. Doprovázet je může nárazový vítr kolem 70 km za hodinu, přívalový déšť, případně i kroupy do 2 cm. Podle meteorologa Štefana Hanžáka lze čekat bouřky i vysoké teploty ještě zítra.
3: Hlavně v Čechách se vyskytnou přehánky, déšť nebo i bouřky. Můžou být i silné. Ty bouřky a přehánky by se měly potom rozšířit dále na Moravu a do Slezska. Vypadá to tak, že už v pátek by měly být teploty většinou jen do 30 stupňů Celsia.
2: Ve Strážnici dnes odpoledne padl třetí den v řadě absolutní rekord pro Moravu. Naměřili tam rovných 41 stupňů. Meteorologové odvolali smogovou situaci v Praze, ve Středočeském a Ústeckém kraji. Výstraha platila od úterý kvůli vysoké koncentraci přízemního ozónu. Vzniká při intenzivním slunečním záření reakcí uhlovodíků a oxidů dusíku. Může být nebezpečný hlavně pro lidi s chronickými dýchacími potížemi, starší lidi i malé děti. Pražské vodovody a kanalizace opravují havárii vodovodu v Praze 6. Bez tekoucí vody jsou tam od včerejška tisíce odběratelů. Vodárny pro ně přistavují cisterny.
4: U cisterny s pitnou vodou v ulici José Martího se dnes odpoledne tvořila fronta lidí, kteří se chtěli v horku schladit anebo potřebovali vodu na vaření, jako třeba pan Ondřej.
5: No, je to těžký, no. Jako my naštěstí máme bazén, takže aspoň jako tam se dá trošku schladit. Celkově se jako nedá moc vařit v tomhle tom, že umývat nádobí a to, že musí furt chodit pro vodu.
4: Vodovodní řad praskl včera odpoledne. Bez vody bylo 21 000 odběratelů v Praze 6. Některým z nich už voda teče, říká mluvčí pražských vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek.
6: Dopolední hodin se nám podařilo část zákazníků napojit na jiné pásmo. V tu chvíli zcela bez vody je 5,5 000 zákazníků a ten zbytek již vodu mají, ale s nízkým tlakem.
4: Vodohospodáři předpokládají, že závadu opraví do zítřejšího odpoledne. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
2: V pražských Kolovratech srazil odpoledne vlak ženu a zranil ji. Po nehodě byla při vědomí. Provoz na trati mezi Říčany a Uříněvsí je ale stále přerušen. Podle nového odhadu Českých drah by mohl být obnoven zhruba za hodinu. V omezeném rozsahu tam jezdí náhradní autobusy.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Zítra bude v Čechách oblačno až zataženo, místy přehánky a bouřky a mohou být i silné. Na východě bude zpočátku slunečno. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska ještě 32 až 37 a v 1000 metrech na horách většinou kolem 24 a stále platí varování před velmi silnou až extrémní zátěží teplem.
0: Doprava.
2: Na příjezdu do Brna po D1 od Prahy se brzdí na STEM 82. kilometru. Osobním autem pojedete k omezení na STEM 96. asi 20 minut. Na 33. kilometru D2 směrem na Brno poklízejí stále v pravém pruhu po požáru kamionu. Kolona je tam už jen na necelých 10 minut. A na příjezdu do Prahy po D5 pojedete od Rudné asi 10 minut k okruhu a pak dalších 20 minut ke sjezdu na Ořech, kde se to rozjíždí. Zprávy končí, hezký podvečer.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
7: A náš další pořad není vhodný pro děti a pro příliš citlivé osoby. A vám je asi jasné, že začíná kriminálka. Zmizení muže na Vysočině začalo jako záhada. Počátkem léta roku 2010 se po něm slehla zem. Byl oblíbený, měl plno známých a živil se jako taxikář. Podle příbuzných neměl žádné nepřátele a ani důvod skrývat se. Za pár dnů se našlo jeho odstavené auto. Rozbor potvrdil, že krev, kterou policie uvnitř našla, patří taxikáři. Více už další pokračování populární kriminálky autorů Dany a Mirka Vaňurových.

0: Je letní odpoledne 14. července 2010 a na tísňové lince policie se hlásí muž, který se už několik dní odhodlává zavolat. Ve Žďáru nad Sázavou prý pravidelně prochází Strojírenskou ulicí a na místě mezi Šrotištěm a železniční tratí už několik dní stojí podezřele odstavené taxikářské auto. Je schované za hromadou štěrku a za celou dobu si pro něj nikdo nepřišel. Podezřelý nález v zápětí prověří i policejní hlídka a registrační značka je nasměruje na žďárskou taxislužbu.
1: Byla to stříbrná Felicie kombi, která jezdila po Žďáře, patřila tam k jedné z místních taxislužeb a se kterou jezdil poměrně známý taxikář František. Byl to modrý chlap, který se s kdekým dal do řeči, o čemkoliv si popovídal, všichni ho znali, on prostě tam v tom zejména regionu toho Žďáru se pohyboval, byl to takový kšeftman, jo, prostě všechno vím, všechno znám, všechno zařídím, ale v dobrém, jako oblíbená figurka.
0: Šéf jihlavské mordparty Pavel Kubiš vzpomíná, že Františka znal v té době ve Žďáru téměř každý. Ve svých 59 letech měl hodně kontaktů a tak se na něj místní obraceli, když něco potřebovali. Nikdo ale nedokázal vysvětlit, proč by svoje auto tak nesmyslně nechával právě tady.
1: Tenhle taxík, se kterým on jezdil pro tu jednu místní taxislužbu, tam prostě už stál a u Frantovi nikdo nevěděl. Na druhou stranu on byl taková i svérázná postava v tom, že se někdy zebral a někam prostě odjel. Tak si řekl, no, tak je to zase nějaké to jeho mizící extempore, kdy prostě vyrazil si na nějaký výlet a za nějakou dobu se objeví. V tu danou chvíli tomu nikdo nepřičítal nic zásadního, rodina ho nepostrádala, jeho současná partnerka ho nepostrádala. Prostě zmizel, jako to občas dělal, sice to bylo o pár dní delší, ale nikdo to neřešil.
0: Jeho zmizení si tak v prvních dnech nikdo neuvědomil. Kriminalisté ale dohledali svědka, kolegu taxikáře, který s ním mluvil před 6 dny, 8. července. Prohlídka opuštěného auta ale přinesla šokující odhalení. Hned po otevření dveří se operativě kriminálky zatajil dech.
1: Kolegové, když přijeli k taxíku, koukli na auto a vozidlo otevřeli, tak vlastně hned to, co je bouchlo do očí, byly stopy krve. Stopy krve na prahu vozidla u zadních dveří a byly vidět tmavé skvrny i na zadních sedačkách a kdy jenom orientačním testem bylo zjištěno, že to je krev. Takže samozřejmě v tu chvíli už ta kontrolka výstražná zablikala.
2: Byl to šok, bylo to neuvěřitelný a ono vlastně to bylo tak, že ho nějaký čas hledali a dokud se to nepotvrdilo, tak jsme tomu ani nevěřili.
0: Taxikář Jiří Spurný si všímal i zajímavých detailů. Auto sice nebylo poškozené, ale někdo přeřízl drát, kterým taxikář ovládá osvětlený nápis na střeše tak, aby nemohl svítit. V autě také chyběly jakékoliv osobní věci Františka, jako telefon a peněženka.
1: My jsme se tam na místo dostavili jako krajský výjezd a v podstatě začalo se zjišťovat, co se mohlo stát. Každého napadne, tak asi ho někdo zabil. A určitě to byla jedna z věcí, která nás hned napadla. S chladnou hlavou jsme řekli, ale jako může být spousta dalších variant, proč se tohle stalo. Co když se někde ztratil, někde jel, mohl srazit cyklistu, někoho, chodce, kterého naložil do auta, potom mu tam krvácel, pak se něco stalo, on cítil průšvih, tak někde zmizel. Nevíme, čí je ta krev.
0: Po Františkovi bylo vyhlášeno celostátní pátrání a z taxíku byly odebrány vzorky krve, které okamžitě putovaly na genetickou expertízu. Při bližším ohledání našli operativci přibližně 200 metrů od auta ve vysoké trávě odhozené klíčky.
1: Samozřejmě už to zapadalo nějak tak do té skládanky a jsme si říkali, jako, proč jsou tady odhozený. Tak odhodil je ten Franta, nebo je odhodil někdo jiný a kde je Franta. Ale prostě furt základem bylo zjistit, co ty krevní stopy.
0: Po prozkoumání taxametru a pohozené účtenky bylo téměř jisté, že taxík svou poslední jízdu uskutečnil 8. července před 9. večer. Cesta necelých 24 kilometrů trvala kolem 20 minut. Informací bylo ale stále málo.
1: Za dva dny nám přišla jednoznačná odpověď. Ve vozidle krev, která tam je, je toho pohřešovaného taxikáře Františka. V tu chvíli to podezření, že mu někdo ublížil, bylo jednoznačně dané a daný okamžik jsme už věc si převzali vyloženě do naší režie a překvalifikovali to na podezření z vraždy.
0: Případ se řešil jako loupežná vražda a operativa pokračovala v prověřování taxikářova okolí. František byl rozvedený a žil se svou přítelkyní. Ta v současné době řešila spor o majetek s bývalým manželem, se kterým jí František pomáhal. I tohle bylo pro operativce další možnou verzí a důvodem k vraždě. Jednalo se totiž o velké peníze.
1: I tohle by třeba mohl být nějaká stopa, že se někdo chce zbavit toho Soka, protože on byl ten tahoun té parterky, která prostě chtěla nějaký ten majetek získat. Takže i nad tímhle jsme přemýšleli, samozřejmě jeho různé možné kšeftíky, jestli někde náhodou třeba nikoho nepodved, nikoho nějakým způsobem nepřevezl.
0: Po komunikaci s taxislužbou si operativci potvrdili, že opravdu v den zmizení nahlásil novou jízdu. Bylo to ale to poslední, co od něj taxikářská firma slyšela. Detektivové se tedy pokusili zjistit, kam vedla jeho poslední cesta.
1: Ten okruh cest byl vlastně v tu chvíli široký, když to vezmu, tak kdybychom zapíchli kružítko, udělali okruh 360 stupňů, tak prostě v okolí toho Žďáru to bylo v tu chvíli nedohledatelné. Kamerové záznamy, tak jak je známe dneska z těch různých měst a obcí, to vlastně v té době nefungovalo, takže v tomhle to bylo náročnější.
0: Operativa zároveň stále pracovala na detailní analýze výpisu z taxametru. Mimo poslední jízdu auta, na kterou byla vystavena i nalezená účtenka, nebylo jasné, kde se taxík pohyboval mezi 10. a 11. hodinou večer.
1: V tu chvíli jsme si říkali, že nám to tak připadá, jak kdyby někde dojel s někým, ten dotyčný ho asi usmrtil, nebo něco se stalo, a to vozidlo jak kdyby popojilo zpátky, jak kdyby se vrátilo, v podstatě skoro stejnou vzdáleností, trošičku jinou cestou, kdy poslední úsek, který tam byl, tak byl 100-metrový. A to nám přesně vycházelo místo toho nálezu, jak když to vozidlo někde zajede, a poslední úsek za ten štěrk, kde bylo nalezený, takže nám to tak zhruba odpovídalo.
0: Dalším krokem bylo pátrání po zmizelých Františkových věcech, po peněžence a nedostupném mobilním telefonu.
2: Spousta lidí ví, že taxikář u sebe hodně peněz nevozí, ale jsou i lidi, kteří si myslí, že taxikář vozí, já nevím, 10 tisíc. To v žádném případě by žádný taxikář neudělal.
1: V té peněžence, která taky zmizela, kromě nespecifikované částky peněz mohly být nějaké osobní doklady, poznámky, účtenky, něco možného, chyběl nám ten mobilní telefon, takže jsme se začali zajímat o tyhle věci. Po těch věcech jsme pátrali, zjistili jsme, jeho telefon se odmlčel, prostě nebylo možné dohledat. Po nějaké době ale jsme zjistili, že telefon je funkční. Zjistili jsme, že telefon má v držení mladík ze Slovenska, který pracuje ve Žďáře.
0: Operativci okamžitě vyrazili pátrat po mladém muži. Ten byl při jejich příchodu z celé situace překvapený a upřímně jim odpovídal na všechny otázky. Telefon si prý koupil od skupinky mladých mužů v obci na Havlíčkobrodsku. Obchod se měl uskutečnit 10. července, což bylo dva dny po Františkově zmizení.
1: Samozřejmě jsme si říkali tak, že nelže, ale absolutně nezávisle na něm jsme to prověřili a zjistili jsme, že se skutečně tohle setkání skupinky osob zakládá na pravdě, že tenhle, který mu měl tady tomu mladému Slovákovi telefon prodat, tam skutečně byl a telefon nabízel, takže nebyl důvod mu nevěřit. No a zjistili jsme, že tady s tímhle prodejcem telefonu tam byli ještě dva jeho kamarádi, z nich jeden křestním jménem Kuba.
0: Operativcům se zatím podařilo vypátrat jen jednoho z kamarádů a ten jim celý scénář prodeje telefonu potvrdil. Jeho známý prý opravdu mladému Slovákovi večer na párty mobilní telefon prodával. Nevěděl sice, odkud telefon byl, ale prodávající Jakub mu řekl, že právě dostal zakázku na vraždu jednoho muže a že za to dostane spoustu peněz.
1: nám to do toho tak začalo nějakým způsobem zapadat. On říká, mně to přišlo, že se tak nějak jako chlubí, že dělají frajeřiny, prostě někde nějaký mobil. No, ale tady z tohohle kluka nám ještě vylezlo, že tenhle telefon, který byl prodaný tomu Slovákovi, měl patřit právě tomu Kubovi. A ten to dal kamarádovi, tomu našemu prodejci, který to prodal dál.
0: Kriminalisty v tu chvíli začal zajímat Jakub a odpověď na otázku, jak se k telefonu dostal.
1: Zháněli jsme prodejce mobilu a Kubu. Ani jeden z nich v tu chvíli nebyl. Státní zástupce nám dal souhlas s jejich zadržením, takže my jsme po nich intenzivně pátrali. No a toho prodejce mobilu jsme sehnali 21. července ve večerních hodinách na Pardubicku.
0: Překupníka mobilních telefonů okamžitě zadrželi a vzali ho rovnou na výslech. Snažil se spolupracovat a všechny informace, které zatím operativa měla, potvrdil. Přiznal se, že telefon mladému Slovákovi opravdu prodal, ale on sám ho odkoupil od Jakuba. Potkali se spolu v hospodě v Přibyslavi, kde se vychloubal, že zrovna měl výnosný kšeft a dostal za to nemalé peníze. Prodejce mu to nevěřil, ale mobil odkoupil a prodal dál.
1: Máme mu věřit, nemáme mu věřit. Jako měl v ruce věc, která patří nedávno zavražděnému, v tu chvíli ještě nenalezenému člověku. Každopádně ten Kuba nebyl. Kuba prostě nebyl, jeho telefon se odmlčel, rodina nevěděla nic, nikde se nám pohyboval. Takže tady tenhle náš prodejce mobilu, ještě jsme měli zadržení, než se nám podaří sehnat třeba i toho Kubu, aby se to nějakým způsobem rozčíslo, aby jsme se mohli nějak posunout, ale prostě to se nám nedařilo.
0: S nadějnou informací přišla Kubova rodina s tím, že se zmínil o cestě do Prahy. Podle informací operativy tam ale nikdy neodjel. Pohyboval se ve společnosti známých v okolí Žďáru. Když u někoho potřeboval zůstat přes noc, komunikoval pouze z telefonních automatů.
1: Jemu v tu dobu bylo necelých 20 let. Trvale bytem z obce kousek od Žďáru. No a už jako mladiství v roce 2008 se dopustil 3 loupežných přepadení na benzínkách. Používal k tomu zbraň, plynovou pistoli, teda, kterou tu obsluhu ohrožoval. A on tenkrát za to dostal 1 rok nepodmíněně, jako mladiství, za ty loupeže.
0: Z Jakuba se stal hlavní podezřelý. Bohužel už ale věděl, že po něm jde policie a snažil se schovat. Operativcům navíc práci neulehčovali ani jeho přátelé, kteří ho záměrně kryli. Pátrání se protahovalo a týmu Pavla Kubiše chybělo štěstí. Rozhodli se tedy pustit případ do médií a doufat, že se někdo ozve s novými informacemi.
1: Pustili jsme to s tím, že hledáme tuhle osobu a že je to v souvislosti s podezřením ze zločinu vraždy. Neřekli jsme, že je pachatel, ale že je to v této souvislosti.
0: Až teď se přístup kumpánů ze zločinecké partičky pomalu začal měnit. Přestávali mu totiž věřit.
1: On dokonce i některým kamarádům se snažil ještě vysvětlit, že byl svědkem vraždy, že nic neudělal, ale že prostě teď po něm jdou i ti vrazi a budou se ho snažit jako nepodlného svědka odstranit. Takže vymýšlel takovéhle teorie, které sděloval na dálku, sděloval je i rodině své. Ta rodina jeho logicky věřili tomu, nechtěli nevěřit.
0: Jakubovi dny ale byly sečteny. Jednoho dne zazvonil na jihlavské kriminálce telefon.
1: Byla neděle dopoledne a volal mě kolega z práce, že se mu ozvali příbuzní tady tohohle Jakuba, že Jakub přišel domů.
0: Po takové zprávě bylo potřeba okamžitě začít jednat. Pavel Kubiš tedy vzal kolegu a rozhodli se, že na místo rovnou vyjedou. Nevěděli, ale co mají čekat.
1: Oni nechtěli, aby tam přijeli malovaný auta té rodiny, tak jsme slíbili, že nebude žádná ostuda, že tam musíme přijet. Takže jsme tam šli sami dva. Tak jsem měl pistoli v kapse, říkal jsem, co se bude dít. On spal, ho vzbudili.
0: Jakub se nebránil, ale tvrdil, že o ničem neví, netuší, co se vlastně stalo a s vraždou nemá nic společného.
1: Ta rodina strašně věřila tomu, že on byl pouze svědkem něčeho. Strašně tomu jako věřili. Nikdo z té rodiny, už nevím, kdo to byl, když jsme odcházeli, říká, že to v těch médiích vypadalo, jak kdyby Kuba tu vraždu udělal, že doufá, že potom zveřejníme omluvu.
0: Detektivové si Jakuba odvezli a následoval výslech. Z Zpočátku si mladík stál za svým a stále opakoval, že jde o omyl a on rozhodně není vrahem. Čelit argumentům dobře připravené jihlavské kriminálky ale nedokázal. Netrvalo dlouho a Jakub s úlevou začal vyprávět, co se stalo.
1: Na něm bylo paradoxní jeho chování. To byl kluk urostlejší postavy, ale ne žádný ranář. Ale když mluvil nebo se vyjadřoval, to byl největší ťunťa, takovej oči sklopený, nevýrazný, takovej strašně submisivní, jo, takovej úplně odevzdaný. No takže on zase tím svým odevzdaným způsobem začal popisovat, že teda přespával v té době na začátku července tam někde ve stanu, tam za tím žďasáckým učilištěm, vlastně nedaleko od toho, kde pak bylo odstavené to auto, že tam měl stan, že prostě nebyl doma, on se takhle toulal.
0: Osudný den, 8. července, se prý rozhodl zajít si na pizzu do vyhlášené restaurace v Polné. Neměl dost peněz na taxi a vydal se směrem na vlakové nádraží. Právě tam náhodou spatřil Františka v autě taxislužby.
1: Řekl, že si sedl za řidiče jako dozadu a že si tam sedl z důvodu, protože věděl, že nemá na zaplacení, že v Polné si nechá zastavit a uteče, aby ho nemohl chytit. No, v Polné si tam nechal zastavit kousek za nádražím a když zastavil auto, tak chtěl vyskočit a utíct, ale taxikář se otočil, chytil ho, začali se přetahovat a potom ho vytáhl z auta ven taxikář a při tom konfliktu ten Kuba tvrdí, že si vytáhl z kapsy nůž, který měl, otevřel ho, tím toho taxikáře bodnul do břicha a on, že zemřel.
0: Potom naložil mrtvé tělo na zadní sedačku, poškodil kabel taxikářské cedule na autě a svou oběť odvezl k obci Hrbov směrem k rybníku.
3: Dovedete říct, co jste si myslel, když jste jel k tomu rybníku s tím taxikářem na zadních sedadlech?
4: To už jsem si myslel, že si to... Mě jsem asi zabil.
1: Tomu rybníku se přezdívá Gabčíkovo a tam z jedné strany toho rybníka to tělo vytáhl, zaházel ho tam trávou a odjel tím autem do Žďáru, tam přemýšlel, kde ho zaparkuje, popojel až tam k tomu žďasáckému učilišti, tam se zastavil, přemýšlel, pak popojel těch 100 metrů za tu hromadu štěrku a tam auto nechal být, vzal klíčky, zahodil je a odešel.
0: Než místo opustil, ukradl z auta mobilní telefon, který později prodal prostřednictvím kamaráda, a peněženku s pouhými 3000 korun.
1: Takže věděli jsme, že máme vraha, věděli jsme, že ti dva jeho kamarádi, s kterými jsme se bavili předtím, že v tom jsou teda skutečně nevinně, ale co jsme neměli, neměli jsme tělo.
0: Jakub stále rezignovaně spolupracoval a rozhodl se Pavlu Kubišovi ukázat přesné místo u rybníka, kde tělo schoval.
3: Je tohle místo, kam jste odvezl to tělo, taxikáře? Odvezl jste ho jakým vozem?
4: Škoda Felicie kombi.
3: Bylo to vozidlo taxislužby?
4: Ano.
3: Bylo to jeho vozidlo taxislužby?
4: Ano.
3: Takže je to tohle místo?
4: Ano.
3: Kudy jste ho tam táhl?
4: Tady.
3: Tudy, přes ty kameny? Dobře. Ukažte prosím rukou, kde by to tělo mělo zhruba ležet.
4: Tady dozadu?
3: Tady to tělo má ležet?
4: Ano.
3: Schovával jste ho něčím, přikryval jste ho něčím?
4: Ano.
3: Čím?
4: Tam byla ti roští a tak.
0: Tým kriminálky v tu chvíli přerušil prověrku výpovědi a operativa potvrdila, že v křoví pod naházeným roštím skutečně leží lidské tělo.
1: Bylo vidět, že postavou to odpovídá, našli jsme tam i boty, oblečení to odpovídalo, ale v tu chvíli potřebovali jsme jednoznačně ztotožnit a udělat i expertizu, jestli teda tohle je ten náš taxikář. Na místě soudní znalec to tělo prohlídl, konstatovali několik bodně řezných ran na různých částech těla, ale s ohledem na stav samozřejmě bylo potřeba provést co nejdřív soudní pitvu, takže tělo se odvezlo.
0: Genetická expertíza později potvrdila, že se opravdu jedná o Františka. Na těle bylo během pitvy nalezeno celkem 14 bodnořezných ran. 3 na pravé straně krku a ramene, 7 na hrudníku, 3 na pravé ruce a 1 na levé dlani. Soudní lékař jen potvrdil to, co bylo zřejmé. František se snažil bránit. Důležitá byla ale poranění na krku a rameni.
1: V tu chvíli jsme trošičku zbystřili, protože se nám to moc nezdálo a spíš by to odpovídalo útoku ze zadu. I podle těch bodně řezných kanálů, které byly zjištěny. Ten Kuba vypovídal, hájil si, že tu vraždu neplánoval, že to prostě vyšlo z té situace, že ho zabil, že ani neměl v úmyslu mu ty věci odcizit, že toho napadlo až potom, když přijel do Žďáru. Když to my jsme mu kladli za vinu, že si tu vraždu naplánoval, proto si sedl a v tom autě ze zadu na něj zaútočil.
0: Souboj se pak přemístil před auto, kde padla smrtící bodná rána přímo do srdce. František v tu chvíli padá mrtvý na zem. Motivem k vraždě tak od počátku mohly být peníze, což by znamenalo, že z případu by se najednou stala loupežná vražda, za kterou hrozilo až 20 let vězení. Týmu Pavla Kubiše ale stále chyběl důležitý důkaz. Vražedná zbraň. Jakub tvrdil, že jí cestou domů zahodil poblíž hřiště.
5: 25.7.2010, 18.10, prověrka na místě u obce Níškov koupaliště, prověrka výpovědi pana ***a, který zde měl odhodit zbraň, kterou zaútočil na taxikáře.
6: Vy jste šel pěšky a kde jste měl odhodit tu zbraň teda?
7: Tady někde.
6: Tady u tohohle hřiště teda, jo?
1: Nevěděli jsme, jestli tomu věřit nebo ne. Každopádně dali jsme výzvu do rozhlasu, protože nikde jsme tam nic nenašli, tam, kde jsme to prohledávali. Skutečně přišla jedna starší paní a nůž nám donesla. Paní se celá třásla, protože když tam šla, viděla pěkný, pevný nůž, tak se ho vzala, doma ho očistila, nevím, jestli si s ní krájela chleba nebo cibuli, takže jsme ji museli uklidňovat, že nic neprovedla, že ji nikdo nic nevyčítá.
6: Jednalo se o jaký nůž teda?
7: Zavírací malej kapesník.
6: Jak dlouhá jim měl být asi?
7: No, zavřenej byl asi takhle a odevřenej asi takhle.
0: Jakub potvrdil, že se opravdu jedná o nůž, se kterým zaútočil na taxikáře a vše znovu popsal v prověrce výpovědi.
1: Označil nám to místo, i kde došlo k té vraždě, to nám ukázal.
7: Zastavili jsme a on mě chytl za tričko, u ramena. A jsem mu tůlku chtěl hodit, on mě nechtěl pustit. Jsme se začali prát.
0: V autě jsme se prali. Jihlavská kriminálka měla jasno ve všech částech případu, až na motiv. Skutečně si Jakub vraždu naplánoval?
1: V té Polné jsme provedli nejdříve teda rekonstrukci, kdy nám ten Kuba předváděl, jak podle něj se to celé odehrálo, a v zápěti jsme udělali vyšetřovací pokus, kde jsme zkoušeli ty jednotlivé způsoby útoku, možnosti útoku z toho vozidla.
8: Tady jste teda několikrát máchnul. Víte kolikrát?
4: Já nevím.
8: Kde spadl na zem?
4: Tady někde.
1: V podstatě jsme zjistili, že ten Kuba, kdyby chtěl, tak z toho auta bez problémů utekl. I soudní znalci konstatovali i s ohledem na nějaké krevní drobné stopy, které byly na opěrce v autě, že k útoku s nožem došlo s největší pravděpodobností již ve vozidle, že způsobení těch bodných ran na tom krku a rameni při tom konfliktu před vozidlem je sice teoreticky možné, ale jednalo by se o útok absolutně atypický a v daném případě vlastně nesmyslný.
0: I přesto všechno si Jakub stále trval na svém. Nakonec mu ale v prosinci 2010 krajský soud v Brně vyměřil 17,5 roku s tím, že případ označil jako plánovanou vraždu s loupežným úmyslem.
1: Což potom v únoru potvrdil i vrchní soud, protože ten Jakub se proti tomu odvolal, jak proti trestu, tak proti té vině. A co bylo pro nás dobré, že ten vrchní soud v Olomouci potom výslovně v tom odůvodnění rozsudku vyzdvihl to provedení toho vyšetřovacího pokusu jako zásadního důkazu vyvracejícího tu obhajobu toho Jakuba. Byl to takový případ, bylo to prostě 18 dní nervů, jak to dopadne, jak moc se na něm podepsala ta rodina, vlastně nefunkční, jako jo. Vím, že potom ta jeho rodina to strašně těžce nesla, že se s tím odmítali smířit, že furt říkali, že on to neudělal, pak, že u toho nebyl sám, že pouze jsme vinu někoho hodili na něj. Ta babička to těžce nesla, poslala mě jednou takový dopis někdy před Vánoci, nevím, jestli to bylo ten rok 2011 nebo 2012, až takový skoro výhružný, jo, ale člověk v tom cítil to zoufalství prostě té rodiny.

0: Tak to byl další díl populární kriminálky s podtitulem Taxikář autorů Dany a Mirka Vaňurových. Za mixážním pultem seděl mistr zvuku Leoš Sedláček. Už teď si, přátelé, tento díl můžete znovu poslechnout na Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Ve vysílání se kriminálka objeví opět 12. srpna, tedy ve středu krátce po 18. hodině, a podtitul zní Láska bez přetvářky.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Už není na co čekat. Napady docházejí, takže to zveřejníme i v médiích.
3: Co dělá tvoje kolegyně?
4: Nemůže mít nějaké potíže třeba?
2: To jejímu psychologickému profilu odpovídá, ne?
4: Já se vážně obávám, že s Monikou něco je a vy jí můžete pomoct.
5: Ty čtyři věci, co chybí.
6: Já jsem je prodal v hospodě, tak do té hospody zajedem.
7: Viděl jsi toho frajera, co teď vyšel?
8: Ne. Závěr kriminální minisérie Docent. V neděli večer na ČT1 a v iVysílání.
1: Radioservis představuje
9: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
10: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
10: Srdcovky od Dvojky.
11: Je středa, 5. srpna. Léto je v plném proudu, aktuální čas 18 hodin, 31 minuta, 43 vteřiny a svátek mají dnes chlapci a muži s křestním jménem Kristián, kterých žije podle posledních zveřejněných údajů v České republice 3355. Kristián je mužské jméno řeckého původu a vzniklo z řeckého Christianos, což se vykládá jako křesťan zasvěcený Kristu. Jméno nosí namátkou malý Škodet, kameraman Hinek, filmový hrdina stejnojmenné filmové komedie režiséra Martina Friče z roku 1939 v podání Oldřicha Nového nebo členové dánské královské dynastie. Ke všem Kristiánům letí v tomto okamžiku z Dvojky sváteční blahopřání a při poslechu třetí série ověřených a časem prověřených nahrávek tohoto týdne, ať už jste si Dvojku naladili kdekoliv a děláte cokoliv, vám od mikrofonu studiového domu v Praze na Královských Vinohradech přeje dobrý zvuk Miloš Skálka.

Úvod dnešního hudebního setkání na dvojce obstarala vzpomínka na Karla Zicha, který tragicky zahynul krátce po svých 55. narozeninách. Nedávno, 13. července, jsme si připomenuli, že od jeho odchodu na věčnost při nešťastném potápění na Korzice uplynulo už 22 let. V roce 1995 pořídil Karel Zich za doprovodu své skupiny Flop pod vedením Stanislava Chmelíka českou verzi autorského v té době 6 let starého hitu Chrise Rea The Road to Hell, Cesta do pekla. Autor českého textu Michal Bukovič dal skladbě podobně pesimistický název Svět se hroutí sám. Alan Parsons Project byla skvělá anglická hudební formace, kterou založil v Londýně kytarista, hráč na klávesové nástroje, skladatel, aranžér a producent Alan Parsons, který se narodil ve městě na Temží v roce 1949. Mimochodem, jako mistr zvuku zanechal svého času výraznou stopu na nahrávkách z londýnských studií Abbey Road, konkrétně na albech skupiny The Beatles, Abbey Road a kapely Pink Floyd Dark Side of the Moon. No a my se s formací Alan Parsons Project, kterou jsme v polovině března roku 2010 viděli na skvělém koncertu v Kongresovém centru Praha, vrátíme do roku 1984, kdy nahrála skladbu Sooner or Later, dříve nebo později, která vznikla v osvědčené autorské spolupráci pana kapelníka s bohužel už zesnulým skotským hráčem na klávesové nástroje Ericem Wolfsonem.

posun o Later, dříve nebo později Alan Parsons Project, a to v nahrávce z roku 1984. Mimochodem, Alan Parsons se už před léty trvale usadil v kalifornské Santa Barbře. Jaroslav Uhlíř, ročník 1945, tvoří se Zdeňkem Svirákem, který se narodil v roce 1936, zcela výjimečnou autorsko-interpretační dvojici, která má na naší hudební scéně jenom nemnoho paralel. Od začátku druhé poloviny 70. let komponuje Jaroslav Uhlíř také filmovou hudbu a písničky, vesměs opět z texty Zdeňka Svěráka. Z filmů, které na cestě za diváky doprovodila jeho hudba, jmenuju namátkou snímky Ať žijí duchové, Bloudění orientačního běžce, Z čerty nejsou žerty a samozřejmě Tři veteráni s vděčným popěvkem Vadí nevadí a dále Vrchní prchni s hitem Severní vítr, Vratné láhve s písní Ani k stáru, anebo pohádkovou Koláž Tři bratři. No a vedle toho je nutné alespoň připomenout skladby pro jiné interprety, hudbu a písničky k dětským televizním pořadům a pohádkám, stejně jako vděčnou každoroční televizní hodinu zpěvu. Z podzimu roku 1994 a ze studia Kivy je nahrávka písně Jaroslava Uhlíře, který v tomto případě složil nejen melodii, ale také si napsal text a svou skladbu nazval Jo klaunem být. A o hudební doprovod se postarala skupina Jiřího Štronera.

0: Jo, klaunem být, klauni uměj žít. Jaroslav Uhlíř se svou autorskou nahrávkou z podzimu roku 1994. Sestavu norského tria AHA tvoří zpěvák Morten Harket, kytarista Pál Vaktár a hráč na klávesové nástroje Magne Max Furholmen. Zásadním hitem téhleté trojice je písnička Take on me, ujmi se mě, která v létě roku 85 vévodila americkým singlovým žebříčkům a ve Spojeném království byla na druhém místě. Ale nás čeká v pořadí druhý hitparádový zápis skupiny AHA z přelomu let 85-86 a je to další autorská nahrávka. V tomto případě se písnička jmenuje The Sun Always Shines on TV. V televizi vždycky svítí slunce. Ve Spojených státech se tenhle single pohyboval kolem 20. místa tamních žebříčků, zatímco ve Spojeném království, Velké Británie a Severního Irska obsadil v tamní singlové dvacítce místo první.
1: Srdcovky od dvojky.

0: Norské trio AHA a jeho konstatování z roku 1985, že v televizi vždycky svítí sluníčko, The Sun Always Shines on TV. A je před námi jedna z nejslavnějších vlakových písní, a sice Orange Blossom Special, která vypráví o americkém osobním vlaku stejného jména. V roce 1938 tuhle píseň složil Erwin T. Rouse, který žil v letech 1917 až 1981. A její původní verzi nahrál se svým bratrem Gordonem Rousem už v roce 1939. Píseň, často nazývanou pouze The Special, proslavil a do hitparád dostal v roce 1965 Johnny Cash. V countryovém žebříčku Billboardu byla jeho nahrávka na jaře roku 1965 na třetím místě. No a další hitparádové nahrávky téhle písně pořídili v polovině 70. let hráč na foukací harmoniku Charlie McCoy a potom také Johnny Darrell. Ale my si poslechneme českou verzi, kterou autor textu Jan Vyčítal nazval víceméně shodně s originálem, a sice Oranžový Express. Písničku naspíval z kraje roku 1971 Mirek Hofman se skupinou Greenhorns a solem na foukací harmoniku přispěl Tomáš Linka.
1: Už z rodného ranče vidím jen komín a stát. Hej, už z rodného ranče

Rok 1971, Oranžový Express a Mirek Hofman, který odešel do nebeského hájenství country music 12. března roku 2019, kdy mu bylo 83 let. Blíží se 7. hodina večerní, teď máme 18 hodin 58 minut a k tomu 51 vteřinu. Dvojka vysílá živě. Jsme u Roda Stewarta, londýnského rodáka ze skotské rodiny, který v lednu tohoto roku oslavil 81. narozeniny. V 60. letech působil Rod Stewart ve skupinách The Five Dimensions, Hoochie Coochie Men, Steam Packet, Shotgun Express a Jeff Beck Group. V letech 69 až 75 potom stál u sólového mikrofonu skupiny The Faces, ale to už také nahrával sólově. A na sólové dráze se stal jednou z velkých globálních hvězd. V roce 1989 získal majitel příjemně nakřáplého hlasu Rod Stewart za svůj celoživotní přínos hudební scéně cenu Grammy a od roku 2016 se pyšní titulem Sir. U nás Rod Stewart poprvé koncertoval 7. listopadu roku 2016 v pražské O2 aréně a podruhé na stejném místě 3. července před 2 roky. A byl to opět strhující zážitek, jako kdyby přibývající roky Rodu Stewartovi paradoxně jen a jen prospívaly. Na konci roku 1996 bodoval Rod Stewart ve světových přehledech s titulní nahrávkou tehdy nového alba If We Fall In Love Tonight, pokud se dneska v noci do sebe zamilujeme.

0: rok 1996 a Rod Stewart s nahrávkou milostné balady If We Fall in Love Tonight, pokud se do sebe dneska v noci zamilujeme.
1: Mrazivé léto na dvojce.
2: Pátračka.
0: Ano, a je tady tradiční letní pátračka dvojky. Toto léto je ve znamení na naší stanici, ve znamení vzrušujících příběhů, plných napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů. Do vysílání jsou zařazovány thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové adaptace děl nejznámějších českých i světových autorů, jakými jsou namátkou Stephen King, Josef Karika, Petra Klabouchová nebo Kateřina Surmanová. No a součástí mrazivého léta je už klasická pátračka, ve které tentokrát hledáme postavy z těchto děsivých příběhů. Vyhlášení správné odpovědi a vítěze týdne se dozvíte vždy v pátek po 13. hodině v pořadu Šťastnou cestu. Ale teď pozor, tipovat mohou posluchači výhradně přes webový formulář, a to na stránkách dvojka.rozhlas.cz vždy do pátku do 12. hodiny. Vítěz každého týdne získá poukaz pro dvě osoby na dvě noci s ubytováním a s polopenzí v hotelu na luxusní adrese v Karlových Varech. No a teď už poprosím Pavla v režii o dnešní indicii.
3: Můj pád započal ve chvíli, kdy jsem se nechal ošálit muži s kamerami a puškami. Nalákali mě do pasti, omámili plynem a spoutali těmi nejtěžšími řetězy, jaké kdy lidská ruka ukovala. Z hrdého krále divočiny ze skrytého ostrova Lebek jsem se stal pouhou atrakcí, cirkusovým číslem určeným pro pobavení znuděného davu na newyorské Broadwayi. V záři reflektorů za zvuku bubnů a před očima šokovaných diváků ze mě udělali pouhé divadlo. Ukazovali mě lidem jako osmý div světa. Ale zapomněli, že skutečného krále opů nelze v potupné kleci udržet věčně. Má obrovská síla se už brzy měla probudit k životu.
2: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
1: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.
0: Pakliže se vložíte do naší letní hry, tak držím palce. No a teď už se vracíme k hudebním výletům proti proudu času. Na domácí hudební scénu 70. let nás vrátí ostravská rodačka Marie Rotrová, která letos na podzim 13. listopadu oslaví bezmála neuvěřitelné 85. narozeniny. Respektovaný hlasový pedagog a hudební publicista dr. Leo Jéne o zpěvačce, která si ve svých ostravských začátcích získala přezdívku Lady Soul, na sklonku 80. let napsal tato slova. Cituji. Ve výrazově exaltovaném soulovém projevu Marie Rotrové se projevuje její temperament a pochopení pro hudbu tohoto typu a lidským písním dokáže propůjčit nepatetický cit a až zadržovanou vroucnost, přičemž například chrapláky na vysokých tónech působí mimořádně přirozeně a funkčně. Tolik tedy citát doktora Lea Jeného. Marie Rotrová nás teď zavede k písničce Jaroslava Vykrenta, svého hudebního kolegy a kamaráda, který na sklonku svého života úspěšně vystupoval a nahrával se skupinou In Blue Ivana Němečka. No a ten napsal před více než půl stoletím melodii i text písničky Řeka lásky. A Marie Rotrová ji naspívala na konci ledna roku 1974 se skupinou Plameňáci, jak si tehdy muselo flamengo hezky česky říkat. Nahrávalo se v dnes už neexistujícím suprafonském studiu Mozarteum.

0: Marie Rotrová ve skladbě Jaroslava Vikrenta Řeka lásky. To je nahrávka, která vznikla na začátku roku 1974. Francouzský zpívající autor a kytarista E. Goffre se narodil v létě roku 1929, konkrétně 18. srpna, což znamená, že co nevidět oslaví úctyhodné 97. narozeniny, ke kterým mu samozřejmě už teď z rozhlasové dvojky přejeme všechno dobré a hlavně zdraví. U nás E. Goffreho známe především zprostředkovaně, a to díky nahrávce jeho písně, kterou Valdemar Matuška naspíval s velkým úspěchem s českým textem Ivo Fischera a pod názvem Slavíci z Madridu. No a ta často zní i na stanici, kterou právě posloucháte. Jedním z dalších velkých hitů E. Goffreje, který se výrazně prosadil ve všech frankofonních zemích, je také písnička Santiano. Tu sice E. Goffre nesložil, ale podepsal se pod její úpravu a naspíval ji hned několikrát, poprvé v roce 61. A také tuhle písničku z jeho zpěvníku, kdy si převzal Valdemar Matuška. V roce 1968 vydal E. Goffre na singlu autorskou nahrávku šansonu Adieu, Monsieur le Professeur. S Bohem, pane profesore. K téhle písni se potom vrátil v roce 1990 a pořídil její novou verzi.
1: Miloš Skalka,
2: srdcovky od dvojky.

na francouzského zpěváka Iga Offreyho dětský sbor a nahrávku šansonu S Bohem, pane profesore z roku 1990 naváže domácí hudební legenda. Určitě jste si všimli toho, jak se v poslední době slůvko legenda nadužívá. Dneska je prostě legenda kde kdo, ale v tomto případě to slůvko sedí, protože nás čeká Olympik. Frontman kapely, kytaristy, zpěvák a bezmála výsadní skladatel repertoáru skupiny Olympik Petr Janda oslavil 2. května 84. narozeniny. K těm kulatým 80. natočil sólové album nazvané Asi se mi nebude chtít. Ale nás dnes čeká kompletní sestava skupiny Olympik. A to v nahrávce, která vznikla v říjnu roku 1994 ve studiu Propast. Melodii Petra Jandy textem opatřil Miroslav Černý, který skladbu nazval Já se tak toulám.

Olympic a Jak se tak loudám. To byla nahrávka z října roku 1994. Vydáme se do prosluněné Kalifornie, kde na nás čekají The Beach Boys, kapela, která působí s přestávkami už od začátku 60. let. Tahle parta kolem klávesisty, basisty, zpěváka a tvůrce repertoáru, loni zesnulého Briana Wilsona, vznikla jako rodinný hudební podnik, a to ze sourozenců a jejich bratranců. Jediným hráčem bez příbuzenského vztahu k ostatním členům kapely byl kytarista Al Jardine. The Beach Boys, kteří okouzlili svět mimo jiné neuvěřitelnými vícehlasy, byli v roce 1988 uvedeni do rock'n'rollové síně slávy a v roce 2001 převzali za svou celoživotní tvorbu cenu Grammy. V roce 1969 koncertovali The Beach Boys na Bratislavské Lyře, potom v Brně a posléze v pražské Lucerně. Tehdy jsem je viděl dvakrát, jednak v Bratislavě a jednak v Praze. Po půl století se The Beach Boys, samozřejmě v hodně proměněné sestavě, ale v čele se svým frontmanem, solovým zpěvákem a saxofonistou Mikem Lovem, který patří k zakladatelské sestavě skupiny, objevili u nás znovu. Nejprve v roce 2017, kdy koncertovali v Kongresovém centru Praha a potom se vrátili bezmála na den přesně po půl století na místo činu, a to 16. července roku 2019, kdy vystoupili v pražské Lucerně. Ani The Beach Boys, stejně jako před nimi třeba The Beatles a mnozí další, neodolali a svého času pořídili svou verzi rock'n'rollové klasiky Chucka Berryho Rock'n'Roll Music. Na konci jara roku 1976 byli se svou verzí tohoto rock'n'rollového hitu v žebříčku Billboardu na 5. místě, v Record Worldu na 7. a v listu Radio and Records na místě 10. The Beach Boys a Rock'n'Roll Music. Just let me...

Rock'n'rollová klasika v podání skupiny The Beach Boys uspěla v amerických singlových žebříčcích na sklonku jara roku 1976. V roce 1989 natočila tehdy debutující 28letá režisérka a scenáristka Irina Pavlásková s kameramanem F.A. Brabcem psychologický film, jehož hereckému obsazení dominovali Ivana Chýlková a Karel Roden. Zároveň se z emigrace vrátil bývalý spoluhráč zpívajícího bubeníka Jiřího Chlumeckého ze skupiny ZOO, zpěvák a kytarista Jan Kalousek, a dostal nabídku zpívat právě se skupinou ZOO a dokonale toho využil. Skladba Čas sluhů, známá spíše pod sloganem Už se blíží čas sluhů, byla navíc organicky spojená s videoklipem, ve kterém byly použity záběry z úspěšného filmu. No a díky tomu měla kapela na další 3 roky o úspěch postaráno. A díky Kalouskově charizmatu a jeho roli jakéhosi romantického rytíře naší hudební scény se jí velmi dařilo.

0: skupina Zoo a Čas sluhu. Titulní písnička filmu režisérky Ivany Ireny Pavláskové z roku 1989, ke kterému skládali hudbu Jiří Chlumecký a Jiří Veselý. Španělský zpěvák Enrique Iglesias je syn slavného otce a čelného představitele kantilénního latinopopu Julia Iglesiase. Enrique Iglesias se narodil v Madridu 8. května roku 1975, ale vyrůstal na Floridě spolu se svým mladším bratrem Juliem Iglesiasem juniorem, který se rovněž vydal na hudební dráhu, ale s daleko menším úspěchem než jeho starší bratr. Mezinárodně uspěl charismatický Enrique Iglesias poprvé na sklonku 90. let s písničkou Bailamos, tančíme, která zní ve filmu Wild Wild West, divoký divokánský západ, v hlavní roli s Willem Smithem. A od té doby se na hvězdné hudební dráze úspěšně prohání, i když jeho živý zpěv je často problematický. My si poslechneme už zmíněný velký letní hit Enrica Iglesiase z roku 1999. V žebříčku amerického týdeníku Billboard obsadil první místo a v britské singlové dvacítce byl čtvrtý. Bailamos a už tančíme.
1: Miloš Skalka,
2: srdcovky od dvojky.

Bailamos a Enrique Iglesias, který v létě roku 1999 triumfálně vpadnul do světových singlových žebříčků. Je před námi Jiří Štědroň, který pochází z Vyškova, kde se narodil v roce 1942, tedy stejně jako Petr Janda letos na jaře 23. května oslavil 84. narozeniny. Narodil se do muzikantské rodiny v letech 59 až 63, studoval herectví na brněnské Janáčkově akademii muzických umění, ale už během té doby zpíval v divadle Poezie X spolu třeba s Ladislavem Frejem, Petrem Zkoumalem nebo s Radimem Vašinkou. A po absolvování vysokoškolských studií, to bylo v roce 1963, se už z naší divadelní a hudební scény nestratil a momentálně je k vidění především v pražském divadle Semafor a v posledních letech se výrazně prosazuje také jako nápaditý skladatel a textař vlastních písní. V polovině října roku 1981 vznikla v rozhlasovém studiu A v Praze Karlíně nahrávka písničky, jejíž melodii složil Josef Kolín. S textem Vladimíra Poštylky dostala skladba název Nech mě ještě chvíli spát a Jiřího Štědroně v nahrávacím studiu doprovodila skupina autora hudby Josefa Kolína.

0: Ona říká, nech mě ještě chvíli spát. Nahrávka Jiřího Štědrně z podzimu roku 1981. Countryový ráčkující bard Ladislav Vodička, přezdívaný Starý Voda, se narodil v Praze v roce 1931 a v roce 1965 absolvoval studia na strojní fakultě ČVUT, kde získal inženýrský titul. Pracoval ve výzkumném ústavu gramofonových závodů, 2 roky působil jako zvukový mistr ve filmovém studiu Barrandov a poprvé se na veřejnosti představil už v roce 1961 jako zpěvák skupiny Tempest. V roce 1966 na něj někdo upozornil Jiřího Brabce, ten si ho přišel poslechnout a nabídnul mu okamžitě angažmá v country beatu. V letech 66 až 69 vystupoval Ladislav Vodička v návštěvních dnech a v besíce zvláštní školy Jiřího Grossmana a Slávka Šimka. Prasklá mozková cévka a následná komplikovaná operace ho v roce 1970 přiměli k odchodu do invalidního důchodu, ale zpívat nepřestal. Ladislav Vodička zemřel na začátku března roku 1999, kdy mu bylo 68 let. Na konci dubna roku 1971 vznikla v televizním studiu nahrávka skladby Jiřího Brabce, kterou autor textu Pavel Vrba nazval Jsem tulák. O hudební doprovod Ladislava Vodičky se logicky postaral country beat Jiřího Brabce a vokály přidal sbor Pavla Kína.
1: Když

jsem Tulák. To byla nahrávka Ladislava Vodičky a country beatu Jiřího Brabce z jara roku 1971. Dnešní hudební setkání sice končí, ale vy nikam nepřelaďujte, protože dvojka, kterou posloucháte, ta vysílá dál a za chvilku po závěrečné písničce potěší naše dětské posluchače dalším příběhem Hajaja. Hudební finále to dnes obstará vzpomínka na George Harrisona, někdejšího solového kytaristu a zpěváka Liverpoolské čtyřky The Beatles, který se ani po rozpadu z hudební scény nestratil. Na sklonku roku 1971 se George Harrison vyšvihl na první místo britského albového žebříčku se svým solovým debutovým albem All Things Must Pass, všechno jednou pomine, a současně obsadil také první místo singlových žebříčků na obou stranách Atlantiku s nahrávkou skladby My Sweet Lord. Odkaz George Harrisona, který zemřel na konci listopadu roku 2001 ve věku 58 let, si dnes připomeneme autorskou nahrávkou skladby This is Love, Tohle je láska. To je nahrávka z roku 1988. A tou také skončí naše dnešní hudební setkání s nahrávkami z doby, kdy měly písničky nejen rytmus, ale také melodii. A kdy byl svět ještě v pořádku. Díky za to, že jste poslouchali. Moc si toho vážím a nezapomeňte, že začínáme každý všední den krátce po 6:30. Od studiového mikrofonu Českého rozhlasu Dvojky v Praze na Královských Vinohradech se až do našeho zítřejšího hudebního setkání loučí Miloš Skalka.

0: Stále vám, přátelé, společnost dělá dvojka, přejeme pěkný podvečer, připomínám, že už za chvíli tady bude pohádkový seriál o Palečkovi. No a ve 20 hodin se spolu s námi můžete toulat českou minulostí. Doufám, že i nadále zůstanete s dvojkou.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Už tu na vás čekám s dalším dobrodružstvím statečného Palečka. Snad si ještě vzpomenete, jak se zachránil před zlými loupežníky. Pomohla mu veverka, která si ho odnesla do hnízda. Jak dlouho u ní náš hrdina zůstane? A bude se mu u ní líbit? O tom už bude dnešní pohádka, která se jmenuje Paleček u paní veverky Kotrmelcové. Tak honem do postýlek, ať můžeme začít.

0: Dobrý večer, děti. Paleček utíkal od lesních loupežníků, skákal jako myš, ale nepískal. Dopadal do jehličí, prodíral se vysokou trávou, už byl na kraji lesa, když v tom, bác, zakopl o jakousi spadlou ježatici. Byla to čerstvá jedlová šiška plná semínek, ale celá pokapaná pryskyřicí. A jak tak Paleček zakopl, objel šišku rukama a tu máš, celý se přilepil. Marně sebou házel sem a tam, vší silou šišku odstrkoval, byl k ní jako přirostlý. Měsíc v tu chvíli vyšel slavnostně z mraků a osvětlil bledým svitem celičký kraj. I na Palečka posvítil. Najednou slyš. Co to? Hubky dubky, paní Veverka Kotrmelcová se zvědavým čumáčkem a černýma očima běží k šišce. Udělá kotrmelec, sedne si poblíž a mrzutě povídá. Kšt, jdi z té šišky, človíčku. Já jí musím odnést synkovi. On se právě probudil a má hlad.
1: Dobrý večer, vážená kmotřičko, pozdravil zdvořile Paleček a hned se představil. Jsem Paleček z chaloupky u čtyř slunečnic. Moc rád bych tu šišku pustil, jenže ona nechce pustit mě. Přilepil jsem se a jestli mě tu najdou loupežníci z paseky, tak mě prodají. Nefňukej, broukla Veverka a obešla šišku s přilepeným Palečkem.
0: Naježila fousy, zatáhla, ale chlapce odtrhnout nemohla. V tom se lesem ozvalo. Dub, dub, dub. Blížili se loupežníci.
1: Neboj se, Palečku, já tě zachráním, křikla Veverka. Zakousla se do šišky a honem ji vytáhla i s Palečkem nahoru na strom. Pak udělala kotrmelec a vklouzla do dutiny, kde měla své hnízdo.
0: Sotva zmizeli ve veverčím domku, přihnali se loupežníci. Hledali Palečka pod stromy, skákali, dupali, křičeli, ale nikoho nenašli. Tak se vrátili s prázdnou k ohni a k voňavé pečínce. Zatím paní Veverka Kotrmelcová zavolala svého syna Vzpuráčka a nakázala mu. Milý Vzpuráčku, tohle je chlapec.

0: kopaleček. Loupežníci ho unesli a on teď nemá tatínka ani maminku. Tak buď na něj hodný a hrajte si spolu. A pak opatrně, ostrými zoubky, kousek po kousku odtrhla přilepeného palečka od šišky. Košile sice na některých místech povolila, ale za to byl paleček svobodný. Hned padl veverce kolem krku a radoval se. Má zlatá tetičko, jak se vám jen odměním?
1: No, na to je času dost, milý človíčku,
0: odpověděla laskavě veverka, ale v zápětí se zamračila.
1: Takhle si s mým synkem hrát nemůžeš. Nejdřív musíš dostat nové oblečení. Půjdeme za vílami, rozhodla.
0: Jak tohle uslyšel vzpuráček, hned začal radostí poskakovat po větvích. I on dělal kotrmelce a volal:
2: Sláva! Sláva! Tu budeš koukat na krásné osůbky.
0: Nemají fousy ani drápky, tančí, zpívají, všecko vědí, všecko umí a hlavně vaří samé dobroty. A hlavně ti ušijí novou košili s kalhotami, opravila veverka svého syna. Potom se všichni tři opatrně spustili se stromu a vydali se do vílí říše. Jdou lesem hodinu, dvě, tři, sem tam si zobnou jahod, malin, semínek, ale nejlepší jsou hříbky. Ty vzpuráček okusoval s obzvlášť velkou chutí a přitom si prospěvoval.

0: Popravdě Palečkovi se to notování zas až tak moc nezamlouvalo, ale v roztrhané košili taky zůstat nechtěl a tak raději mlčel. Když raní slunce svými paprsky probudilo rosu, spatřili vzácné květiny a ptáky s červenými peříčky, kteří zpívali jako nejsladší housle. Na zemi se blištěl široký stříbrný pruh a za ním začínalo království dobrých víl. Málo kdo se do něho dostane, málo kdo překročí stříbrnou hranici kouzelné říše. Člověk v takovém lese obvykle zabloudí, upadne přes mámivý kořen a je rád, když nakonec najde cestu domů. Naši tři přátelé to však dokázali. Sotva přešli stříbrnou hranici, začali květinové zvonce vyzvánět a klanět se. Bim-bam, bim-bam. A v zápětí před nimi stála krásná, zlatovlasá víla Hrozinka, královna všech víl. Jak jen se pohnula, jeden vlas zazvonil o druhý a hrál ty nejsladší písničky. Vítej, milá veveřičko, usmála se víla. Co pak si přeješ? Jdu sem kvůli tomuhle chlapci, řekla veverka a ukázala na Palečka. Přilepil se na šišku, já ho musela odtrhnout, ale přitom jsem mu potrhala košilku. Jen to veverka vypověděla, kolem dokola v houštinách se ozval smích. Cinkilinky, vždyť on nemá košily. To víly čtveračky poslouchali, hned vyskočili na mítinu a začali se Palečkovi posmívat. Pst, okřikla je Hrozinka. Košily má jen trochu roztrhanou a je na nás, abychom mu pomohli. Potom kývla na jednu z víl. Měla modré oči, křišťálový náprstek na prstu a stříbrnou jehlu. Mandličko, ty tomu chlapci ušiješ nové šaty, přikázala Hrozinka. Víla přikývla. Ušiji a ráda. Z bílého hedvábíčka z břízy sloupaného udělám košily a z hadí kůže pěkně stříkané ušiji kalhoty. Ale ty, Hrozinko, mi dej nitě. Bez nich to nesvedu. Tvoje nitky jsou nejdelší a nejpevnější. Hrozinka si sáhla do zlatých vlasů a vytrhla tři nejdelší. Jen to tichounce cinklo. Tak pojďte dál, drazí přátelé, dodala pak laskavě. A odpočiňte si na mechových poduškách. Přichystáme vám něco na posilněnou a uspořádáme si tu malou hostinu. Na to se těším úplně nejvíc, zasnil se vzpuráček nad vidinou vílých dobrot. Ale o tom si děti povíme až zítra. Dobrou noc.
1: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hájaja.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
4: Přeju příjemný středeční večer z Dvojky. Tři císaři v jedné Evropě. Takový je podtitul Toulek českou minulostí už za pár okamžiků. Ve 20.30 uvedeme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí. Barbora Čuekos jako host Jitky Novotné v 21 hodin ve Stříbrném větru. Mrazivé léto na Dvojce ve 22 hodin. Přijde také host nočního mikrofora a nebude chybět ani noční proud od 11:30. Já jsem Roman Víšek, tohle je středeční večerní Dvojka a zvu vás k poslechu.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Jsme rádi, že jste se rozhodli i dnes spolu s námi prosurfovat další úsek české historie. Nechceme tvrdošíjně srovnávat, ale na rozdíl od mnohdy bezcílného brouzdání internetovým oceánem je naše konání velice cílevědomé, adresné a časově posloupné. Ne, že bychom nemohli, ale my prostě nechceme vynechat ani jeden úsek našich dějin, aniž by jen trochu významnou osobnost, neboť obé by nám ve výsledné mozaice chybělo. Stačí, když vypadne pár kamínků a celkový dojem z obrazu už může být porušený. Ku příkladu, dnes se pozastavíme nad situací, kdy jsme v Evropě měli ne jednoho, ale hned tři císaře. Od té chvíle bylo všecko jinak. A kdyby jenom to, ono ještě mělo být.
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš,
1: co by interpreti, a Josef Veselý nad to jako autor vás v režii Jaromíra Ostrého a za knižní inspirace Petra Hory Hořejše zvou do roku 1804.

0: V roce 1804. francouzské císařství ještě nebylo monarchií. Usnesením senátu z 18. května 1804. roku byla vláda republiky svěřena císaři, který měl přijmout titul císaře francouzské republiky. Napoleon Bonaparte jej obdržel v těžké a bouřlivé době. Válka ještě byla skrytá a neprojevovala se navenek. Na temném obzoru se však už blýskalo jako předzvěst blízké bouře.
1: Napoleon nabídku císařského titulu přijal.
2: Vymínil si však, že to musí schválit národ.
3: V referendu.
2: V plebiscitu. Plebiscit, provedený veřejným hlasováním, dopadl samozřejmě téměř zcela v jeho prospěch. Jenom někteří jeho přátelé byli proti.
3: Ano, ku příkladu Rouget de Lisle, známý autor Marseillaise, ten poslal Bonapartovi dopis plný hněvu.
0: Zahubíte sebe a co je horší, zahubíte zároveň i Francii.
2: Nesouhlasné hlasy však nemohly nic změnit.
1: Stejně bezmocný byl i vtip, který tehdy koloval.
0: Být Bonapartem a stát se králem. Takhle klesnout.
1: Bonaparte byl ke všem varováním a odsuzujícím slovům hluchý.
3: Ano, v jisté fázi touhy pomoci nastávají ušní problémy.
1: Zaslepovala ho oslňující představa slavnostní korunovace.
3: To nasvědčuje tomu, že moc má na svědomí i oční potíže.
1: Papež Pius VII, který měl Napoleona korunovat, váhal. Bál se ztratit prestiž v katolickém světě.
2: Ale bál se i Napoleon.
1: Strach z Bonaparta nakonec zvítězil.
0: Prvního a 2. prosince roku 1804. se konal dlouho očekávaný slavnostní ceremoniál. 10. friméru, tedy 1. prosince, se senát dostavil v kompletním složení do paláce v Tuileriích, aby oznámil výsledky plebiscitu. Proto, aby se Napoleon stal francouzským císařem, byly odevzdány 3 572 000 hlasů. Proti 2 579 hlasů. 2. prosince se v Notre Dame konala slavnostní korunovace. Do Paříže přijela hlava katolické církve, jeho svatost římský papež, aby posvětil nastolení císaře Napoleona I.
2: Na obraze, který na téma korunovace namaloval věhlasný malíř Jacques-Louis David, sedí v křesle i výrazná postava Napoleonovy matky.
3: No, a co? Maminka se přišla podívat, kam až to její synek dotáhl.
2: Maminka vůbec nepřišla.
3: Jak to, když na obraze je? Tadyhle, uprostřed levé části, no nelze si ji nevšimnout.
2: Na korunovaci vůbec nebyla.
3: Ale malíř...
2: ji tam prostě přimaloval, protože si to císař přál.
3: Ona zatím byla doma?
2: Vůbec v Paříži nebyla. Ujela. Urazilo ji, že syn vyloučil z císařské rodiny své dva bratry.
3: Proč?
2: Ale nějak se oženili nevhodně.
1: David však císařovu matku zachytil pravdivě. Pod její korunou se odrážejí pronikavé tmavé oči, pevně sevřené suché rty, nastraženě nedůvěřivý výraz ve tváři.
2: Jen aby mě nějak nepodvedli.
1: Dodnes se traduje, že Napoleon vytrhl korunu z rukou svatého otce a sám si ji vložil na hlavu, protože nechtěl dostat korunu z cizích rukou.
2: Stejně často jsou opakována jediná slova, která během korunovace pronesl.
3: Co pak řekl?
2: Když se díval na honosnou výzdobu katedrály, na římského papeže, generály, duchovní, nejvyšší hodnostáře ve státě, ministry, dvořany, kteří se před ním, císařem, uctivě skláněli, obrátil se ke svému staršímu bratru, který šel za ním.
0: Josefe, kdyby nás teď mohl vidět otec.

0: tak jsme měli najednou v Evropě tři císaře, tedy když počítáme i ruského cara, jehož titul se rovněž odvozuje od římského Cezara.
1: Tento nový císař byl ovšem jiného druhu.
0: To chce vysvětlení.
1: To ale o něco předběhneme čas.
0: Nevadí, my v Toulkách máme zakoupenou zpáteční jízdenku.
1: Tak tedy. Nebylo možné Napoleona spojovat s císařem svaté říše římské národa německého. Ten pocházel ze slabého rodu Habsburků.
2: Ani odkaz na Cezary v antickém Římě už nebyl úplně na místě.
0: Tak s kým měl mít tedy Napoleon něco společného? Snad s největším ze všech středověkých císařů? S Karlem Velikým?
2: Odpověď 3 je správná.
0: Což o to carovi bylo asi jedno, že je tu další evropský císař, ale co na to František?
3: Na císařský titul Napoleonův reagoval František II. Tím, že dne 11. srpna roku 1804.
0: To znamená čtvrt roku poté, co bylo oznámeno, že se Napoleon stane francouzským císařem?
3: Přisvojil si titul dědičného císaře rakouského.
0: Od koho si jej přisvojil?
1: Od nikoho. Prostě si jej vymyslel.
2: Nová hodnost byla původně chápána jako titul dynastický, který neměl nikterak kolidovat s královskou hodností českou ani uherskou. Nový titul neměl tyto majestáty zahrnovat ani pohltit.
1: Jenomže brzy na to vytvořil Napoleon z několika německých státečků na jihu a západě říše takzvaný Rýnský spolek pod hegemonií Francie, čímž se svatá říše římská národa německého, existující spíš už jenom na papíře, fakticky rozpadla.
2: Jako římsko-německý císař nemohl František krátce po bitvě u Slavkova,
0: kterou prohrál, k čemuž se v pravý čas dostaneme,
2: nemohl takovému kroku zabránit.
1: Proto 6. srpna roku 1806. na svou funkci rezignoval a veřejně oznámil zánik říše.
2: Při té příležitosti si trochu pozměnil jméno.
0: Františkem přece zůstal.
2: Jenomže už nebyl Františkem II., císařem svaté říše římské národa německého. Nýbrž se stal Františkem I., v pořadí prvním císařem rakouským. Rakouská monarchie si zároveň přisvojila dvouhlavého orla, což byl dosavadní znak říše římsko-německé.
1: Aby se zdůraznilo, že císař rakouský je současně králem českým a králem uherským, začalo se užívat proslulé zkratky CK.
0: V němčině K und K, čili Königlich und Kaiserlich.
1: Schön. Státní úřady a instituce byly nadále císařsko-královské.
2: I ku příkladu Kramériovy noviny byly teď císařsko-královské.
1: Roku 1812. se státy a země Habsburské říše konečně dočkali i oficiálního společného jména.
0: Co pak předtím tenhle ten mnohonárodnostní stát žádný úředně uznaný název neměl?
1: Neměl.
0: A mno to ani nevadilo.
1: Časem to trochu přece jenom vadit začalo. Takže se začalo prosazovat nové pojmenování.
3: Císařství státu rakouského.
0: Neznám.
1: Kromě historiků je nezná nikdo.
0: Jak pak to?
1: Ale nějak se nakonec nevžilo.
3: Sire, můj pane bratře.
0: Doba, ve které se nyní pohybujeme, se vyznačovala tím, že zapřisáhlí protivníci spolu komunikovali daleko častěji, než v době dnešní spolu mluví členové jedné vlády.
3: Když jsem byl osudem, volbou senátu, národem a armádou povolán na francouzský trůn, je mou první myšlenkou přání zachovat mír.
0: Každý zajisté poznal, kdo byl autorem těchto řádků. Teď ještě zbývá dopovědět, kdo byl jejich adresátem.
3: Francie a Anglie užívají své prosperity a mohli by mezi sebou válčit po staletí.
0: Ano, tento dopis putoval přes kanál La Manche do Londýna.
3: Dokázal jsem Evropě, jak doufám, že se nebojím vrtkavosti válečného štěstí. Válka mě nemůže přinést nic, čeho bych se bál. Mír je přáním mého srdce. Válka však nikdy neohrozila mou slávu.
0: Tento dopis dostal od Napoleona do rukou anglický král Jiří III.
3: Zapřísahám vaše veličenstvo, aby neodmítalo dát mír všemu světu a dopřát lidstvu potěšení z něho. Co můžete očekávat od války? Vytvoření koalice několika pevninských velmocí? Pevnina zůstane klidná. Koalice by jen přispěla k tomu, že by vzrostla převaha a velikost Francie na kontinentu. Obnovení vnitřních zmatků ve Francii? Časy se změnily. Zničit naše finance? Finance založené na dobrém zemědělství nelze zničit nikdy. Vzít Francii kolonie? Kolonie jsou pro Francii druhořadou věcí a vaše veličenstvo jich má více, než je schopno obsáhnout. Svět je dost veliký, aby naše dva národy v něm mohly žít a rozum má dost moci, aby nalezl prostředky, jak usmířit všechno, jestliže z jedné i z druhé strany bude k tomu dobrá vůle. Já jsem splnil povinnost svého srdce, povinnost svatou a vznešenou. Nechť vaše veličenstvo věří v upřímnost mých citů, jež jsem právě vyjádřil, a v mé přání dokázat mu to.
0: No, pěkně vyjádřeno. Přesně podle hesla, chceš-li mír, připravuj válku.
1: Odpověď na sebe nedala dlouho čekat.
2: Už adresa byla výmluvná.
3: Šéf francouzského státu Bonaparte.
2: Britská vláda vsadila všechno na kontinentální mocnosti.
1: Nejdříve získala na svou stranu Švédsko.
2: Pak uzavřelo smlouvu Švédsko s Ruskem.
1: Načež i mezi Anglií a Ruskem probíhala jednání o uzavření koalice.
2: Britský předseda vlády William Pitt žádal v anglickém parlamentu o 5 milionů liber šterlinků pro potřeby kontinentu.
1: V tajné smlouvě se Rusko zavázalo postavit armádu o celkovém počtu 160 tisíc mužů.
0: Za anglické peníze, arci.
1: Armádu, která by se zmocnila Hanoveru, obsadila Nizozemí a Švýcarsko, nastolila v Piemontu opět sardinského krále, osvobodila Neapolské království od francouzských posádek a opět spojila severní Itálii s Rakouskem.
2: K čemuž bylo ovšem zapotřebí Rakouska?
1: Jenomže Rakousko váhalo.
2: Když ale Napoleon poslal císaři Františkovi osobní dopis, v němž mu sdělil, že se hodlá prohlásit králem italským, zavládlo ve Vídni zděšení a v zápětí přišla i chuť pustit se do války s Francií.
1: Svoje sehrály i peníze z Londýna.
2: 1,25 milionu šterlinků subsidií.
0: Subsidie je příspěvek, podpora.
2: Za každý rok války a za každých 100 tisíc mužů, které vypraví do boje, plus dalšího 500 000 jako mobilizační příspěvek.
1: Začátkem května roku 1805. nastoupil Napoleon triumfální cestu po Itálii, za níž se dal korunovat v Miláně železnou lombardskou korunou na krále italského.

0: Za 6 hodin se staneme pánem světa.
1: Ano, my jsme už tento sebevědomý výrok zaslechli.
2: Pronesl ho Napoleon.
1: Kdo jiný?
2: Pravděpodobně tak učinil Buloň, kde měla Francie svoji vojenskou základnu.
1: Boulogne-sur-Mer, tedy doslova v Buloň na moři.
3: My už jsme se potkali s novým velitelem francouzského námořnictva, admirálem Villeneuvem, který dostal od svého nového císaře příkaz, aby osvobodil přístav Brest z britské blokády a poté podpořil vylodění v Anglii svou přítomností v kanálu La Manche.
1: Ano, tuto situaci už známe, jenom pořád čekáme a čekáme, jelikož nevíme, jak to s Napoleonovým útokem na britské ostrovy dopadne.
3: A ještě si dlouho počkáme.
2: Na válku se totiž připravoval nejenom Napoleon, ale i jeho protivník v Londýně.
3: Britský premiér William Pitt viděl nejúčinnější obranu své země v tom, že co nejdřív přenese hrozící válku někam jinam.
1: Pokud možno co nejdál od Anglie.
3: To znamená na východ, přímo na evropský kontinent.
2: Každopádně dělal všechno proto, aby Napoleon musel snášet břímě 2 front.
1: Být zrnem mezi 2 mlýnskými kameny, to je ten nejčernější sen všech vojevůdců.
2: Anglický předseda vlády předpokládal, že ohni ze 2 stran se Bonaparte raději vyhne a riskantní invazi přinejmenším odloží.
1: A vývoj mu dal za pravdu.
0: Za spojenectví nabídla Anglie tučnou provizi v librách šterlinků také novému ruskému carovi Alexandru I., horlivému zastánci válečného tažení proti tyranovi.
1: Proti tyranovi, to zní trošku propagandisticky.
2: Takto se vyjádřil o Napoleonovi Báťuška car.
1: Ach tak.
0: V dubnu 1805. roku podepsal car s Brity spojeneckou smlouvu, dohodl se v zápětí s Vídní, která ke koalici přistoupila v srpnu téhož roku, přičemž oba dvory současně a svorně vyvíjeli nevídaný nátlak na dvůr třetí. Požadovali, aby jejich plán podpořil i nerozhodný, hadovitě uhýbající pruský král Friedrich Wilhelm II.
1: Což pruský panovník neučinil, jelikož o jeho nerozhodnosti, uhýbavosti, ba hadovitosti tady padla zmínka.
3: Nezapojil se.
1: Ale stejně Napoleon tehdy musel prožívat velice krušné chvíle.
3: Pravda, že mu nebylo hej.
1: To je velice jemně řečeno.
3: Už měl skoro jistého spojence, tedy potenciálního vyhlédnutého, že?
1: Jako koho?
3: No jako Rusko. No a na potvoru mu ho vyfoukla takřka před nosem Anglie.
1: Smůla.
2: Invaze do Anglie. Další chiméra. Na východě se dala do pohybu ruská armáda pod velením Kutuzova a rakouská, které velel arcivévoda Karel. A v ten moment bylo francouzskému císaři jasné, že z toho skoku přes kanál zřejmě nic nebude.
3: Od chvíle, kdy se stal císařem Francouzské republiky.
2: A od okamžiku, kdy byl vyhlášen císařem jako takovým,
3: nevybojoval Bonaparte ani jedno vítězství.
1: Což je u vojevůdce zásadní vada v kvalifikaci.
3: Jeho renomé ztrácelo pochopitelně na lesku.
1: Jenomže čím je přeleštit, aby se opět blízkalo?
3: Každé rozhodnutí bylo těžké. Zejména proto, že změnu strategického záměru mu tentokrát vnutil nepřítel.
2: Jakmile však tento gordický uzel rozsekl, pozměnil své plány velice rychle a jednal s veškerou rázností.
0: Svou l'armée anglaise,
1: tedy svou anglickou armádu, jak dosud Napoleon nazýval invazní loďstvo,
0: přejmenoval na la grande armée,
1: na velkou armádu.
0: Tento název jí pak zůstal.
1: Až do Napoleonova hořkého konce.
0: V září roku 1805. Vtrhl přes Rýn do Německa, aby vyšel protivníkovi vstříc a utkal se s ním pokud možno na cizí půdě. Koaliční sbory ruské a rakouské byly podstatně početnější. Napoleon si však byl jist, že je může porazit, pokud to učiní osvědčeným způsobem jako před lety v Itálii. Bleskovým manévrem je třeba protivníkovi voje rozpoltit a pak po částech zničit izolovanými dílčími údery, podniknutými podle strategické poučky o chvilkové koncentraci vojenské síly do ocelové pěsti.
1: Nejsem si jist, zda lze vojenství nazývat skutečným uměním, pakliže to s notným sebezapřením jako bytostný pacifista učiním, tak ano, Napoleon byl v tomhle speciálním oboru umění výborným kumštířem. Rok 1805, který ještě zdaleka nebyl u konce, to měl neobyčejně silně

0: Toulky českou minulostí.
1: Tak tedy končí 675. schůzka s toulkami českou minulostí, 676. s podtitulem Odsouzen k vítězství, uvedeme zítra večer ve 20 hodin tady na Dvojce.

0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: na dvojce. V Radiokafé Vinohradská 12 bude mým hostem herec Robert Mikluš. Na letních shakespearovských slavnostech se představuje v titulní roli Otela. Jak náročné je zahrát jednu z nejslavnějších shakespearovských postav? Musí se člověk před takovou rolí víc spoléhat na techniku nebo na emoce? A umí po představení Otela ještě odložit žárlivost i tragédii v šatně? Ptát se budu herce Roberta Mikluše a vy si nezapomeňte předem rezervovat svá místa.
0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: zítra po 11. hodině na dvojce.
2: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
3: A pro tu nejbližší půl hodinku tu, přátelé, pro vás máme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí.
0: Český rozhlas dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
4: Co říkáte této myšlence?
1: Jak to vidí.
0: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
4: Dobrý den, je tady pravidelný čas na pravidelnou reflexi dění kolem nás. O svůj pohled se s námi podělí Lenka Výchová, ukrajinistka. Já vás vítám, dobrý den.
5: Děkuji, dobrý den.
4: Pozornost zaměříme na další změny v ukrajinské vládě i armádě a zatím marnou snahu Kyjeva získat od Washingtonu alespoň licenci na výrobu střel pro obranný systém Patriot. Zita Senková přeje nerušený poslech.
0: Český rozhlas dvojka.
1: Jak to vidí?
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský odjížděl koncem července z Bílého domu s příslibem licence na výrobu střel do systému protivzdušné obrany Patriot. Zdá se ale, že Donald Trump s tím stále otálí. Jak ostatně řekl i britskému deníku Financial Times, tak proč je po té zelené, kterou tomu Donald Trump dal, stále ještě na tom pomyslném semaforu, no tak žlutá, oranžová, paní Výchová?
5: Tak já samozřejmě nejsem trampolog, tady je strašně složitý něco předvídat u takhle nepředvídatelného člověka, ale ono už bylo zajímavé vlastně to jeho vyjádření v Ankaře, kde řekl, že tu licenci Ukrajině Spojené státy poskytnou, ale že výrobci ještě ani o tom neví. Jo? To znamená, že je otázkou, s kým konzultoval předání této licence a zároveň ale je třeba říct, že my nevíme, komu tento vzkaz, ten dnešní, ten nejaktuálnější směřuje. Zda je to opravdu Ukrajina, anebo spíše, zda Donald Trump takovýmto způsobem ještě pořád nekomunikuje s Vladimírem Putinem. To znamená, že mu dává pořád ještě na výběr, že ta licence může být Ukrajině poskytnuta, nemusí být poskytnuta a tak dále. Já bych se spíš klonila k tomu, k této variantě,
4: že je to pořád,
5: ano, že je to pořád vlastně takovýto obchodní jednání.
4: Donald Trump zmíněnému britskému deníku řekl, že se soustředí na to, aby rusko-ukrajinský konflikt skončil a cituje jeho slova, nechceme střely, chceme mír. Tak i to lze číst jako nějaký signál třeba směrem tomu Kremlu.
5: Já bych přesně takhle to nějak četla.
4: A posouvá se někam vůbec diplomacie, diplomatická jednání, třeba na těch nižších úrovních zmocněnci amerického prezidenta Witkoff a Kushner by měli navštívit Ukrajinu?
5: Měli by navštívit Ukrajinu, ale to, že navštíví Ukrajinu už téměř stoprocentně tady zaznělo před několika měsíci a přesto se neodvážili anebo nechtěli odjet do Kyjeva. Volodymyr Zelenský včera vlastně ve svém takovém tom každodenním videu prohlásil, že ta jednání se Spojenými státy trvají a probíhají denodenně od rána do večera na různých úrovních. zemích. Co se týče diplomacie, ta pracuje taky denodenně. To neznamená, že když se něco nevede, že diplomaté přestávají pracovat, ale prozatím vidíme, že, nebo já předpokládám, že se tato jednání moc nikam neposunou, že Moskva pořád ještě není připravená na opravdová jednání a opravdové příměří, natož mír. Moskva ještě sází na to, že se jí v příštích měsících něco povede. A na bojišti teda myslím.
4: Co by mohlo přinést nějaký, možná zlom je velmi silné slovo, aby se to zase dál nějak ta jednání posunula, protože sice probíhají, jak říkáte, paní Výchová, ale také probíhají non-stop boje. Rusko opět útočilo na Ukrajinu, Kyjevská oblast hlásí 15 mrtvých.
5: No, únava. Únava Ruska, jak na bojišti, tak ekonomická únava. To jediné může pomoct, ale to opakujeme už od začátku, že prostě Ukrajina potřebuje zbraně, aby Ruská federace pochopila, že tuto válku vyhrát už nemůže.
4: Jenom připomenu, že ty systémy Patriot jsou klíčové pro schopnost Ukrajiny, aby mohla zachycovat balistické rakety, kterými ruská armáda útočí nejenom na Kyjev, ale i další ukrajinská města. Tak co v té vojenské oblasti Ukrajina kromě těchto střel potřebuje?
5: No, já bych řekla, že vzhledem k tomu, že těch střel je málo a že Spojené státy nedokážou vyrábět víc než nějakých 850 kusů ročně, takže pro Ukrajinu by bylo velmi potřebné, aby jí Západ pomohl s likvidací raketových systémů už na území Ruské federace. To znamená, ne aby se sestřelovaly ty rakety nad Ukrajinou, ale aby vůbec nebyly vypáleny.
4: Jinak ukrajinský prezident měl během jednání s Donaldem Trumpem koncem července žádat právě šéfa Bílého domu, aby se přimluvil o Ilona Muska, protože Kyjevu by pomohla jeho satelitní síť Starlink.
5: Kyjev má satelitní síť Starlink nad svým územím, na svém území. Patrně se jedná o ruské území. Samozřejmě, že tam je, aspoň z ukrajinských médií jsem to pochopila tak, že je velké nebezpečí, že Rusko si něco podobného, jako je právě ta síť Starlinku, chystá samo. A bylo by velmi vhodné vlastně uspíšit ten proces, aby Rusko neovládalo vesmír, když to takhle řeknu, a nemělo tu síť svých satelitů a pak neohrožovalo nejenom území Ukrajiny.
4: Jinak příští týden, 15. srpna, pokud se nepletu, to bude rok, co se na Aljašce sešli americký prezident a prezident Ruské federace. Tak když si třeba na to vzpomenete, paní Výchová, jaká byla tehdy očekávání, realitu dnešní dní známe?
5: No, to je jako náhromnice o den více. Jo? To je prostě 12 let, se opakuje neustále to samé. Neustále přemýšlíme o tom, jak, co nabídnout Rusku, jen aby přestalo válčit. Jo? A Anchorage bylo něco v tomto smyslu, něco podobného. Tam Rusko evidentně sdělilo, co chce, tomu nikdo nedá. Prezident Trump nemohl, možná, že si v té době ještě prezident Trump myslel, že přinutí Ukrajinu k určitým věcem. To se mu nepovedlo, ale to se opakuje, jak říkám, jako už 12 let. Jo. Po Ukrajině se chce něco, co Ukrajina udělat nemůže, protože to mohla vzdát hned na začátku. Zároveň se po Ukrajině chce něco, co my nesmíme udělat kvůli našemu vlastnímu bezpečí.
4: A zároveň
5: totální kapitulace před silnějším a před agresorem, nebo Rusko není silnější, nebo nebylo silnější, než je NATO. Dneska možná už se dá říct, že je v jistém smyslu silnější, protože je odhodlané bojovat a NATO už 12 let dělá všechno pro to, aby nebojovalo. To jenom provokuje Rusko k tomu, aby na to zaútočilo.
4: Pohled ukrajinistky Lenky Výchové.
0: Jak to vidí?
1: Host Zity Senkové na Dvojce.
4: generál Valerij Zalužný, bývalý hlavní velitel ukrajinských ozbrojených sil a současný ukrajinský velvyslanec ve Velké Británii, označil Severoatlantickou alianci za zastaralou. Ukrajina se podle něj nikdy k alianci nepřipojí, protože NATO lpí na postupech z druhé světové války, není připraveno na konflikty 21. století, což je podle Zalužného v kontrastu s ukrajinskou armádou, která je po 4,5 letech ruské invaze a těch bojů modernější než samotná aliance. Zalužný to řekl před setkáním ukrajinských velvyslanců v Kyjevě. Tak bude mít podle vás, paní Výchová, Kyjev ambici vstoupit do NATO?
5: Já myslím, že to jeho prohlášení se trošku špatně vysvětluje a chápe. On neřekl, že NATO je zastaralé.
4: Takhle to citovala agentura.
5: On mluvil o tom, že ta platforma je vlastně připravená na války typu, které jsme znali možná před 50, 30 lety a tak dále, a ne k té dnešní. A vlastně on mluvil o tom, že to plnění podmínek a dosahování těch NATO standardů pro Ukrajinu vlastně dneska už je, jak bych to řekla, zbytečné, protože ta válka se změnila. Technologicky je NATO na tom samozřejmě velmi, velmi dobře, ale jde o to, víte, jde o to, kvůli čemu my jsme přistupovali do NATO. Nejenom kvůli tomu, abychom byli v klubu gentlemanů, že ano, to jo, ale abychom byli chráněni. To znamená, my jsme žili v takovém mýtu, že Rusko je neporazitelné a NATO je nenapadnutelné. Kdo je součástí NATO, ten má jistotu, že nebude napaden, protože v NATO jsou přeci jenom jako ty nejsilnější vojenští hráči. Ale to všechno se sesype v momentu, u Ruské federace jsme už pochopili, že porazitelná je nebo může být, a u NATO se to sesype v momentu, kdy na to nebude reagovat nebo vlastně bude projevovat svoji slabost tím, že žádnou z provokací, z útoku a tak dále, vlastně, že se té válce jako takové vyhýbá. To znamená, vyhýbat se válce není pro Ukrajinu ta správná cesta, protože Ukrajina už do té války vstoupila, ona se začala bránit. Takže to, když on říká, že nikdy nevstoupíme do NATO, já to beru tak, že to NATO se také musí změnit, protože v jiném případě vlastně nám negarantuje naprosto nic. My můžeme vstoupit do NATO, mluvím jako Ukrajina, a co z toho, když ta pomoc bude stejná, jako je dnes. A Valerij Zalužný říká, že my se musíme soustředit i na jiné platformy obranné. Především jsou to platformy, které vznikají a budou vznikat v Evropě. Jednou z takových těch platform už vlastně vytváří Velká Británie, Dánsko, Norsko, Švédsko, ty severní země. Bohužel tam zatím ještě není vlastně ta záruka v té kolektivní bezpečnosti, ale už určitá platforma vzniká. Stejně tak začíná se přemýšlet o té platformě na evropském kontinentu, prostě takže on to neřekl, že my nechceme být součástí NATO, nebo že NATO nás nikdy nepřijme, ale že už je v jistém smyslu NATO zastaralé jako platforma, ale rozhodně ne technologicky, protože on připomíná, že technologie NATO jsou velmi potřebné.
4: Nicméně přesto tedy ta aliance z jeho pohledu a i z vašeho evidentně není teda úplně připravená na to 21. století, na to, jak se proměnilo i válčení technologie.
5: Tak podívejme se na to, jak jako občané zemí na to reagují na válku. Většina nebo velké množství těchto lidí a ti táhnou i politiky, mluví o tom, že chceme mír. To je sice hezké, že chceme mír, ale co tím říkáme, že nebudeme válčit, pakliže ten agresor přijde k nám. Takže jak jsem už říkala, tohle to jenom provokuje Rusko k tomu, že může opravdu zaútočit na některou ze zemí NATO a pak se uvidí, zda to NATO se začne sypat nebo ne. Předpoklad je, že se začne sypat, to neznamená, že všechny země se začnou sypat, ale budou vznikat jiné platformy. protože pakliže Slovensko bude neustále mluvit o tom, že chce mír a že nebude posílat své kluky tu na Ukrajinu, tu do Litvy a tak dále, tak na, tu, na, na to Slovensko taky nikdo nepošle své kluky umírat.
4: Mimochodem měla by vzniknout takzvaná Karpatská iniciativa, což ale není nějaká vojenská platforma. Měla by Ukrajina spustit na podzim, mělo by ji vytvořit 8 zemí, včetně Česka i Slovenska, které jste zmínila, a Volodymyr Zelenský to interpretoval slovy, že jsou země, které nechtějí Ukrajinu podpořit zbraněmi vojensky, ale měly by zájem spolupracovat v oblasti humanitární, ekonomické. Tak co tomu říkáte? Co si o toho slibovat?
5: Já zatím o Karpatské iniciativě nic nevím.
4: Známe jsou jenom stejně nějaký rámec.
5: Samozřejmě, ale myslím si, že vůbec to takhle ani nazývat nemusíme. Prostě Ukrajina potřebuje pracovat se svými sousedy a jak se ukázalo během těch 12 let, tak žádný z těchto sousedů Ukrajiny není jednoduchý. Spousta z těch zemí vlastně spíše parazituje na válce na Ukrajině, než aby jí pomáhala, ale to neznamená, že ukrajinská diplomacie má přestat s těmito zeměmi komunikovat, pracovat a tak dále, protože přeskočit jen tak Polsko, Slovensko, Rumunsko a tyto země prostě nejde a musí se vytvářet spojenectví na jakékoliv úrovni. Takže já předpokládám, že to bude tohleto a jak už to nazvou, nebo to už je asi úplně jedno.
4: Říká ukrajinistka Lenka Výchová.
0: Jak to vidí?
1: Host Zity Senkové na Dvojce.
4: Valerij Zalužný, který ukrajinským ozbrojeným silám velel v prvních 2 letech ruské invaze, je doma na Ukrajině stále velmi populární. Jak jsem říkala, to současný velvyslanec ve Velké Británii. Podle červnového průzkumu veřejného mínění mu důvěřuje 73% Ukrajinců. Spekulovalo se svého času, že by mohl kandidovat na post ukrajinského prezidenta. Jak je na tom s oblibou Volodymyr Zelenský?
5: Jeho obliba je pořád na dost vysoké úrovni. Samozřejmě, že v různých situacích jako klesá a stoupá podle toho, jaké má Volodymyr Zelenský úspěchy. Nicméně to nic neříká o tom, jaká bude jeho podpora v případě prezidentských voleb. Protože to už bude kandidát na prezidenta a ne prezident, to znamená symbol státu, jo, a vrchní velitel. To už bude něco úplně jiného. Průzkumy jsou ty, o kterých mluví spousta sociologů, které jsou většinou neveřejné, mluví o tom, že v prvním kole případných voleb by Volodymyr Zelenský měl přes 30% hlasů, což jsme na úrovni vlastně těch voleb z roku 2019, a asi by měl v tom případě největší počet hlasů, ale v druhém kole to by to prohrál téměř s každým. Takže,
4: ano,
5: takže Valerij Zalužný má velkou šanci a asi před týdnem proběhla ukrajinskými médii informace, že Valerij Zalužný během své návštěvy v Kyjevě pracovní se sešel s Volodymyrem Zelenským a Volodymyr Zelenský se ho měl zeptat přímo, zda chce kandidovat v příštích volbách, a Valerij Zalužný potvrdil, že ano, že nemůže zklamat vlastně důvěru lidí a že do těch voleb by šel.
4: Nakolik Volodymyra Zelenského, paní Výchová, posilují změny, ke kterým přikročil, personální změny ve vládě, v armádě, například novým hlavním velitelem ukrajinské armády se stal Mihajlo Drapatý, dosavadní velitel společných sil ukrajinské armády, zhruba generaci mladší než jeho předchůdce syrský. Tak proč dochází k těmto změnám?
5: Volodymyra Zelenského tyto změny spíše oslabují v této chvíli, než posilují, protože on opět využil toho svého triku, když už je situace nesnesitelná pro lidi, tak mění vládu. Tady se zdá, že on potřeboval vyměnit pouze ministra obrany. Ať už je to z jakýchkoliv důvodů, uvádí se několik důvodů, proč se potřeboval zbavit ministra obrany. Ale aby se nezbavil toho ministra obrany jako jednoho, protože je zřejmé, že pan Fedorov je mladý, úspěšný, má oblibu docela v ukrajinské společnosti.
4: Tak lidé za něj protestovali.
5: Ano, ale to není úplně za Fedorova. Tak se rozhodl, že vlastně udělá zase to takové kolečko, ten kulový blesk, kdy vymění celou vládu. Za A na to nemá pravomoce. K tomu nemá pravomoce. On nemění vládu podle ústavy Ukrajiny. Vláda má důvěru od parlamentu a ne prezidenta. Prezident může může navrhnout pouze dva ministry v této vládě, jo? Ministra obrany a ministra zahraničních věcí. On překračuje ústavu a své kompetence a to lidi vyhnalo do ulic. Proto vlastně protestovali, proto si vzali jako symbol Michaila Fedorova, který to ovšem ale jako lídr neustál a vlastně ty protesty nestal v čele těch protestů, takže pravděpodobně se ty protesty vlastně pomalu začnou stahovat, ale základní je, víte, on problém nebyl v Michailu Fedorovu, nebo byl ne tak úplně, jak bych to řekla. Byl problém mezi ministrem obrany Fedorovem a velitelem ozbrojených sil Oleksandrem Syrským. Problémem byl syrský. Zelenský si vybral jako problematického Fedorova, odvolal Fedorova a vlastně následně byl stejně nucen odvolat syrského a to je ta pozitivní zpráva. Ale další to kolečko, další to domino, další to přesazování ministrů z jednoho ministerstva na druhé, prostě už zase Volodymyru Zelenskému ubližuje, protože v tom lidi nevidí logiku a chápou to pouze jenom jako takovou jako náhradu, jo, to vypouštění páry, prostě něco, co Ukrajinu neposílí. Hmm.
4: Mimochodem, již teda bývalý ministr obrany Fedorov, ten také už bývalého velitele ukrajinské armády syrské obvinil z toho, že blokoval vojenské reformy, tak bude ta nová vláda lepší, akčnější, jaké má ty

0: Je důležité říct, když se ptáte na to, zda ta vláda bude úspěšnější nebo ne, nepředpokládám, že bude úspěšnější než ta minulá. Za a proto, že se tam vystřídali vlastně ty samý ministři jenom na jiných ministerstvech. A za b proto, že je to vláda Volodymyra Zelenského. To znamená, i vláda Julie Sviridenkové měla velmi omezenou suverenitu, protože vlastně to nejsou političtí hráči, to jsou lidé loajální prezidentovi, které si tam prezident dosadí. Takže předpokládat, že bude úspěšnější, možná, že bude, ale bude to spíše náhoda, než co je důležitého, ale co se stalo teď a nestalo se to za posledních 7 let, je, že jak Michailo Fedorov, to znamená minister obrany bývalý, tak Julie Sviridenková, bývalá premiérka, řekli poprvé Volodymyru Zelenskému ne. To se ještě nestalo.
1: Co se týče další případné kariéry politické.
0: Ano, on je jmenoval, on je odvolal, nabídl jim další posty a oni je odmítli. Což je z mého hlediska velký posun vlastně i k té subjektivitě těch politiků, že nechtějí být vlastně jenom takovými pěšáky.
1: Jak si, paní Vychová, vysvětlujete ten nejnovější krok v personálních změnách, a to jmenování Zelenského hlavního vyjednavače při americko-rusko-ukrajinských rozhovorech o ukončení války Rustema Umerova, což je nebo byl už šéf ukrajinské vnější rozvědky?
0: Ne, on bude. Ne vnější rozvědky, on bude, on se stává teďko šéfem. To je další záležitost, která velmi provokuje Ukrajince, protože pan Umerov je vystudovaný ekonom. Je to manažer, který si dobře vedl v obchodních záležitostech. Ale už jsou vlastně o tom na Ukrajině i vtipy, jo? Že pan Umerov a pan Šmihal, bývalý před, jako ještě předbývalý premiér, toho Volodymyr Zelenský už protáhl všemi možnými funkcemi. Jo? Jako když potřebuje někam obsadit nějaký křeslo, tak tam posadí Šmihala. Velmi podobný je to právě teďko s panem Umerovem. Nikdo nechápal, proč takový biznismen měl vlastně stanou v čele ministerstva obrany. Mimochodem, na tom ministerstvu obrany si nezískal úplně dobrou pověst. A tak byl přeřazen, stal se tajemníkem Bezpečnostní rady státu. Ale ovšem u tohohle z toho kulového blesku, který zase zařídil Volodymyr Zelenský a stáhl ministra vnitra Klimenka, chtěl ho dosadit na ministra obrany, Ukrajinci se vzbouřili, takže ho musel přesunout na Bezpečnostní radu státu a teďko Umerova potřebujeme z Bezpečnostní rady státu dosadit někam jinam a dosadili jsme ho na šéfa vnější rozvědky. Ten člověk by měl mít aspoň nějaký povědomí, aspoň Ukrajinci si to takhle myslí, by měl pocházet z toho prostředí, měl by vědět, o co se jedná. A šéf vnější rozvědky nezařizuje dronové smlouvy ani jednání, prostě je to takové, to jsou ty otázky, které trápí Ukrajince a kde se vlastně právě vyčítá tomu Volodymyru Zelenskému, že musí používat profesionály a nejenom pár loajálních lidí, které takhle posouvá z místa na místo.
1: Taká Vychová nám zprostředkovala vhled do situace na Ukrajině i do personálních tamních rošád. Já vám za to děkuji. Mějte se hezky.
0: Rovněž děkuji.
1: Příjemný poslech. Dalších pořadů přeje Zita Senková.
2: Jak to vidí? Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty.
1: Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali
0: Taťána Medvecká,
1: František Kinský,
0: Saskia Burešová,
1: Miroslav Hanuš,
0: Lucie Výborná,
1: Jakub Kvášovský,
0: Naďa Konvalinková,
1: Daniel Stach,
0: Jaroslav Svěcený
1: a Martin Mišička.
0: Vyberte absolutního vítěze.
1: Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru Šarm, Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti,
0: nebo také na e-mailové adrese charm@rozhlas.cz.
1: Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor,
0: chytrý telefon,
1: DAB rádia a další ceny.
0: Více informací na www.šarmantniosobnost.cz. Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: A pro ty nejbližší chvíle středečního večera tu, přátelé, pro vás máme reprízu pořadu Stříbrný vítr. V premiéře ho pravidelně uvádíme každou sobotu krátce po 9:00. Teď tedy zmiňovaná repríza.
0: Stříbrný vítr na Dvojce.
1: Se zajímavými ženami si povídá Jitka.

0: Je půvabná, zároveň stělesňuje nesmírně úspěšnou dámu. Bezmála dvě dekády stojí jako generální ředitelka v čele československé pobočky jedné z nejvýznamnějších kosmetických firem na světě. Ženám také radí, dokáže je nasměrovat k tomu, jak být zároveň spokojená a úspěšná, jak naplňovat své sny. I o tom si budeme povídat, ale daleko více o rodině, jejímž středobodem je dnes 11-letý chlapec s nadpozemským jménem Angel. V 5 letech mu diagnostikovali autismus. Jeho rodiče ho vnímají jako učitele bezpodmínečné lásky. A o té si jistě musíme povídat především, protože navzdory době hojnosti a dostatku, alespoň v našich zeměpisných šířkách, jsme my lidé v zacházení s láskou v nejširším slova smyslu stále ještě značně neobratní. Barbora Čuékos je hostem pořadu Stříbrný vítr. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: To slovo láska je někdy nadužívané, ale každopádně mu neupřeme sílu. Co všechno je pro vás láska, Barboro?
1: Čím jsem starší, tak mám pocit, že láska je všude, že opravdu ji cítíme tady v tom prostoru s váma, venku, v přírodě ji vidím všude, vlastně s každým člověkem, dá se to najít každý den pořád a v každé situaci.
0: Vy vůbec kráčíte cestou pozitivních, pro lidskoho možná až vzletných myšlenek, tak jste si třeba za své životní motto zvolila větu: vše se děje pro naše dobro. Od kdy to víte? A funguje to?
1: No, je to taková až moje afirmace, takže když mám pocit, že je něco hrozně těžkého, což se děje, život se děje, tak já si sama sobě připomínám, že to určitě je pro mě dobrý, že to je pro nás dobrý podle toho, koho se to týká, a že to určitě nese v sobě něco pozitivního. Nevím ani, jak jsem k tomu přišla, někde jsem to slyšela, to není z mojí hlavy, někde jsem to vyčetla, ale úplně jsem se s tím ztotožnila.
0: Kdy jste si tu větu říkala naposledy?
1: Já myslím, že minulý rok já jsem měla takový docela náročný ten rok. Se synem jsme to měli hrozně náročný, s partnerem jsme procházeli takovým náročnějším obdobím, v práci se něco dělo, takže to myslím, že rok 2018 jsem si to sama povídala hodněkrát.
0: Váš život hodně a zásadně ovlivňují knihy, což je patrné už z toho, co jsme dosud řekli. Určitě to jsou knihy různého druhu, představuji si, že hodně o různých přístupech k životu, hodně o autismu. Které stály na počátku vaší čtenářské vášně a vůbec té touhy po sebezdokonalování a sebepoznávání? A teď bych se ráda ocitla až někde v dětských letech.
1: My jsme taková čtenářská rodina. To si myslím, že je jedno z velkých štěstí, co si uvědomuju o těch rodině, z který pocházím. Takže tam jsme četli. Já jsem navíc byla taková ta vzorná žákyně, takže já jsem opravdu poctivě přečetla veškerou školní četbu. Já si třeba takhle vybavím babičku od Boženy Němcové, to jsem tak jako proplakala a vždycky, když jsem ji viděla pak sfilmovanou, tak jsem znova u toho plakala, tak to je třeba taková silná kniha pro mě. A pak všechny možné dětské knížky, já si vlastně ani jako nevzpomenu, já jenom vím, že jsme pořád četli.
0: Vy pocházíte z Liberce, teď jste se vyznala z takové té citlivé povahy, máte v sobě i kus horala, kterého jen tak nějaký vítr neofoukne?
1: No, já mám 2 bráchy, tak to myslím na toho mladšího bráchu, to mi přijde takový horal. My jsme chodili na hory, my jsme několikary prázdniny strávili třeba v Krkonoších nebo v Tatrách, ale já jsem hrávala závodně volejbal, tak to není zrovna horal, ale je to něco výkonnostního, vytrvalýho, silovýho.
0: A ten volejbal jste hrála z vlastního přesvědčení nebo vás rodiče vyhnali do tělocvičny od knížek?
1: Já vlastně ani moc nevím, jak hodně jsem ty věci chtěla dělat sama a jak hodně mi to někdo nabídnul zvenku. Ale u toho volejbalu vím, že jsem o něj stála. Já jsem totiž byla vlastně hrozně nešikovná na všechny sporty. Rodiče jsou sportovně naladěný a tak mě asi k tomu vedli a já si jenom pamatuju matně, že jsem šla na přijímačky, na tenis a vůbec jsem nebyla schopná ten míček ani hodit, ani chytit, takže mě tam nevzali a na gymnastiku a tam vydedukovali, že budu moc vysoká a taky jsem byla nešikovná, takže jsem takhle jako ve všem byla nešikovná. I v tom volejbale jsem první rok neuspěla. Ale ona ve mně byla nějaká už asi taková ctižádostivost, takže já si fakt pamatuju, že když jsem šla pak druhý rok zase na ten volejbal na přijímačky a přišel mi domů nějaký ten papírek, že mě vzali, tak jsem měla fakt jako dětskou velkou radost.
2: V čem jste byla vyloženě vynikající?
1: Já jsem byla taková pracovitá, zodpovědná. Mě ty učitelé měli rádi, to je jasný. Ale vynikající já vlastně nevím. Každý to dítě si vytvoří nějakou tu strategii přežití a získávání lásky v rodině, tak já jsem se vytvořila tuhle strategii, že jsem pochopila, že když budu dobrá ve škole, tak budu oblíbená u učitelů a budou mě chválit doma, a když budu dobrá ve sportu, tak to samý. Ale objevovat, kdo jsem vlastně začala po 20 a pak další kolo po 30, a další po 40 vlastně pořád objevuju.
2: Tak díky svým úžasným studijním výsledkům jste si mohla vybírat, zvažovala jste, že budete studovat žurnalistiku, pak jste prý přemýšlela i o fakultě tělesné výchovy a sportu, psychologie přicházela v úvahu, učitelství, nakonec jste zvolila vysokou školu ekonomickou. Co tohle bylo za úvahu?
1: No to vlastně nebylo zrovna stělesnění mých největších přání a snů. Ale
2: to jste zase někomu chtěla udělat radost?
1: To tam hrála roli maminka, její rada, ale musím jako uznat, když teďka se dívám na ten svůj život zpětně, že mě nasměrovala asi velmi dobře a do toho praktického života to je určitě dobrý vybavení, je taková škola, ale já jsem ani pořádně nevěděla, když tu školu udělám, co se s tím dá dělat. Jo, tady, že jo, byl socialismus a já si ještě pamatuju, na ústních zkouškách se mě ptali na něco o velkou a malou obchodu. Já jsem na ně koukala, já jsem pořádně fakt nerozuměla. Já jsem ještě vůbec nebyla hotová jako člověk v těch 18. Já jsem pořádně nevěděla, co chci. A to, že jsem se dobře učila, byla i nevýhoda, protože jsem prostě nebyla vyprofilovaná. Já jsem nevěděla pořádně, co mě zajímá. Já měla štěstí, že přišla revoluce v prváku, takže to byl výbuch možností. A najednou jsem úplně zahořela pro jazyky, pro cestování a pojala jsem myšlenku, že musím se nějak dostat do ciziny. Nejlépe studovat, nebo i jako au pair, kdybych se dostala na studium. Objevila jsem v sobě takovej internacionální prvek díky tomu.
2: Jaký byl ten rok, který jste nakonec prožila na studiích v Belgii?
1: Doteďka na to vzpomínám a vlastně každému mladému člověku přeju, nebo ho povzbuzuju, aby se šel podívat do toho světa. Já myslím, že mi to ohromně pomohlo v takovém životním rozhledu a nadhledu. A to studium bylo super samo o sobě, ale vlastně mnohem víc těžím z toho, že jsem se o sebe ten rok nějak musela postarat. Já miluji pozorovat lidi, pozorovat jinou kulturu, to, že jedějí jiné věci a že se chovají jinak. A jak to, že o pár kilometrů dál je to tak jinak než u nás, tohle mě vždycky fascinovalo.
2: Máte Belgičany ráda?
1: Mám.
2: A za co?
1: To byla jedna asi z prvních velkých lekcí pozitivního myšlení. Já jsem nějak vůbec v té honbě za to dostat se do ciziny a získat stipendium. Tedy já jsem jako musela vystát spoustu front a na spoustu konkurzů jsem šla a nikde mě právě nevybrali a ta Belgie zase byla už nevím kolikátá v řadě. Tak já jsem se do toho tak po hlavě pustila, i když tam bylo studium vlámštiny a bylo to vlastně jako náročný. Mně to bylo skoro jedno, já bych asi šla kamkoliv. No a byla jsem velmi závislá na počasí. Svítilo slunce, já měla dobrou náladu. Bylo špatný počasí, já měla špatnou náladu. No a v té Belgii to počasí je takový podobný jako v Anglii. Jo. Já jsem tam přijela, nevím, na konci srpna. Ano, tam pořád pršelo. A já jsem z toho byla taková rozladěná. A teď jsem potkávala ty Belgičany, který měli žlutý veselý pláštěnky, červený holíny, usmívali se všichni na sebe, na mě jako na úplně cizího se usmívali. A já jsem potom, já myslím, že mi to trvalo tak pár týdnů, možná dva měsíce, kdy jsem začala pozorovat, co to mám tam jako v sobě, že jsem takovej škarohlíd kvůli tomu, že zrovna nesvítí slunce a proč se to od nich nenaučím nějak. Tak to je největší odkaz pro mě z Belgie tohle.

0: Barbora Čuekos pracovala už jako vysokoškolská studentka. Do své současné firmy, do svého působiště nastoupila na místo marketingové ředitelky. Po roce zaujala pozici ředitelky generální. Barboro, to je závratný posun. Jak jste se s prvotním náporem, s těmi povinnostmi top manažerky vyrovnala?
1: Pro mě to bylo náročné, protože jediný, čemu jsem rozuměla, byl marketing, takže jsem se potřebovala doučit ty všechny zbylé věci o fungování firmy. Nicméně mě to bavilo, v té době jsem neměla rodinu, měla jsem pejska jenom, a tak jsem se do toho tak vrhla po hlavě a první ty týdny a měsíce jsem tam byla třeba do noci. První rok byl vlastně velmi vydatný na to pracování a poznávání a mluvení se všema lidma, abych vyzjistila, čím je problém a co se dá zlepšit.
0: Já jsem našla, že máte dnes 60 zaměstnanců a na starosti také 25 tisíc nezávislých kosmetických poradkyň. To je pro mě úplně nepředstavitelná zodpovědnost být garantem a hlavou tak obsáhlého, širokého týmu. Co je dnes s odstupem času a se všemi zkušenostmi, které máte na té vrcholné pozici, úžasné? A co je na ní přes ty všechny klady, které jste si na ní dokázala najít, zatěžující?
1: To úžasné mně přijde pro jakoukoliv profesi, pro jakoukoliv práci, aby to člověka opravdu bavilo a naplňovalo. Když někdo pracuje v nějaké firmě, tak mně přijde důležitý načíst si, jestli firemní kultura té firmy, hodnoty té firmy jsou stejné jako moje hodnoty. To je pro mě největší klad, že se to shoduje. Mě to tam baví, ta kultura je mi velmi blízká a tím pádem to přitahuje lidi, s kterými potom já ladím a mám ráda ty lidi. Na té druhé straně, jak to skloubit dohromady, aby ta rodina byla vyživovaná a aby se to dalo hezky prokombinovat s tou prací.
0: Když jste měla vyjmenovat tři vlastnosti, které musí mít špičková manažerka, tak jste uvedla odvaha, flexibilita a schopnost jít za svou vizí. A já už vidím, jak se někomu stahují útroby v očekávání tvrdé, přímo železné lady, ale vy taková nejste, rozhodně se tak nejevíte. Takže jsou tam ještě nějaké zřejmě další aspekty, změkčující, výsostně ženské možná, jsou?
1: Já mám to štěstí, že ta firma, kde pracuje, ta kultura je taková velmi ženská i pracuju hlavně se ženama, takže možná, že kdybych měla řídit firmu, kde se, nevím, vyrábí mašiny a auta, asi bych tam ani nezapadla.
0: Co máte na svých podřízených nejraději?
1: Že jsme lidi prostě, že si dokážeme popovídat i o jiných věcech, než jenom o práci. Neoddělujeme to, aby jsme vyřešili nějaký problém od toho, jak se cítíme jako lidi. Přece jenom odpracujeme třetinu života, jsem někde četla. Tak aby ty vztahy byly dobrý, to mně přijde vždycky velmi důležitý kdekoliv.
0: Ale není vše zalité sluncem, čím vás rozčilují?
1: To by se našlo, že jo? Tak třeba, když někdo něco slíbí a pak to neudělá, nebo když někdo neřekne ty věci úplně tak, jak jsou, tak nějak to zamlžuje.
0: Už jste říkala, že byly doby, kdy jste v práci zůstávala hodně dlouho do večera, možná do noci, což asi není život snu. A přitom jste prý od 23 věděla, že v životě chcete být především maminkou. Muselo být asi hodně bolestné ocitnout se v 35 letech mezi bezdětnými a rozvedenými. Jak jste se s tím vyrovnala?
1: No to mám úplně husí kůži, jak to říkáte, jak je to pořád jako živý. Ta vzpomínka. Ten můj sen opravdu bylo mít 3 děti a mít je do 30, takže od toho jsem se vzdálela a v těch 35 jsem nevěděla ani, že to ještě klapne. Já jsem se začala směřovat s tím, že prostě možná ne každá žena má tu možnost být matkou. Zároveň jsem tam někde držela ten nejvyšší sen, že jestli pán Bůh dá a nějaká možnost bude, tak já budu neskonale šťastná, když toho matkou budu moc být, ale nechtěla jsem v sobě živit jako nějakou hořkost. To už myslím, že jsem měla ten slogan, že se děje pro moje dobro, takže i když jsem tomu jako nerozuměla, že se ten život vyvíjí prostě hodně jinak, než jsem chtěla nebo než jsem si plánovala, tak jsem pořád na tom hledala nějak to nejlepší, protože zase pravda je, že tím, že jsem ty děti neměla ještě v těch 35, tak člověk má spoustu času, spoustu možností. Já jsem se vzdělávala, chodila jsem na nějaký semináře a jak jsme se bavili o tom dětství, že jsem pořádně nevěděla, kdo jsem, tak zase díky tomu jsem měla ten čas na to sebe zkoumání a hledání toho, kdo jsem a co chci. Takže i když jsem si to velmi uvědomovala, že mi ty děti chybí, rodina, že mi chybí, tak jsem jako neseděla v koutě a neplakala jsem, že to je konec života.
0: Abychom byli konkrétní, vy jste se například vrhla na kanisterapii nebo arteterapii. Mm. Jak se to událo?
1: Tak ta arteterapie, to byla medicína na rozvod, protože jsem byla krátce rozvedená a hledala jsem něco novýho. A našla jsem inzerátek na arteterapeutický kurzy, vždycky jednou měsíčně, jeden víkend, a zase to teďka z toho těžím. I jsme se tam učili arteterapeutické techniky, učili jsme se o barvách a tam jsem se naučila citlivost pro barvy. Já jsem třeba na dnešek měla připraveného úplně co jiného na sebe. Ale já jsem tak citlivá na barvy, že někdy mě to až jako rozčiluje. Musím se i obklopit něčím, co zrovna potřebuju nutně, nebo si na sebe něco musím vzít, co vystihuje to, co zrovna jakoby cítím nebo vnímám kolem sebe. Takže to byly úplně neprobádaný krajiny v mém životě.
0: Vždyť je krásné, když ty barvy umocní náš hezký prožitek. A jak to bylo s pejskem?
1: To už jsem byla právě v té firmě, kde teďka jsem. Hodně jsem pracovala a říkala jsem si, co pak celý ten život je jenom o tom, že budu pracovat, to není možný. Já jsem měla takovou jako krizi existenciální, asi bych to nazvala. A četla jsem knížku a tam byla scéna o tom, jak někdo byl nemocný v nemocnici a přišel tam někdo s pejskem. A já jsem o tom v životě neslyšela až z té knížky a já jsem jednou věděla, že to je to, co bych chtěla dělat. A hledala jsem nějaký zdroj a zjistila jsem, že už to tady existuje, že se to jmenuje kanisterapie a že jsou tady už různý organizace, že se tady udělat zkoušky, takže jsem to všechno rychle udělala. Tenkrát s laboratorkou jsem začala chodit do domova seniorů. A bylo úžasný. A fascinující je, že teda na té práci se nezměnilo v té době vůbec nic, ale jenom tím, že jsem začala dělat tu kanisterapii, tak jako kdybych dostala větší smysl života a i větší smysl té práce.
0: A další rozměry do života a ono i to setkání se seniory jistě přineslo lecjakou moudrost a úvahu, možná jak dál taky. Tím cizokrajně znějícím příjmením Chuecos vás obdaroval váš druhý manžel, hudebník Ernesto Venezuelan. Jak jste se potkali?
1: To bylo právě na jednom z těch víkendových kurzů, když jsem hledala, jak trávit čas, jak ho trávit hezky, tak tam jsme se potkali na jednom kurzu a dala to láska na první pohled. Teda aspoň z mý strany, akorát to bylo trošku komplikovaný, protože já jsem byla s někým ve vztahu, on byl s někým ve vztahu, tak to bylo trošičku ještě složitější.
0: Vidíte, já jsem tu komplikaci očekávala i na základě rozmanitých povah, protože přece jenom ta jižanská je od středoevropské dost odlišná a i když přijmeme tezi, že odlišnosti nás obohacují, tak si umím představit, že jste se museli v lecjakém ohledu dost snaživě harmonizovat.
1: Ano, stále se harmonizujeme.
0: Na co vzpomínáte s úsměvem?
1: Ježíš, my máme tolik historek, kdy se skutečně ty naše povahy i ty mentality neuvěřitelně střetávají a potkávají, takže to je doteďka trošku téma, že někdy se řekne v 5 hodin, tak je to pro mě v 5 hodin, ale pro jeho Američana je to takový jako kolísavý, mám pocit ten čas.
0: Takže je to prostě někdy odpoledne.
1: Tak, že? Takže na tohle téma máme opravdu spoustu historek a já si pamatuju, jak jsme tady měli jeho rodiče, mám pocit, že to bylo poprvé, co jsme se viděli, takže já jsem z toho byla taková nervózní a měli jsme lístky do Národního divadla. Domluva byla, dejme tomu, že v 6:30 je vyzvednu, tam, kde bydlel manžel. V 6:30 jsem přijela a oni byli neoblečení, oni seděli u kafíčka, oni si povídali. A teď já jsem úplně cítila, že jim to tam narušuju šíleně, ale já jsem potřeba, aby jsme šli, takže jsem tak jako co nejhezčím způsobem jim řekla, že bychom potřebovali jít. Tak se u toho usmívali, dooblíkali se, manžel si vázal tu kravatu, já říkám zlato, ale začíná to fakt brzo, tam se jako nemůže přijít pozdě do Národního divadla. Musíme zaparkovat a všechno. No a když jsme se blížili a už jsme teda fakt měli zpoždění, tak on rodičům vysvětluje, že tady je ta Slávie a to je taková slavná kavárna a že bychom tam mohli jít na kafíčko. Já na někoho říkám zlato, ale vždyť začíná to divadlo, nebo opera, nebo já nevím, co to bylo. Jako kdybych napomínala fakt pomalu nějakého malého kluka a trhali nám lísky a my jsme dosedli a hnedka to začínalo. Tak já tak vítězoslavně jsem se na něj podívala, že fakt nebyl čas na žádný kafíčko, ale pak byla pauza. A on říká, tak teďka půjdeme do té Slávy. Já říkám, počkej, to se nedělá jako v divadle, to nemůžeš prostě, to si tady můžeme dát něco, ale nemůžeme jít teďka do té Slávy. A on se tam zeptal někoho a zjistili jsme, že to byla nejdelší pauza, co jsem kdy zažila. A my jsme skutečně stihli do té slávy, na to kafíčko a tam se zase on vítězoslavně tvářil. Takže ty středy ohledně vnímání času, to máme doteďka a těch historek máme spoustu.

0: Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je přední česká manažerka a také maminka, která je už 11 let konfrontovaná s diagnózou autismus, Barbora Čuékos. S manželem Ernestem, tím tmavookým, pohodovým Venezuelanem, jste se začali těšit na miminko a klidné očekávání potomka narušilo podezření na Downův syndrom. Jak jste se k takové prognóze postavili?
1: No, to byl pro mě teda šok hrozný. Několik dní jsem se s tím tak jako prala. Někdo mi dal doporučení na knížku Gaia se smí narodit. A to bylo o téhle situaci, že rodiče dostali prognózu v těhotenství, že dítě má Downův syndrom. Oni se rozhodli, že to dítě nechají. A byl tam popisovaný ten život a ta knížka mě tak úplně vyléčila, protože oni o tom dítěti mluvili tak úžasně a že to je takový obohacení toho jejich života a že nelitujou ani sekundy a to, že má Downův syndrom, prostě je to jejich holčička, to mě pomohlo se z toho dostat. Ale těch několik dní, to byl asi týden, tak to bylo náročný, to se přiznám.
0: U vás se ta diagnoza nepotvrdila. Každopádně, co se týká porodu, ani tam jste nebyli standardní. Vy jste zvažovali porod doma i v porodnici. Na obojí jste se důkladně připravovali. Nakonec jste to zvládli pouze ve dvou, protože ani jedna ze smluvených asistentek nestačila dorazit k vám domů. Co pocit, že do jisté míry riskujete?
1: S tím jsem se samozřejmě konfrontovala samu sebe. I jsme to diskutovali s manželem. Celý to těhotenství byl velký prožitek ladění se na svoji intuici, protože já jsem věděla, že kdyby něco nesedělo, tak velmi ráda jedu do té porodnice. Já jsem ani neplánovala rodit doma. Na to jsem taková příliš zodpovědná, nebo jak to říct, ale podařilo se.
0: Přišel na svět Angel. Máte slova pro to, abyste vyjádřila své pocity po narození děťátka?
1: No, úplně posvátný okamžik. Myslím, že to vnímá každá maminka, ať rodí kdekoliv a jakkoliv, ale prostě to, že najednou tady s náma je nová bytost, to určitě potvrdíte, to je prostě zázrak pro každou z nás.
0: Kdy do dnu vašeho nezměrného štěstí začaly vstupovat nějaké pochybnosti a úvahy, jestli ve vývoji vašeho miminka je všechno tak, jak má být?
1: Ty úvahy a různé myšlenky tam vlastně byly od začátku, od toho raného dětství. Ale netušili jsme, že by bylo něco v nepořádku. My jsme absolvovali normální všechny ty zdravotní kontroly, tam se nikdy nic neprokázalo. Takže jsme si jenom mysleli, že to, jak jsme s manželem rozdílný, jak nás dělí ten oceán, ty naše kultury. Takže to miminko naše, hold, to má náročný v tom, že se v něm všechno zkombinovalo, to, s čím my si někdy máme problém poradit v tom normálním životě. A že proto je takový jako jiný. Byl jiný, já si pamatuju, to byly možná tři, že jsme mě koukal, jak si hrál na zemi, on si hrál zvláštním způsobem. A já si už pamatuju, že mi blesklo hlavou, že si neumím představit, jak tohleto dítě dáme jednou do školy. Tam už je nějaká ta myšlenka, že tohle dítě moc asi nezapadne.
0: Když potom ta diagnóza padla, autismus, který nejde vyléčit, ovšem jsou terapie, které dokážou zmenšit a někdy odstranit některé symptomy a je jistě důležité vědět, že se vždycky dá něco dělat. Vy jste rozhodně něco dělali. Na co jste se vrhli, čemu jste se věnovali, co jste posilovali, rozvíjeli, jakými cestami jste se vydali?
1: My, když jsme se dozvěděli od kamaráda, že by to mohl být nějaký, on tenkrát řekl, lehčí autismus, tak jsme koukali, ne, že bychom se z toho teda zhroutili, ale začali jsme si načítat, co to je autismus, co se s tím dá dělat. A hledali jsme na webu. Musím říct, že ten první rok, a teď se čeká teďka dlouho na diagnózu, než jsme věděli i přesně, co to je za autismus, protože několik druhů a několik intenzit, tak ten rok byl nejtěžší, že jsme hltali ty všechny informace, často rozporuplný, protože existují různé metody a jsou často odlišní. Zorientovat se v tom, a jako jsem mluvila o té firmní kultuře, najít si takovou firmu, kde ladím, tak tohle je stejný, najít si takovou metodu, kde s tím vnitřně prostě ladím. Nicméně to jsme potom našli, zhruba po tom roce, a od té doby je nám fakt mnohem líp, protože tahle metoda je dokonce o tom, že autismus souvisí se štěstím, což by mě v životě nenapadlo. A na školeních jsme se učili, jak si to štěstí v životě víc vytvořit, jak ho víc vytvořit v životě toho dítěte i v životě celé rodiny.
0: A to už jsme se dostali do Spojených států amerických k metodě Sunrise.
1: Ano, ano, ano.
0: Předpokládám, o které vy hovoříte euforicky, Našli jste tam oporu v inspirativních zkušenostech mnoha rodin z celého světa. Na čem je ta metoda založená?
1: Založili to vlastně rodiče, kteří byli v téhle situaci, že se jim před už nevím víc než 40 lety narodil chlapeček. Tenkrát se ty děti dávaly automaticky do ústavu a ty praktiky byly drsní. To bylo takové to přivazování a zavírání někam do malého prostoru a oni řekli, že ne, že s tím naladějí. Už měli dvě dcery předtím. Ale nebyla jiná metoda. Ty to měli tisíckrát těžší, než to máme teď my všichni. A začali objevovat a hledat. A to, jak vyvinuli tu celou metodu, bylo, že pozorovali toho svého chlapečka a snažili se ponořit do toho, co on žije, co asi prožívá. A když on se takhle houpal zepředu dozadu, tak ta maminka kousíček od něj si sedla a houpala se zepředu dozadu. Prostě snažila se úplně, jak kdyby se do něj dostat. A tímhletím způsobem velmi dlouho dělala jenom to, co dělal on. Si lidi možná myslí, že to je jenom to napodobování, ale ono to není jenom jako vnějškově dělat to, co dělá to dítě, ale nějak se dostat do toho prožívání. Ty děti jsou fascinovaný světem, aspoň někdy během toho dne, někdy můžou křičet a můžou mít záchvaty, ale někdy se třeba koukají, nám se zdá, že do prázdna, takovým fascinujícím způsobem, že hledat tam to, co oni tam vidějí krásného, to je podstata toho napojovat se na to dítě, připojovat se k tomu dítěti. No a ta maminka to dělala velmi dlouho, týdny, až po velmi dlouhé době jednou se on na ní takhle pomalinku podíval na chviličku. A ona to vnímala jako, že to je ohromný výsledek.
0: Protože ten oční kontakt není u autistických dětí častý a někdy ani možný.
1: Ano, je to vlastně velmi vzácný. A pro ní a pro toho jejího manžela to bylo povzbuzení, že to, co dělají, dělají skvěle. A když to sdíleli s odborníkama, ty jim řekli, že se zbláznili, že jako týdny něco dělat a mít za to jeden miniaturní pohled, že to je směšný, ale to mně přijde inspirující, ta jejich odvaha, to jejich průkopnictví a to následování toho hlasu, co oni slyšeli, nebo nějaký ty intuice. A oni tímhletím způsobem, když to shrnu vlastně, já půjdu do tvýho světa, já se budu učit o tvým světě, protože já vidím, že pro tebe ten náš svět je hrozně těžký. Tak já půjdu k tobě. A tím, jak ty uvidíš, že já pořád chodím k tobě, ale jako s láskou a opravdově, nejenom na oko, tak tam se pak dějou ty zázraky, že to dítě pomalinku se začíná vydávat do toho našeho světa. Ale když říkám pomalinku, myslím pomalinku. Jo? My jsme vlastně začali s tou metodou v 6 a Angelovi bude 11, takže my to děláme dlouho a nemůžu říct, že by Angel byl plně v našem světě zdaleka, nicméně, když porovnám Angela teď a Angela tenkrát, tak to je nebe a dudy.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na dvojce.
2: Paní Barbora Čueko s nám vypráví o svém životě, ve kterém je tou největší hvězdou její anchel, andílek, 11-letý autistický chlapec. Vy neustále sledujete, co ho baví, a to děláte, je to takzvaná metoda připojování. Člověka napadá, že vás takový způsob může čas od času uvést do situací, které pro vnějšího pozorovatele vyznívají možná až komicky.
3: Takových situací je spousta. Nicméně ta metoda předesílá to, aby se takhle pracovalo v bezpečí domova. Ale my obzvlášť v začátku, my jsme byli tak nadšený tou metodou a tak jsme viděli, jak to hezky funguje. Anchel se víc smál a víc na nás díval a byl celkově takový radostnější a měli jsme prostě větší vztah. Jo, už to nebylo tak, že jsme byli vedle sebe, ale byli jsme víc spolu. Tak hlavně můj manžel, to byl úplný přeborník na připojování se stále, vždy a všude. Takže si pamatuju, jak si Anchel třeba lehal na chodník, což mě ani nenapadlo, že bych to udělal. A manžel si prostě lehnul na chodník taky, dítě šťastný, manžel šťastný. Nebo jednu dobu manžel Anchela vozil ráno do školky vláčkem jezdili, což se mu moc líbil. A zrovna jsme si hráli s takovýma tykadlama, je to jakoby čelenka takhle na hlavu a má to pohyblivý tykadla a skoro všechny hračky my jsme měli dvakrát, aby to vždycky mohl mít jakoby on a jeden z nás. No a Anchela to tak zrovna bavilo ty dny, že oni takhle šli i na tu zastávku a sedli si do toho vlaku a takhle tam prostě spolu jeli a já musím říct, že to jsou okamžiky, kdy jsem toho svého manžela milovala ještě mnohem víc, že je mu to všechno jedno, co si myslí ostatní, protože dítě je šťastný.
2: Ono to vypadalo, že Anchel nebude mluvit, nakonec se podařilo rozvázat jeho verbální komunikaci v 6 letech. I tohle přičítáte metodě Sunrise?
3: Já samozřejmě netuším, jak by se Anchel vyvíjel, kdyby jsme s ním dělali jiné věci nebo kdyby jsme nic nedělali. Já si myslím, že to určitě pomohlo. I když paradoxně tam se pracuje vždycky s nějakým cílem, vždycky pro to dítě máte nějaký cíl v určitým období. A my jsme si chtěli dát za cíl, aby se rozmluvil, ale ty experti, s kterými jsme to konzultovali, tak nám vždycky říkali, abyste to neuspěchali, ještě ne. A já si říkám, že má moje dítě nemluví a už je mu tolik, tak jak jako, aby jsme to neuspěchali. Ale skutečně jsem šťastná, že jsme ty doporučení a typy vyslyšeli a oni nás pořád pobízeli, aby jsme víc budovali ten vztah, aby jsme víc podporovali tu legraci, protože skrz tu legraci a tu zábavu on se na nás víc díval a bylo vidět, že opravdu víc do toho našeho světa chce vstupovat. A pak se rozmluvil skoro mimochodem prostřednictvím té hry.
2: Já myslím, že humor a hravost, když by jich bylo víc ve vztahu rodičů zdravých dětí, tak by to taky vůbec neškodilo. Co dál si můžeme přenést z těch vašich zkušeností do života nás, neautistů?
3: Víte co, my když jsme jeli na to první školení do Ameriky, to bylo opravdu promytí mozku. Si představte sál, kde sedí asi 150 rodičů v různé fázi zoufalosti ze situace doma se svým dítětem, dokonce některý měli více dětí na autistickém spektru. A oni tam vběhli a všichni se radostně tvářili a gratulovali nám všem, že máme doma takový děti a že máme doma takový požehnání mít takovýhle děti. A my jsme na ně všichni koukali. Jo, to nevíte, jestli jste jako necestovala přes tu půlku zeměkoule úplně zbytečně, jestli to je opravdu tak. A skutečně, jak kdyby mi tam někdo vybrousil kus mozku a dal mi tam jako nějaký jiný součástky, protože oni nabízí úplně jiný náhled na ty děti, ale i na svět, i na život. Takže když třeba tam zaznělo, kdo jste přijeli, abyste se dozvěděli, jak pomoct svýmu autistickému dítěti, a kdo jste přijel, abyste se dozvěděli o štěstí, no tak já jsem byla ta, která se hlásila v té první skupině. Já jsem chtěla vidět, jak pomoct tomu mýmu Anchelovi. A až během toho týdne jsem pochopila, jak to souvisí, že když já jako rodič budu šťastná, když my rodiče budeme šťastní, tak to je ta nejlepší pozvánka pro dítě s autismem, teda, aby šlo do toho našeho světa. Tedy já si myslím, že to prostě je přesah potom úplně pro každýho. Není to smysl života, aby jsme byli co nejšťastnější, ať už máme jakýkoliv dítě, nebo ať nemáme dítě, ať máme jakoukoliv práci, být šťastný každý den a každou chvíli a v každé etapě života. A dokonce, i když ty věci jsou těžké, tak si tam hledat ty třeba drobný okamžiky štěstí, tak to mi to dává, no.
2: Poslouchá se to pěkně, ale dokážu si představit, že jsou lidé, kteří se ocitli v podobné situaci jako vy z hlediska péče o autistické dítě, ovšem nejsou materiálně tak zabezpečeni jako vy. Vy jste žena ve vysoké pozici, dobře zakotvená, můžete si ty cesty finančně dovolit. Tuším správně, že i pro ty lidi méně movité existují způsoby, jak se této metody dobrat a že možná i pro ně existují vaše webové stránky, na kterých se dělíte o zážitky ze seminářů, ale vlastně dáváte docela důvěrně nahlédnout i do denního života vaší rodiny.
3: My samozřejmě se potkáváme se spoustou rodičů, mnoho nám jich píše a ne každý má možnost jet na školení do Ameriky, nebo ne každý mluví anglicky, a nebo ne každý má zrovna hlídání třeba pro to své dítě, takže je spousta lidí, kteří se tam nedostanou. A my máme radost, protože spoustu těch rodičů známe a víme, jak aniž by kamkoliv jeli, tak udělali něco tak krásného doma s tím svým dítětem a vlastně jsou mnohem šikovnější, než jsme my. My jsme se to museli tam někde jít naučit, ale oni bez toho všeho dělají něco podobného jako my. Jsou tu knížky už. Je tady knížka Průlom v autismu, což napsal vlastně ten chlapeček, který byl kdysi autistický a když jsem říkala, jak se tam kolíbal ze strany na stranu a měl opravdu těžkou formu autismu, tak je to skoro neuvěřitelný, že ten se z toho dostal tak, že to nepoznáte. On nás školil, takže když přišel do místnosti, já jsem to začala brečet, protože to je taková naděje setkat se s někým konkrétním, kdo působí normálně a jezdí po celém světě školit o autismu. To je úžasný. Existují na YouTube nahrávky v angličtině, v češtině. Já myslím, že prostě komu je ta metoda blízká, musí být tak jako blízká srdci a duši, si myslím, tak ten si určitě najde cestu.
2: Na tom vašem webu se dočteme například, že 2 roky čtete večer tutéž knížku stále dokola, protože ji Angel žádá, že nemijete a nečešete vlasy, protože se bojí, že to bude bolet. Ale také třeba to, že daleko lépe zvládá cestování, než tomu bylo v minulosti, urazil cestu do Jižní Ameriky, to považuji za zázrak. Jak to má s kamarády? Protože ta socializace bývá u autistů složitá. Máte kamaráda?
3: To je vlastně úplný jádro i té metody, co děláme. Že samozřejmě, že si přejeme, aby jednou uměl dobře číst a psát a počítat a všechny ty základní věci, co se učí děti ve školách. Ale gro je skutečně na ty sociální, společenské dovednosti. Někdo si ho zeptal jednou, a máš nějaký kamarády? A on tak byl úplně zaražený a zase se ten člověk ptá, a kdo jsou tvoji kamarádi? A on se kouknul na mě a na manžela říká, maminka a tatínek. Takže zatím to tak vypadá, že největší kamarádi jsme opravdu my. Jeho kamarádi jsou dobrovolníci, což jsou starší lidi, který on považuje za kamarády. Není to samozřejmě vztah kamarádství, protože oni se k němu vztahují jinak, oni se učí tu naší metodu, takže není to rovnoprávný stav. Jeho největší kamarádky jsou moje neteře, jeho sestřenice, ty jsou v podobném věku. Jsou neuvěřitelně empatický, takže taky to ale vlastně není rovnoprávný vztah, jo? Protože oni se hodně přizpůsobují jemu, ale to jsou tak jakoby první zrnka kamarádství. A potom mám dobrou kamarádku, ta má syna a my se vídáme, tak tam taky tak jako budujeme pomalinku ten kamarádský vztah.
2: Takže léčba dětmi se začíná osvědčovat. Když říkám léčba, chápete, Barboro, autismus spíš jako nemoc nebo způsob bytí?
3: Spíš ten způsob bytí. Jsem slyšela jednu teorii, že jako lidstvo jsme možná v nějaký nový fázi vývoje a že děti s autismem a s jinýma dalšíma poruchama jsou možná takový předskokani nový doby. A moc se mi líbil ten příměr, že ta jejich diagnóza je tak silná, že oni neumějí, nemůžou být tady oběma nohama na té naší zeměkouli a jednu nohu si nechávají pořád tam někde v těch vesmírných výšinách, aby měli to spojení, kterými tady už jsme hodně ztratili. A to, co říkají rodiče, mají často slzy v očích a jsou dojatý, když mluví o těch svých dětech, co jim nesou do života, že jsou čistá radost, že je učí autenticitě, užívat si drobností, být vděčný za všechno. To je vlastně ta krásná kvalita života, že to víc pro mě je tím směrem, jak se ptali, to je způsob bytí, než že by to byla nějaká nemoc. Ale samozřejmě je to náročné. Já teďka nechci, aby to působilo, že to je jako idylka a procházka růžovou zahradou. Jsou to samozřejmě velmi náročné situace a náročné období, ale pořád si myslím, že se tam dá najít něco dobrýho.

0: Barbora Čuekos, manažérka a maminka, je s námi v pořadu Stříbrný vítr. To působení ve vonavé, parádivé, přitažlivé branži by jistě lákalo na jednu ženu. Nenapadlo vás nikdy třeba v konfrontaci se synovou poruchou, že vkládáte spoustu úsilí do světa jisté, snad se neurazíte, povrchnosti, pozlátka, nebo řekněme záležitosti, která je nad stavbou, nad elementárními životními otázkami?
1: To je moc dobrá otázka. Jak jsem mluvila o firemní kultuře, já si myslím, že kdyby tam nebylo něco hlubšího v podstatě té firmy, tak bych tam asi možná ani nenastoupila, nebo tam byla chvíli. Ale tam se hodně zdůrazňuje práce se svým vlastním potenciálem. Zdůrazňuje se, že každý z nás je jedinečný a že každý máme v sobě tu jedinečnost najít. Zdůrazňuje se to, že když přijde problém nebo překážka, že to je jenom o úhlu pohledu a že se na to můžeme dívat jako na příležitost. Takže svým způsobem mě ta firma mentálně myšlenko by připravila na příchod toho syna úplně ideálně. Byla to práce, která mě bavila. Měla jsem vlastně permanentně takovej výcvik a vnímám ty poslední roky tak, že co mě naučil Angel zase, jsem já mohla vracet do firmy, ještě na nějaký možná další úrovni, a to, co jsem se naučila ve firmě, se mohla dávat Angelovi. Takovej zvláštní koloběh.
0: Vy jste dáma, která hlásá nebo dlouhá léta říkala, že můžeme být zároveň skvělé mámy a zároveň mít práci, která nás baví a naplňuje, ale teď se něco mění. Něco se zlomilo, něco se posunuje, něco jste přehodnotila.
1: A vlastně si to pořád myslím, že můžeme být i dobré mámy, i mít práci, ale já jsem právě teď došla k závěru, že v té firmě chci skončit a chci se tomu synovi věnovat naplno. Vstupuje do prepuberty. Jak jsem říkala, že nedávno byly pro nás ty časy s Angelem náročný, tak tam se začaly objevovat věci nové. Je pravda, že v každé fázi toho vývoje jeho je vždycky něco novýho. A já jsem už delší dobu slyšela takové volání svoje, že bych vlastně s ním chtěla strávit víc času, věnovat se mu víc a zkusit ještě z něho dostat právě to nejlepší, protože si myslím, že tím, že mu teďka bude 11, tak máme možná, nevím, 10 let. On je takový nasákávací, jak nasákávací houba, jo? Že já úplně cítím, že teď ještě je velmi otevřený se učit nové věci, dozvídat se nové věci a mám chuť do toho tu energii vložit teďka všechnu. Já i když jsem ten čas dělala mezi práci a rodinu a Angela, tak je tam třeba tolik služebních cest a jsou dlouhý, že jsem vždycky na tom fakt musela pracovat, abych to zvládala. Opravdu se moc těším, že teďka ten rok si s ním užiju naplno a pak uvidím, co bude dál.
0: Stále ještě chcete vybudovat alternativní vzdělávací centrum pro děti, případně i jejich rodiče?
1: Pořád o tom laškujeme s manželem, nás to drží už dlouho. Ne, že by to byl teďka nápad k realizaci zrovna v tomhle roce, ale pořád nám to tam někde hraje do budoucna.
0: Když jsem pročítala texty o autismu, zaujala mě slova jedné terapeutky, která řekla, vnímám, kolik starých záležitostí a osobních zranění si každý z nás dospělých nese a jak je děti s autismem dokážou otvírat. Jakoby bušili na to, co nechceme vidět. Souhlasila byste s ní?
1: Ježiš, tak to je nádherný, to mi mluví z duše. Tohle zažíváme s manželem. Pro nás je Angel takový zrcadlo, jak kdyby někdy on volal, nedívejte se tolik na mě, dívejte se na sebe. A my cítíme, že vždycky, když se pohnou nějaké věci u nás, tak se jak kdyby vytváří prostor, aby se něco pohlo i u něj. A jak pracujeme s dobrovolníkama, tam jsme si toho nemohli nevšimnout, protože on si třeba s každým z nich hraje jinak. Oni se vystřídají a zatímco s jedním tam skáče a je radostný, tak přijde někdo další a on se třeba úplně jako uzavře a najednou si chce prohlížet knížku a furt se mění ty činnosti, nálady, mění se to, co on říká těm lidem. A my jsme byli opravdu svědky toho, že mnohokrát on jim tam řekl věci, kdy ty lidi vyšli z pokoje úplně skoprnělý, protože on mačká nějaký naše čudlíky, skrytý komnaty, takový ty dvířka, co nechceme otevírat, až bych řekla traumata. A on to dělá takovým zvláštním, podle mě velmi nevědomým způsobem. Ale prostě člověku se při přítomnosti s ním něco secvakává. A on je takový zvláštní terapeut.

0: Když už nám je pár let, tak ten každodenní život je pro každého z nás tak náročný někdy, že na to můžeme zapomenout. Takže dovolit si třeba se vrátit do dětství, protože spousta těch snů žije v dětství. Když jsme byli malí holčičky, malí děti, tak tam jsme toho spoustu navykládali. Tak třeba tam se vypravit a zavzpomínat, uvědomit si, co bych chtěla, co bych ještě chtěla, a jako nezaparkovat to. Mně se líbí výraz zaparkovat to, protože třeba nemyslím, že jde život dolů, já si myslím, že jde život nějak nahoru, nebo že se rozšiřuje, rozvětvuje, rozbarvuje, že je to fakt naše zodpovědnost, jak si ten život prožijeme, že je to hrozně lehký na někoho svalit jinýho, ale že je to krásný si říct, já si ten život užiju.
1: Je to krásný. Tohle všechno nám řekla Barbora Čuekos, která vyznává v životě, podle mého, trpělivost, pochopení, moudrost, lásku, pokoru, a také jste velmi statečná. A já vám děkuji za to, že jste se s námi o své postřehy, myšlenky, zážitky a zkušenosti podělila. Mějte se pěkně, ať se vám daří.
0: Děkuji vám. Naschledanou.
2: Chválím tě, země má.

máš závoj z oblaků. Bílých jak sníh. Hvězdo má bárko zázraků. Na nebesích.

Poslouchali jste reprízu pořadu Stříbrný vítr. Hostem Jitky Novotné byla manažerka Barbora Čuekos. Režii měla Ivona Žertová. Na pořadu spolupracovali Jan Brauner, Jakub Břížský a Filip Lukeš.

0: Připomínáme, přátelé, že další vydání pořadu Stříbrný vítr vysíláme v sobotu krátce po 9. hodině raní. No a dnes už za pár minut mrazivé léto na dvojce.
1: Chtěl bych vám říct jenom tak, jestli právě máte chvíli čas. V kruhu pánů a krásných dám, co šeptá strom, starý strom a tráva všude kolem.

0: zimě léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Noční můry ožívají a každý stín může být nebezpečný.
0: A chybět nebude ani velká soutěžní pátračka.
1: Odhalte, jakou postavu děsivých příběhů hledáme a vyhrajte jeden z 9 pobytů pro 2 na 2 noci v luxusním hotelu v Karlových Varech.
0: Mrazivé léto na dvojce. Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: A pro ty nejbližší chvíle letního večera tu, přátelé, pro vás máme četbu na pokračování. V těchto dnech četbu z díla Miloše Urbana Sedmi kostelí. Budeme číst z gotického románu z Prahy. Začíná napínavý příběh z tajemných míst Karlova. Účinkují Jiří Švarc a Jan Novotný.

Následující týden začal zle. Přesně v 7 zazvonil budík, starý nepřítel. Současně zadrnčel telefon. Takové ranní burcování už jsem se naučil vnímat, co by předzvěst neštěstí. Volající se nepředstavila, ale poznal jsem Rozetu. Říkala něco o Vyšehradě, mám tam přijet. Ke kongresovému centru okamžitě. Tam se všechno dozvím. A zavěsila. Autobusem do Holešovic s metrem k Vyšehradu. Stihl jsem to za 40 minut. Vyběhl jsem po schodech na dlážděnou terasu před kongresovým centrem a okamžitě uhádl, kam zamířit. Pod 2 železnými vlajkovými stožáry, někdejšími heroldy komunistických sjezdů, vládl neobvyklý ruch. Kůly, šedé a hrubé napodobeniny zlatem a dřevem obitých jehel, vztyčených kdysi plečníkem na nádvoří Pražského hradu, obklopoval zhluk lidí, mezi nimiž jsem poznal Junka a Rozetu, oba v civilních šatech. Rozeta na mě zamávala a pak zvedla hlavu a zahleděla se vzhůru, čímž se dostala do stejně směšného postoje jako ostatní. Šel kolem nějaký muž v čepici a taky se podíval, pak se zastavil. Neušlo mi, že se jeho ústa roztahují do úsměvu. Vzhlédl jsem ke špicím stožárů a spatřil něco neobvyklého. Ponožky, které na ně navlékl nějaký šprýmař. Sloupy teď vypadaly jako nohy obra oblečené do ponožek, nahoře titěrné, dole tlusté, postehna zaražené do betonové terasy. Groteskní podívaná na vandalský čin. Kvůli tomu mě volali? Pozdravil jsem se s Rozetou. Junek se nenechal rušit, měl u ucha vysílačku a u očí malý triedr. Oba byli bledí a oproti přihlížejícím velmi vážní. Kousek od nás stáli 2 mladí strážníci a podle nejistých obličejů váhali, zda mají dát lidem zírajícím na sloupy pokyn k rozchodu. Zaklonil jsem hlavu a užasl. Ty divné ponožky dokonce vězí v botách. Špičkou trčely každá jinam a lehce se v raním větru kymáceli, jako by si obr protřepával nohy. Žasl jsem, že to všecko už dávno nespadlo. Na podrážce, jež ukazovala podél Nuselského mostu ke Karlovu, seděl narezlý holub. Zobákem z ní vybíral nějaké svinstvo a spiklenecky na nás mrkal, jako by zvažoval, zda nám nemá hodit něco na zub. Věnoval jsem Rozetě tázavý pohled a tu prudce zafoukal vítr a ona s očima stále upřenýma nahoru vykřikla pozor a s rozpaženýma rukama udělala krok zpět. Instinktivně jsem se přikrčil. Jedna ponožka spadla dolů a těžce pleskla o kámen, plná jako na Mikuláše. Rozletěla se na 2 kusy. Jeden modrý a dlouhý, druhý černý a krátký. Tím druhým byla polobotka, na níž ještě před chvílí snídal pták. Zakutálela se mezi betonové záhony z cypřiši. První část, lidská noha v džínové nohavici, kterou jsem doposud považoval za obrovskou ponožku, zůstala ležet pod sloupem. Jako první to pochopil muž v čepici, zlomil se v pase a začal zvracet. Strážníci se na sebe krátce podívali a dali se do rozhánění shromážděných. Mnozí lidé prchali dobrovolně. Junek vyštěkl nějaký rozkaz, jedna z uniform odběhla k vozu a přinesla roli modrobílé pásky, která za chvíli ohraničovala zakázané území. Rozeta poodešla stranou s mužem, jemuž se udělalo špatně. Ujal se ho jakýsi gentleman v tmavém obleku pod rozepnutým raglánem. Vykouzlil z náprsní kapsy plochou lahvičku a poskytl první pomoc. Také bych douškem nepohrdl. Dřepěl jsem před končetinou a nemohl odtrhnout zrak od místa, kde se pod vyhrnutou modrou látkou bělala kůže. Tam, kde byla džínová nohovice přervaná, asi v půli stehna, jsem se podívat zdráhal. Junek se přes prskající vysílačku s někým hádal. Vyrozuměl jsem, že soudní lékař odmítá přijet na místo činu a Rozeta křísila mladou ženu, jež před chvílí omdlela.
Sebral jsem odvahu a šel se podívat po polobotce. Nebylo těžké ji u záhonu najít. Donesl jsem ji Junkovi, nadále zabranému do výměny názorů s patologem. Drapl po ní a přiložil si ji k volnému uchu jako sluchátko. Uměl telefonovat ze dvou aparátů najednou. Svůj omyl hned poznal a aniž přestal mluvit, udělal výhružný krok mým směrem. Ucouvl jsem a gestem naznačil, že bota je špinavá a neměl by si ji strkat do kapsy bundy. Ale už tam byla. Vrátil jsem se k utržené noze a nyní jsem se nevyhnul pohledu na strašlivou ránu. Nikde nebylo vidět krev. Napadlo mě, že stekla po sloupu, ale pohled vzhůru mě přesvědčil, že to tak není. Co to znamenalo? Že oběť musela vykrvácet ještě na zemi. Těsně vedle ulomené, ano, ulomené spíše než přeříznuté stehenní kosti, zela v mase černá díra od špice stožáru. Stuhlé svaly zachovávaly její kulatý tvar. Druhá noha dál vítězně vlála na stožáru před kongresovým centrem a špičkou černé polobotky ukazovala přes Nuselské údolí někam ke slupy. Sundali ji pomocí vysokozdvižné plošiny. Trvalo to skoro hodinu. Obě končetiny byly odděleny od těla stejným způsobem, nikoli hladce odříznuté, nýbrž odtržené, odlomené. Podle druhu a velikosti obuvy a také podle stupně ochlupení pokožky je patolog označil za nohy mužské. Než si je odvezl k podrobné soudní pitvě, zeptal se nás, kde je mrtvola. Nebylo totiž pochyb, že člověk jenž takovýmto způsobem přišel o nohy, musí být po smrti. O tom, kam se poděl, jsme však přes důkladné propátrání okolí neměli potuchy. Po desáté přijel na místo činu policejní náčelník. Vypadal přepadle a poněkud nešťastně, po nějaké rozhodnosti byla veta. Stejně jako minule v kanceláři se zdál být něčím zaskočený. U pravého ucha si držel hedvábný kapesník a třepal holou hlavou, na níž mu seděl švihácký klobouk, obvyklá rekvizita filmového gangstra. Jeho první otázka se týkala Záhyra. Jestli ty nalezené nohy nepatří jemu. Rozeta mu s kyselým výrazem oznámila, že mu právě telefonovala a že je určitě celý, protože ji pozval na návštěvu nemocničního apartmá s úmyslem předvést jí, že má všechny údy na svém místě. V duchu jsem se rozhořčil nad jeho nestydatostí a popudilo to také Junka, i když z jiného důvodu. Obořil se na Rozetu, že Záhyrovi o utržených nohou neměla říkat. Pokrčila rameny. Musela ho prývarovat, jestliže nechce, aby ho potkal stejný osud. Odvážil jsem se hádku přerušit poznámkou, že nohy mohly patřit některému z těch, kteří rovněž obdrželi varování. Na to se Junek rozkřikl na mě, prý odkud o těch dalších vím. Musel jsem s pravdou ven. Od Záhyra. Záhyr je hochštapler a děvkař, rozčiloval se Junek. A jednou prý na to dojede. Bez toho má v tom jeho případu prsty ženská. Olejář udělal krok mezi naši rozhádanou trojici, zběžně si prohlédl kapesník a zastrčil ho do kapsy se slovy, že bude lepší, když o těch druhých dvou ohrožených budu vědět. Jmenují se Řehoř a Barnabáš. Oběma se od rána snaží dovolat, ale u Barnabášů nikdo nezvedá telefon a Řehoř je na služební cestě. Junek někam odešel, snad do vestibulu kongresového centra, aby dal mezi nočním personálem dohromady potenciální svědky incidentu. Ještě než olejář odjel do kanceláře, pověřil Rozetu úkolem co nejdřív se spojit s Řehořem a Barnabášem, abychom je mohli vyloučit jako možné oběti. Rozeta nasedla do služebního vozu a nastartovala motor. Skrz stažené okýnko jsem se jí zeptal, čím se Řehoř a Barnabáš živí. Motor zakašlal a umlkl. S neproniknutelným výrazem v tváři mi poskytla tuto podivuhodnou odpověď. Myslím, že už to víš. Skutečně. Byl jsem si jist, že Řehoř s Barnabášem jsou buď architekti, projektanti nebo stavební inženýři. Než se vůz rozjel,
Rozeta mi s ostražitým pohledem, jímž se ubezpečila, že nás nikdo neslyší, vyřídila vzkaz od Gminda. Ve 2 hodiny mě bude čekat před kostelem zvěstování Panny Marie. Řekl jsem, že se tam tedy uvidíme všichni 3. Přikývla a pak, jako by jí něco dodatečně napadlo, s úsměvem sáhla do kapsy a vytáhla svazek klíčů. Podala mi je okýnkem. Jsou od kostela, vysvětlila. Včera si je vyzvedla na církevní správě. A pak řekla něco velice překvapivého. Máme jít dnes s Gmindem sami. Ona za námi přijde později. To se nesmí, namítl jsem a uvědomil si směšnost té situace. Civilista připomíná zákon policistovi. Nesmí? Opakovala suše. Nesmí se to hlavně dozvědět olejář. Za žádných okolností. Zeptal jsem se, co má odpoledne tak naléhavého, že nemůže s námi. Bude přece ve službě. Odsekla, že mi do toho nic není. Znovu nastartovala a odjela. Na smluveném místě u kostela zvěstování Panny Marie na slupy, nebo též na trávníčku, jsem byl před 2. Prošel jsem se po Albertově a mhouřil oči před nízkým zlatým sluncem, jež se po 2 týdnech plískanic vyhouplo nad Vyšehrad, jako pozdě, ale přece dozrálý delicius. Potkal jsem skupinku studentů z blízké lékařské fakulty. Jinak zde bylo ticho a skoro lidu prázdno. Z ulice na slupy ke mně doléhalo zvonění tramvaje. Na vzdáleném výtoniském viaduktu slabě rachotil vlak. Rozhlédl jsem se ulicí a ještě jednou obešel servický klášter přes Albertov, Votočkovu a Horskou, ale Gmind nikde. Našel jsem telefonní budku a zavolal do hotelu, kde bydlel. Recepční mě ubezpečil, že pan Gmind ve svém apartmá není. Napadlo mne, že bych se mohl zeptat, jestli rytíř strávil v hotelu noc. Mám to udělat? Udělal jsem to. Nestihl jsem svou otázku ani vyslovit celou a recepční praštil sluchátkem. Vrátil jsem se ke kostelu, přistoupil ke dveřím podvěží a vzal za kliku. Zamčeno. Zkusil jsem klíče a pasovali. Zámky se jeden po druhém otevřely bez skřípání, bez protestů. Ještě jednou jsem se rozhlédl a potom jsem vklouzl do dveří. Bylo tam světlo a teplo. První, co upoutalo můj zrak, byl sloup. Nezdobený, téměř 10metrový okrouhlý pilíř s masivním soklem, nahoře s větvovým klenbových žeber, vzpínajících se ještě dobrých 5 metrů vzhůru, kde se strmě lámaly do obrácených kýlů chrámového 2 lodí. Není divu, že kostel tak učaroval Bohuslavu Balbínovi, jenž ho považoval za esenci českého stavitelství. A jak případný symbol je ten sloup, pomyslel jsem si, který samojediný podpírá všechno i sebe sama a zajisté chrání ty, kdo sem přicházejí. Je obílený vápnem, i klenby jsou bílé, i stěny mezi okny. Čistota a neposkvrněnost jež dávají zapomenout na dávná zneuctění. Na konci 14. století byl kostel pestrý jako všecky gotické stavby. V klenbách převládala modrá a zlatá, v oknech žlutá, zelená a červená. Nechyběly ani orientální prvky, nápady odkoukané křižáky v Damašku, Jeruzalémě a Antiochii, které tu nalezly nový výraz v přečetných variacích. Na žebrech obkročné klenby se střídaly proužky stříbra a rumělky, ve smaragdových výžlapcích triumfálního oblouku, oddělujícího 2 lodí od chóru, se třpitily zlaté lístky. Fantaskní květinové motivy, symboly věčného života, se proplétaly všude, kam pohlédlo mnohočetné oko věřících v Otce, Syna i Ducha Svatého. Hostina očí, kdysi dávno.
Před 150 lety se kostel spolu s přilehlým klášterem stal filiálkou zemského blázince. Jen díky tomu byl znovu vysvěcen, jinak hrozil úplný zánik. Zbožní Pražané sem měli přístup jednou za rok. Ještě dříve byl v klášteře ústav pro vzdělávání poddůstojníků. Vodili se do kostela holky a bavili se bezuzdnostmi tropenými v místech, kde se dřív sloužila mše svatá. Barbarství armády nikdy nesklamé. Ve všech dobách má podobnou tvář. Vojsko se v servickém klášteře na Slupy usadilo už koncem století 18. poté, co byl napříkaz císaře Josefa zrušen. Posádka dělostřelců a chovanci vzdělávacího ústavu Kinského a Kalenbergova pluku řádili v odsvěceném kostele jako v dobitém území nepřítele. Rozkradli, co mohli, odnesli i píšťaly z varhan, aby je rozřezali a smíchané s olovem přetavili na střelivo do dlouhých mušket. Ale co to bylo proti podzimu 1420, kdy odsud, přímo z chrámu páně, stříleli husité na Vyšehrad. Klesl jsem před sloupem na kolena a opřel si o něj skloněnou hlavu. Pomodlil se, poprosil za odpuštění. K tomu mě nutila tíha okamžiku. Vážil jsem slova, ale vázla mi v hrdle. Jak odprosit kámen za zločiny tvorů, o nichž nevíte téměř nic? Slzy lítosti mi zamžily zrak a nestékaly už po tvářích, nýbrž padaly přímo na kamennou dlažbu. Déšť z oblačné duše. Pak se to stalo. Spadla hvězda. Zlatá, lesklá, malá hvězdička s krátkými cípy. Vedle ní druhá a třetí. Potom sprška hvězd najednou. Vzal jsem jednu do ruky a přiblížil si ji k očím. Měkký plíšek ze zlata do tenka vyklepaný jemnými prsty řemeslníka. A tu se ke mně sneslo ještě něco. Nebylo to zlaté, ale tmavě modré. Modré z nebe, velké jako dlaň a lehonké jako pírko. Zvedl jsem hlavu. Z noční oblohy namalované na stropě se odlupovala jedna hvězda za druhou a ve zlatém víru padaly na dlažbu kostela. Na nebi po nich zůstávaly bledé, cípaté stíny. Prastarý sloup se znovu zachvěl, nyní mohutněji. Děravý vesmír zaburácel a otřásl se, jako by se mi chtěl co nevidět zřítit na hlavu. V kostele se rozpoutala vřava. Lidé, kteří tu ještě před chvílí nebyli, nyní běhali z kouta do kouta a zdálo se, že se na něco připravují. Stěny praštěly jako pod údery hamru, z oken se zřinčením sypalo sklo. Z kleneb padala omítka a usazovala se na přilbách vojáků jako namodralý sníh. Na jedné helmě jsem zahlédl hvězdičku. Na rudle se tam blýskala jako předzvěst něčeho neblahého. Muž, na něhož spadla, měl na prsou vyšitý kalich. Přeběhl kolem, div, že mě neporazil, a před oltářem se obrátil tváří do chrámu. Na to zamával jakousi lesklou holí, ne, zamával mečem. Ukázal jím na střední okno presbytáře. Odkud si se vyřítil jiný a v jazyce, jemuž jsem pro ohlušující dunění nerozuměl, něco zavolal, možná nadávku, soudě podle zloby, jež se v tom tónu ozývala. Když to první muž slyšel, svěsil ruku s mečem a pomalu se rozhlédl, jako by něco zvažoval. Na to se ozvalo zřetelné sem, ale nepoznal jsem, odkud to přišlo. Ten se hvězdou a kalichem přeběhl k oknu před epištolní stranou kněžiště a ve stejném gestu jako předtím zvedl meč. Druhý vyběhl ven z chrámu. Nějaká středověká hra? Škatulata, hejbejte se. Dunění zatím hrozivě bobtnalo a přicházelo nyní zvenku severní lodi. Náhle se za mými zády v levé části kostela s ohlušujícím lomozem rozletěla zeď. Znásilněný kostel se vyděšeně chvěl v základech a přimykal se k svému sloupu. Přitiskl jsem si dlaně na uši a pevně jsem zavřel oči. Když jsem je opět otevřel, stál přede mnou prunclík
a houpal v ruce maličkým notýskem v kožené vazbě a se zlatou ořízkou, zavěšeným na zlatém řetízku. Byl na vlas stejný, jaký jsem zahlédl u Gminda. Když viděl můj vyjevený výraz, schoval notes do kapsy kalhot. V tom kratičkém okamžiku jsem si všiml, že mu odtamtud kouká zdobená rukojeť tenké dýky. I hned ji však schoval pod sakem. Zlomil se v bocích jednou na levou a jednou na pravou stranu a koutkem úst, stažených do grimasy, ucedil. Vida, jak se činí náš mladý doktor Litomorum. Spal jste na mou věru neklidně, pane kolego. Vaše chyba. A na zdraví. Mé kýchnutí způsobil ještě prach z rozbořeného zdiva. Nyní však po něm nikde nebylo stopy. V kostele byl pořádek, sklo stálo v oknech hladké a netknuté a neporušené zdi byly vzorem stability. Vy jste to neslyšel? Zeptal jsem se ještě napůl omámený. Právě jste kýchl a předtím jste něco blábolil. Jsem velký fanda na sny. Zvedl jsem se a oprašoval si kalhoty, které nebyly zaprášené. Podíval jsem se na hodinky. 4:45. Nejméně o půl druhé hodiny víc, než bych byl hádal. Gmint tu není? Zeptal jsem se. Prunclík mezitím poodešel do presbytéria a tak jsem otázku musel nahlas zopakovat. Má práci, odpověděl. Místo něj jsem tu já. Taky byste mohl projevit špetku radosti. Začal dlouhými kroky odměřovat rozvor triumfálního oblouku. Vypadal přitom jako ošklivý, malý, křivonohý pták, vodouš nebo jespák, ovšem nebýt těch do špičky vyčesaných vlasů, které z něj dělali spíš chocholouše. Nedalo mi to a optal jsem se, co to provádíte? Chystáme tu s Matyášem změny. To budete koukat, například tohle mívalo docela jiný tvar, než to má dnes. Doskákal ke mně po jedné noze, zamrkal a řekl, ale že je ta rozakus, co říkáte? Co ji sem pletete? Ohradil jsem se. Promiňte, ale pokud se mi tu snažíte něco naznačit, tak si to nechte. Nestojím vám na vedení? Zachechtal se Prunclík a začal kolem mě poskakovat. V modrém obleku a s rudou hlavou vypadal jako plynový plamínek. Mám vás přivést, žádá si vás. Žádné poroučení, kde pak on? Mám za někým jít? Za Gmindem? Věřte mi, že nebudete litovat. Vám to dnes nějak pomalu zapaluje, že? Ani já vám nejsem nic platný. Naklonil ke mně hlavu jako zapálenou sirku. Nebo se mi to jenom zdá? Nejste zamilovaný? Chce s vámi mluvit, vždyť víte, jak na vás trpí. Myslím Gminda. Kde pak rozetku? I když to byste letěl jako závod, co? Rytíř vás má radši než mě. Nechápu, čím jste si to zasloužil, ale to nakonec není důležité. Podívá se vám za nechty, proklepne si vás, buď to vám vynadá, nebo vyplatí zálohu. Abyste nám v komoře s nožičkama nahoře... Abych co? Buďte tak hodný a mluvte jasně. Rozumím tomu tak, že mám jít s vámi do hotelu. Bravo! Promiňte, ale to nepůjde. Nevím, jestli to víte, ale v noci se stala další vražda. Vlastně chci říct, že došlo k dalšímu útoku, podobnému jako posledně. Tentokrát smrtelnému. A policie teprve zjišťuje totožnost oběti. Mohli by mě potřebovat. Domluvím se s panem Gmindem na jindy. Typické, že policajti pátrají po tom, o čem si cvrlikají vrabci na střeše. Vy něco víte? Povězte mi všechno, prosím vás. Nic, co by stálo za řeč, netěšte se. Byl to jeden z těch, které měla policie hlídat. A neuhlídala, jako vždycky. Barnabáš? Taky si je pletete? Barnabáš, Řehoř, Řehoř, Barnabáš. Tohle byl, myslím, Řehoř, ale ruku bych za to nedal. Jeho žena žila v přesvědčení, že odjel na služební cestu.
Když jí tajní ukázali polobotky, už si to nemyslela. Praštila sebou jak špalek. Doufám, že jí to sdělili ohleduplně. Muselo to pro ně být strašné. Lepší, než kdyby ho měla poznat podle těch chlupatých nátů, ne? Máte své rázný smysl pro humor, pane Prunzlíku. Děkuji. Povězte mi, nezmínila se policii o nějaké dlažební kostce? Nerozbil s ní někdo Barnabášovi okno? Vida, vida, vy jste učiněný Megret, ale mluvíme přece o Řehořovi. Ovšem, já se o takové pitomosti nezajímám, to byste měl vědět. Můžu vám však říct něco jiného. Našli jeřáb, kterým to ti lotříci, ti gauneři nestydatí, aby je čert spral a husa kopla. Provedli? Kterým to provedli? Káru s vysokozdvižnou plošinou, takové to veliké pojízdné rameno, co občas vídáte po městě. Je to oranžová Tatra. Používají to při opravách pouličních lamp. Dneska muzeální kousek. A víte, kde stála? V parku na Dobytčáku, na Karláku, jak se dnes říká. Nikdo si ji nevšímal. Policajti si jistě mysleli, že přijeli kombajny sklízet kaštany až do chvíle, než jednomu došlo, že to vpředu ani vzadu nemá poznávačku. Jak přišli na souvislost s vraždou? Olejář není takový hlupák, na jakého vypadá. Já vždycky tvrdil, že má v hlavě víc než to svinstvo, co se mu valí z uší, a tak mu tyhle ty zametené stopy nestačily. Všiml si ještě něčeho? A to? Směru, v jakém vůz v parku stál. Nebylo to logické postavit ho takhle na štorc přes trávník. Kdybyste protáhl osu od čelního skla, dostal byste se ke stožárům před kongresovým centrem, kde jste ráno našli ty nohy. A víte, co je v samém prostředku té úsečky začínající na Karláku a končící před Vyšehradem? No to opravdu nevím. Hádejte třikrát, ale nezapomínejte, že první slovo platí, druhý leze z gatí. Prosím vás, nechte toho. Tak co je v té ose? Svatý. Svatý? Apolinář. To je nanejvýš zajímavý postřeh. Ale k čemu je nám dobrý? Zajímalo by mě něco jiného. Zda nevíte, kam policie ten jeřáb odtáhla. Taky bych si ho rád prohlédl, třeba něco objevím. Vy, můj hlupáčku, jdete s křížkem po funuse. Když se jeřáb nepodařilo dát do pohybu, rozhodli dopraváci, že bude zítra odtažen. Jenže ho nikdo nehlídal. Celý policajti, nechat si vyfouknout takový kolos. Olejář o tom nechce mluvit a vydal zákaz zmínit to před novináři. Takovou nepoctivost byste do něj neřekl, že ne? Zahyhněl se, zašilhal na mě jedním modrým, krystalicky průzračným, krystalicky tvrdým okem a dodal. Nebo řekl?

0: Miloš Urban, Sedmi kostelí. Pro dnešek končí četba, kterou připravil Jan Kašpar. Účinkovali Jiří Švarc a Jan Novotný. Seriál natočil v roce 2001 režisér Vlado Rusko. No a další část uvedeme zítra večer ve 22 hodin tady na Dvojce.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Dobrý večer, milí posluchači. Doufám, že i pro vás příjemná znělka nočního mikrofora. Začíná naše dnešní setkání, které samozřejmě je pro mě vždycky velice příjemné a dnes tedy obzvlášť příjemné, protože vás tady především živě zdravím z rozhlasového studia na Královských Vinohradech, ale nejsem tu samozřejmě sám a je se mnou velmi milý host Jaroslav Kepka mladší. Ahoj.
1: Ahoj, Ondro.
0: Ahoj. Jaroslav Kepka mladší, kuchař a, jak jsem také uvedl v anonci na to dnešní vysílání, sběratel nepotřebných suvenýrů, ale to je takový bonbonek, k tomu se samozřejmě dostaneme. Tak nebudeme chodit okolo horké kaše, tvůj otec byl významný český herec Jaroslav Kepka, proto říkám Jaroslav Kepka mladší. A já ti musím na začátek položit takovou otázku, tatínek herec, k mamince se dostaneme, to bude takové malé překvapení, protože to posluchači asi nevědí. Ty jsi chtěl vždycky být tím kuchařem, nebo jak ses vlastně k té profesi jako propracoval? Já si na to nějak úplně nevzpomínám.
1: Tak já bych ještě nejdřív pozdravil posluchače. Ano. Přejím pohodový večer a hezký poslech.
0: Děkuju za ně teda.
1: Ano, a já jsem vlastně už odmala rád měl vztah k tomu jídlu. Nejen, že jsem rád jet, ale rád jsem se motal vlastně, když mamka připravovala v kuchyni pokrmy, tak jsem se tam rád motal a rád jsem jí pomáhal. Tak to nějak začal.
0: Mm-hmm. Takhle. Takže no, tak maminka byla výborná kuchařka, tvoje babička taky, byla velmi dobrá kuchařka. Mm-hmm. I prateta vlastně, obě byly velmi dobré kuchařky. Babička byla přece taková, jakože si to všechno chystala, že jo, dopředu, ta byla taková podle plánu.
1: Ano.
0: A maminka byla taky takový plánovač vaření?
1: Ne, ta zase tak ne, ale já si myslím, že tady to mám zase po babice, jak jsi říkal, já mám rád tu přípravu. A je to takový jako fajnovější, pak líp se s tím pracuje a připravit si to hezky a to je fajn. Tak to má, vidíš, jsem si ani nespomněl, takhle po babičce.
0: No a konec konců asi po tátovi, protože tatínek byl vysloveně, řekl bych, celorepublikově známý svými obsáhlými přípravami na každou roli. My se k tomu určitě dostaneme, k jeho osobnosti. Takže, milí přátelé, dnes to bude o vaření, tím jsem potěšil všechny milovníky dobrého jídla. Bude to samozřejmě také o herectví. No a bude to ještě také o těch nepotřebných suvenýrech, ale k tomu se dostaneme někdy později. Pěkný poslech.

0: Posloucháte noční mikrofórum Českého rozhlasu Dvojky. Mým milým hostem je Jaroslav Kepka mladší, kuchař. Jak jsem se tedy dozvěděl tady před vysíláním, tak momentálně v pozici takzvaného parťáka. Ale. Já jsem myslel, že parťáci jsou v dolech. Tam jsou parťáci. A vy máte taky parťáky.
1: V gastronomii taky parťáci. Jo. No, ono je to od slova parta, protože má pod sebou tu partu, za kterou zodpovídá, tak vzniklo tady ten výraz parťák.
0: No a prosím tě, dobře, tak vrátíme se ještě, než se dostaneme k tomu, co děláš teď, a to myslím, že pro posluchače bude nesmírně zajímavé, protože jsi prošel jenom takovou anonci, řeknu, různými formami kuchyní, ano. Takže se můžeš srovnávat, ale nicméně pojďme se vrátit na začátek, tatínek herec. Řekl bych takový ryzí intelektuální typ, to znamená knihovna, plno desek, vážná hudba a tak dále. A maminka, vyučená kadeřnice, oni se seznámili na Barandově, to doufám, že mám teda správně tu informaci.
1: Ano, poslouchám tě.
0: Jo, když tak zasahu, jo, ona vlastně zaskakovala v maskérně, že jo, jako, nebo jako měla to jako brigádu, myslím, nebo něco takového. Tam se vlastně potkali, tam došlo k tomu. Takže ty jsi měl takové dva úplně odlišné vlivy doma. Jak to jako, jak jsi to vnímal? To je docela totiž takové jako netradiční.
1: No, asi jo, ale já jsem to vnímal tak jako úplně normálně, že jo, protože jak jsem se do toho narodil a žil jsem v tom, tak nějak jsem neviděl nějaký jako výhybky nebo nějaký
0: problémy.
1: Ne. Takže to bylo to, tak aspoň můžu říct, že je prima, že mám od každého z nich něco.
0: No to určitě. Po tátovi máš humor, určitě, který tě velice vlastní. A co mě teda překvapilo, když si přišel jsem do studia a domluvili jsme se na nějakých těch otázkách, že jo, a tak, a ty si přišel s takovým papírkem, s poznámkami a najednou jsem si vzpomněl na tvého tatínka, protože ten byl známý, tedy ty si použil jenom dvě barvy, červenou a modrou.
1: Je tam ještě zelená.
0: Takže je tam ještě, tatínek měl kolik, 6 barev nebo 8?
1: No tak já hlavně, měl rád ty zvýrazňovače, že jo, to bylo...
0: Ale on tím byl vysloveně mezi kolegy známý, že ty texty dodnes, co se zachovaly, byly pestrobarevné.
1: Jo.
0: Ale ono to mělo smysl.
1: Já to vždycky, když zavřu oči, jak to vidím před očima, protože to, já jsem říkal, to je až umělecké dílo a opravdu to mělo smysl, tam ty různé jeho vsuvky, značky, nádech, výdech, tohle, tak... v tom celém celku to mělo velký smysl. A mně se to hrozně líbilo, i jako malýmu, že je to barevný.
0: Jo.
1: Že to není ten jenom ten čistý s černýma písmenama, takže to bylo takový živý a pěkný. No a nějak jsem to převzal.
0: No já právě koukám.
1: Mně se už ve škole spolužáci smáli, ježi, a nechceš ještě jednu barvu?
0: Jo.
1: A tohle, a to mám doteď, to mám i v práci momentální.
0: Jo, protože
1: máme takový scénáře, to pak si řekneme, kde je rozpis a co se vaří a tak. A já si tam dělám ty svoje zvýrazně, abych to, ono se to i lépe čte, jo, a líp se to i pamatuje, je to takový lepší. No prostě už to mám tak v sobě potom taťkovi.
0: A kdyby si teda toho tátu měl tak nějak, já jenom připomenu posluchačům, ale myslím, že když nás poslouchají rozhlasáci, tak táta byl v rozhlase velkou dobu, jako doma, téměř denně. A natočil desítky fascinujících nahrávek, čedeb, ale rozhlasových her. Připomenu Bílé noci, připomenu Dámu s kameliemi, třeba další, ale Dirmatovi adaptace a tak dále. Režisér Henke byl jeho dvorní a tak dále. Takže ho určitě znají, ale připomeňme z těch takových z poslední doby asi nejznámějšího role byl Rumpelcimprcam, kterého opakují, viď, neustále, kde hrál toho hlavního skřítka.
1: Ano. To už jak si, myslím, že v rádiu někde říkal, že hlavně i pro mě je to součas už i Vánoc, že se vysílá na Vánoce.
0: Zdeněk Zelenka, režisér.
1: No, ano. A já jsem teď zrovna letos, jak byly teď poslední Vánoce, tak jsem si tak říkal, tak já i televizní program si takhle zvýrazňuju. To se taťka vždycky smál a říkal, mamce, jak to ten kluk chce všechno shlédnout, teď se mu to všechno propíná a tak se i tím se bavila. A to mám doteď.
0: Tak jsem... Dneska už to jde, že jo, se spožděním si pouště, ale tehdy...
1: To je pravda, předtím ne, jak to běželo jako hlavní...
0: Takže si přepínal.
1: Tak jsem přepínal. A tak jsem si tak zase říkal, koupil jsem si ten program, před těma Vánocima, že si tam najdu toho Rumpla, a teď jsem najednou to tak prohlížel, a už jsem tam neobjevil, tak jsem byl takovej smutnej. A ne, že bych to rád použil, použil jsem i umělou inteligenci, kde jsem napsal Rumpel Cimpr Campr Vánoce to, a ona mi odpověděla, pro letošní rok není zahrazen Rumpel Cimpr Campr tečka, a já, no tak, tak nic, tak třeba příště, jak jsem byl takovej smutnej. No asi za týden jsem přišel domů a říkal, jak si to ještě tak jako prohlídnu, a co se stalo, já jsem to prostě přehlíd. I ta umělá inteligence to zblbla, zvojtila, a já jsem to objevil, že 25. v krásném čase v 11 hodin bude Rumpel. Já no, tím měl takovou radost.
0: A k tomu
1: věř
0: tý inteligenci. Přesně, že jo, tak. No, no, no. Prosím tě, no a když by si teda tátu ze svého pohledu měl charakterizovat, jako co tak ti nejvíc jako utkvělo, jako, nebo jak bys třeba, co na tátu a co třeba na mámě bylo pro tebe, tak no, když to byly takové dva různé světy.
1: Ano, ano. Přemýšlím, no taťka strašně rád jsem ho poslouchal, protože když vyprávěl, tak tak hezky, vnímavě, samozřejmě, když bylo nějaký téma, tak já jsem vždycky říkal, a už to bereme zase přes husity, protože to téma se tak rozvětvilo, a to máme občas společně, když si povídáme, to si taky kepkovci, tak to vyprávění. A každý z mých kamarádů, kdo taťku poznal, tak ho taky hrozně rádi poslouchali. A to bylo takový hezký a uklidňující. To bylo hrozně příjemné. No a mamka byla takovej živel, zase úplně opačný typ. Chodila brzo spát, protože brzo stávala, nejradši ráno ve tři věšela záclony, prala, žehlila, a bylo to takový prostě zase úplně jiný typ člověka. A tak dohromady to bylo docela fajn.
0: No určitě, já si myslím, že tatínek mamince byl za mnohé vděčný, protože vytvářela úžasné zázemí, kromě to své práce, to teda bez pochyby. Ano, a obdivovala svého muže teda, a zase z druhé strany, takže to bez pochyby. No ty už si to teda, já jsem to chtěl ještě trošku utajit, ale asi vnímavý posluchač tedy pochopil, že jsme bratranci. Ty už
1: a
0: to
1: já
0: trošku,
1: jsem to, já jsem
0: ty
1: to propálil.
0: Teď, ty to propálil, no ale tak to mělo být takový překvapení, ale tak asi to, takže takže už to víme. Nicméně teda pojďme se vrátit k tobě, k tomu teda, že si nakukoval do té kuchyně, že jo, a teď přišlo nějak to rozhodování. Nechtěl jsi někdy třeba, protože máš v sobě, jak jsem říkal, takový vypravěcký talent, smysl pro humor, máš taky takovou tu tátovou energii, hodně bych řekl, jako co on měl, byl takový čertík, že jo, celý život. A nechtěl jsi někdy zkusit jako jít v jeho šlépěji třeba?
1: A víš, že mě to nějak ani tak nenapadlo?
0: Nenapadlo vůbec.
1: Je to teda okolí, kolem mě hodně jako říkalo, ježiš, ty bys mohl zkusit. A mě to tak nějak, já jsem si šel tou svojí cestou a nějak nikdy nebyla. Vím, že si pamatuju, že tenkrát dokonce i v divadle na Vinohrade, kde tatínek hrál, někdo mu říkal, já nevím, jestli mi bylo 6 let, nebo jsem říkal, hele, to je Járo nebo Jardo, nebo jak mu říkali, to je přesně, to je tak starý kluk, jak ten tvůj, to by bylo. A taťka jako nějak ani taky nechtěl.
0: Jo,
1: že tam byla třeba, možná nejenom by člověk tomu přičuchnul a už by se to,
0: by třeba,
1: už by to šlo třeba no, jinou cestou. Ale ne, nikdy ne.
0: A já si pamatuju tedy v jednu chvíli, že jako úplně nadšenej z té kuchařiny táta nebyl.
1: No, nebyl.
0: Jo, to bylo docela, on to nějak...
1: To byla doma i valná hromada, já si pamatuju, jak přijela teta Gáby, tvoje maminka, strejček Jirka, tatínek tvůj ty, moje mamka porada, jak se to všechno tatínkovi mýmu bude sdělovat, že teda Jaroušek nepůjde cestou studování jako směr advokát, doktor nebo podobné instituce, tak to byla velká porada. Ale taťka to vzal, ono zase aby to nevypadalo, že by mu nevolněla tady ten post, který mám.
0: No potom, jo, nebo, potom byl nadšenej.
1: No, nadšenej, ale potom prostě asi měl jinou představu.
0: No potom byl nadšenej, to já si pamatuju, ale to byl táta, byl takový typický extremista, myslím v tom smyslu, ne politicky, ale ve smyslu, že lítal jako trošku z jedné strany na druhou. Asi pamatuju, že zásadně byl buď čaj hořký, nebo čaj s 8 kostkami cukru. Nemohl být normálně oslazený čaj, že jo?
1: Takový extrémy.
0: Takový extrémy, že jo? Tak on se potom natchnul, to si pamatuju, vyprávěl. mluvil o tom, jaký zázraky děláš ty kuchyni a když za tebou zašel potom do tvé, teda nevím, asi ne první, že jo, to byla X, ta restaurace tvoje asi nejvýznamnější, kde jsi pracoval, tak byl jako nadšenej, že jo, jako co tam jedl a tak dále, takže to byl určitě, a máma byla v pohodě, víš?
1: Mámka byla v pohodě.
0: No, ta byla asi jako to. No tak, milí posluchači, za chvilku už se ocitneme v té restauraci, kde Jára pracoval, ale to chce chvilku pauzu, aby jsme nám naděli ty chuťové buňky, jo, a něco hezkého si zahrajeme. Posloucháte Noční mikroforum Českého rozhlasu Dvojky.

0: Noční mikroforum.
1: Ondřej Kepka a jeho host na dvojce.
2: A teď nám to tady, milí posluchači, trošku voní jako nějakým dobrým jídlem, když jsme tady ve studiu na Královských Vinohradech, protože s mým hostem, kuchařem Jaroslavem Kepkou mladším, si budeme teď povídat o tom, kam všude se dostal a kde teď momentálně pracuje, což si myslím, že bude velice zajímavé i kvůli tomu srovnání. Tak jak to vlastně takhle jako vypadá, když se teda ten kuchař vyučí, tak potom už chodí na nějaké praxe, předpokládám, že jo?
3: Ano, tam vlastně po tom vyučení záleží na tom, jaký má štěstí a kde nastoupí. Já jsem vlastně mohl nastoupit rovnou, pracovat pro firmu, u který jsem se vlastně učil, a pak mi nabídla místo shodou okolností na Vinohradech, kde jsem bydlel na Jiřího z Poděbra, tak to bylo i příjemný. Ale byl jsem tam sám v kuchyni, což po vyučení si člověk řekne, jejda, ale pro mě to byla pěkná
2: úplně
3: škola.
2: Sám, jo?
3: Jo, na druhé partě byla paní a já jsem, jo, jakože jsem neměl ani kolegů v kuchyni.
2: A to jsi si i musel mít nádobí.
3: No jasně, jo, komplet, jo, bílý, jo, černý nádobí, jak se to odborně říká. Tak to byla dobrá škola, že jo?
2: Bílý, černý nádobí a co?
3: No, bílý nádobí, talíře, příbory.
2: Jo, jo, jo, a černý jsou
3: hrnce. A černý hrnce, pekáče a vařečky a takový ty instrumenty k tomu.

0: architektuře. Ano. Ale
1: a tam jsem měl štěstí, že jsem nastoupil a moje působení tam bylo 21 let, což je teda kus života. Ale na taťku nemám, protože taťka byl v divadle na Vinohradech 60 let.
0: No jo, vlastně.
1: No, tak to, ale 21 let je pěkný. Tam to bylo hrozně pestrý, protože jsme měli dvě restaurace odlišné a 100 zaměstnanců, tak jsem kolik lidí kolem sebe, výrobna cukrařiny, à la carte, různý skupiny, akce, plesy, takže to bylo opravdu, samozřejmě catering, jak se říká teď v angličtině, catering, a Pražský hrad, takže jsem měl i tu možnost nejenom na Pražském hradě dělat větší akce, ale dokonce jsem párkrát byl i sám pro pana prezidenta, 2 až 4 lidi připravovat jídlo, jak to bylo pro mě, že jo, Pražský hrad jsem vždycky miloval i jako malý, protože teďka, když se mě ptal, kam se, Jarušku, budeme projít, a já jsem chtěl na Pražský hrad Daliborka, Hladomorka. Tak jsme šli. A tam mám paní pokladní, že říká, je, Kepkovi, vy už jste tady zase?
0: Jo, jo, to bylo jako opakovaný.
1: Jo, ano, no, to jo, bylo moje jako oblíbené místo. Takže to bylo velmi pestrý a...
0: A to si vozil hotovou věc z toho obecného domu?
1: Předpřipravenou
0: věc. Předpřipravenou, jo.
1: A tam jsou velký kuchyně, malinká kuchyně, všechno bezvadně vybavený, tak to bylo jako zajímavý, že to byla taková třešnička, že jo, na dortu. No, ale jinak spousty krásných plesů a akcí. A samozřejmě i takovou tu věc, že připravuješ à la carte a normální hosty, že jo, nebo
0: jasně,
1: prostě ten běžný provoz.
0: No, co jsem ti teda hluboce nezáviděl, i když to i to je společného s herectvím, že jo, že pracujete bez ohledu na denní noční dobu, bez ohledu na svátky, bez ohledu na neděle, že jo, a dokonce ty si skoro pravidelně na Štědrý den tam jezdil, viď? Já vím, že táta z toho byl vždycky úplně vyřízený.
1: Já jsem se snažil vždycky to s někým vyhandlovat nebo prohodit, jak jsem mohl, ale taky to tak nevyšlo a opravdu bylo hlavně otevřeno od 11, teď už nevím, ale do 11, to nebo někde jsou zkrácený provozy, že se končí dřív, že jo, ale tady ne, tady se jelo i když byla povodeň v Praze, všechno zavřený, obecní dům rozsvícený, protože tam snad seděl štáb a řešil ty povodně, ale restaurace jeli, takže já teda jsem naštěstí měl nějak dovolenou, si pamatuju, že jsem byl snad v Řecku, takže jsem se toho nezúčastnil,
0: jo.
1: Ale jinak kolegové měli i osobní věci nahoře, protože tam je všechno do -2 šatny dole, ale jelo se za normálně plný provoz, takže ano. Tam se jelo furt.
0: A speciálně na Štědrý den, vím, že jsi říkal, že
1: jo, to si vzpomínám.
0: Nějaké skupiny pravoslavné, no, viď, které neměli Štědrý den,
1: neměli,
0: a mají ten posunutý,
1: no,
0: že jo?
1: Takže to bylo asi 250 lidí, nějaký meníčko, to už si nespomenu, ale to je jedno, a bylo to v 8 večer nebo v 8:30, tak to bylo takový trošku smutný, když si člověk říká, a teď večeře doma vánoční a ano. Dárky se rozbalují a my tady servírujeme.
0: No a to mimochodem, to jsi řekl zajímavou věc, když jsi řekl večeře doma, většinou je člověk deformovaný, když dělá nějakou práci, znám to já sám, že jo, pravidelně, tak potom už jako ho to moc třeba nebaví dělat jako, jo, doma. Že doma jako to tež, jo, že by jako značení někdo tesal třeba nebo instalatér, že by si montoval prostě kohoutky, rozumíš? Tak uvaříš ty si z radostí třeba něco k jídlu, nebo?
1: Já to třeba mám rád svátečně. To jsem vždycky miloval. Jak doma, u nás třeba s mamkou, když byly nějaký svátky, tak prostě to připravování, to vaření a teď to mám rád furt, když je něco svátečního. Takže teď si to užívám. Moje přítelkyně letitá, ale většině mladá, Zuzanka, ta mi dělá takzvaný, máme oslovení pohunka, takže tam mi loupe cibuli, česnek a tak.
0: Jo, no, jo, to není moc povzbudivý.
1: No, ne, ale máme to tak, jako v legraci samozřejmě.
0: Jo, jasně.
1: A to mám rád. To mám rád takový to, a teď ještě jsem zvyklý z domova na ten různý, na tyhle talíře cibuláky, na to se hodí bůček a kachna, jo. Na tady ty lehký talíře se hodí něco jiného, tak to rozdělování a tak to je, užiju si to.
0: Já jenom se ptám, jako, protože si vzpomínám ty boloňský špagety, že jo, na

0: Alio, olio, peperoncino.
1: Nebo alio, olio, který jsem nikdy teda neměl, protože jsme sice nakoupili suroviny.
0: No ale my jsme byli v nějakém presu časovým.
1: My jsme odkládali pořád to vaření.
0: Já už no, se nám to nějak nehodilo. Mám
1: nějak se to nehodilo, no.
0: Ano. Ale zase máš vzpomínku, jako v pohádce Jitrnice, jakou svět neviděl, tak špagety jaký svět a Ondra neviděl.
1: Ano, ano.
0: Ale jednou se dočká.
1: Těším se na ně, no. Těším se, mý přátel, mám to dodnes, teda už některé věci prošly, že jo, takže, no. Vrátím se ještě k tomu, takže ty jsi vařil, takže jsi zažil takovou, řekněme, takovou luxusní kuchyň, že jo, v podstatě.
0: Taky jsem přičuchnul tady k tomu.
1: Že takovou, nebo řekněme mírně jako nadstandardní. Neustále se, mám pocit, v této kuchyni jako objevují nové kombinace a nové varie. Je to tak, jako, že už ty lidi jako neví co, tak si vymýšlejí jako třeba i blbosti nějaký, nebo...
0: No, nebo... asi bych to nějak nerozpitvával.
1: Nedobře, nemusíme.
0: asi jo, já to teda v tomhle moc nesledu, ale extrémní.
1: Extrémní kombinace, ne?
0: Pak já jsem se hlavně pohyboval pak v té klasické naší české kuchyni.
1: Jo.
0: Především jako díl. A to mám rád doteď, proto i rád třeba, jak jsi se ptal doma, tak mám rád, když se peče kachnička a teď ji sleduješ a přelýváš.
1: Ano. A musím teda ti vyseknout teda obdiv, že když jsi dělal svíčkovou tehdy, a to je taková problematická věc, že jo, protože tu každý dělá jinak a jedině správně dělá každý doma, že jo. A zažil jsem dokonce fyzické napadení dvou kuchařů, kteří se si věli do vlasů kvůli tomu, že se hádali o to, jestli se zelenina cedí nebo necedí, já si pamatuju, že to něco, no prostě, takže to teda opravdu bylo, jako co jsem jedl teda, tak bylo opravdu vynikající. Ono je to taky o těch surovinách, že jo?
0: Taky, určitě. Je to tak, máš pravdu.
1: Jako důležité věci, to jsem tak dlouho nechápal, že ta chuť, jako někdy je potřeba, aby k tomu bylo, že jo? Nebo jak bys charakterizoval dobré jídlo, jako vůbec? Co to je dobré
0: no,
1: jídlo,
0: tak
1: jako?
0: Teď hodně už, teď je to takový, jako aby to neznělo, že je to takový moderní, že každý bio a... Ne, jo. Ale ta kvalita, jak tý zeleniny, tak i toho masa, je to opravdu znát. Hmm. Jo, je to úplně jiný, než když je to nějaký tamhle sériový a...
1: Jo.
0: Je to znát. Je
1: čili je to o tom, a je to o tom ta cena vlastně potom samozřejmě taky odpovídá tomu, z čeho se to, že jo, jako připravuje. Teda tím nechci říct, že se nedá udělat ty... Dělal jsi někdy, jaký jsi udělal nejchudší, nejlacinější jídlo v životě? Já jsem jedl brambory s tvarohem třeba, je to výborný.
0: Ale jo, jednou za čas určitě.
1: I když ono dneska už to možná taky není levný.
0: Není. Musíš počkat na akci.
1: Jo. Ale já mám třeba taková to jednoduchá jídla, já třeba špagety, čímkoliv v podstatě.
0: Narážíš na něco?
1: Ne.
0: Ale jo, jednou za čas určitě.
1: I když ono dneska už to možná taky není levný.
0: Není. Musíš počkat na akci.
1: Jo. Ale já mám třeba taková to jednoduchá jídla, já třeba špagety, čímkoliv v podstatě.
0: Narážíš na něco?
1: Ne, nenarážím, nevracím se k těm, co jsem nikdy nejedl, k těm bohulenským špagetám.
0: Dočkáš se, neboj.
1: Ne, ale já jako mám to štěstí, že jsme nikdy nepodléhali nějakým takovým jako extrémním, jak to říkám, požitkářství v tom jídle. A že si pochutnám i na úplně obyčejné věci, dokonce nemusím mít ani maso, teda, já to jsem takový typ, ty seš víc masovej, to vím,
0: jo.
1: Ale že jako ta obyčejná jídla dokážu být taky skvělá, že jo. Posloucháte noční mikroforum Českého rozhlasu Dvojky, mým milým hostem je kuchař Jaroslav Kepka.

0: Noční mikrofórum. Ondřej Kepka a jeho host na dvojce.
1: A mým hostem je kuchař Jaroslav Kepka, který nám vyprávěl o tom, jak to vypadalo v takové, jako řekněme, lepší restauraci, ve které pracoval, nebo takové luxusnější. No ale teď má čerstvé zkušenosti úplně z jiné gastronomie. A pro mě mnoho informací, které si mě podal, bylo, až bych řekl, šokujících, ale pozitivně teda, jo. Tak nám to řekni, jak k tomu vlastně došlo teda.
2: No, jak k tomu došlo? No tak byl covid a naše firma, to můžu zkrátit, skončila, protože nebylo hosté po x letech. A teď co, tak víš, jak bylo všechno zavřený a já jsem měl štěstí, protože náš kolega odešel chvilku před a volal mi a nabídnul mi místo ve VFN u Apolináře.
1: Čili nemocniční,
2: ano. Což dřív
1: byla Všeobecná fakultní nemocnice.
2: Všeobecná fakultní nemocnice a vlastně centrální kuchyně u Apolináře, takový ty krásný, no to vypadá jak hrad z hry o Pottera, že jo?
1: Ano, ano, točí se tam vždycky čeští filmaři, tam točí cokoliv se z Anglie.
2: Anglie, úplně.
1: Ano, ty cihličky, že jo?
2: Zažil jsem mlhu a všechno, je to fakt, a mně to vždycky hrozně, ta budova přišla sympatická, hrozně se mi líbila. Měl jsem se tam narodit. Už to bylo připravený, ale pak tam byl nějaký problém, nebo co, narodil jsem se v londýnský kousek vedle.
1: Londýnský, ano.
2: Takže jsem nastoupil tam, no koukal jsem jak blázen, protože i pro mě to byla velká změna, co se týče kvantity. No, člověk je na něco zvyklý, to máš jako, když někdo si vaří pro sebe a nebo pro dva doma a pak by přišel do velký kuchyně a už vidí jenom větší hrnce a takový ty přístroje, tak taky kouká, že jo. No tak tady jsme se jednalo, já nevím, najednou, když jsem tam nastoupil 2500 polívek uvařit a já jsem zrovna, i když jsem nastoupil jako parťák, tak jsem suploval dovolený, jo, tak jsem, zase to mám pestrý, že můžu zaskakovat ty různý posty, tak zrovna na mě vyšel post, že kolega měl, co vařil polívky dovolenou. A já si tak čtu v tom programu, já tomu říkám program, co se bude vařit, koukám, a kulajda, bezvá, to mám rád. Kolik porcí? 2200 porcí. A já říkám, to snad není možný. To je paráda. A kolik je tam vajíček? Jo, 2200 vajíček. První, co mě zajímalo, a kdo to vyklepe?
1: Jo.
2: A tam mě uklidnili, neboj, to bude připravený.
1: Jo, jo.
2: A já, no, takže to byl můj první, vlastně to byl snad druhý den, co jsem tam nastoupil.
1: A to je, to se dělá v jednom hrnci?
2: Ne, to se dělá, taky by to šlo, ale to je strašný obsah, ve dvou takových obrovských vanách, ale chtěl jsem ještě říct, že kdekoliv teď třeba, když jdu po Krkonoších, nebo kdekoliv, já vidím kulajdu na lístku, jak si na to vzpomenu, jo. Hned prostě to je na první dobu.
1: Ano,
2: no. No, takže tam jsou takovýhle velký, no už jsem si zvyknul, to máte třeba 2500 karbanátků. Mm-hmm. Teď se vem tu haldu toho masa. Teď já jsem malé postavy, přivezou ti bedny s masem, ono je to vyšší jak já, sundej tu vrchní, to se tam ani nevyšplháš. No prostě je to zajímavý. A ty přístroje, nebo ty kotle, vany, když si někdo představí takovou kulatou vířivku, jestli doma má někdo,
1: jo.
2: No tak to je tak podobný, že to tak
1: ano,
2: vypadá.
1: Ano, já vím, ty si posíláš taková huborná videa,
2: jo,
1: občas, jako, která vypadají, jenom vodácký video si posílal, že jo, kde si takovým pádlem, ono to teda není pádlo, aby jsme neurazili,
2: no,
1: ale vypadá to tak,
2: no,
1: si míchal, já nevím, co jsi to dělal.
2: No, jestli někdo jezdí vodu, já jsem jezdil, ty taky, takže my víme, tak kdo ví, tak pádlo, jak vypadá, tak si to přehoďte do nerezu třeba, no a takovým se míchá obrem třeba risotto nebo něco velkým. No,
1: a ty jsi
2: velký.
1: Udělal, dokonce jsem dělal fotogramy jako zlepšovák, přece si udělal s těma olejema nebo octem.
2: Ale to by chtělo vidět.
1: Jo,
2: to se tak jako těžko vypráví, když máš, já nevím, 30 olejů litrových, který všichni znají a teď je máš sám vylejívat do obrovský vany, tak tam strávíš den, tam je takový poklop, děrkovaný, tak jsem to tam zapíchal pěkně a ono to tak hezky
1: teklo
2: pomaloučku, ale tak jako úplně krásně a dole se to šlehalo, tak to byl takový zlepšovák, ale to bych chtělo vidět.
1: No ale aby to teď to trošku vypadá jak z takového hororu, ale mě teda na tom fascinovalo, no, co si budem povídat o té nemocniční kuchyni, se nevypráví zrovna nějaké jako idealistické jaksi historky, ale mě nesmírně překvapilo, jak pečlivě a v jakých alternativách vy tam vlastně pracujete, že jo, ty diety.
2: Ano, je to pravda, není to jenom tady to, co jsem teď říkal o té velikosti nebo kvantitě, ale rozděluje se to především pak na takový ty, my tomu říkáme malé diety, což je hrozně důležitý. To zase vypadá tak podobně jako ve zlatnictví, opravdu váha, která prostě tam jde o gramy, je to hlídaný, máme výborný nutriční sestry, který to mají vlastně na krku, protože za to zodpovídají, tak s nima se zároveň si pomáháme. To se musí vážit opravdu přesně, protože je to pro hodně nemocný lidi a není to žádná legrace, že jo, jako když v restauraci, to patří k tomuto nemocniční vaření, v restauraci dobře, vaříš pro zdraví lidi. A tady je potřeba se taky uvědomit, že vaříš pro nemocný lidi, kteří na tom nejsou dobře, ale ať už tam jsou jenom na chirurgii, že jim vyříznou bulku, to nevadí, ale v té nemocnici to známe, že ležíš a z čeho máš mít radost? Že ti přijde návštěva, anebo že ti přinesou něco dobrýho k snědku, protože moc se z ničeho tam neraduješ, nebo že ti pak je dobře. Takže na to člověk musí taky koukat. A já jsem to zažil i z té druhé strany. Týden jsem ležel na chirurgii ve VFN, Všeobecná fakultní nemocnice, a vlastně jsem to viděl z té druhé strany a tam jsem se to taky uvědomil. Jo, že opravdu se těší, že ti to přijelo.
3: Ježišmarja, co to je?
2: Zase tohle.
1: Ne, ale mě teda překvapilo ta pečlivost a jo. Jak jsi řekl to opatrně, nejenom to, že má, jak jsi říkal, že máte třeba diabetickou rajskou, nebo jak je to?
2: Jo, ano, taky na to se
1: cukr bez cukru, se to, cukrem, že jo?
2: Vaří se, ano, řeknu konkrétně takhle, jak říkáš, rajská, no, s normálním cukrem a s diabetickým náhradním cukrem a všechno se hlídá opravdu, aby to bylo.
1: A pak jsou cílené diety, ty se dělají přímo pro člověka.
2: Ano,
1: jsou
2: i přímo jmenovitě.
1: To znamená.
2: A tam je opravdu 2 gramy tady toho, 1 gram tady toho, tohle je tam i receptura, že to zase stavují ty nutriční sestry, aby jedí přesně pro toho člověka, nejhorší je pro ty děti třeba, co tam jsou dlouho i malí, tak je to prostě takový choulostivý a musí se opravdu dávat na to.
1: A jak to máte tohle zorganizované?
2: Je to rozdělený, jak říkám, co se vaří normální jídlo, co se vaří pro zaměstnance.
1: Ano, to je další skupina.
2: Další vlastně, skupina, pak jsou takzvané velké diety a tady ty malé diety.
1: A velké diety jsou takové ty,
2: to už,
1: že jich je víc stejných jako diet.
2: Takže je to, říkám, no, tak zase jsem poznal, nebo poznávám, teď jsem tam čtvrtým, pátým na číslaky jsem moc nejsem rokem, takže je to zase úplně něco jiného. Mm.
1: A v jaká balení, to je taky trošku, jako když člověk má horečku někdy, jsi mě ukazoval, nebo hlavně vyprávěl o těch, to jsou nějaká speciální balení toho jídla, co běžný smrtelník nezná, viď, jako na to množství.
2: Jako myslíš ty potraviny?
1: Ty potraviny, ty suroviny, ano.
2: No, tak jsou to větší balení, ale není to zase jakoby extrémně nějak velký. To větší pytel to je prostě.
1: No a ty vajíčka dělá kdo třeba, jak jsi říkal na tu
2: pohajdu? Máme kuchaře, máme pomocní kuchaře, takže se to prostě pomocný kuchař od slova pomáhat, takže ten pomáhá. Ale já jdu taky vyklepávat vajíčka.
1: Jo?
2: Víš, jako i šéf, kuchář, nebo prostě to, jak je potřeba. Jo?
1: No to ale, jasně. Ale
2: musí se to rozdělit. Zase pomocný kuchař nemůže uvařit pomáčku, když je pomocný, protože to ani neumí. Jo?
1: Jo.
2: Jo? Takže je to rozdělený a tam jsou ještě bednaři. To jídlo vlastně se nandává na takových pásech speciálních, kde jede pás, jak na letišti, když stojíš a chceš si ulevit a nejít pěšky, tak každý pak stojí na svém místě a pak je tam lídr vepředu, který hlásí, co jede za dietu. Ty už si to tak nějak trošku pamatuješ, ale víš, co máš dávat, co nemáš. A je tam ta nutriční sestra, která
1: kontroluje,
2: aby se tam nedalo něco, aby tam, kde má být diaomáčka, tak aby tam nešla s cukrem. Takže je to celý takovýhle příběh.
1: Začne složitý systém, že?
2: Pak jsou tam lidi vzadu, který taky není vidět, který prostě to se podává hlavně. To jsem neřekl, takových tablety se tomu říká. Mm-hmm. Tablet, ne
4: elektronika, ale takové něco jako v letadle dřív, když se podávalo jídlo, že to má ty fochy. No a do toho je tam i takový železo, takový železný tady, aby to udrželo teplotu. No a to se pak musí zavřít a dát se to do takových pícek a rozváží se to, protože my jsme vlastně velký areál. Jo, to ne, ale takže tam je spousty lidí, kteří vlastně na tom pracují, než to jídlo dojde přímo k tomu pacientovi.
1: No tak to je, no prosím tě, no a nějakou veselou historku z natáčení by si pro nás neměl?
4: Veselou historku z natáčení?
1: No z natáčení, myslím samozřejmě z vaření.
4: Jasně. Jednou už jsem řekl s tou kulajdou, že?
1: Ano.
4: No teď mě teda, abych řekl popravdě...
1: Nevadí, nic, tak za chvilku třeba možná ti něco...
4: Ale mám jednu veselou historku, kde vlastně začalo moje kuchařské, jak jsi se ptal, na to jsem zapomněl. To bylo doma, když jsem byl malý, ale já si to nepamatuju, já to znám z vyprávění od mamky. Když vlastně třeba mamka nebo babička připravovali špíc nebo šašlik, tak jednoho krásného dne mamka vstoupila do kuchyně a Jaroušek měl dřevěnou dlouhou kvrdlačku, to je něco jako vařečka, ale kvrdlá to.
1: Jo.
4: A co tam měla slovenský nebo točený salám, tak ten byl rozkrájený na obrovský kusy a napíchnutý na té kvrdlačce dřevěný. A mamka říká, Ježíš Jaroušku, co to dělá? No já jsem říkal, jak ty děláš tyhle? A než pochopila, že jsem se jí snažil pomoct a udělat taky špízy.
1: Aha.
4: A to, kdyby jsi se chtěl zeptat, co je moje specialita?
1: Ano, já se zeptám.
4: Tak.
1: Jaro, prosím tě, teď mám tady takovou otázku, co je tvoje specialita?
4: No, a to mi zůstalo dodnes.
1: Ano.
4: Tady ta specialita špízu jo. Na dřevěné kvrlačce. S točeným salámem.
1: Jako opravdu?
4: Ne, dělám si legraci.
1: No, ty jsi jak tvůj táta. Jo. A snědli jste to potom?
4: To už ne, ale tohle opravdu se stalo. Jo. Tak si dělám, jakoby, že tam to začalo.
1: Ale určitě ti posluchač by neodpustili, já ti na to dám čas, zahrajeme si nějakou písničku a po písnice nějaký, ne, ukazuje na mě, že ne.
4: Ale já teď teda nevím, na co se chceš zeptat.
1: No právě, ty jsi mě nenechal. Recept nějaký zajímavý, recept. Tvůj osobní. Máš recept. Na to tu píseň, jo? Jako mají třeba ty básníci, dostanou 3 minuty na napsání básně, ty dostáváš teďka 3 minuty na nějaký zajímavý recept, jo? Tak si zahrajeme a těším se na to.

0: Posloucháte noční mikroforum Českého rozhlasu Dvojky. Opět se nám tady nažhavují chuťové buňky a jsme v očekávání speciálního receptu mého hosta, kuchaře Jaroslava Kepky. Tak povídej.
1: Tak jeden už jsem prozradil, že takový ten vtipný, a teď jsem v rychlosti ve stresu tady přemýšlel o tom, co bych vám mohl říct. Ne, tak něco rychlého. Tak co si rádi děláme, tak mám rád tatarák, ne furt, ale připravujeme si ho tak nějak jako, je to takový k televizi příjemný, když je dobrý film, tak zakousnout tataráček s křupovou topinkou, tak co bych řekl, samozřejmě pravá svíčková, nebo nemusí být pravá svíčková, a teď je důležitý si udělat to pořádně dochutit, takže já osobně používám kapary, se nasekám, najímno cibulku kombinuju, klasickou cibulku a červenou cibulku, nastrouhám si i najemno nakládanou dobrou okurku, nejlépe domácí, Worcester, českou hořtici, kečup. Nějak jsem si zvyk nedávat žloutek. Nevím proč, ale...
0: Takže vajíčka nic.
1: Já nedávám, nevím, trošku oleje, sůl, kmín, letý, pepř a něco pálivého, tabasco a sladkou papriku. No a pěkně promíchat, hezky, nechat to chvilku odležet a pak buď na sucho, anebo klasicky topinky na sádle.
0: Ano.
1: Dobře, na olej nebo suché v topinkovači.
0: A měl jsi začít, že používáme takové ty suroviny, které máme běžně doma, rozumíš, a teď je soupis asi 15 věcí, které jsou k tomu potřeba. No tak to,
1: tak to
0: je...
1: Tak to bylo takový rychlý.
0: Takže děkujeme. Já si myslím, že mnoho posluchačů teď vyhledá ten odkaz, a aby si to mohli pustit znovu. Já jsem si to teda nestačil zapsat, takže to nemohu zopakovat. Ale my jsme na začátku mluvili také o tvé vášni. Sběr zcela nepotřebných suvenýrů. Ty si znám tím, že když vždycky někam někdo jede, tak řekneš, prosím tě, přivez mi, a teď máš různý takový speciální požadavky z toho místa.
1: Ano,
0: magnetky jsou to často.
1: Většinou je to 10 požadavků.
0: Soupiska. Prosím tě, já si teda nevybavuju, že by někdo z rodiny, jako táta třeba, nebo má, to nějak vzniklo, tohle samovolně od tebe, viď?
1: Nějaký ode mě, já si teda pamatuju trošku, že taťka jeden čas jako, jsem musel být hodně malej, nebo když jsem ani nebyl, tak nějaký angličáky, že jo, ale to už je strašných let. Ale jinak jsem, ani nic jsem já nezbíral. Ale oblíbil jsem si, určitě lidi jsou zvyklí, že z dovolený si převezou magnetku, dají si ji na lednici.
0: Ano.
1: Jo, že v Barceloně tak nějakou tu, většinou je to takový kýčový.
0: Ano, jo, ano.
1: Něco
0: ano.
1: Hezkýho, tak dobrý. Tak já to mám trošku podobný, ale jsou to potraviny.
0: Mhm. Jako třeba, na magnetce teda.
1: Je to magnetka na lednici a je to třeba, jestli znáte z Kmotra z filmu, olivový olej v plechovce velký, tak je to úplně to samý přesně, ale malinký. Jo, má to tak 3 cm. Nebo konzerva s rajčatama italskýma. A je to zase malinký, je to magnetka. Nebo prostě víno a takhle úplně malinký, je to magnetka. Mm-hmm. Ale všechno potraveny. Parmazán, sýry. A je to všechno zmenšený do ty magnetky. A přijde mi to vtipnější ještě k tomu, že je to na té lednici, kde je jídlo vevnitř.
0: Ano.
1: Tak to je taková moje...
0: Takže milí to... posluchači, pokud mému hostu chcete udělat radost, adresa je Vinohradská 12 120 99 Český rozhlas. Máte-li doma nějakou takovou tu magnetku? Tak to byl samozřejmě vtip, ale nicméně když se přijde k tobě domů, tak jako ty jsi opravdu obležen takovými různými předměty. Miluješ třeba o Vánocích velmi bohatou takovou, řekl bych, komicky tradiční výzdobu, to znamená, máš moc hezký, abych jsme zase to řekli na férovku, betlém historický.
1: Ano,
0: který
1: to je teda, to je chlouba.
0: Pradědečkovi v podstatě základ, víte, je to tam,
1: ano,
0: že jo?
1: Ano, ten to sbíral.
0: No, tak to je jako, to je jako, ale pak to teda graduje jako přes různé mikulášky a ponoštičky a takový.
1: No nějak, já jsem ty Vánoce vždycky u nás se jako úctě měla rád, tak prostě nějak jsem si to tak oblíbil a mám rád, prozřejmě v práci se mi taky smějou, říkají mi Vánoční elf.
0: Vánoční elf, jo.
1: Tak, je to pravda, ale mám to rád. A Vánoce dodržuju teď i se Zuzankou do 2. února na Hromnice. Tečka.
0: Počkej, co do 2. února?
1: No, jakože... podle dřívějších zvyků teď se řeší, nebo řeší někdo do 6.
0: Ano,
1: tři králové. To já jsem si vyhledal, to mě uspokojilo, že Vánoce pro mě končí 2. února.
0: No, já si pamatuju, že jsi měl jednou vánoční stromeček až do Velikonoc teda.
1: Ale... No, do Velikonoc ne, ale určitě myslím, že do března. A protože jsem vždycky mýval borovici, tak i sám už mi bylo blbý, jsem říkal, jak já ji pronesu ven, než, aby mě nikdo neviděl.
0: A ono potom to tam, jako, jo.
1: No, když jsem to likvidoval, tak ano, jsem si říkal...
0: Ano, tam už rozkvetlí šeříky, že?
1: No a naproti, hlavně jak bydlím v Dejvicích, tak tam je velký provoz, tramvaj, je to na tý, na těch jugoslávských. No a říkal jsem si, no tak to nějak zvládnu. Tak jsem to ořezal, měl jsem takový kopí s tou chlupatou špičkou a teď, že to jako vynesu, no a samozřejmě je to prostě, jak na potvoru, otevřu dveře dole hlavní a tam stál nějaký dopravce balíčků, mladý kluk a ten normálně začal řvát smíchy, když mě viděl. Teď mě takhle změřil pohledem, kouknul na ten odrbaný stromek a říká, nějak brzo, ne? A já říkám, ale my jsme tady 2 měsíce nebyli, takže to jdu vyhodit až teď. A utek jsem. Takže...
0: Já jsem myslel, že točíte nějakou vánoční. To se rekvizitář Barandova.
1: No, to se mi stalo.
0: Takže se budeme, Járo, muset rozloučit. No tak já ti, co ti mám popřát, no? Co no? Bych ti tak po...
1: To jsem zvědavej, co mi popřeju.
0: Já ti popřeju, aby tě pořád ta práce bavila tak, jak tě baví, aby si z ní měla radost, protože myslím si, že není důležité, co děláme v životě, ale jestli to děláme s láskou a s přesvědčením, že to má nějaký smysl a ty určitě mezi tyto lidi patříš, takže k tomu ti gratuluju a hlavně zdraví samozřejmě a těším se konečně na ty boloňský špagety. Teda.
1: Dobře, jednou se dočkáš.
0: Jednou se dočkám teda. No tak jo, tak milí přátelé, to bylo dnešní noční mikroforum Českého rozhlasu Dvojky s Ondřejem Kepkou a s mým milým hostem Jaroslavem Kepkou, mladším kuchařem a sběratelem nepotřebných suvenýrů. Hezký večer.

0: Meteor
1: na dvojce.
0: Kolik klonů za sebou lze udělat? Proč kočky nedojídají? A páchnul Tyrannosaurus?
1: Meteor.
2: V sobotu po 8 hodině raní
1: na dvojce.
2: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

přesně 11:30. Stále ještě je středa, 5. srpna 2026. Skončila repríza nočního mikrofora, ve kterém byl hostem Ondřeje Kepky kuchař Jaroslav Kepka mladší. A v tomto okamžiku, jako každou noc, startuje na dvojce nejstarší rozhlasová diskotéka v zemi, a tou je Noční proud. Ze studia Nočního proudu v Praze na Královských Vinohradech přeje klidnou, příjemnou, i když svým způsobem také tropickou noc Miloš Ska.

0: si o nic přijít. Americká skupina Aerosmith a zásadní ústřední hit z filmu Armageddon zpíval Steven Tyler a ta písnička zazněla, protože 5. srpna roku 2009 při koncertu ve Sturgis Rally v Jižní Dakotě se stala nepříjemná věc Stevenu Tylerovi, že z toho víceméně přehlídkového mola, které bylo vybudováno kvůli tomuto představení, se zřítil z výšky 5 metrů, spadl na betonovou podlahu, poranil si krk a rameno. Helikoptéra ho okamžitě odvezla do nemocnice a po 30 minutách kytarista skupiny Aerosmith Joe Perry oznámil, že zbytek koncertu se ruší, protože Steven Tyler zůstává v nemocnici. Tolik tedy 5. srpna roku 2009 a nepříjemnost na koncertu skupiny Aerosmith.
1: I když nemám křídla, tak s tebou lítám a v noci přistávám do peřin. Zamotaný ve tvých vlasech usínám, jsem šťastný a s tím si vystačím.

0: tak všechno mám.
1: Poetika a písnička Blízko, to je jedna z novinek v českém rozhlasovém éteru. Máme 23 hodiny 47 minut 13 vteřin, dvojka vysílá Noční proud. Aktuální datum je 5. srpen a 5. srpna roku 2009 policie zatkla 53letého Marka McLeoda, který se dostal do Šatlavy z toho důvodu, že obtěžoval a neustále se snažil dostat do kontaktu se zpěvačkou Miley Cyrus. Dokonce tvrdil, protože byl psychicky narušený, že 18 měsíců předtím navrhl Miley Cyrus, že by si ji vzal za manželku, a Miley Cyrus údajně souhlasila. Od té doby mu posílala neustále do mobilního telefonu zprávy, kdy se uvidí a jak ho miluje. Prostě blázen. Toto je Miley Cyrus.

0: Noční prout.
1: Dnes s Milošem Skalkou.
2: A já netuším, co s tím. Možná to znáte, když usínáte.

prostě všechno je v pořádku. Tvrdila skupina Opět a Radeček. Poslední písnička této vysílací půlhodinky před námi. 5. srpna roku 2008 zemřel ve věku 59 let americký zpívající autor Robert Hazard, který napsal tuhle písničku pro Cyndi Lauper. Girls just want to have fun. Před námi tahle písnička, potom Česká státní hymna, časové znamení, zprávy a potom opět Noční proud.

0: Eva Farná, a neříkej, co má se stát, a tak my jsme si tu Cyndi Lauper nechali na začátek příští vysílací hodinky, to už bude čtvrtek 6. srpna 2026. No a teď před námi česká státní hymna, jak jsem ohlašoval, potom zpravodajská relace nebo časové znamení, které oznámí, že se narodil nový den. Zpravodajská relace, to jsou sdílené zprávy Českého rozhlasu, abychom věděli, co se kde šustne, a až to budeme vědět, tak se opět ozve znělka nočního proudu a budete-li mít chuť, čas a zájem, tak spolu můžeme strávit čas až do druhé hodiny raní. No ale stanice, kterou posloucháte, tedy dvojka, ta samozřejmě vysílá dál 24/7, 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, prostě non-stop. Jen v tomto okamžiku končí první vysílací půlhodinka nočního proudu.
1: Český rozhlas dvojka.

0: Máme 23 hodiny 59 minut 50 vteřin, za několik málo okamžiků časové znamení a nový den.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Německá policie vyšetřuje incident na letišti v Lipsku. Zaměstnanci tam našli dron s výbušninou a nákladní letadlo se tam srazilo s dalším letícím objektem. Třetí den v řadě padaly teplotní rekordy. V pátek se má mírně ochladit. Etická komise fotbalové asociace potrestala záložníka Šiguta za účast v korupční kauze. A dnes bude oblačno, hlavně v Čechách s přeháňkami nebo s bouřkami, teploty do 37 stupňů. Je čtvrtek 6. srpna. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Německá policie v noci na středu na mezinárodním letišti v Lipsku zajistila dron s výbušným zařízením. Potvrdilo to tamní státní zastupitelství. Stroj s náloží našli zaměstnanci letiště v blízkosti ukrajinských letadel typu Antonov. Ve stejné chvíli se nákladní letadlo srazilo s pravděpodobně jiným a zatím neznámým letícím objektem. Pachatelé ani jejich motiv zatím nejsou známý. Na místo incidentu dorazil taky spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt. Srážku nákladního letadla s neznámým objektem označil za hybridní útok.
3: Policie krátce po půlnoci na oba incidenty reagovala okamžitě a zastavila provoz letiště, popsal mluvčí lipské policie Olaf Hoppe. Podle zdrojů Süddeutsche Zeitung a dvou regionálních německých médií dron nesl 800 gramů výbušniny. Policie s pomocí specializovaného robota odstranila rozbušku. O incidentu byla informovaná i Severoatlantická aliance, která ukrajinská letadla Antonov využívá k přesunu strategické techniky. Společnost Antonov Airlines přesunula na letiště Lipsko-Hale významnou část svých aktivit po začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu. Ladislav Novák, Radiožurnál.
2: Izraelský premiér Benjamin Netanyahu odmítá plán na odzbrojení teroristického hnutí Hamas a stažení izraelské armády z pásma Gazy. Řekl to ve videu, které zveřejnil na sociální síti Facebook. Odzbrojení militantních palestinských skupin a ukončení bojů je součástí mírového plánu pro pásmo Gazy, na který dohlíží Rada míru, ustanovená americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Ten dohodu o demilitarizaci oznámil minulý pátek.
4: Netanyahu se k plánu staví negativně, přestože dostal ujištění, že k izraelskému stažení z palestinského území dojde až po úplném odzbrojení teroristického hnutí Hamas. Izraelský premiér ale odmítá, že by se izraelská armáda stáhla ze současných pozic na takzvanou žlutou linii. Izraelské vojsko teď ovládá skoro 70% pásma Gazy. Území za žlutou linií zahrnuje asi 53%. Vysocí představitelé Hamásu už minulý týden některým médiím potvrdili, že hnutí s ozbrojením souhlasí. Podmiňuje ho ale právě stažením izraelské armády. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
2: Třetí den v řadě padl absolutní teplotní rekord pro Moravu. Meteorologové ve středu naměřili ve Strážnici na Hodonínsku rovných 41 stupňů Celsia. Maxima pro 5. srpen ale překonalo více než 60% stanic. Horko bude v Česku ještě během dneška. V pátek už by ale teploty neměly přesáhnout 30 stupňů. Stát podle skoro 3/4 lidí v Česku nedělá dost, aby společnost připravil na klimatické extrémy. Ukázal to průzkum společnosti Median pro Radiožurnál. Tento týden v něm odpovídalo přes 1000 lidí. Teploty nad 40 stupňů Česko nezasáhly jenom v posledních dnech, ale taky už koncem června.
5: Že je stát málo aktivní, odpověděl v průzkumu 72% lidí, doplňuje analytik Medianu Vojtěch Dufek.
6: Názor zastávají nejčastěji mladí lidé a ti s vysokoškolským vzděláním. Ke krokům státu jsou kritičtější voliči sněmovní opozice než koalice. Například 1/3 voličů motoristů se domnívá, že stát postupuje dostatečně.
5: 2/3 lidí se taky bojí negativních dopadů veder na svůj život. Stejný počet respondentů se na horko začal adaptovat.
6: Nejčastěji si dotazování pořídili větrák. Pak si taky nechali do oken instalovat vnější žaluzie nebo rolety. 15% dotázaných si koupilo klimatizaci.
5: Zhruba 1/3 lidí v Česku podle průzkumu zatím nepodnikla nic. Jakub Vik, Radiožurnál.
2: Nejnebezpečnějšími evropskými zeměmi pro řidiče jsou Srbsko, Bulharsko a Rumunsko. V poměru na milion obyvatel tam loni při dopravních nehodách zemřelo nejvíc lidí. Vyplývá to ze žebříčku, který sestavila švýcarská společnost Vinjet Schwarzland. Zmíněná trojice patřila k nejrizikovějším státům Evropy i v předchozích letech. Počty smrtelných dopravních nehod v Česku odpovídají zhruba evropskému průměru.
7: V absolutních číslech loni nejvíce lidí zemřelo na silnicích ve Francii, skoro 3300. V poměru k počtu obyvatel je ale na prvním místě Srbsko. Na milion lidí tam připadá 74 obětí dopravních nehod. Česko je společně s Rakouskem na 14. místě. Na milion obyvatel tam připadá celkem 44 úmrtí na silnicích. Naopak nejbezpečnějšími zeměmi pro řidiče jsou podle serveru Vinjet Schwarzland Norsko a Švédsko. Na milion obyvatel tam loni připadalo pouze 19 obětí autonehod. Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
2: Soud rehabilitoval umělce a pedagoga Milana Knížáka. Rozhodnutí se týká jeho vzetí do vazby v polovině 70. let. Režim ho tehdy vinil z toho, že do Francie poslal údajně zkreslené informace o Československu. Odsouzen nakonec nebyl. Ve vazbě ale strávil 3 měsíce.
8: Obvodní soud pro Prahu 10 se případem zabýval podruhé. Vloni Knížákovu žádost o rehabilitaci zamítl s tím, že o ni měl požádat v 90. letech. Toto rozhodnutí ale zrušil ústavní soud. Knížák má prý právo na satisfakci i teď. Tímto argumentem se dopoledne u obvodního soudu řídila i státní zástupkyně Markéta Mizerová.
9: Navrhla jsem, aby bylo rozhodnuto o tom, že profesor Milan Knížák je účasten soudní rehabilitace.
8: Rozhodnutí je pravomocné, jak Mizerová, tak i Knížákův obhájce Lubomír Miller se vzdali práva na odvolání.
10: Je to prospěšné, precedenční i pro ostatní, kteří jsou v obdobné právní situaci.
8: Milan Knížák se verdiktu nedožil, zemřel koncem července. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
2: Český film Volklor režisérky Viktorie Štěpánové získal studentského Oscara v kategorii alternativních a experimentálních snímků. Odnesl si tak jednu ze 3 hlavních cen a zároveň se kvalifikoval do boje o Oscara v kategorii krátkých filmů. Oznámila to Americká akademie filmového umění. Letos ocenila celkem 12 studentských snímků. Podle režisérky Viktorie Štěpánové porotu video esej o českém folkloru zaujala hlavně svou lokálností.
11: To je jako vlastně něco tak jako lokálního a takového možná až roztomilého jako by vůči té Americe, která prostě tu kulturu asi nemá, tak jsou jako my tady v Evropě takový ty malinký jako tradice, které tady máme. Tak já si myslím, že to bylo tady ta lokálnost a folklornost ve spojení s tím online konzumním světem, no, který tam mám.
2: Snímek vznikl jako absolventský film na pražské FAMU. Jestli se dostane do širší nominace 99. ročníku Oscarů, bude jasné na začátku prosince. Sport. Záložník Karviné Samuel Šigut si 16 měsíců nezahraje fotbal a musí zaplatit pokutu 80 000 korun. Kvůli jeho účasti v korupční kauze o tom rozhodla etická komise fotbalové asociace.
12: Podle ní 23-letý fotbalista ovlivnil jeden zápas druhé ligy a dvakrát neoznámil disciplinární přečin, který komise neupřesnila. Vedle Šiguta potrestala i olomouckého obránce Jakuba Elbla, který zaplatí 30 000 korun a nezahraje si 3 měsíce, a útočníka ostravského Baňku Davida Látala. Ten má zákaz činnosti na 2 měsíce a dostal pokutu 20 000 korun. V sázkařské a korupční kauze, která začala letos v březnu, zároveň obdrželi tresty další 3 osoby. Jan Suchan, Radiožurnál.
2: Fotbalistky Slávie vstoupily do druhého předkola kvalifikace ligy mistryň ve Skotsku porážkou 1-2 po prodloužení s Glasgow Rangers a prestižní soutěž si nezahrají. V sobotu se utkají s Brøndby Kodaň o 3. příčku a přesun alespoň do kvalifikace evropského poháru.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Překážky na D1 u Všechromy na silnici u Českého Krumlova. Na dálnici D1 z Prahy do Brna čekejte překážku u sjezdu na Velké Popovice. Na 15. kilometru stojí porouchaná cisterna. Místo je označené světelnou šipkou. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy opatrně za sjezdem na Velemín. Na kilometru 51,5 je po nehodě osobního auta uzavřený konec připojovacího pruhu. Na D11 z Prahy do Hradce Králové počítejte s omezením u Sadské. Na 25. kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli práci na vozovce. Kolona se netvoří. U Českého Krumlova se vyhněte překážce na silnici 39 do Horní Plané. Za Kájovem leží na vozovce v jízdním pruhu sražená srna. A v Praze připomínáme uzavírku Strahovského tunelu. Jde o plánovanou údržbu, která potrvá celou noc. Skončit mají do 5 hodin ráno. Další Zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme v Čechách oblačno až zataženou s přehánkami a bouřkami. K večeru budou od západu srážky ustávat a oblačnost je částečně ubyde. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno. Přehánky nebo bouřky se přidají jen ojediněle. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska až 37. Tolik hlavní zprávy.
1: Český rozhlas 2.
14: Rádio, které vás baví.

Tak už máme nový den, z nového dne jsme odžili 10 minut a 46 vteřin. Už je čtvrtek 6. srpna 2026. No a na dvojce pokračuje noční proud, který skončí ve 2 hodiny ráno. A teď nás čeká ona Cyndi Lauper, o kterou jsem vás ošedil v té první vysílací půlhodince. Krásnou srpnovou noc a příjemný čas s dvojkou přeje Miloš Skalka.

0: Cyndi Lauper a její debutový hit Holky nebo dívky se rády baví Girls Just Want To Have Fun, a ta písnička zazněla, protože autor téhle písně Robert Hazard zemřel 5. srpna roku 2008 ve věku 59 let po operaci slinivky.
1: Co by ti šla k tělu jednoduchou prostou, chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň. Co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

Čirasky a báseň se jmenuje ta písnička, která právě dozněla. 5. srpna roku 2007 velkou vlnu nevole britských fanoušků a příznivců skupiny Beatles způsobilo rozhodnutí společnosti Northern Songs, která se stará o autorská práva všech písní skupiny Beatles, a tato společnost poskytla práva k písničce All You Need Is Love společnosti Procter & Gamble, a ta ji použila pro reklamu dětských plínek a to vzbudilo velkou nevoli fanoušků skupiny Beatles. Není divu.

alespoň jeden den v roce, nemusí to být zrovna Štědrý den, to byl samozřejmě Xindl X. Aktuální čas 26 minut po půlnoci, k tomu 9 vteřin v tomto okamžiku, je čtvrtek 6. srpna 2026 a 5. srpna roku 2005, tedy před 21 lety, zveřejnil britský hudební časopis Uncut zajímavou anketu. To byla anketa, které se zúčastnil výkvět britské hudební scény, včetně takových interpretů a zpívajících autorů, jakými jsou Paul McCartney, Noel Gallagher, Keith Richards ze skupiny Rolling Stones, Robert Downey Jr. a tak dále a tak dále. Prostě cream de la cream. A ti hvězdní interpreti hlasovali o nejlepší písni všech dob. A není bez zajímavosti, že na druhém místě skončil single Elvise Presleyho Heartbreak Hotel, zatímco na prvním místě naprosto suverénně Bob Dylan a jako tulák Like a Rolling Stone.

0: Like a Rolling Stone, jako tulák a písnička Boba Dylana, která zvítězila v takové zvláštní anketě, ve kterém britští umělci velké hvězdy britské hudební scény hledali nejlepší píseň všech dob.
1: Na malý posteli u Koen Koiten, po nočním veselí ještě pořád vidím dvojitě, ale v tvým raním útěku střízlivým bolem.

Tomáš Klusa, Chybíš mi, to je písnička, kterou druhdy Tomáš Klus napsal do součásti hudebního doprovodu filmu režiséra Vladimíra Drhy Anglické jahody a psal hudbu k celému tomu filmu. Teď jsme neustále u včerejšího dne, u 5. srpna. 5. srpna roku 1996, tedy před 30 lety, se objevila v britském tisku informace, že se začínají stahovat mračna na druhý velice populární hudební každotýdenní show televizní Top of the Pops, Vrcholky popu, což byl pořad, který ve svých začátcích v 60. letech a potom v letech 70. přitahoval týden co týden ke obrazovkám nějakých 17 milionů diváků, zatímco sledovanost už v roce 1996 klesla ke 2,5 milionům, což znamená, že ten pořad už zvolna začínal mířit ke svému zániku. No a jednou ze skupin, které v 60. letech často hostovaly v pořadu Top of the Pops, protože ta skupina měla hezkou řádku hitparádových kousků, byli The Searchers.

Jedni z mnoha laureátů hudební ceny Legenda nočního proudu, skupina Jelen a písnička Za tebou. Mimochodem další ročník udílení těchto výročních hudebních cen se odehraje 20. října, to bude úterý, a začneme v 19 hodin a bude to přímý přenos ze studia 1 Českého rozhlasu v Praze na Vinohradské třídě. Tak tedy 20. října si budou udílet ceny Legenda nočního proudu. 5. srpna roku 1992 zemřel náhle ve věku 38 let na silný srdeční záchvat bubeník americké skupiny Toto Jeff Porcaro, a tady je jeden z hitů jeho domovského souboru Hold the Line a Toto.

0: Vydrž pozice, prostě hold the line a důrazné bicí nástroje Jeffa Porcara, který odešel z tohoto světa ve věku pouhých 38 let. Jak by mělo podle meteorologu dnes vypadat počasí, polojasno nebo skoro jasno, teploty výrazně letní 27 až 32, na východě republiky dokonce 37 stupňů.
1: Telefon ve 4 ráno, z mýho ne, rázem je Anno zas.

0: pustíš.
1: I když my máme aktuální čas 52 minuty po půlnoci a k tomu 12 vteřin, tak písnička, která právě dozněla, se jmenuje 4 ráno a byly to další z laureátů ceny Legenda nočního proudu skupina Slza. 5. srpna roku 1989 vystoupala britská studiová skupina Jive Bunny and the Master Mixers na první příčku britské singlové dvacítky s hudební směskou nazvanou Swing the Mood. To je kolekce velkých vesměs rock'n'rollových hitů, to všechno zarámováno do orchestrálky Glena Millera In the Mood. Tak tedy rozhoupejme tu náladu. Swing the Mood, Jive Bunny and Master Mixers.

Čekal jsem dál a pak jsem se nakonec přece jen vzchopil, což jsem sám nečekal, a najednou jsem stál uprostřed místnosti. Pane bože, fakt příjemný. Chvilku jsem koketoval s myšlenkou přisednout k někomu, kdo se mě asi tak štítil nejvíc, ale neměl jsem dost sil ani na prázdný gesta. Příjemný.

0: písničku.
1: Zahrajte už nějakou hezkou písničku. Já se o to snažím noc co noc a nevím, jestli skupina Mňága a Žďorp s tím bude spokojená. Tolik tedy Mňága a aktuální hit téhleté skupiny, který se jmenuje Hezká písnička. 5. srpna roku 1984 odstartoval v prostorách klubu Meadowlands v New Jersey Bruce Springsteen svůj koncertní veletoč a velkou koncertní šňůru nazvanou Narodil jsem se v Americe Tour, Born in the US Tour, Bruce Springsteen.

jeden ze zásadních hitů Bruce Springsteena, který nesmí chybět v žádném jeho koncertu. Ostatně přesvědčili jsme se o tom i při jeho vystoupeních v České republice. Narodil jsem se v Americe, born in the USA.

Richard Krajčl, skupina Krištofa, naviděnou samozřejmě 5. srpna roku 1978 obsadili Rolling Stones první místo všech rozhodujících amerických singlových žebříčků s písničkou Chybíš mi, Miss You. To je stejný název jako písnička Tomáše Kluse, kterou už jsme dneska poslouchali, a v případě Stonů to bylo po 8., co vévodili americkým singlovým žebříčkům Chybíš mi, Miss You.

případě Stonů, klasická autorská dvojice, kytarista Keith Richards a zpěvák Mick Jagger a Chybíš mi, Miss You.

Elán a byť mladý, to by se jim zachtělo, mě ostatně. Taky máme 1:18 k tomu 4 vteřinky, je čtvrtek 6. srpna 2026. Kalendářově stále jsme, nějak si to urodilo moc u včerejšího dne. 5. srpna roku 1975 představili bubenice Sandy West a kytaristka Joan Jett celodívčí kapelu heavy rockový soubor nazvaný The Runaways, o který se začal starat producent Kim Fowley. Ta skupina Runaways měla hezkou řádku hitů a potom se z ní vyloupl soubor, který si říkal Černá srdce, Blackhearts, a byla tam vypíchnutá zpěvačka v čele, čili byly to Joan Jett and the Blackhearts. A my si teď tuto formaci připomeneme v jednom z velkých hitů. Joan Jett, písnička se jmenuje Miluju rock'n'roll. I love rock'n'roll.

I Love Rock'n'Rolla, zpívající kytaristka Joan Jett. Ještě jednou zazní v tomto vydání Nočního proudu Marek Ztracený, jednak proto, že má z Brusu novou písničku v rozhlasovém éteru, která se jmenuje Obuj si mé boty, a jednak proto, že v pátek se uskuteční od 20. hodiny ten velekoncert na Letenské pláni, která už je na to nachystaná, a organizátoři samozřejmě fanouškům vzkazují, že se nemají bát případné velké teploty, protože bude o ně postaráno, bude tam rozstřikovat vodní mlha, budou tam připraveny cisterny, ze kterých se bude možnost každý z návštěvníků napít, a tak dále a tak dále. Bude tam samozřejmě silná zdravotní služba, kdyby se přece jenom v tom vedru někomu neudělalo nejlíp. Marek Ztracený a jeho novinka Obuj si mé boty.

duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak ze sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

Marek Ztracený a jeho horká novinka Obuj si mý boty. Máme 1 hodinu 26 minut 56 vteřin, je čtvrtek 6. srpna 2026 a 5. srpna roku 1966, tedy před 65, tedy před 61 lety, neuvěřitelný, se skupina Beatles propracovala po 8. za sebou ve své hvězdné kariéře na první místo britského singlového žebříčku a John Lennon později na téma slov písně Help prohlásil: Byl jsem tlustý, trpěl jsem depresemi z toho, jak rychle se skupina Beatles dostala na výsluní, a tak jsem volal o pomoc. Help!

Miráje a letní písnička s názvem Malinovej syrup. A jsme konečně u 6. srpna, co se týče těch zajímavostí ze světové hudební scény. Beyoncé obsadila 6. srpna roku 2022 první místo britského albového žebříčku se svým v pořadí 7. studiovým albem Renaissance, ze kterého se vyloupla hned hezká řádka singlových hitů. A aby toho nebylo málo, tak Renaissance získala hezkou řádku nominací na cenu Grammy na 65. ročníku udílení těchto výročních hudebních cen. A nakonec si Beyoncé odnesla 6-8 těchto výročních cen, a to za album roku, píseň roku a desku roku. Tady je ona, píseň roku. Zlom mou duši, break my soul.

Beyoncé ze svého velmi úspěšného alba Renaissance. Písnička, která uvedla tento komplet ve známost Break My Soul.

chutnáš jak banána, Daiquiri a samozřejmě Petr Spálený. 6. srpna roku 2001 podepsala Whitney Houston doslova rekordní nahrávací smlouvu s gramofonovou společností, která jí, ta smlouva, garantovala 100 milionů amerických dolarů, jak gramofonová firma Arista, tak Whitney Houston se z tohoto dílu velice těšili, ale popravdě řečeno po 11 letech splakali nad výdělkem obě strany, protože Whitney Houston nečekaně odešla z toho světa, z tohoto světa, a gramofonová firma Arista Records přišla o svou velkou hvězdu. Počítej se mnou, Count on Me a Whitney Houston.

Věř mi, když říkám count on me, počítej se mnou a Whitney Houston. Ještě jednou drobná zprávička o tom, jak by mělo dnes vypadat počasí, polojasno nebo skoro jasno, teploty 27 až 32, na východě republiky 37 stupňů.

tu noc hořely, padaly hvězdy a ty jsi se bála, že nepřijde den, to byl Michal Šindelář ve finále středečně čtvrtečního nočního proudu. Dnes večer ve 23 hodiny a 30 minut se do znělky nočního proudu přihlásí kolega Ilja Kučera mladší a dvojka, tedy stanice, kterou posloucháte, ta samozřejmě vysílá dál a jen co skončí toto vydání nočního proudu, tak vás čeká repríza pořadu plzeňské rozhlasové stanice Posezení v divadle. No a teď ta závěrečná písnička 6. srpna roku 1974. Poprvé ve své posléze superhvězdné kariéře bodovala švédská skupina ABBA v první desíce amerických singlových žebříčků. Vystoupala na 6. příčku s písničkou, kterou předvedla v eurovizním klání a se kterou Eurovizi vyhrála Waterloo. Miloš Skalka, dobrou noc a dobré ráno.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Plzeň.
3: Hezký dobrý den, drazí přátelé, plzeňské divadlo Alfa, neočekávaný dýchánek, mám radost z toho, že se opět vidíme a že se opět slyšíme, protože samozřejmě neočekávaný dýchánek vysíláme na vlnách Českého rozhlasu. Já vůbec ty vlny Českého rozhlasu mám docela rád a velmi rád poslouchám, teď jsem chtěl říct, kolegu Karla Gotta. No, tak to je asi drzost ode mě, když říkám něco takového, ale on má na Dvojce Českého rozhlasu, jak asi víte, svůj pořad pravidelný, jednou za týden. Jak se to jmenuje, víte to? Zpátky si dám tenhle film. Mám takový pocit, že takhle nějak se to jmenuje. Dopoledne v sobotu, odpoledne v neděli. Já to rád poslouchám. A já mám občas možnost podívat se, jak pan Gott natáčí, s jakou pečlivostí natáčí. Vidím, že se o něj opravdu stará profesionální tým, protože to je člověk, který nikdy nic nenechá náhodě. Má tam režiséra, má tam třeba Miloše Skalku, který hlídá angličtinu, má tam scénáristu a pracuje velmi, velmi poctivě. A já se vždycky těším na to, až přijde ta chvíle, kdy on řekne nějaký židovský vtip. Naposledy jsem slyšel, vy se tomu možná smát nebudete, ale mně to přijde velmi komické, jak se na nádraží takhle setkají pan Kohn a pan Roubíček. A pan Roubíček říká, kam jedou, pane Kohn? Do Kolína, pane Kohn. Oni přece vědí, že já vím, že když oni řeknou, že jedou do Kolína, tak jedou vždycky do Pardubic. Ale já taky vím, že dneska oni jedou skutečně do Kolína. Tak proč mi lžou? Krásné židovské vtipy, děkuju.